0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Zdravím všechny milovníky historie a lidských osudů. Budu vám společně se svým příbuzným vyprávět příběh dvou vážených šlechtických rodin a jedné stavby plné symbolů. Zvu vás do východních Čech, do Chlumce nad Cidlinou, na zámek Karlova Koruna, který projektoval architektonický mák Jan Blažej Santýny Eichel. Celých 300 let ho s výjimkou krátkého období druhé půlky 20. století využívá chlumecká větev Kinských. A já vás zvu za jedním ze současných majitelů.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Naše výprava míří do východních Čech, kde na tradiční cestě z Prahy do Hradce Králové v Chlumci nad Cidlinou stojí na jednom z kopců nádherná stavba zámku Karlova Koruna. Dnes stejně jako v historii patřilo panství do rodiny Kinských a Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným zámeckým pánem.
1: Zámecké léto.
2: Jaké celé vaše jméno? Se vším všudy, i s křestními, kdyby to mohlo být po šlechticku.
3: Francesco Alessandro Kinský d'Alborgo.
2: To Alessandro máte po kom, nebo proč?
3: Proto si to přála mamka. Já jsem měl se jmenovat minimálně Flaminio, protože to je tradice u d'Alborgové, že všichni muži se jmenovali buď Giovanni Saladino, nebo Flaminio, nebo Pio, ale z nějakého důvodu prostě jsem byl Alessandro.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
2: To d'Alborgo, odkud to je rod?
3: Čistě z Pízy, z Toskánsko. Ale ty d'Alborgové se pak spojili s Netolický, to bylo 150 let zpátky, a to je důvod, proč moje babička měla důvod strávit léta ve Vlčí pole, blízko Jičina, protože d'Alborgové vlastnili hrad Kost a kostecký pánství a takhle se moje babička a moje dědeček potkali. Jo, a moje babička i sice, že byla rozena v Toskánsko, v Pízi, ona mluvila česky, protože přišla tady jako každý rok a strávila tady čas jeho dětí.
2: Jednoduše řečeno, jako by jsem jezdila na prázdniny a zakoukala se do svého muže, který tady prostě žil normálně?
3: Takhle, Norbert Kinský žil na zámku, samozřejmě, protože prostě byl, kdo byl. No, a zámek Karlova Koruna vždy patřilo Kinských. Je to jenom za mě vtipný, že ty dvě lidi, moje babička, moje dědeček, se potkali tady v Čechách, i když prostě dvě starobílí rodí, jedna z Toskánsko, jedna z Čechách, pak se spojili. A bylo čistě z vůli mýho dědečka, že ten jméno d'Alborgo se přidal ke Kinským, protože on nechtěl, aby to jméno vymřel. Moje babička byla jediná dcera a v tom případě, kdyby to nedělal, prostě už o d'Alborgové ani nemluvíme.
0: Podle tradičních šlechtických pravidel rodu Kinských by byl Francesco oslovován jako hrabě, doma v Itálii pak conte. Rod Kinských získal hraběcí titul v 17. století a část rodu byla později povýšena do knížecího stavu. Počátkem 19. století se pak knížecí větev rozdělila na chocenskou, kosteleckou a perutskou část. Chlumecké větvy byly velmi dobří politici, vojáci, osvícenští učenci a pedagogové.
3: Tak Kinští se začali usídlit v Chlumci už před 30letovou válku. Jo, byl Jan Dlask, že první, že držel statky u Chlumce, ještě jsme drželi zámek Zásmuky u Kolína, ale bylo to těsně během 30letovou válku, že nám ten chlumecký pánství byl potvrzen. Jo, takže my sedíme u Chlumci od té doby. Ale ten dnešní společný předek, který všichni žijící Kinští mají, je Václav Norbert Octavian. Ten se narodil v 17. století a je považován dneska jako společný předek všem Kinských.
2: Máte ještě kromě toho, řekněme, předka číslo jedna, Norberta Octaviana, někoho z těch předků, na kterého jste hrdý, nebo kdo třeba nějak pomohl Kinským, nebo tady se zasadil v Chlumci o to, že to tady tak nějak vypadá, nebo že si ho rádi připomínáte?
3: Jako určitě, ale nejenom jeden, protože si myslím, že skoro každý z naší předkové nechali nějaký otisk. A můžu zmínit o František Ferdinand, postavitel zámku. Pak máme Octavian, Joseph, my jsme mu řekli Taffy, který byl zakladatel tradice parforsní honu podle anglického stylu tady v Čechách. Ještě založil první steeplechase, což je dostih na koně po krajině v Chlumci nad Cidlinou, ta zvaná Velká Chlumecká. A ještě se podílil k zakládání Velká Pardubická, jako známe dneska. Pak máme Zdenko Raclav, moje pradědeček, který byl hlavní iniciátor těch třech deklarací pro ty nacistickou okupaci, což byl nemalý a nelevný krok, který konal, ale myslím důležitý, protože měl potřebu projevit svoje názor a to jim stálo konfiskace veškerý majetek už od Němců.
2: Pak taky po roce 1948 vlastně přišli kinští vůbec o ten majetek a museli jste odcházet. Vyprávěl dědeček nebo babička nebo tehdejší kinští vám, nebo donesli se vám nějaké zprávy o tom, jak to prožívali, jaké to pro ně bylo?
3: Moc ne. Moje dědeček, když bydlel v Itálii, moc nemluvil. Ale v podstatě to bral ta smůla, která se mu stála. On to bral, jestli se dá říct, jako sportovně, on to bral jako smůla, uzavřená kapitola života. Byl z názoru, že život jde dál a udělal si nový život a moc nekoukal zpětně, zpátky, což za tomu docela obdivuju. Protože moje dědeček podstatně, on šel do Itálie v roce 1948 ještě těsně před než ty komunisty převrali moci, protože on se chtěl oženit. Ta svatba s Anna Maria dal Borgo, netolická, se měla vykonávat v tom roce 1938, tak on šel přímo ten den, než uzavírali hranice v Československu, se dostal za hranice do Itálie, aby mohl se ženit. Ale s myšlenkou, že se bude vrátit a pokračovat ten příběh. Ještě jeho rodiče dostali speciální povolení, aby se mohli zúčastnit na tu svatbu v Itálii. Za podmínku, že měli tady nechat mladšího syna Raclav a dcera Ženilda. A až pak byli v Itálii a po svatbě, bylo jasný, že nebudou se vrátit. No.
2: Takže on nemusel prchat, on odcházel v podstatě na svatbu zcela běžně. Byl pak někdo z rodiny, kdo už ty hranice musel překračovat na tajno nebo utíkat z tehdejšího Československa, aby se tak trochu zachránil, když už ne ten majetek, ale sebe?
3: Ano, to byla právě Ženilda. Ta uprchla hranice přes lesa s dvěma malýma dětma, pěšky se dostala do uprchlický tábor v Německo a pak dál do Švýcarsko a konečně do Itálie, kde měla bratr a rodiče.
2: Co pak dělali? Čím se živili, když byli v té Itálii potom prarodiče?
3: Norbert žil na začátek u tchyně, matka mi babičky, a i když nemusel shánit práce, protože ještě v té době ta šlechta neměla pracovat, ale on nechtěl žít jen tak, jako z majetek tchyní, nebo prostě. On si našel práce v Pízi, normální práce, potom ještě šel pracovat do Miláně a dá se říct, že žil jako normální život. No, ještě platil pro svoje rodiče, kteří byli v Římě a neměli práce, neměli zaměstnání, takže ještě platili jim.
2: Pak přišli tedy děti na svět. Čím byli vaši rodiče, když to skočím?
3: No tak táta a jeho bratr, moje strýc, jako se začali starat o rodinný majetek v Itálii, i když otec nejdřív pracoval v Miláně pro jednu firmu, myslím, že ta firma vyráběla tramvaje. A takže pracoval, měl normální zaměstnání, byl obchodní zástupce, pak začal pracovat pro rodinu jako zemědělec, no, podstatně, starat se o majetek. A moje mamka pracovala jako učitelka, ta učí, dodnes učí angličtinu, protože je Američanka, a oni se potkali v Itálii, myslím v Castiglioncello, což je u dům její matky, mamky, matka, moje babička.
2: Vy jste se narodil kdy a kde?
3: Já jsem se narodil v Píze 26. září 1983.
2: Co jste vystudoval? Co jste dělal do té doby, než jste přišel sem do Česka?
3: No, tak já jsem strávil moje dětství v Toskánsku, v Itálii. protože ani jsme se netušili, že bude tady něco, nějaký důvod se vrátit. A pak jsem studoval v univerzitě v Píze, 3 roky zemědělská univerzita. Šel jsem do Holandska, tam jsem dokončil studium, jsem udělal takzvaný master a já jsem chtěl pracovat jinde. Jsem chtěl pracovat pro nějaký velký korporát. Ve finále, to bylo v roce 2010, si pamatuju, že jsem si maturoval a jako já jsem nebyl ani inženýr, ani ekonom, něco mezi, takže to nebylo úplně jednoduchý. Ve finále jsem našel nějaký práce v Bruselu a měl jsem příležitost řídit jeden projekt tady v Čechách, takže začal jsem tady pendlovat jednou za měsíc. Mezitím otec jako mě přál, říká, dobře, můžeš samozřejmě pracovat kam chceš, ale aspoň jednou za měsíc na těch porady přijít se podívat, přijít se zajímat, aby si věděl, co se děje.
2: Jako jsem na zámek.
3: V Chlumci, ano, tady v Čechách. A mně to i pak došlo, že lepší pracovat pro sebe, pro svoje rodinu, než pracovat jinde. A od té doby prostě dělám.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Představuji vám rod Kinských z Chlumce nad Cidlinou, který dnes užívá jméno Kinský Dalborgo. Na stovky let svázala tato větev hraběcího rodu svůj život se zámkem Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. V roce 1948 odsud museli prarodiče současného zámeckého pána odejít. Návratu domů se dožil v roce 1989 už jen Václav Norbert Octavian. V italském exilu se stal profesním rytířem řádu svatého Jana Jeruzalemského. V roce 1992 restituoval hrad Kost, žehuňskou oboru a zámek Chlumec nad Cidlinou. Zemřel v roce 2008 a správu rodinného majetku převzali jeho synové a později vnuk Francesco Kinský Dalborgo. V jakém stavu našli zámek po návratu do Čech?
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Zámek jako hlavní budova byla docela v dobrém stavu, protože a teď musím zmínit o tom, že v roce 1943 byl velký požár. To znamená, že celý horní patro zámku zhoržel.
3: Vinou čeho?
2: No tak já jsem slyšel dvě verze. Jo? Ta jedna verze, ta asi pravděpodobně, byla omyl, protože v té době bylo zima a rozmražené trubky na půdě lidi se snažili roztopit a chytlo. Chytlo krov. Jo? To je prostě asi to právě hodně pravda. Ale pak jsem od jednoho příbuzního slyšel verzi, že prádědeček ho nechal spálit na schvál, protože ten stejný den se měla tady instalovat, teď nevím, jestli Wehrmacht nebo Gestapo, protože to bylo těsně po konfiskace celého majetku od Němci. Takže... A už můj pradědeček hned po válce zahájil rekonstrukce. Jenomže ta rekonstrukce nemohl dokončit, protože v roce 1948 šel do Itálie a už se nevrátil. Ale za štěstí pro nás, komunisti se rozhodli tu rekonstrukci dokončit a ještě tam do zámku stěhovat různé sochy. Tam byla výstava baroko v Čechách.
3: Pamatujete si, kdy jste tu byl poprvé fyzicky?
2: Ano, ano. Já si pamatuju, že tady fyzicky jsem přišel

0: vesnice jsem viděl, jak se začali, lidi začali malovat domy. Dřív všichni měli stejnou barvu, že? Ty domy byly všichni šedivý. A tam najednou je vidět, že prostě nikdo má potřebu prostě si namalovat dům. A už pro mě bylo, aha, tady je něco jiný, tady se něco mění.
1: Mimochodem, jakou oficiální barvu má zámek Karlova koruna podle nějakého katalogu nebo název barevního vzorníku?
0: Já to nevím, ale vím, že to trvalo aspoň 3 měsíce, než s památkářmi jsme se domluvili na jakou barvu fasádě. Takže to doufám, že si ho napsali.
1: A jaký říkáte, když někomu vyprávíte o tom, jaký máte zámek, jakou barvu?
0: Perlou, protože to je barokní perla.
1: Kdy jste spal poprvé na zámku?
0: Já na zámku jsem nikdy nespal.
1: Ne,
0: maximálně na apartmán, na budovu proti zámku, v tzv. Lichtensteinský trakt, to je budova spojena s jízdárnou a dneska tam žijou rodiče, když přijdou na návštěvu, ale věřte mě, na zámku dneska byste ani nechtěl spát.
1: Je to nepohodlné?
0: Je to nepraktický, zmizely veškerý kachlový kamna, který se sloužily k topení, takže maximálně byste mohl tam spát jako v létě, ale no, nemám na to potřebu.
1: Nelákalo vás to nikdy, zůstat přes noc uvnitř?
0: Já jsem jednou tábořil přímo na hradě Kost ve stanu a to bylo docela báječný, ale jako na zámku jsem žil asi rok, jako v té budově proti zámku a nebylo to úplně komfortní, protože já jsem byl nahoře v bytě, dole jsem měl kanceláře a během sezóny vám řeknu, aspoň těch 10 lidí denně přišli u mě, že se ptali, kde jsou záchody a jestli jim můžu prostě razítkovat něco. A pak já mám 2 jezevčici, že jo. Takže oni mě vždycky jako zdrhli v parku, jednou prostě utekli do města, po druhý prostě se prali z jiného psa, ještě se stalo, že roztrhali pavice, to bylo zajímavé. Takže ne, já jsem brzo přišel na to, že na zámku není žádná pohoda a radši bydlet v lese.
1: Slyšíte to, jo, kinští si stěžují na to, že zámek není žádná výhra na bydlení.
0: No takhle, kdyby to zavřel a nepustil mufloní, no tak dobrý, ale prostě to takhle nejde. Nechcete bydlet, kde pracujete, že jo?
1: Váš současný byt, to bydlení tedy není na zámku?
0: Ne.
1: Máte tam aspoň něco, co ten zámek připomíná, nebo je to normální, běžný byt, jako známe všichni a pan Kinský bydlí v tuctovém bytě?
0: Počkejte, já v bytě bych nevydržel, já nebydlím v bytě, já bydlím v domě, sice v poloroubence, v lese, protože jsem přišel, že lepší být pán ve své zahradě, než pán v parku zámku, který je otevřený věřenosti.
1: Máte rád doma modernu nebo spíš takový ten starší styl, když máte poloroubenku, je to tomu upraveno, tomu stylu toho domu?
0: Jako my jsme přišli na, já s manželkou jsme přišli na to, že chceme si postavit poloroubenku, protože nám ten styl se líbí. Je to takový venkovský, patří to v krajině, já jsem z názoru, že ty poloroubenky patří do krajiny, je tady v Čechách víc než ty sruby, ale no tak každý si dělá, co chce. My jsme si volili poloroubenka a zalíbili jsme se v místě u naše obora a tam je opravdu krásný. Každá sezóna má svoje kouzlo. Já mám jiný vztah z jiného zámku v Itálii, v Toskánsku, kde jsem skutečně vyrostl. To pro mě má jiný vztah, protože tam jsem vyrostl. Já jsem tady nikdy nevyrostl.
1: Je italský a český zámek hodně jiný?
0: No jasně. Jako je to jiný styl, jiná doba. Ta teplota možná je jako ta konstantnost. V létě v pohodě, jako je to příjemný. Ale v zimě já si pamatuju, že jsem měl třeba v ložnici, kde jsem stával ráno, těch 14 stupňů a moc se mi nechtělo z postele.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tohle místo je spojené nejen s rodem Kinských, ale také s chovem koní, které k naší rodině patří od pradávna. Plemeno kůň Kinský patří mezi nejvýznamnější původní plemena koní v Česku, a to hned vedle staroklad drubského koně, jak hrdě připomíná i Francesco Kinský dal Borgo.
2: Je věc, který děláme fakt dlouho. Existují zmínky, že Kinští chovali koně a začali vyšlechtit koně, aby měli specifický charaktery typu barvu a tak dále, ještě před 30letou válku. Víme třeba Václav Norbert Octavian, bavíme se o otec toho Františka Ferdinanda, který nechal postavit zámek. On založil fidecomis, to znamená, že dělal to tak, aby určitý část jeho majetku, Chlumec, lesy, Řepčín, ostrov, se stálo nedělitelný ani podle tehdejší zákon o dědictví. A víme, že do fidecomis založil i koně. A to bylo znamení, že pro nás ty koně byly opravdu cenný.
3: Jakože se dědili konkrétní koně?
2: Ano, ano. Protože třeba když máte řebec, je ten, který vám ten krev předá dál. A když ztratíte ten řebec, už nemůžete prostě vyšlechtit ty koně, jak chcete, protože ztratíte ten genofond.
3: Co na to dámy Kinské, že pánové se tolik věnují koním? Ten genofond je tak důležitý.
2: A ty dámy taky jezdili. Jak to říkala moje prateta, když oni tady žili na zámku, každý den nebylo nikdy otázka, jestli jezdit na koně, ale vždycky bylo, kdo na koho. Není to náhoda, že Lata Brandisová vyhrála Velkou Pardubickou s Normou, která byla od naší stáje.
3: No tak pozor, vy jste se starali a šlechtili koně, vy jste si vymysleli parforzní honi, udělali jste velkou Chlumeckou, pak i Pardubickou, vy jste si to tak jako vymysleli, abyste mohli vyhrávat, ne?
2: No tak takhle se to nedá žít, nikdy nevíte, ale je pravda, že existovaly v době Octaviana, existovaly repliky z každé skok, lavice, včetně velké taxis, za kolesa, aby jsme mohli na to trénovat.
3: Když jste na koni, přibližte to těm, kteří na koni nikdy neseděli. Jaké to je vlastně mít pod sebou živého tvora?
2: Záleží, jaký máte pod sebe koně. Určitě, já si nepovažuji za dobrýho jezdce, takže občas jsem měl skvělý pocit, když jsem říkal, že jo, dokážu ovládat to zvíře, který je silnější a větší než já. A občas mám takový pocit, že ten ovládá mě, anebo úplně na mě kašle a musím dělat všechno možné, aby tam držel. Každopádně musí být symbioza, protože není to, že jeden bez druhý, jestli mi rozumíte.
1: Už za působení Ferdinanda Kinského v 18. století se na chlumeckém panství chovali z královského pověření koně pro vojenské a hospodářské účely jako součást majorátu a už v té době to byly koně plaváci a klisny Izabely. Popularitu těchto koní rapidně zvýšila Kateřina Kinská, když se svými Izabelami ve čtyřspřeží objevila na oslavách pořádaných u příležitosti Vídeňského kongresu v letech 1814 a 1815. Do roku 1948 patřili koně Kinští k elitě dostihových překážkových koní.
3: Teď se ocitáme úplně někde jinde. Tohle jsou původně stáje?
2: Ne, původní jízdárna. Jezdecká
3: jízdárna. Takže co tady byly piliny, písek původně? Nebo co?
2: Písek a na ním se jezdilo. Víme, že byly dvě balkóny, dvě strany a z balkóny byste mohl prostě se dívat na rajtování.
3: Proč se jízdárny dělaly?
2: Ty jízdárny se dělaly, protože ta šlechta potřebovala se učit toho stylu jezdění elegantně, bez násilí, podle tzv. Škola manéž. A jak víte, vznikly různé školy. Ta vídeňská škola, španělská škola, italská škola.
3: A vy jste jeli podle které školy?
2: Životní škola. Já jsem si naučil s těžkou životní školu.
3: Bylo povinností každého Kinského naučit se jezdit na koni?
2: No jasně, jako i ve středověku příležitost šlechty byla, že můžou jezdit na koně, jenom ta šlechta podle zákona. Tak, každý rytíř, každý šlechtic musel umět jezdit, musel umět bojovat, musel umět tancovat.
3: Umíte všechno?
2: Nějak však. Já jsem šermíř, já jsem dělal šerm 3 roky, tancovat nějak podle náladu a jezdit taky nějak se držím na koně.
3: Co z toho vám jde nejlíp teda?
2: Asi toho tancováním. A vemte si, za možná legrace, jo, ale všichni ty obrovský trámy, které tady vidíte, byla doba, můj pradědeček, že ji nechal všichni vyřezat. Protože tady se stálo tenisový kurt a ten potřeboval víc prostor na míč, takže vyřezal veškerý trámy, dával tam ocelový
3: táhla
2: a takhle to stálo další 80 let, no možná víc. Což samozřejmě, když přišel statik, málo šílel, ale ta statika vydržela.
1: A ještě jedna zajímavost, kterou v Chlumci nad Cidlinou ukrývají v kočárovně. Pamatujete ještě na pohádku Z čerty nejsou žerty? Kdysi pro zlou Angelínu přijel samotný pán Pekel a odvezl si ji v černém kočáře? Tak tenhle kočár patří Kinským.
3: Je to on. Je to ten kočár z pohádky. Úplně to vidím, jak jede potom nebi.
2: Je trošku jiný.
3: Ano. Tak nebudeme říkat, jaký. Ať se na to návštěvníci a naši posluchači přijedou podívat.
2: To je originál model coupé z Francie. A coupé znamená podvou, protože to je určený pro 2 pasažéry. To je jako dneska bychom si představili sportovní auto Spider. V té době bylo sportovní kočár.
3: Jako můžu za váma?
2: Unikátní příležitost, jak si to vyzkoušet a teď se budete stát kníže pán.
3: Jako fakt můžu dovnitř?
2: Jasně.
3: Ježíš, to mi budou doma závidět. Já jsem velkočár z pohádky Z čerty nejsou žerty. Vy jste tak jako vyložil ty schůdky, to fakt udržím, to jako koženkový a tak.
2: Jo, zkuste to, já udržím kočár.
3: To je hodně houpavý.
2: Ano.
3: On je jako pérovaný. Je to útulný tady.
2: Jasně, vy jste museli strávit nemálo času tady, tak proč si udělat život těžký?
3: Je to v červené barvě uvnitř, je to takový trošku šmajchl kabinet.
2: Ano, ano.
3: Tady jsou žaluzie, ty kryjou ten pohled na kočího.
2: Ano, ano.
3: A bylo soukromí.
2: Potřebovali, kdybyste chtěli, jsou žaluzie i tady. Hele.
3: No takže opravdu šmajchl kabinet. Polstrované, pěkné, krásně zrekonstruovaný, zrestaurovaný, nádhera. A ta červeň záměrně, protože červeň kinští?
2: Nevím. Já asi dokážu si představit, že to takhle vyráběli ve Francii. A nevím, jestli jsme si to vysloveně vybrali, tu barvu, ale takhle.
3: Já teď úplně slyším toho Luďka Munzara, jak na konci hovoří, že nevím, jestli peklo bylo nebo nebylo, ale bylo vymyšleno správně.
4: Ať už peklo bylo nebo nebylo, vymýšleno bylo dobře. Když se kolem sebe rozhlédneme, vidíme, že ještě dneska spoustě lidí peklo chybí. To víte. Nikdy nedělá dobře, když si někdo může myslet, že zlo zůstane nepotrestáno.

0: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám chceme s Františkem Kinským dal Borgo představit nejen rod Kinských, ale i zámek Karlova Koruna. Jeho stavba se uskutečnila v letech 1721 až 1723 a na počest návštěvy císaře Karla VI. A díky tvaru tříosé koruny dostal nový zámek jméno Karlova Koruna.
2: Postavitel zámku byl František Ferdinand. A on to nechal postavit, protože potřeboval nový reprezentativní sídlo, kam vykonávat svoje funkci jako nejvyšší lovči. Nejvyšší lovči se dá srovnat jako dnešní ministr zemědělství. On byl najednou nejvyšší kancléř, to znamená ministr, premiér a ještě ministr zemědělství, protože měl se starat o krajinu, o lesy, tak, aby ta zvěř vždycky byla v dostatečné množství, aby císař mohl přijít tady a udělat ty parforční hony. Takže potřeboval reprezentativní sídlo, kam udělat ten hon. Jo? A volil si ten kopec, ještě ten kopec byl ručně zvýšen o 7 metrů, takže ho zvýšili a tak si zaměstnal architekt Santini, významný architekt v té době, aby jim vymyslel něco jako výjimečný, grandiózní. A Santini prostě si vyprojektoval a vymyslel ten tvar, jako vidíme, když znáte Zelená hora, že jo, je to něco podobný. Santini rád pracoval s tím tvárem opakující hvězda. Jo, a u zámku to najdete taky. Zámek Karlova Koruna je výjimečný, protože je jediná stavba od Santini, který není náboženská stavba, církevní stavba. A ještě bych řekl, že je výjimečný, protože je jeden z málo zámků dneska, který furt patří ten stejný rod, který ho nechal postavit.
3: Platí to, že to jsou tři osy, podle kterých je postaven ten zámek a každá ta osa vede nějakým směrem. Já jsem kdysi slyšel, že jedna osa na Prahu, jedna osa na Vídeň, jedna osa do Polska.
2: Ano, dá se to takhle říct a i ty tři brány odpovídají ty tři směry a tři cesty, ano.
1: Jak dobře zná svůj zámek jeho současný majitel, to se snažil zjistit vtipnými otázkami Patrik Rozehnal.
3: Je to nějaké zvláštní místo, kam dopadá slunce během letního slunovratu, když už je to tak symbolická budova?
2: V koupelně.
3: Které dveře nejvíc vržou?
2: Všichni.
3: Kam vám říkali, když jste přijel, hlavně tam nechoď, tam ne?
2: Všude.
3: Kolik máte balkónů a teras?
2: Jeden velký balkón na zámku a to je všechno. Nemáme terasy, mám jeden velký balkón.
3: Měl někdy zámek vězení?
2: Ne, ne.
3: Vy to říkáte tak jako ne, o tom mluvit nebudeme.
2: Ne, když prostě se postavili sedláci, prostě ji šoupli do jízdárně chvilku.
3: Už jste někdy na zámku omylem zamkli návštěvníka?
2: To se mi ještě nestalo. Stalo se mi, že jsem ztratil klíče, že jsem přišel a vybouchlo alarm, ale ještě se mi to nestalo. Ale bylo by to dobrý způsob získat nový průvodce.
3: Bylo tu někdy patro pro služebnictvo?
2: No, jako ano, ty budovy kolem zámku, některé patra byly pro služebnictvo. Nad konírnou, nad stáje, prostě tam bylo služebnictvo.
3: Bez čeho byste se na zámku neobešel?
2: Klíče?
3: Máte obyčejné, nebo dnes už nějaké moderní elektronické karty, nebo tak?
2: Ne, ne, ne, mám spousta klíče, obyčejný, a jako myslím, že to je dobře. Tak ta jedna karta bych rychle ztratila, bylo by malér.
3: Kde parkují auta, pro ty zámek se nekonstruoval?
2: Auta by měly parkovat dole, v parkoviště vedle pokladně, a jako naše privilegium v dnešní době je, že můžeme parkovat nahoře.
3: Stala se někdy na zámku v historii třeba nějaká vražda nebo nějaká taková událost?
2: Jako stačilo nám požár. O vraždě nevím.
3: Kde je oblíbené místo na svatby?
2: No, mramorový sál.
3: O čem si říkáte, že tohle už musíte vyhodit, tohle půjde z domu?
2: Teda to nevím. To teda jste mě chytil. Asi některé koberce, které jsou tam příliš dlouho. A...
3: Jsou prošlapaný nebo smrdí nebo co?
2: Ne, spíš prošlapaný, ale jako najít nový koberec, jako zkusný, to je boj. Tak si to necháme.
3: Kde to tady na zámku nejvíc smrdí?
2: Když fouká vítr z prasečák.
3: Tři věci, které vás napadnou, když se prostě řekne Karlova koruna.
2: Krása, pávy, práce.
1: Na prohlídku zámku Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou můžete přes léto vyrazit od úterý do neděle mezi 9 a 16 hodinou. A vybrat si můžete ze dvou prohlídkových okruhů. My teď ten základní projdeme s Frančeskem.
3: Na té špici, na té středové části toho domu je, jak to říct, no, to je jak na kostele špička báň. To plní funkci hromosvodu, nebo je tam uložena nějaká zpráva pro budoucí generace ukryto?
2: Teda byste mi dali dobrý nápad.
3: Tak jak palice to vypadá.
2: Jo, možná, že něco je, ale dostat se nahoře,
3: Byl jste někdy nahoře? Tam je úplně malinké okýnko.
2: Ano, tam jsem byl, ale...
3: Co tam je?
2: Nic. Mrtvý holuby.

0: Dneska mi to jde, se najdu ty klíče.
1: Kde to jsme?
0: Hlavní sálu zámku, my dneska říkáme sloupový sál. A to byl první prostor, kde byste přišel na návštěvu. A už tady by se rozdělila ta dámská společnost do dámské salony a pánská společnost do k salony určený pro pánové.
1: Vlevo, vpravo a proti?
0: No a naproti byl v době mého pradědečka koupelna.
1: Jako pro ty, co přijeli, nebo pro ty, co tu bydleli?
0: Já to nevím. Jako, já vám řeknu, dneska, já když jsem tady docela i často, protože ty dveře vypadají všichni stejní, občas i já si pletu.
1: Jako, kdyby jste se tady zatočili, zavřeli vám oči, protočili vás, tak nevíte, kudy ven.
0: Můžu se plést.
1: Je to ta symetrie. Vlastně.
0: Ano, ano, všichni vypadají stejní.
2: V každém patře zámku najdete 10 místností a pak centrální kruhový sál. V přízemí sloupový, v patře pak větší mramorový.
1: Tak to je nádhera. Ta ozvěna, vy zapnete jenom vypínač a už jenom to, jak je slyšet.
0: Ještě takový vypínač se dlouho neviděl.
1: Jo, stiskem zapni, tahem vypni, ano. Velký kruhový sál, tohle jsme tedy ve druhém patře?
0: Ano.
1: Ochoz, balkón do toho třetího, nádherná, jednoduchá klenba s velkým lustrem, zdobená, vykládaná, mramorem podlaha. A tady máme symbol hvězdy uprostřed.
0: Ano, Santini měl rád hvězdy. A ještě vám prozradím, ta podlaha, na které stojíme, je docela mladá, protože ta se udělala po požáru. Dřív v době mého prádědečka ta podlaha byla dřevěná. A pak potom se udělala podle původního plánu od Santini a je dneska, jak ji vidíte.
1: Ten zvuk je nádherný, to slyší i posluchači teď díky tomu našemu mikrofonu. Mně napadá, protože vy původem rodina z Itálie, v takovém hezkém znělém prostředí. Řekl byste nám něco italsky, třeba pozvání na zámek Karlova Korona, ať slyšíme i tu italštinu, nebo něco pár slov?
0: Dobře, tak co můžu říct? Gentili ascoltatori, è con piacere che vi invito il 10 di ottobre all'evento che organizziamo al castello di Karlova Korona.
1: Co to bylo? Překlad.
0: Pozval jsem všem posluchačům 10. října na zámku Karlova Koruna na krásný věřený event, který připravujeme. Koně a tradice. A ještě jedna věc je, když mluvíte tady a když půjdete ve prostředu toho hvězdu a řeknete něco, tak uvidíte, že to bude znít jinak.
1: Mám to zkusit, jo. Posloucháte Český rozhlas, Zámecké léto ze zámku Karlova Koruna a provází nás Francesco Kinský dal Borgo. Uklonili jsme se, já si připadám jak v dobách historických úplně.
0: No, super, děkuju moc, že jste tady.
1: Je to krásný zážitek a každý se ho může dopřát, když k vám vyrazí a podívá se. A je to vlastně nejenom ten zámek jako takový, je to spousta dalších budov.
2: Základem erbu Kinských je sytě červené pole a v něm tři vlčí zuby, někdy popisované jako kančíkly. V heraldice je červená barva tradičním symbolem statečnosti, odvahy a krve prolité za vlast, což odpovídá také rodovému heslu Kinských Bůh, čest, vlast. Od roku 1905 měli příslušníci této rodiny Kinských právo na oslovení vaše jasnosti. Co by si tedy pro chlumeckou větev Kinských přála jeho jasnost Francesco Kinský dal Borgo?
0: Určitě bych si přál, aby jsme pokračovali vůbec, protože to není samozřejmost. Takže na to je potřeba čistě mít mužské potomky. Takže to bych si přál, aby naše jméno pokračoval. Bych si přál, aby byli jsme schopni reagovat na ty časy, které se změnějí. Protože je pravda, že co fungovalo před 200-300 let, dneska buď nefunguje, anebo méně funguje. A jo, obecně, že se nám bude dařit. Tak.
1: Dokázal byste pojmenovat, proč by si Češi měli vážit své země nebo sebe samých?
0: Stačí vzpomínat, jak jsme žili před 30 lety. Já jsem vyrostl v Itálii, já si pamatuju, jak to tady bylo před 20 let a ten posun, já považuji ten posun za neskutečný, za obrovský. Já si pamatuju, že jsem měl spousta známí, spíš ve věku mý rodiče, z Belgie, z Holandska, z Anglie, z Německa, z Itálie, že kroutili hlavu v té době a řekli, no ty Češi, víš co, jako jo, tam se bude zlepšit, ale vždycky to budou takový, vždycky se bude krást, vždycky ta korupce, nikdy to nebude na takový úroveň, blá, blá, blá. Jo. A podívejte dneska prostě Češi, máme silnější ekonomiku než prostě Německo, než Francie, než Anglie, jo? Určitě než v Itálii, takže ten posun je obrovský. To, co se řeklo, myslelo před 20 lety, se ukázalo za úplně blbost. Máme se dobře.
1: Našel byste tři silné vlastnosti Čechů, na kterých by mohli stavět?
0: Češi jsou pracovití. Češi jsou hrdí. A co vím já, většinou lidí jako jsou i jako rozumní.

Rod Kinských je staročeský, rytířský a později panský, hraběcí a knížecí rod, pocházející z počátku 13. století. V 18. století patřili k přední středoevropské aristokracii. Proslavili se jako diplomaté, vojevůdci, mecenáši umění, vlastenci a chovatelé koní. Jsou hrdí na své kořeny a pečují o své dědictví. Zkuste to také. Je krásné být hrdý na svou vlast a ušlechtilé se o ní starat. O tom je přesvědčen František Kinský.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Kdo končí?
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
4: Co je z toho zdrudaná?
5: Kdyby jsme to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
6: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Tomsová. Dobrý den, vítejte.
7: Ahoj, já taky přeju krásné odpoledne, krásné chladivé odpoledne všem.
6: Ano, v závěru pracovních dní vás čeká zábava para dní.
0: Humoriáda.

0: Tak jsme se proběhli po schodoch i v tomto počasí, po klimatizovaných schodech, dejme tomu.
1: A no, já se probíhám po schodech každý den několikrát denně, protože bydlíme ve čtvrtém patře bez výtahu.
0: No tak to je nutnost, že?
1: No,
0: pokud
1: musím
0: není
1: po těch schodech.
0: Lano z okna nevisí a nešplháme, že? Tak musíme po schodech.
1: To by mě už neuneslo.
0: To jste řekla
1: Ale
0: vy,
1: Marie. Ale mám trénink.
0: Jo?
1: Díky tomu mám pořád ty krásné nohy.
0: Jo, já je nevidím teď za stolem.
1: Já
0: vidím horní
1: ukážu,
0: část Marie Tomsové, ale věřím tomu, že je máte sebou. Pěkné.
1: Tak, mám je sebou, ano.
0: Kam vás nohy zavedly letos v létě, Marie? Prozraďte nám.
1: Tak nejdřív jsme šli po stopách naší svatební cesty, protože jsme oslavili 50. výročí.
0: Gratulujeme.
1: Zlatou svatbu. A tenkrát před 50 lety naši rodiče dali jako svatební dar cestu do Vysokých Tater. Uh-huh. Takže jsme si to teď zopakovali. Byli jsme tam týden, bylo to úžasný. A pak jsme byli na Albeři, zase po stopách studentských kroků, protože Albeř je výcvikové středisko Univerzity Karlovy, kde můj muž hrál basket za Humanitu a já jsem jako studentka tam byla povinně. A pak jsme tam jezdili každé léto i s dětmi na prázdniny. Takže to jsme si zase zopakovali.
0: Vzpomínkové takže cestování.
1: Ano.
0: A máte ještě něco v plánu zajímavého?
1: Ano, za týden pojedeme na kola s partou. Já už teda mám elektrokolo, už si netroufnu na něco jiného.
0: Proč ne?
1: Bude nás 22 jako obvykle.
0: 22 elektrokol?
1: Ne, většina z nich má normální kolo, já už jsem ta starší a pokročila, takže mám to elektro. Ale zaplať pánbu, jedeme po rovině kolem Řípu. A pak poslední víkend v srpnu, jako vždy, už několik let, do Alp po horách líst.
0: Ta Marie je aktivní líst, i v létě, dá se říci. Tak krásný program máme. Co bude na programu teď v Humoriádě?
1: No tak já musím Ivana Mládka, protože tam mám všechny kamarády, se všemi se znám osobně.
0: No výborně, tak budeme čekat nějakou historku poté, co si poslechneme. Jak to vypadá na Starém Bělidle?
2: Viléme, nevíš už, kdy přijede konečně babička.
3: Musí tady být každou chvíli, Jane.
4: Jsem zvědavá, jak bude ta babička vypadat. Určitě už bude samá vrázka.
2: Mám strach, že už nebude dobře chodit.
4: A asi už si ani nebude moc dobře pamatovat.
3: Hlavně, aby nesmrděla.
4: Možná, že už jí stářím upadly všechny zuby.
2: Možná, že jí stářím vypadaly všechny vlasy.
4: A možná už jí stářím upadly i ruce a nohy.
3: Prosím tě, Viktorko, vrát se k jezu a nekecej tady voloviny.
4: Jane, prosím tě, babička je maminka maminky, nebo maminka tatínka?
2: To nikdo neví, Baru.
4: Ani ona sama?
2: Ani ona sama neví, jestli je maminka maminky nebo maminka tatínky. Tatínka.
4: Spíš tatínka.
3: Já si myslím, že v tom věku ani neví, jestli je babička nebo dědeček.
4: Já už se těším, až nám babička zase udělá zemlbábu.
3: Mě víc chutná zemldědek.
2: Myslím vás, jaký je v tom rozdíl?
4: No zemlbába je z housek a zemldědek z rohlíků. Ne.
2: A jak se tomu říká, když se to udělá z chleba?
3: Tomu se říká blevajs.
4: Myslím, že už slyším koně. Myslím, že už babička jede.
3: Slyšíš koně? Necítíš spíš krávy?
4: Ne, proč?
3: Protože máš ucho v kravinci.
2: Viktorko, přestaň s tím falešným zpíváním, kdo to má furt poslouchají, tě to hrozný. Já už vím, proč nejsou pod jezem ryby.
4: Já na babičce obdivuju, jak je pracovitá. Ona každý den pracuje do 3 do rána a vstává už ve 2 ráno.
3: To je divný, to by dřív vstávala, než chodila spát.
4: No já nevím, jak to dělá, ale pamatujete se, jak nás dřív každý ráno budila? Tvrdila, že nejdřív se musí probudit duše a teprve potom tělo. A budila nás tak, že nám klepala na čelíčka.
3: Viktorku kladívkova, proto je teď pako.
4: Myslím, že na obzoru už vidím babičku.
2: No jo, já ji vidím taky, jako kdyby na něčem rychle jela.
3: Jako kdyby letěla na koštěti.
2: No, jako kdyby to koště přesně opisovalo terén.
4: Asi má koště s plochou dráhou letu.
3: Co to zase kecáš za kraviny?
4: Je, na čem to babička přijde?
5: Děti.
2: Babičko, co to pro boha má?
5: No, to vymysleli v Rusku, jo. Původně teda na lámání prstů zločincům, ale pak to nějak jednou náhodou otočili a zjistili, jestli tam to docela dá dobře jezdit.
3: Ty asi čuměli, co?
5: Ty čuměli, no.
2: Babičko, jak se tomu přístroji říká?
5: No, tomu se říká samoubegajka a taky jednoduše kolo. Mimochodem, děti, víte, jaký je rozdíl mezi kolem a tady tím kravincem?
4: Ne.
5: Žádnej, šlápneš a jedeš.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik příjezd babičky Ivana Mládka a jeho kolegů. Tak co dodat k Ivanu Mládkovi, Marie?
1: No tak Ivan Mládek to byl takový, nebo je pořád multičlověk. Bavič, komik, malíř, textař, promovaný inženýr. Chodil do školy s Václavem Klausem, mimochodem. A ve svých 84 letech má o 40 let mladší ženu. Otec byl právník, tak jako je můj manžel. A v letech 67 až 68 hrál v ruských klubech ve Francii na balalajku a banjo. Věděl jste to?
0: Ne.
1: No vida. No.
0: Co ta Marie všechno nezjistila?
1: A mimochodem Lenka Plačková, která mu dělá takovou tu ošklivku, tak je ve skutečnosti velmi krásná a chytrá. A víte, jak se jmenuje příjmením?
0: Ne.
1: Hraj. Ona si vzala muže jménem Hraj, ale já se vrátím...
0: Takže Lenka Hraj Plačková?
1: Ano.
0: Výborně.
1: Ano.
0: Dobře.
1: Úžasný. Mm-hmm. Ale já se vrátím k těm muzikantům, jak už jsem říkala předtím, všechny jsem je znala osobně, ale nejvíc Víťu Marka, což je náš kamarád, protože on si vzal Markétu, což je... dcera, no tak teď jsem se do toho zamotala. No,
0: podobně složité, jako
1: ano, je to
0: ty
1: velmi
0: babiččině příbuzní.
1: Ale jeho švagrová je Věra, která je matka Vojty Dyka.
0: Aha.
1: A tatínek Vojty Dyka chodil s mým tatínkem do školy, do Křemcárny.
0: Já si to musím pak nakreslit
1: během písničky. No, je to velmi složité, ale já hlavně chci Víťovi Markovi teď popřát... aby se brzo uzdravil a aby se nám brzo vrátil do Kulovny, kde hraje senzačně swing.
0: Dobře, bezvadně. Pokud poslouchá, doufám, že ho humoriáda posílí. Přátelé, budeme dál s Ivanem Mládkem a spol na Starém Bělidle, anebo tu budou myslivecké anekdoty. To už je otázka na dámy a pány u rádia. Hlasujte SMS-kou jako vždy humor, mezera A nebo B na číslo 90 01 04. Posílejte teď, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Na pozvání tentokrát přijela herečka a dabérka Ilona Svobodová.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní posádka Humoriády je Marie Tomsová a Pavel Kučera. My vás opět zdravíme. Chtěl jsem se Marie zeptat na oblíbený zámek. Říkala zámek ne, ale zámeckého pána mám oblíbeného jednoho a právě to je František
3: Kinský, kterého znám od svého mládí z Prahy. A vlastně ta Karlova koruna, na kterou zval, to stojí za podívanou. Byli jsme tam asi před 3 lety s naší cyklopartou a ten zámek opravdu je k vidění, je tam spousta zajímavostí.
2: Tak posluchači, vidíte to, nejenom na místo můžete zajet, ale i o něm si naposlouchat u nás v zámeckém létě. Všechno zajímavé. Tak, teď to bude zajímavé. Na telefonu 731 800 900 přidáváme vaše hlasy. Připomenu výběr Ivan Mládek a spol, anebo myslivecké anekdoty. Kdo pak je s námi? Dobré odpoledne.
4: Hezké odpoledne, i když teplé odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava. A srdečně zdravím paní Tomsovou, moji sousedku z Kobyliš. No a přeji vám teda hezké dny, které vás čekají. A to všechno zvládnete v pohodě a bez nějakého úrazu. A
3: děkuju.
4: Vybírám Pavle Bčko.
2: Mám zapsáno. Mějte se taky pěkně.
3: Vy taky, naschle.
2: Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré odpoledne, tady je taky z Kobylis, ale teď přijívá z Prahy 8.
2: Kobylis si dneska mají spojení přímé do humory, a to je fajn.
5: A pozor, je to spojení, jak to Majka říkala o tom Mládkovi, tak Geza Gerendáš, ty pohádky, který Mládek vyprávěl, naposlouchal ve sboru na táboře, kde byl jako dítě hlavního vedoucího jedný z pokorných, který z toho od Mikyho Sbírky.
2: No to je všechno propojeno.
5: Svět je malej. Takže bylo jasný, že bych pokračoval Ivanem Mládkem.
2: Dobře, máme zapsáno, Mílo.
5: Děkuju.
2: Mějte se hezky, naslyšenou. Pa. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Ano.
6: Ano, dobrý den, já vás také moc zdravím. Děkuji, pěkně jsem si hned vzpomněla, jak paní Tomcová řekla Říp, tam jsem se narodila, tady Alena Ivanovice na Hané. Takže prosím, pozdravujte Říp, mé rodné
2: město. Od Řípu až na Hanou
3: Ivanovice na Hané.
6: Ano, tady, já jsem měla babičku tady, mám v Ivanovicích jsem měla a babičku jsem měla v Roudnici.
2: No prosím. Toto. Tak jo. A kam dáme hlas? Kam dáme hlas? Ačko, Bčko?
6: Ačko. Ačko, určitě.
2: Dobře. Děkuji. I vám hezké léto. Dobré odpoledne.
7: Dobré odpoledne, tady Magdalena, já vás zdravím oba dva.
2: My vás.
7: A prosím, Látka, hezký den.
2: Zapsáno, Ačko, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, přijdu tady Honza z Maránských Lázní. Já bych nechal hlasovat pro Ivana Mládka.
2: Děkujem. Máme zapsáno a děkujeme pěkně. Ano, vyspovídáme ještě dalšího. Dobrý den. Haló.
9: Dobrý den, Marie Duchcov, ale to čas v Ostravě. Hlasuju pro Ačko.
2: Děkujeme pěkně, Marie. Naslyšenou. Se nám posluchači takto přemístují různě v létě. Jsme rádi, že nás posloucháte úplně všude. A Ivan Mládek pokračuje.
10: Ale dobře vypadáš, babičko. No, jak to děláš, že ještě nejsi mrtvá?
11: Ty vůbec nestárnuš, babičko.
12: Ale děti, sama dobře vím, jak vypadám, prosím vás. A nemazejte mě pořád med kolem zadku.
11: Říká se, nemazejte mi med kolem huby a ne kolem zadku.
12: Ale Vilémku, v mým věku už je to jedno, kolem čeho mažeš med. Barunko, máš kluka?
10: No teď ne, ale před 10 minutama.
12: No, to celá maminka.
11: Barunko, to tady necháme s nebo babičko, řekni nám, co dělá dědeček, už jsme ho neviděli léta.
12: O dědečkovi mě ani nemluv. Pěkně mi naštval blbec.

0: se chlopky na Slezském pomezí, tam nic nechybí. Tam jsem spokojená, šťastná, potůček tam bublá potokny, ptáčkve tam zpívají, hned vedle mají chaloupku Rómové. Víte co? Já se tam vrátím, pozdravujte rodiče, ať si ten bordel po vás uklízej sami, ahoj.
1: To je dost, že už je pryč, že jo? To by bylo zase kecu. Dobrý, drobty patří ohníčku, nebo dobrá hospodinka i přes plot skočí.
2: Nebo ukrojíš blbě chleba, už ukrojíš v Aláhovi paty.
1: A nebo jak nás porad budila tím klepáním do hlavy.
3: No ale nejen nás, ale všechny zvířata budila klepáním na čelíčko. Slepice, krávy, koně.
1: No, krtka nedostihla.
2: Ještě jednou by mě ve 4 ráno zaklepala na čelíčko a zabil bych ji babu.
0: Všechno jsem to slyšela. Tak já jsem baba, Vilémku, jo? To by se vám hodilo, abych tady nebyla. Hasit vápno, kydat hnůj, Viktorko, ty přestaň dělat magora, ať ji nakrmí slepice. A Barunko, teď jdi do kuchyně a uklíď to hovínko, co je tam uprostřed místnosti, co tam udělal sultán nebo Tyrl, šup.
3: Spíš tatínek.
0: Ježiš, ne. Spíš tatínek. Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Marie Tomsová je dnešním hostem Humoriády a jako host je teď na řadě s dalším výběrem. Koho nabídneme posluchačům?
2: No, já bych si moc přála Vladimíra Menšíka. Ono se plete Ivanovice na Hané a Ivančice, on je z Ivančic. Takže je to Moravák, takže je to vlastně krajan. A hlavně Forman o něm řekl, že je do třetice nejlepší vedle Buriana a Vericha.
1: Ano, a my si ho dáme s jeho kamarádem Lubomírem Kostelkou a budou provádět revizi na vysokou, tedy ne na vysokou školu, ale vysokou zvěř.
3: Jenomže, Jenzo, s tímhle obličejem se mě ten blbec, rozumíš? A tenhle Astraši dělá velice dobře.
4: No a co?
3: No co?
4: A Jelena ne?
3: No Jelena ne, kamaráde. Děkuji, oči. Pozná.
4: Podívej se, co by tě poznal. Venca, skutečný no. Jelen, bude dělat toho Jelena blízko. A ty budeš dělat Jelena v dálce.
3: Já budu dělat Jelena v dálce.
4: Budeš jen tak podupávat, kroutit zadkem. A budeš houkat, troubit jako Jelen. Zkusí to.
3: Ne, zkusí to po mně nechtěj. Ty víš dobře, že hraju jenom na vozembou.
4: Zkusí to, je to jednoduchý.
3: Aby, no. Abych nespolk. Plže.
4: Zkusí to. Tak to by nešlo, to by se nám sprčili veverky, kamaráde. Tak budeš jen házet zadkem a podupávat.
3: Počkej. Lejzo, a co když se ta komise za mnou vydá? Co když mě bude pronásledovat? Mají přece flinty, to víš.
4: No? No to je pravda. To bych nerad, kdyby tě odbouchli. Tak nebudeš házet zadkem, budeš dělat jelena na úprku. Budeš jenom utíkat, nechávat za sebou jelení stopu.
3: Lojzo, jak budu za sebou nechávat jelení stopu?
4: Kamaráde, já mám všechno promyšlený. Podívej se, co je to?
3: Kaviár.
4: Ale kaviár, to by musel být kaviár z velryby. Vypadá to jako nový koření, ale je to větší. Co je to? Jelení bobky.
3: Na mou duši. No. Jako jelení bobky a praví.
4: Hlava, hlava, kamaráde. Nesmolí, tady to musím být.
3: No, to staví.
4: Lojzo. A kde jsi tolika tím množství přišel, prosím?
3: Kde jsem tolik boků nazbíral?
4: No, kde jsi
3: včera celou noc pinzetou na pasece.
4: Podívej se, čili je to jasný. Budeš utíkat a nechávat za sebou tuhle tu stopu. Tak jsme domluveni. Plácneme si...
3: No počkej. Na jedno jsi zapomněl, že nemám parohy, kamaráde.
4: To si myslíš, papejta?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Vladimír Menšík, můžeme ho mít i dál. Tentokrát by to byla scéna ze seriálu Chalupáři. A když tu máme televizní hlasatelku Marie Tomsovou, uváděla určitě Chalupáře.
2: No jistě.
1: A s dobrým pocitem.
2: No, vždyť to je nejoblíbenější seriál český všech dob, si myslím teda, podle diváckého ohlasu. Já si myslím, že vznikl v roce 1976 a to byl rok, kdy já jsem dělala konkurs na hlasatelku. A nastoupila jsem v roce 77 a mám takový dojem, že od té doby se nepřetržitě vysílá do teď.
1: Už 50 let, že jo, nějakých.
2: Pořád. Každé léto nemůže být bez Chalupářů. A je to tak hezký, chytrý humor s takovou plejádou slavných herců, kteří i v malých rolích předvádějí to nejlepší, co v nich je, protože to byli skvělí herci. Skvěle mluvili, jim je rozumět, na rozdíl od dnešních herců. Já si říkám, jestli jsem hluchá, anebo jestli špatně artikulují,
1: naštěstí
2: ale
1: se
2: tenkrát...
1: to dá, ano, naštěstí se to dá, pardon, pustit zpětně, takže některé scény, když jim nerozumím, tak si je vracím, dokud se nedozvím, co tam důležitého herci sdělili v současnosti.
2: Ale oni uměli mluvit a hrát.
1: No, ale nebudeme házet všechny do jednoho pytle. I když u vzpomínek zůstaneme, na Chalupáře to bude Ačko. Bčko, další vzpomínkový kus, Smích prodlužuje život, to je pořad, ve kterém se sešla plejáda Eva Klepáčová, Dalimil Klapka, Milan Mach, Luděk Kopřiva a mají putovní láhev jako scénku pro vás na Bčku, jo? Takže Ačko, Vladimír Menšík a spol v Chalupářích, anebo Bčko, zmíněná sestava. Humor mezera A nebo B, SMSkujte na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Tady je humoriáda. Marie Tomsová zmiňovala na začátku pořadu, že má také vlastně zlatou lásku, zlatou svatbu, zlatou lásku po 50 letech, takže jí by si pořad taky týkal.
4: A už jsem skoro zlatou láska, protože čím jsem starší, tím zesvětluji ty vlasy, aby nebyly ty šediny tak vidět.
3: Já myslel, že jste se stala princeznou, ale to
4: no,
3: možná...
4: tak to bohužel.
3: To možná ještě přijde. Každopádně, přátelé, vracíme se k nám do hry. Teď hlasujete, jestli chcete Vladimíra Menšíka ve scéně z Chalupářů anebo scénku Putovní láhev se spoustou hvězdných hereckých jmen. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i paní Majku Tomsovou.
4: Děkuju.
5: A já bych bez dlouhého váhání hlasoval pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme, naslyšenou, hezký víkend. Dobrý den.
6: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Tomsová.
4: Děkuju.
6: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý.
6: A hlasuji taky pro Vladimíra Menšíka.
3: Děkujeme krásně, naslyšenou. Dobré odpoledne.
7: Jo, dobré odpoledne. Zdravím pana moderátora a paní Tomsovou.
4: Děkuju.
7: A bylo mě ctí, že jsem vás mohla vidět v Ivanovicích, když jsem šla na špitov a vy jste seděla na lavečce v zahradnictví.
4: Oh.
7: A hlasuji pro Ačko.
4: Děkujem.
3: Tak děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: No já taky přeju, Pavličku, dobrý odpoledne. Tady je Milan z Boleslavy, kuchař, zdravím.
3: Zdravíme.
8: Zdravím paní Tomsovou.
4: Děkuju.
8: Hrozně moc sympatická paní.
4: Díky.
8: To je jedna věc. Úplně dvojka, úplně se tam zase sešli úplně krásně.
3: Děkujeme.
8: Chtěl bych Ačko, ale ano. Ještě bych chtěl poprosit, jestli bych mohl pozdravit celou Sackou sestřičky doktorky, protože jsem na psychiatrii trošičku malinko psychicky jsem to nezvlád. Takže jsem teďka tady, ale mám tady super péče a chtěl bych pozdravit Péťu Šlejara a Víťu.
3: Dobře.
8: A kamarády tady a super.
4: Držíme palce.
3: Jsme rádi, že vás můžeme takto doslova psychicky podpořit naším pořadem. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
9: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví paní Tomsomou. A já ji musím pochválit za to, jak vyhodnotila seriál Chalupáři, protože něco podobného už nikdo asi nikdy nenatočí.
4: Asi
9: takže
4: ne.
9: Jsem pro Chalupáře.
3: Dobře.
4: Děkujeme.
3: Děkujeme pěkně. Mějte se hezky. Ano. Naslyšenou. Tak, přátelé, došlo k součtu našeho hlasování a výsledek zní Romeo z autobusu, čili Vladimír Menšík je s vámi.
10: No, prosím, a jsem tady.
11: Co se stalo?
10: Nic, co by se stalo, vy jste mě pozvala na kávu, tak já honem zaparkoval vůz, hubky, dubky, no a jsem tady. To je překvapení, víte, pro vás.
11: No, to tady je.
10: Ergot. To tady máte, ale nobl. No, tak ona je to novostavba, veliký okna. Neposadíme se? Víte, co mě paní celou cestu vrtalo hlavou? Jestli my se od někud neznáme. Nebyli jsme spolu někdy někde?
11: No, to nevím.
10: Já myslím, v Bulharsku, ne?
11: Tak já půjdu postavit na to kafe.
10: No počkejte, to nespěchalo. Teď to kafičko jsme si vypili potom. V Bulharsku jsem myslel.
11: Jako vy dva?
10: Jako zájezd.
11: Ne, tak to ne, já jsem v Bulharsku nikdy nebyla.
10: Nebyla? Hergot, kde? A nebylo to v Polsku, Sopotí, Loč, to vám nic neříká?
11: Taky ne.
10: Ne? Poslyšte, víte to jistě?
11: Určitě. Aha. Vás bych si přece musela pamatovat.
10: To doufám. Prosím, posaďte se. No, vrazil. No, konečně, co nebylo, může ještě bejt. Totiž, abyste rozuměli, já každou chvilku někam jezdím. Kdybychom se pořádně domluvili, podívejte se. To bude nejjednodušší. Já vám dám, tohle je čitelnější, svoje telefonní číslo do garáži. Jo? No? No, zavoláte mě. Poslyšte. Ještě pouchává vám někde voda?
11: To je sprcha. Promiňte, já jsem přeslechla vaše jméno.
10: A to je jednoduchý. Tonda Čihák.
11: Pan Čihák.
10: Jo, ale kdybyste mě volal do garáži, tak ne jako Čihák. Chtějte k telefonu Romea.
11: Romeo, jako Romeo. Podle Shakespeara.
10: Podle čeho?
11: Podle Shakespeara.
10: Ne, tohle je podle pohlednice. No to je taková historie, my jsme jednou jeli prostě já ves zájezd, víte, k moři. A vedle mě seděla taková štramanna, tak jsme tak laškovali, já jsem veselá kopat. Tak, no a prostě seznámili jsme se cestou, ona mě vám potom od toho moře poslala pohled. A napsala tam, škoda, že tu nejsi se mnou, ti můj Romeo, nebo tak nějak, víte, no a pojď to vysvětlovat si dva dny v garážích, že jo, tak každý si to přečet a od té doby mě tam nijak neřeknou, já už na to taky slyším, ale.
11: A víte, že mi docela líto, že jsme spolu nikde nebyli.
10: Víte, no.
11: No to musí být zážitek.
10: No jo, to vám řeknu. No, není vám tady horko?
11: Ani ne.
10: Ale připaluje dneska, ne? Mohl bych si udělat pohodlý takový.
11: Pánové se neznají, že?
2: Dobrý den.
10: Já jsem. Dobrý den.
2: Doktor Motl.
10: Já jsem...
11: Pozeď se, Jiří.
2: Děkuju.
10: Přivez vaši...
11: S panem Čihákem je velká legrace.
2: Ano, já jsem ho slyšel.
10: Řekla vám paní, jak jsem já si
2: pomáhal... No, povídejte něco o veselí, jo, pane Čihák.
10: No, dovolíte.
2: Prosím.
10: Jak vyprahlo mě. Teď nic, abych tak řekl veselý, ona...
2: No, nestýjte se.
10: No, vlastně jo, počkejte. To je taková legrace od našeho skladníka, ten má vždycky jakou zásobu, on to i píše, ty. Jestli tohle neznáte o tom elektrickém vláčku, ne?
11: Já to neznám.
10: To je strašná lína, on. To je vlastně taková spíš legrační hádanka, víte? Jaký prej je rozdíl mezi elektrickým vláčkem a ženskýma ňadrama? No vlastně ňadrama, jiný nejsou, že jo, než ženský. Jaký, no?
11: No?
10: No žádnej! V obojí prej je myšlený pro děti. A hrají si s tím hlavně otcové. Tak, no, jsme se viděli, já jsem jenom se chtěl zeptat, jestli jste dobře došla. Já mám ještě spoustu práce, pač já musím ještě k nám na ředitelství, potom taky si chci, děkuju vám, ne, já kávu ne, když je takový horko, tak to já radši si někde. Těšilo mě moc, pane doktore, nashledanou. Kdybyste něco potřebovala, tak jenom mě zavolejte, paní. Čihák Anton.
2: Ale jsem vážně legrace. Neříkal, kdy náhodou přijde zase?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak to byl trapasek, se ano. Říká, že jo, ano. Ale zábavný pro nás. Děkujeme panu Menšíkovi, chalupářům a všem, že je máme i tady v Humoriádě z archivu.
4: No hlavně Alena Vránová, hvězda.
3: Pan Adamíra.
4: Ano.
3: Jo, přesně jak jsme říkali. Hvězdy máme i dál, přátelé, myslivecké anekdoty v podání Jiřiny Bohdalové a spol, anebo Luděk Kopřiva, Eva Klepáčová a spol ve scénce Putovní láhev. To je závěrečný výběr pro vás, hlasujte teď SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak jsme sprintovali závěrečným hlasováním a ještě než prozradíme výsledek, Marie Tomsová by vás ráda osobně někam pozvala s naším dalším kolegou, humoriádníkem, mají něco společného.
2: No jo, Pavel Nový je náš kolega společný, můj kamarád a my zítra spolu jedeme do Habartova, ještě s Břeťou Sekáčem Čaněm a Danou Horákovou s pořadem S vámi nás baví svět. Takže zítra se s váma těším na shledanou v Habartově.
1: A to je důkaz, že Marie nejenom se rekreuje v létě, ale taky občas příjemně pracuje na něčem zajímavém.
2: Co mi jiného zbývá?
1: To už nebudeme rozvádět, potěšíme se dalším humorem. Myslivecké anekdoty jsou vítězem závěrečného kola.
3: Hajnák manželovi, který se nadšeně dívá na upečenou divokou kachnu. No vidíš, Pepo, na mě ses takhle nikdy něžně nedíval.
4: Potká se hajný drmota se svým známým. Víš, co jsem udělal? Dal jsem si nahrát hlas své ženy na magnetofónový pásek.
5: Prosím tě, co tě to napadlo?
4: Co mě napadlo? Víš, co to je za požitek? Jakou já mám radost, když ji mohu uprostřed věty přerušit?
6: Poslyšte, v téhleté hájovně bydlí tři sestry. Co kdybychom se s nimi oženili, věk už na to máme?
7: No jo, ale budeme se muset rozdělit po hájovnu.
8: Za to budeme mít všichni tři jenom jednu tchýni.
9: Na taneční zábavě se třem kamarádkám líbí mladý lesník. Musím ho získat, povídá první. Má moc hezkou uniformu. Mně se líbí jeho urostlá postava, povídá druhá. Máte obě pravdu, říká třetí, jen kdyby v noci tolik nechrápal. Huberte, zítra je tomu 30 let, co jsme se vzali. Měl bys zastřelit bažanta.
5: Prosím tě, co pak ten chudák za to může?
4: Hajný si přivedl novomanželku do hájovny. Jako první jídlo chtěla mladá paní svého chotě překvapit a tak upekla koroptvičky. Muž převrací jídlo v ústech a s nechutí se zeptá: má to jakousi divnou chuť. Čím pak si ty korotve plnila?
9: Něčím. Uvnitř už nebylo žádný místo.
10: Letošního Silvestra budu slavit doma.
11: Ale co pak to? Proč pak to?
10: To víš, cárneme. Manželka už nemá tolik síly, aby mě otála z hospody domů.
12: Přijde hajný domů, pověsí flintu na zeď a volá: miláčku, celý měsíc nemusíš kupovat maso.
9: To jsi ulovil nějakého divočáka.
12: A to ne, ale propil jsem výplatu.
13: Hajný Javor seděl od nedělního rána v hospodě a hrál s přáteli mariáš. Večer se vřítí do lokálu manželka a spustí: ty tady sedíš celý den v hospodě, hraješ karty, mě si ani nehledíš, ty nemáš žádný srdce, herde ženská, neprozrazuj moje karty.
14: Hajný takhle sedí s dívkou načekané. Vidíš na špičce stromu ty dva ptáčky, jak se líbají? Dí nivě dívka.
13: A no jo.
14: No počkej, já nechtěl bys to taky zkusit, šeptá dívka.
13: No prosím tě, seš normální. Co pak by nás taková slabá větvička udržela?
1: Z dnešní humoriády se loučí Marie Tomsová a Pavel Kučera. Děkujeme za pozornost. Krásné léto.
2: Taky vám přeju všem, tobě Pavle i všem posluchačům a posluchačkám. Mějte se krásně letně.
1: Děkuji za všechny, dobrý poslech dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V České republice roste zájem o pásové zemědělství, pomáhá proti půdní erozi. Skončila úplná uzavírka mostu v Zákupech. ČES začíná vyplácet dividendu z loňského zisku a nový týden začne se slunečnou oblohou a teplotami nad 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké ráno přeje Hana Hauptfoglová. Mezi českými zemědělci meziročně vzrostl zájem o takzvané pásové střídání plodin. Vyplývá to z dat Ministerstva zemědělství. Střídání pruhů s různými druhy plodin pomáhá s lepším zadržováním vody v místech, kde půdu ohrožuje eroze. Ministerstvo od roku 2025 na pásové pěstování nabízí dotační program. Podle mluvčího rezortu Vojtěcha Bílého ji loni využilo 11 žadatelů na plochu zhruba 14 hektarů.
2: V letošním roce předběžně evidujeme 26 žadatelů na ploše přibližně 3770 hektarů. Dosavadní vývoj tedy ukazuje, že po zavedení platby zájem zemědělců výrazně vzrostl, a to jak z hlediska počtu žadatelů, tak z hlediska požadované výměry.
0: Ode dneška je historický most v Zákupech otevřený pro dopravu. Pískovcová stavba na výpadovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřená od konce letošního března. Zatím se tam jezdí formou kyvadlové dopravy řízené semafory. Jak říká náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Tento provoz bude trvat do 31.8. Od 1.9. bude most zcela průjezdný. Celkové dokončení se očekává zhruba do půlky října. Celkové náklady na stavbu jsou v tuhle chvíli vyčísleny na zhruba 20 milionů 117 tisíc.
0: Liberecké divadlo Františka Xavera Šaldy má od srpna nové vedení. Ředitelem se stal bývalý rektor Janáčkovy akademie muzických umění v Brně Petr Michálek. V čele Libereckého divadla nahradil Lindu Hejlovou Kepertovou, která v červenci na vlastní žádost ve funkci po 4 letech skončila. Petr Michálek zvítězil v únorovém výběrovém řízení mezi dalšími 8 kandidáty. 49-letý rodák z Hradce Králové už vedl 2 jiná městská divadla. Od roku 2006 byl 6 let ředitelem v Děčíně a poté 12 let ve Zlíně. Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun, z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy.
1: Počasí.
0: Je před námi slunečné pondělí, čekáme převážně jasno až polojasno, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a teploty odpoledne vystoupí mezi 30 a 33, na Českolipsku 34 stupňů. Fouká jen slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž je vysoká na stupni číslo 3 a meteorologové očekávají silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Liberci je teď uzavřená část silnice k parkovacímu domu v dolní části nákupního střediska Nisa od kruhového objezdu za sjezdem z průtahu. Omezení by mělo trvat jen do dnešní 7. hodiny. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Třetího srpna v kalendáři, 4 minuty po 5. hodině. Je tu pondělí, začátek nového týdne. Zdravíme vás ze studia Českého rozhlasu Liberec. Popřejeme také dobrou chuť v případě, že snídáte. Přiznám se mě osobně před okamžikem. Naše zpravodajka Hanka Hauptfoglová nabídla domácí borůvkový koláč a pravděpodobně jsem pochopil, proč se o snídaní mluví jako o nejdůležitějším jídle celého dne. Zvlášť tedy, když chutná. Já už tedy ráno lepší mám a v následujících 4 hodinách udělám všechno pro to, abyste začátek nového týdne měli ve společnosti Českého rozhlasu. Lepší hlavně vy, naši posluchači. Čeká nás cesta do Jablonce nad Nisou, který bude hostit 15. ročník bižuterní přehlídky Křehká klása. A právě my se na přehlídku společně dopodrobna podíváme už v další reportáži. Dobrý poslech a dobré ráno přeje Martin Kolín.

0: V úvodu pondělního dobrého rána jsme slíbili cestu do Jablonce nad Nisou, kam se 12 minut po páté budeme moci vydat zhruba 50 vystavovatelů, a to nejen z Jablonecka. To totiž čeká návštěvníky přehlídky bižuterie Křehká krása, kterou bude od čtvrtka do neděle hostit Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Letos se přehlídka ve městě s bohatou sklářskou a bižuterní tradicí uskuteční už po 15. a nebudou tam jen místní výrobci.
1: Jsou tady vystavovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy, a už se leto zase stalo, že vlastně v červenci jsme zájemce o vystavování museli odmítat, protože je v podstatě nemáme kam dávat.
2: Popisuje zájem o letošní ročník přehlídky místopředseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
1: Řešíme takové problémy, že někteří vystavovatelé se rozhodli, že by chtěli stánek zvětšit, a my prostě nemáme kam.
2: Za vstupenku letos lidé zaplatí 150 korun, o 30 víc než loni.
1: Ale bude vyšší i z toho důvodu, že tentokrát bude přehrazena ulice u muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže de facto za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka.
2: Doplňuje Milan Kohout. Křehká krása nabídne i další program, říká náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Tradicí je, že se v rámci programu představí módní přehlídka právě Made in Jablonec, která je vždy pro ten rok aktuální, takže návštěvníci, kteří neměli možnost se na začátku roku zúčastnit této módní přehlídky, tak mají možnost ji zhlédnout, a to hned několikrát. Je vždycky rozdělena na první a druhou část, takže vždycky na začátku toho programu je ta první část a každý den ten kulturní program právě ta druhá část uzavírá ten program, který je na letní scéně.
2: V sobotu se představí i finalistky Miss České republiky a lidé budou moct vidět korunku pro vítězku této soutěže. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
4: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Léto nám také po relativně příjemném víkendu bude pokračovat. Můžeme nastínit výhled tedy na začátek nového týdne. Převážně jasná až polojasná obloha, zejména přes den, se bude ale opět vytvářet kupovitá oblačnost a nejvyšší denní teploty 30 až 34 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 25 až 28 stupni. Hlášený máme slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na trojce na nejvyšším stupni zátěže. S tím tedy bude lepší počítat.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: nastínit vysílání Českého rozhlasu Liberec právě po 13. hodině, kdy každé pondělí pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude herečka a daberka Ilona Svobodová. Tady je malá ochutnávka.
1: Co vám to cestování jako nejvíc dalo?
2: Tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte. Ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Ruánu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans... nějakou paštiku nebo co? A ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excuse-moi, encore une fois, je voudrais des... A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí.
0: Já jen doplním, pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dnes po 13. hodině. A hostem Oskara Hesse bude herečka a daberka Ilona Svobodová.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Jak potěšíme čtenáře v Liberci, nejen to se dozvíte za okamžik ve zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Stovky handicapovaných lidí čekají na takzvaný euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v České republice i v zahraničí. Na nákup nových chybí peníze, které každý rok poskytuje Ministerstvo pro místní rozvoj formou dotace. Podle mluvčí rezortu je to kvůli přípravě nové dotační vízy. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením budou nové euroklíče k dispozici nejdřív v říjnu nebo listopadu. Soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na 42-letého muže, který podle policie v jablonecké části Mšeno napadl dvě ženy. Za sexuální útok a znásilnění mu v případě odsouzení hrozí trest až 10 let vězení. Podle policie taky stále platí výzva, aby se případné další oběti násilníka policii přihlásili. Krajská vědecká knihovna v Liberci je ode dneška opět přístupná. Uplynulé dva týdny byla zavřená kvůli každoroční údržbě. Knihovna má dál prázdninovou otevírací dobu. Otevřená je každé pondělí a potom od středy do pátku. Pražská autobusová linka na letiště Airport Express ode dneška výjíždí od hlavního nádraží z dočasného stanoviště v Opletalově ulici. Je to kvůli další etapě opravy stropní desky nádražní haly, která je pod silnicí. Jablonečtí fotbalisté vyhráli i druhé utkání v novém ročníku šance ligy, v Pardubicích zvítězili 2-0. První gól si do vlastní branky dal pardubický Icha, druhý přidal v nastavení úvodního poločasu Jan Chramosta. A čeká nás horký letní den. Bude převážně jasno až polojasno s tvorbou kupovité oblačnosti a s odpoledními teplotami do 34 stupňů. A meteorologové očekávají silnou zátěž teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: S omezením počítejte na silnici 1/13 v Dolních Pertolticích. Opravují tam most a jezdí se jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Hany Hauptvoglové, a to během pondělního dobrého rána, do kterého vás zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec. A už za chvíli vás ve vysílání vezmeme na tábor, kde část prázdnin tráví děti s vrozeným diabetem. Jak složité je takový tábor připravit? Nejen o tom se dozvíte více už za okamžik, a to v další reportáži pondělního ranního vysílání. Příjemný poslech.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsme trochu zpomalili společně s Petrou Janu a další písničkou, která nám nezestárla. Už nejsem volná, jak dospívala v 5 hodin a 40 minut. K létu neodmyslitelně patří tábory a právě návštěva jednoho nás už v tomto čase čeká. Mezi stovkami letních dětských táborů v celé republice totiž najdeme i některé speciální. A to tím, pro koho jsou určeny. U Ostružna na Jičínsku teď na své každodenní starosti zapomínají děti s vrozeným diabetem prvního typu. Na jejich zdravotní stav dohlíží zdravotníci v chatce, která je na první pohled obyčejná, ale uvnitř je zaplněna moderními technologiemi.
1: Na počítačových monitorech jsou aktuální informace o hladině cukru všech dětí. Ty sledují 24 hodin denně zdravotníci z Mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice, říká její mluvčí Jana Petrová.
2: Klaudiánova nemocnice poskytuje ten zdravotnický personál, ať už to jsou lékaři nebo zdravotní sestry, který tady mají 24/7 ten dozor nad těma senzorama a nad těma monitorama. Diáčků je 40.
3: Prosíme, kdo málo rozkýmu.
2: Plus ještě jako zdraví děti.
1: Právě určitá inkluze, propojení zdravých dětí a diabetiků je podle organizátorů hodně důležitá. Program mají společný, hry stejné a snahou je, aby děti s diabetem na své potíže aspoň na chvíli zapomněli. O monitorování hladiny cukru se právě teď starají Jana Soukupová s Vendulou Havrlantovou.
4: Každé dítě má připojený senzor na kontinuální měření glykemie, čili hladiny krevního cukru, a ta data jsou nám potom tady vlastně přenášena do monitoru a jsme schopni na ně případně reagovat.
5: Co všechno se děje, pokud se objeví hodnoty, které nejsou úplně ideální, řekněme?
4: Tak pokud se jedná o nízkou hladinu krevního cukru, tak potom samozřejmě děti potřebujeme nějak dosubstituovat cukrem, čili podáváme různé džusy, sušenky, různový cukr. V případě opačném, pokud mají vysoko, tak potom je korigujeme třeba přidáním nějaké malé dávky inzulinu.
5: Jak moc je to třeba pro ty děti omezující?
6: No, já si myslím, že právě to je super, že ty děti si v podstatě od toho monitorování můžou trošku odpočinout, protože to za ně monitorujeme my. A jinak to často prostě ve škole a tak, samozřejmě rodiče taky kooperují na dálku, ale většina dětí hodně se to i musí hlídat sama a my se snažíme o to, aby ten týden si odpočinul i od toho hlídání a mohli se věnovat spíš takovým víc dětským aktivitám než sledování cukru.
1: Za celým nápadem a organizací stojí hlavně tři lidi.
7: Ten Jakubec.
8: Jitka Zítková Povolná. Gabriela Jarešová.
5: Autoři té celé myšlenky.
8: Ano.
5: Je někdo z vás první, koho to napadlo?
8: Jitku.
5: Jak se to narodilo?
8: Mám vlastní dítě, který nemohlo na tábor nikam. A další druhý dítě je zdravý, že jo? Tak je rozdělte, pošlete každý nikam jinam, nebo jedno nechte doma. No tak jsem přišla s touhletou myšlenkou. První jsem přišla tadyhle za Gábinou. Ta první reakce byla, že jsem blázen. Že o tom nechce slyšet, ale do rána se jí to rozleželo v hlavě a šli jsme do toho.
1: Pořádání takového tábora je finančně náročné a část musí pokrývat dárci a sponzoři. Od rodičů celou částku organizátoři nechtějí. Z Jičínska Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Čeká nás další letní a pořádně teplý den. Očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Zejména přes den se bude vytvářet kupovitá oblačnost a nejvyšší denní teploty dnes vystoupí mezi 30 až 34 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 25 až 28 stupni. Hlášený máme slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Takový výhled tedy máme na začátek nového týdne.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V následujících minutách se můžeme trochu vrátit k víkendu a k rozhlasovému archivu. Ve včerejších Hvězdných návratech jsme si připomněli takzvaného nahrávače jednoho našeho slavného komika. Spolupracoval léta s Felixem Holzmanem. Na začátku mu pomohl v kariéře, ale nakonec se rozešli. Takový byl ve zkratce umělecký život Františka Budína. Český konferenciér a komik by se 19. července dožil 102 let. Zemřel před 6 lety. V civilním životě pracoval jako účetní u československých státních drah a žil v Ústí nad Labem. Teď nás ve své době slavná dvojice Holzmann-Budín pobaví scénkou kvíz.
1: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
2: Kde leží Addis a kdo?
1: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
2: Jo, kde leží Addis Abeda.
1: Addis Abeba,
2: kde leží, jo?
1: Kde leží?
2: Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé?
1: Jestli vás přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
2: Jsou známý jména, samozřejmě, co pak tu Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako ne.
1: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
2: Ano, kdo pije?
1: Etiopie, stát, země.
2: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musíte zeptat něco lehčího.
1: Asi vás, tak jaké otázky si představujete soutěžní?
2: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne, co vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám nám teď otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky.
1: Zjeda, ptejte se vy.
2: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
1: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
2: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
1: Dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové spíšné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mějte jino, ale rozhodně těžší.
2: Ne, když vám nám těžko, tak zase neuhodnete, že jo?
1: To nechte na mě, to je moje věc.
2: Tak těžkou chcete teda?
1: Samozřejmě.
2: O, jsem zvědav. Tak mě třeba řekněte, co to je? Je to bílý? Visí to u umyvadla? Utírají se s tím ruce? A píská to?
1: Píská to?
2: Píská to, ano.
1: Tak to nevím.
2: O, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku.
1: No, počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
2: no,
1: tak bych řekl, že je to ručník.
2: No, tak náhodou se to uvod, ručník to je.
1: No, dovolte, ale ručník přece nepíská.
2: No, já to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Lidé by se od poloviny příštího roku mohli nechat očkovat i v lékárnách. V Jablonci nad Nisou bude ode dneška uzavřená Kamenná ulice. V Dolánkách u Turnova otevřeli nový rekreační areál s přírodním jezírkem a bude slunečno a také teplo. Naměříme až 34 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hezké pondělní ráno přeje Hana Foglová. Na očkování proti chřipce by lidé od poloviny příštího roku mohli chodit také do lékáren. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Ministerstvo zdravotnictví se od změny slibuje vyšší proočkovanost. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví Matyáš Fošum.
2: Kdybychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra proočkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jakoby ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
0: Proočkovanost proti chřipce je v České republice dlouhodobě velmi nízká, do 10%. Vedle chřipky by lékárny mohly očkovat i proti COVID-19. Kamenná ulice podél Dolního náměstí v Jablonci nad Nisou bude ode dneška uzavřená. Stavbaři tam opraví poničené dlažební kostky. V ulici je pěší zóna, uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy a potrvá do konce léta.
3: Na Dolním náměstí budou zrušené autobusové zastávky. Dotčené linky budou zastavovat u obchodní akademie a u kina radnice. Výjíždět budou z autobusového nádraží. Kamenná ulice je zrekonstruovaná teprve 3 roky a po poměrně krátké době je dlažba zničená. Jablonecký magistrát na to proto uplatňuje reklamaci. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas.
0: V Dolánkách u Turnova je pro veřejnost přístupný nový rekreační areál s přírodním koupalištěm. Na místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Stavbaři odstranili zábrany, zprovoznili technologie, sprchy a veřejné osvětlení. Podle mluvčí turnovské radnice je areál přístupný jen pěšky nebo na kole či koloběžce. Koupání v jezírku je na vlastní nebezpečí. Voda v něm se čistí pouze biologicky, její kvalita proto není zaručená. Firmy musí nově označovat obsah, který vytvořila umělá inteligence. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování pravidel v České republice bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a vyzve k nápravě nebo udělí pokutu. V krajních případech to může být až 15 milionů eur, tedy víc než 360 milionů korun.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně jasno až polojasno, teploty odpoledne přesáhnou 30 stupňů, naměříme většinou až 33 stupňů, na Českolipsku až 34. Bude se také tvořit kupovitá oblačnost, pršet ale nebude. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní a biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká. A meteorologové očekávají silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/35 na příjezdu do Liberce od Turnova. Na úrovni Dlouhého mostu je v levém jízdním pruhu sražená sena. Policisté jedou na místo. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: V kalendáři 3. srpna pokračuje nám pondělní dobré ráno, teď už tedy v čase 4 minut po 6. hodině. Pokračuje také během tedy prázdninového období a to je jednoduše vždy spojené s dovolenými a také cestováním. A jedno cestovatelské, primárně tedy téma pro vás budeme mít už za okamžik nachystané. Možná jste zaznamenali v posledních dnech pokus o vtip jednoho z pasažérů na pražském letišti. Jeden vtip o bombě a celá rodina měla podolené. Můžeme tedy doplnit, neodletěli. Ostatně vtipy o bombě nebo útoku se na letišti nevyplatí. I při takovéto situaci jsou do pár minut připraveni zasáhnout policisté z nové speciální jednotky, která začala působit na pražském letišti. Můžeme doplnit, že podobné týmy už jsou například v jaderných elektrárnách. Za okamžik tedy nabídneme podrobnosti o této jednotce, jak funguje a při jakých příležitostech je tedy připravena zasáhnout. Martin Kolín přeje dobré ráno.

0: Ivone Přenosilová v úvodu další hodiny pondělního dobrého rána. Myslím si, poznali jste velmi bezpečně píseň Boty proti lásce, která nám dozněla 12 minut po 6. hodině. Dozněla nám také v čase, kdy se společně budeme moci podívat na bezpečnost, a to nejen pražského letiště. Právě na ní totiž dohlíží nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii. Cestující můžou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate a někdy taky přímo v letadle. Dohlížejí na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících. A připraveni jsou i na nejhorší bombový a teroristický útok nebo únos letadla.
1: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
2: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
1: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech, dodává Kubo.
2: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
1: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
3: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
1: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou české policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadu odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
4: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
1: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud jste věřili tomu, že nový týden bude stejně příjemný jako třeba počasí o víkendu, pravděpodobně zklameme. Převážně jasná až polojasná obloha, tady je to zatím dobré, během dne očekáváme také tvorbu kupovité oblačnosti, a to hlavně na horách a také okolí, i to není vůbec špatné. Na druhé straně nejvyšší denní teploty, tady začne tedy lámání chleba 30 až 34 stupňů Celsia, na horách teploty mezi 25 až 28 stupni. Očekáváme slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek opět na trojce. Ta značí nejvyšší zátěž. 6 hodin, téměř 20 minut k tomu. Ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme příjemný poslech, přejeme také úspěšné vkročení do nového týdne, pokud možno poklidné pondělní ráno, a řidičům na silnice hlavně šťastnou cestu.
2: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je Putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream. It's been a
1: hard day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
4: Martine, pojď!
3: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
4: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
3: O něco později přidal druhou oštěpař Jan Železný.
4: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech z té prvenství.
3: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Singer. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jakou rekonstrukci chystají v Doxech? Na to se společně podíváme za okamžik ve zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí, jde hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení nebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé mohou být 90-letí a starší lidé. Podle ministerstva vnitra bylo ještě letos na jaře v oběhu asi 10 000 těchto průkazů, aktuálně jich stále evidují necelých 5 000. Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákupech. Pískovcová stavba na výpadovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřená od konce letošního března. Zatím se jezdí formou kyvadlové dopravy řízené semafory. Město Doxy v následujících 5 letech vymění veřejné osvětlení. Staré lampy nahradí úspornější LED zdroje. Někde se svítidla doplní a bude nutné opravit rozvaděče a další prvky. Město na to získalo dotaci z modernizačního fondu Ministerstva životního prostředí, která pokryje zhruba polovinu nákladů. V Dublinu se dnes lidé rozloučí s irským zpěvákem a kytaristou Glennem Hansardem. V barokní kapli Irského muzea moderního umění v Dublinu bude mezi 11. a 16. hodinou vystavená rakev. Pohřeb bude zítra odpoledne v katedrále svatého Patrika v centru Dublinu. Arsenal Česká Lípa má za sebou další zápas po návratu do druhé fotbalové ligy. Po úvodní porážce na Dukle doma vyzval rezervu pražské Slavie. Utkání skončilo remízou 1-1. A podle meteorologů dnes bude slunečno až horko, obloha bude jasná až polojasná, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a nejvyšší odpolední teploty dosáhnou ke 34 stupňům. Nejtepleji bude na Českolipsku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Kamenickém Šenově je kvůli opravám uzavřená Palackého ulice, a to od křižovatky se Sokolskou po křižovatku s Tyršovou ulicí. Obousměrná objížďka vede okružní ulicí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 3. srpna v kalendáři, pondělí a 2 minuty po 6:30 na hodinách za námi další zprávy Hany Hauptvoglové, a to během dobrého rána. To přejeme vám, našim posluchačům. Můžeme také nastínit program na následujících 30 minut, protože už za okamžik připomeneme další aktuality z Libereckého kraje. A v závěru hodiny nás čeká tradiční cesta za předškoláky. Společně s nimi dnes budeme mít možnost připomenout krásné sportovní výročí. I když otázka, jak se k tomu děti postaví, dozvíte se právě před 7 hodinou.
3: Podívej se mi do očí.

0: Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.
1: Medicine man.

0: S Michalem Tučným další připomenutí písničky, která nám nezastárla, to Medicine Man, který nám dohrál v 6 hodin a 40 minut. To je také čas, kdy se můžeme pozastavit u dalších informací z Libereckého kraje. Ku příkladu na webu obec Bulovka jsme našli informaci týkající se dnešní odstávky elektřiny. V Bulovce na Frýdlansku totiž právě dnes nepůjde. Elektřina odstávka je plánovaná na dobu od 9. do 20. hodiny. Případně seznam domů, kterých se to týká, je na webu obce, odkud jsme ostatně informaci čerpali. A pak se můžeme přesunout také do obce Polevsko, která na svém webu upozorňuje, že tamní pobočka Pošty Partner má od 1. srpna novou pravidelnou otevírací dobu. Každý všední den, tedy od pondělí do pátku, je otevřená mezi 8. až 9. hodinou a následně mezi 15. až 16. hodinou. Tak i to se rozhodně hodí vědět. My můžeme pokročit i s dalšími písněmi během našeho ranního vysílání. Popřeme hlavně příjemný poslech a vydařený vstup do nového týdne.
1: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: počasí.
1: Teploty dnes poměrně vysoké, 30 až 34 stupňů Celsia, na horách 25 až 28 stupňů Celsia a převážně jasno až polojasno. Během dne se bude vytvářet kupovitá oblačnost a to hlavně na horách. Biometeorologická předpověď pro dnešek, tady během pondělka 3. srpna na Trojce, na nejvyšším stupni zátěže.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 6:48 slunce v duši. Myslím si, ale dnes to v Libereckém kraji nebude slunce jen v duši, ale také na obloze. Ostatně i o tom jsme se před okamžikem bavili. Můžeme se ale společně vrátit trochu více do historie, protože právě před 30 lety, tedy 3. srpna 1996, atlet Jan Železný získal v hodu oštěpem na olympiádě v Atlantě zlatou medaili. Bylo to už v pořadí druhé olympijské zlato. No a to třetí, to následovalo v roce 2000. Tentokrát v australském Sydney. Zdá se ale, že redaktorku Terezu Brázdovou spíš než na atletický stadion předškoláci zavedli rovnou do pravěku.
1: Co je oštěp?
2: Je to dlouhý, na konci to má takový ostlý, nevím, jak se tomu říká, a hážíš je to.
1: A jak se říká tomu, kdo to hází?
2: Já vím, pro člověci.
1: A takhle dřív lovili třeba zvěř?
3: Jo.
2: Já vím, lovili mamuto.
3: Alebo tygři.
1: Čím vším se může ve sportu házet?
2: Třeba když hrajem jako fotbal, tak se kapeme dolů.
1: Ale já myslela rukama házet.
2: No,
3: míčem.
2: Ještě bowlingovou koulí, která se hází do pytle, jako myslím ten míč oranžovej.
1: Jako do koše myslíš nahoru?
2: Jo, takhle.
1: To ale není bowling.
2: Já vím, ale já tomu říkám, takhle poté vypadá koule.
1: Jak se říká té hře?
3: Fotbal alebo...
2: Basketbal.
1: No vidíš.
2: Basketbal.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hygienici letos v Libereckém kraji zaznamenali už 20 případů žloutenky typu A. Na železnici mezi Jabloním v Podještědí a mimo ní začala výluka. Muže obviněného ze sexuálních napadení v Jabloneckém Mšeně poslal soud do vazby a nový týden začne se slunečnou oblohou a teplotami nad 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec jsou připravené. Hezké ráno přeje Hana Hauptvoglová. Pracovníci krajské hygienické stanice už letos v Libereckém kraji zjistili celkem 20 případů žloutenky typu A. Za celý loňský rok jich bylo necelých 50. Výrazně vyšší výskyt onemocnění hygienici v regionu zaznamenali v roce 2024, kdy jich bylo asi 120. Pokračuje ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice v Liberci Monika Hausenblázová.
2: V tom roce 24 jsme měli ten největší boom v září, takže to se opravdu lidé museli nakazit během těch letních měsíců, protože inkubační doba žloutenky typu A je 15 až 50 dní, průměrně těch 30.
0: Situace v kraji je teď podle Moniky Hausenblázové poměrně stabilní. Žloutenka typu A se přenáší především kontaktem. Lidé se mohou nakazit i kontaminovanou vodou, potravinami nebo znečištěnými předměty. Mezi Jabloním v Podještědí a mimo ní ode dneška nejezdí vlaky. Začala zhruba měsíc trvající plánovaná údržba a také opravy trati. Rychlíky i lokální spoje v daném úseku nahrazují autobusy.
3: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na 42-letého muže, který podle policie v jablonecké části Mšeno napadl dvě ženy. Za sexuální útok a znásilnění mu v případě odsouzení hrozí trest až 10 let vězení. Kriminalisté muže zadrželi ve čtvrtek odpoledne v centru Jablonce nad Nisou. Podle policejní mluvčí je možné, že muž napadl více žen. Platí tedy stále výzva, aby se případné oběti násilníka policii přihlásili. Do úvodního kurzu pro aktivní zálohy armády ve Vyškově dnes nastupují lidé, kteří jindy během roku kvůli své práci nemohou, tedy učitelé. Výcvikem na vojenské akademii spolu s nimi projdou také zástupci dalších časově náročných profesí, lékaři, IT specialisté i například herci. Kurz mají zkrácený ze 6 týdnů na 4 a nemají volné víkendy.
1: Počasí.
0: A před námi je slunečné pondělí, čekáme převážně jasno až polojasno, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a teploty odpoledne vystoupí mezi 30 a 33, na Česko-Lipsku 34 stupňů. Fouká jen slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž je vysoká na stupni číslo 3. Meteorologové očekávají silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 1/35 ve směru z Liberce do Turnova. Před stoupáním do Pacařického kopce se srazila dvě osobní a jedno nákladní auto. Nehoda je v pravém jízdním pruhu a zasahují u ní záchranáři. Za výjezdem z Hodkovic nad Mohelkou tedy určitě zpomalte a taky počítejte se zdržením do 5 minut. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Tak na silnicích skutečně opatrně, a to nejen během pondělního rána. To nám ostatně pokračuje i na vlnách Českého rozhlasu Liberec, teď tedy v čase 4 minut po 7 hodině. Budeme mít také možnost ještě se vrátit k víkendu a připomenout nedělní fotbalové utkání, které se odehrálo v Pardubicích. Tam se totiž představili fotbalisté Jablonce, tak připomeneme nejen zápas jako takový, ale přidáme i ohlasy právě po utkání. Přejeme příjemný poslech našeho ranního vysílání, hlavně tedy úspěšný vstup do nového týdne, a to v pondělí s datem 3. srpna. Martin Kolín zdraví a přeje tedy vydařený den.

0: 11 minut po 7 hodině jsme odstartovali další část našeho ranního vysílání, a to po písni Jany Kratochvílové Mám ráda tvůj smích. 3. srpna v kalendáři, k tomu tedy pondělní dobré ráno, během kterého se ale můžeme ještě alespoň na okamžik vrátit k víkendu. Souboj Pardubic a Jablonce zakončil program 2. kola šance ligy. Severočeši zvítězili 2-0 a znovu se ukázalo, že ne vždy vyhrává lepší tým. Pardubičtí měli několik jasných gólových šancí, které ale nedokázali využít, a hosté to potrestali. I proto platí, že po 2 kolech má Jablonec plný počet bodů, zatímco Pardubice jsou s nulou na posledním místě tabulky. Pokračuje redaktor Ota Gutwirth.
1: Jablonečtí vytěžili z minima maximum. Při prvním pobytu Severočechů na útočné polovině si dal vlastní gól pardubický Icha a dokonce první půle inkasovali domácí ještě jednou. S výsledkem zápasu tak musel být hlavní trenér Jablonce Luboš Kozel spokojený.
2: Nemusíme si nic nalhávat, myslím si, že jsme z toho zápasu vytěžili maximum, že po většinu zápasu domácí byli lepší, lítli na nás. Řekl bych, že jsme to otupili, ten tlak jejich, ten úvodní vlastně tím gólem, trošku náhodným ze štěstím, ale ten nám pomohl a od té chvíle jsme trošku byli víc ve hře. Myslím si, že jsme byli tým na tom hřišti. Jako dělalo mi radost, když jsem viděl, že měli ty kluci radost, když blokují střelu a když jeden druhý zastoupí. Takže v té defenzivní fázi můžeme vděčit za to, že jsme vyhráli, a naší efektivitě jednoznačně nahoře. A samozřejmě výborný výkon Klemen Mihela v brance.
1: Druhou branku přidali Jablonečtí v nastavení první půle, kdy míč ke vzdálenější tyči uklidil Jan Chramosta. A po zápasu řekl, že to byla dopředu připravená akce, která vyšla na výbornou.
3: Chtěli jsme to tak vyhrát, protože myslím si, že hlavně do té obrany Pardubice je takový harakiri trošku, no, kdy lítá jedna na jedna. Teď jsme viděli, že tyhle ty balony za tu obranu si tam proměníme, takže by to mohlo na ně platit. Krásně se to sešlo, všichni jsme si pohlídali offside a pak na mě bylo to jenom uklid do brány, což se mi naštěstí povedlo.
1: Pardubičtí byli fotbalovější a měli ze hry víc. Vypracovali si minimálně 4 jasné gólové příležitosti. Přesto skvěle chytajícího brankáře Mihelaka nepřekonali ani z těch největších šancí. Pokračuje hlavní trenér pardubických fotbalistů Jan Trousil.
4: Zápas jsme odehráli herně velmi dobře, vytvořili jsme si velké příležitosti. Bohužel alfa omega ve fotbale a ve sportu je to, že musíte dávat branky, a z penalty jsme sami před gólmanem, nikdo nikde, musíme prostě dát 100 góla. Nedali jsme, kluci předvedli dobrý výkon, ale prostě nebyli jsme bodově odměněni, protože opakovaně teď selháváme v té koncovce, musí být zabijáci v tom vápně a to mi tam prostě chybělo.
1: Že domácí byli lepším týmem, vnímal i záložník Tobias Boledovič, ale i on ví, že bez kvalitního zakončení se bodovat nedá.
5: Jsme určitě byli lepší, určitě kvalitnější na balónu, jenom škoda, že nedokážeme vyřešit finální fáze. To nám teďka dost trápí. Myslím si, že je to velká škoda, že nás to trápí, protože máme určitě dobrý ofenzivní útočníky, který by to měli proměnit. A za mě to je velká škoda, že jsme to nezvládli ten zápas, že jsme byli jednoznačně lepší.
1: Řekl po 2. ligové prohře pardubický fotbalový záložník Tobias Boledovič. Z Pardubic Ota Gutwirth, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pondělí bude převážně jasné až polojasné, jen tady během dne se bude vytvářet kupovitá oblačnost, a to hlavně na horách. Nejvyšší teploty 30 až 34 stupňů Celsia, na horách dnes teploty mezi 25 až 28 stupni a hlášený slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Tak s takovým počasím je potřeba počítat na začátku nového týdne.
2: Parní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné

0: Kolik výrobců bižuterie se představí na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou? Nejen to se dozvíte za okamžik v dalších zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lékárny by nově mohly nabízet očkování proti chřipce nebo COVID-19. Počítá s tím novela ministerstva zdravotnictví, která prošla připomínkovým řízením. Platit by mohla začít v polovině příštího roku. Krajská vědecká knihovna v Liberci bude ode dneška opět přístupná. Uplynulé 2 týdny byla uzavřená kvůli každoroční údržbě. Knihovna má dál prázdninovou otevírací dobu. Otevřená bude v pondělí a od středy do pátku. Lhůta na vrácení knížek se prodlužuje o 2 týdny, kdy byla knihovna zavřená. Zhruba 50 výrobců bižuterie se tento týden představí na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Její 15. ročník začne ve čtvrtek a potrvá do neděle. Hostit je bude Jablonecké eurocentrum. Pražská autobusová linka na letiště Airport Express, která výjíždí od hlavního železničního nádraží, má ode dneška dočasné stanoviště v Opletalově ulici. Přesunulo se tam z magistrály, kde pokračují opravy. Fotbalisté Jablonce nad Nisou jsou v šance lize dál 100%. V Pardubicích druhý ligový zápas této sezóny vyhráli 2-0. A nás čeká horký letní den, bude převážně jasno až polojasno s tvorbou kupovité oblačnosti a s odpoledními teplotami do 34 stupňů. Meteorologové očekávají silnou zátěž teplem.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na rychlostní silnici 1/35 za Hodkovicemi nad Mohelkou ve směru na Turnov zasahují záchranáři u dopravní nehody. Před stoupáním do Pacerického kopce se srazila dodávka s osobním autem. Jezdí se tam jenom levým jízdním pruhem a můžete se tam i zdržet.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 7:32, pondělí 3. srpna a za námi další zprávy Hany Hauptvoglové. Během tedy pondělního dobrého rána se společně budeme mít možnost podívat i na nová pravidla o využívání umělé inteligence. Ostatně dnes, ať se člověk podívá kamkoliv, všude je umělá inteligence, například v roli asistentu nebo i vyhledávačů. Můžeme jen doplnit, že se nová pravidla týkají označování chatbotů nebo obrázků vygenerovaných právě AI. Tak tedy otázka, na kterou odpovíme v závěru následující půl hodiny, zvládly české firmy pravidla včas zavést. Do té doby se společně budeme věnovat i počasí společně s meteorology, připomeneme případná varování i dnešní maximální teploty.

0: Český rozhlas Liberec vám přeje příjemný poslech dobrého rána při pondělku 3. srpna. Přejeme také vydařený vstup do nového týdne a po písni Miroš Birky Bělý kvet se společně můžeme opět podívat na další aktuality libereckého kraje. Ku příkladu informace z pošty Partner, a to v tomto případě v Dětřichově. Můžeme tedy jenom připomenout, že poštovní pobočka právě v Dětřichově je ode dneška z provozních důvodů uzavřená a bude až do 14. srpna. Jenom tedy doplňme, poštovní služby v době, kdy je dětřichovská pobočka uzavřená, poskytuje pošta ve Friedlandu a její otevírací doba je případně také v odkazu, který je na webu obce, odkud jsme informaci čerpali, tak jenom tedy můžeme odkázat dětřichov-obec.cz. A ještě tu máme informace pro obyvatele Hodkovic nad Mohelkou právě od dnešního dne, taktéž až do 14. srpna bude ordinace praktického lékaře pro dospělé z důvodu čerpání dovolené zcela uzavřená. Zástup je domluven s paní doktorkou Evou Grosovou z Českého dubu, a to pouze po předchozí telefonické domluvě v čase mezi 9. až 11. hodinou, případně telefon do ordinace můžeme tedy doplnit 485 147 628. Přece je na prázdniny i léto pokračují, doba dovolených s tím je lepší počítat, tak pokud jste se tedy k lékaři chystali, věříme, že v tomto momentě jsme alespoň trochu poradili.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Po zprávách po půl osmé jsme na vlnách Českého rozhlasu. Liberec slibovali také meteorologa a skutečně dnes tedy meteorolog potažmo meteoroložka paní Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu už je připravena na telefonu. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Paní Polino, pojďme nastínit, jaký den nás tedy dnes v Libereckém kraji po stránce meteorologické čeká?
2: Tak během dnešního dne budeme mít převážně slunečnou oblohu, může se nám vytvářet i oblačnost, ale hlavně kolem hor a okolí a srážky z ní nám padat nebudou. Co se týče teplot, tak dneska očekáváme příjemných 30 až 33 stupňů Celsia. Českolípsko bude poměrně klasicky o něco teplejší, tam naměříme až 34 stupně.
1: 30 až 33 stupňů, jak jste řekla, příjemné, mně se tedy v ten moment trochu zatajil dech, protože v momentě, kdy jsou teploty nad 25, většinou už to minimálně tedy v mém pojetí bývá vedro. Můžeme tedy jenom doplnit, je vydaná i případně nějaká výstraha právě týkající se těch zmiňovaných teplot?
2: A výstraha je opravdu vydána, dokonce máme výstrahy kolem těch teplot, řekneme jakýsi tři, máme výstrahu takzvanou technickou, ta nám jenom říká, že teploty právě těch 33 stupňů přesáhnou. Taky máme i lidskou výstrahu ohledně velmi silné zátěže teplem, ta nám říká, že pocitově dnešní teploty nám můžou přesahovat i 37 stupňů Celsia a taky okrajově máme i výstrahu vůči riziku požáru, které taky souvisí s teplem a hlavně se slunečním svítem.
1: Tak dnes venku v ideálním případě omezit nepotřebnou nebo neúplně nutnou fyzickou aktivitu, i tedy na základě těch výstrah, o kterých nám povídala paní Polina Maťunina z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky moc za to, popřejeme krásný den, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Český rozhlas Liberec s vámi i 11 minut před 8 hodinou během pondělního dobrého rána. Můžeme připomenout ještě víkendovou událost, neboť v Česku začala platit nová pravidla pro použití umělé inteligence. Lidé by měli s nás rozpoznat, kdy třeba komunikují s AI, chatbotem, nebo kdy se dívají na fotky a videa vytvořená umělou inteligencí. Pravidla vycházejí z článku 50 evropského nařízení AI Act. Nevztahují se ale na používání umělé inteligence pro čistě soukromé a osobní účely, míří hlavně na firmy nebo organizace, které AI využívají při poskytování služeb nebo obsahu veřejnosti.
1: My máme na to manuály, nutíme makléře, aby všechny tyto fotky takto označovali. Máme na to dokonce vodoznak a v textu komentáři vždy musí být označeno, co je upraveno umělou inteligencí.
2: Popisuje výkonný ředitel realitní společnosti Century 21 Tomáš Jelínek. Jeho firma je tedy na nová pravidla připravená. Označení fotek a videí pro poskytování služeb ale není jediná povinnost, která z AI Act vychází. Lidé by měli i hned vědět, že se třeba na stránkách nějakého e-shopu baví s chatbotem. Další povinnosti pak dopadají přímo na firmy vyvíjející AI, vysvětluje Lucie Malá, právnička České asociace umělé inteligence.
3: Typicky OpenAI nebo Anthropic, oni mají povinnost do toho výstupu, který vám dají, nějak zapéct tu informaci, že jde o umělou inteligenci. Takže je to technická vrstva nějaké jako transparentnosti, kterou nevidí člověk, ale stroj ji pozná.
2: Další povinnost je už dopředu zákazníky informovat, že třeba přicházejí do kamenného obchodu, kde je kamera s umělou inteligencí, která snímá obličeje, rozpoznává emoce a podle toho třeba cílí reklamu. Tady jde o takzvanou biometrickou kategorizaci a i takové kamery už některé firmy v Česku podle Malé testují.
3: Vy máte právo to vědět a máte právo to vědět už při první vlastně interakci tedy s touhletou umělou inteligencí. Takže například, když vejdete do té prodejny, tak tam musí být cedule.
2: Další pravidla se týkají označování takzvaných deepfakeů, tedy obsahu, ve kterém se objevují osoby, místa nebo události podobné těm skutečným a někdo by je mohl za ty skutečné zaměnit. Povinnost označení se vztahuje taky na texty o tématech veřejného zájmu, například ve zpravodajství. Pokud jsou texty zcela vytvořené nebo významně upravené pomocí AI a neprojdou následnou redakční kontrolou, musí být při zveřejnění uvedeno, že vznikly s využitím umělé inteligence. Na dodržování pravidel v Česku bude dohlížet po schválení českého zákona o AI Český telekomunikační úřad. Při nedodržení pravidel hrozí sankce až 15 milionů eur, nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy, přičemž pro malé a střední podniky platí mírnější limity. Pokračuje mluvčí úřadu Tereza Meravá.
4: Budeme se snažit pečlivě posuzovat míru závažnosti toho porušení. Návrh českého zákona o umělé inteligenci má v sobě možnost takzvaného upozornění na porušení povinnosti. To v praxi znamená, že pokud by šlo k porušení povinnosti méně závažným způsobem, tak my můžeme na takové porušení upozornit a vyzvat k nápravě v přiměřené lhůtě.
2: Česká asociace umělé inteligence zdůrazňuje, že nová pravidla se týkají hlavně profesních činností, firem a organizací. Když si třeba mezi sebou dva kamarádi pošlou obrázek vygenerovaný AI, ten označený být nemusí. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí. Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Energetický regulační úřad zvýšil orientační ceny elektřiny a plynu zhruba o 4%. V zákupech skončila uzavírka historického mostu. Město Liberec nechalo obnovit kříž v Kateřinkách a bude slunečno a taky teplo. Naměříme až 34 stupňů. Hezké pondělní ráno u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Energetický regulační úřad očekává, že v srpnu zdraží energie, vyplývá to z takzvaných indikativních cen. To jsou orientační částky, kolem kterých by se měly pohybovat férové ceny energií. Úřad je zveřejňuje vždy na začátku měsíce. Proti červenci stoupnou ceny elektřiny i plynu, jak říká mluvčí energetického regulačního úřadu Michal Kebord.
3: U plynu meziměsíční nárůst dosahuje 3,6%, u elektřiny 4,1%. Vyšší růst je přitom patrný zejména u produktů s kratší dobou fixace. Ceny ovlivňuje vývoj na velkoobchodních trzích, které takto reagují na další eskalaci blízkovýchodního konfliktu.
2: Energetický regulační úřad na svých stránkách od dubna zveřejňuje cenové rozpětí pro nejčastější fixované tarify elektřiny a plynu. Chce tím zákazníkům usnadnit orientaci na energetickém trhu a hledání výhodnějších cen. Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákupech. Pískovcová stavba na výpadovce na Memoň byla kvůli opravě uzavřená od konce letošního března. Zatím se tam jezdí formou kivadlové dopravy řízené semafory, jak říká náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Tento provoz bude trvat do 31.8. Od 1.9. bude most zcela průjezdný. Celkové dokončení se očekává zhruba do půlky října. Celkové náklady na stavbu jsou v tuhle chvíli vyčísleny na zhruba 20 milionů 117 tisíc.
2: Restaurátoři obnovili historický kříž v Libereckých Kateřinkách, oznámilo to vedení města. Památka u bývalého hřbitova, která pochází z roku 1910, byla ve špatném stavu. Restaurátoři ji očistili, vyretušovali, obnovili spárování a zpevnili základnu a podstavec. Oprava stála 72 tisíc korun. Ukrajinský dron v neděli údajně zasáhl dětské hřiště v příhraniční ruské Belgorodské oblasti. Při útoku zemřelo jedno dítě, dvě další utrpěly zranění. Oznámil to tamní gubernátor Alexandr Šuvajev, podle kterého byla obětí 13-letá dívka. Další dvě dívky ve věku 7 a 9 let podle ruských úřadů skončily v nemocnici. Kyjev tvrdí, že útočí výhradně na cíle spojené s ruskými vojenskými aktivitami. V Belgorodu hoří budova státní technické univerzity. Podle ukrajinského serveru 24 kanál tam ruská armáda stavěla a testovala bezpilotní letouny.
0: Počasí.
2: Dnes bude převážně jasno až polojasno, teploty odpoledne přesáhnou 30 stupňů, naměříme většinou až 33 stupňů, na Českolipsku až 34. A bude se také tvořit kupovitá oblačnost, pršet ale nebude. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní a biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká. Meteorologové očekávají silnou zátěž teplem.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pozor, dejte na rychlostní silnici 1/35 z Hodkovic nad Mohelkou na Turnov. Před stoupáním do Pacerického kopce havarovalo osobní auto s dodávkou v pravém jízdním pruhu. U nehody jsou záchranáři a jede se jenom levým pruhem a je tam kolona, do které se prudce dobržďuje. Zdržení je tam do 10 minut. Buďte na všech svých cestách opatrní.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Martin Kolín přeje ze studia Českého rozhlasu Liberec nejen příjemný poslech, ale také vydařené pondělí, a to 3. srpna, hlavně tedy v tomto čase i poklidné ráno. My se společně budeme moci po 8. hodině podívat na profesionální fotbal v Libereckém kraji. To už totiž není jenom Liberec a Jablonec, ale od té nové sezóny je to také Česká Lípa, která se poprvé představila v 2. lize v domácím prostředí. Za okamžik tak v další reportáži připomeneme utkání právě České Lípy, a to proti rezervě pražské Slávy. Jak utkání dopadlo a ohlasy po zápase, to vše uslyšíte za okamžik na vlnách Českého rozhlasu Liberec.

0: Kdyby vám už v brzkých ranních hodinách bylo teplo, tak jsme se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec měli možnost schladit, a to návštěvou Švédska a také poslechem švédské skupiny ABBA s písní I Have a Dream, tedy v překladu Já mám sen. 13 minut po 8 hodině. Můžeme jen připomenout, že dlouhých 27 let čekali fotbaloví příznivci v České Lípě na návrat druholigové soutěže. Dočkali se, a to v nedělním podvečeru, kdy Arsenal po úvodní porážce na Dukle doma vyzval rezervu pražské Slávie. Utkání skončilo remízou 1-1. Zápas ale bavil. Do hlediště přilákal 2500 diváků.
1: Fanoušci si prostě tu domácí premiéru užívali. Nejen ti starší, ale i ti nejmenší. Totiž žákovské naděje fotbalu v České Lípě.
2: Mikuláš, Jakub, Tobiáš.
1: Tak vidím na vás drezy České Lípy, takže jste zdejší určitě. Jak moc jste se těšili na druhou ligu?
2: Já jsem se těšil hodně. Hlavně jak ty týmy budou i dobře hrát proti tomu Arsenalu.
3: A taky jsem se těšil na Českou Lípu, na druhou ligu.
4: Já jsem se taky moc těšil. Myslel jsem si, že ta Slavia jako bude dřív výst, ale není to tak.
1: A prozraďte nějaké své cíle. Chtěli byste si někdy třeba tu druhou ligu tady zahrát, anebo byste chtěli ještě výš?
2: Chtěl bych ještě výš. Třeba i do zahraničí nebo v první lize tady.
3: Klidně druhá liga.
4: Mě by také začala druhá liga.
1: Lepší vstup do zápasu si domácí ani nemohli přát. Už ve třetí minutě otevřel skóre Dominik Mašek, jenže krátce po přestávce zkazil českolipským radost Tomáš Necit. Střelec úvodní branky tak zažíval smíšené pocity.
5: Úsměv na tváři je vlastně díky tomu, že se mi líbilo, jak kluci makali, kolik fanoušků tady bylo, ale zklamání bylo obrovský, protože si myslím, že po třech bodách jsme rozhodně šahali, zvlášť když jsme vedli vlastně celý zápas, ale myslím si, že bych jako nic nám nevytkl, nebo že by jsme tam někdo nemakal, takže jsem trošku spokojený za ten výkon.
6: První polčas jsme byli jasně lepší, mohli jsme víc 2-0, pak do druhé půle jsme blbě stoupili, dostali jsme góla a ke konci jsme zase mohli rozhodnout, ale nakonec to skončilo remízou, takže asi takový bod spravedlivý pro oba.
1: Navázal kapitán domácího celku Martin Kouřil. Po dvou kolech mají hráči českolipského Arsenalu jeden bod a jednu jistotu. Druholigový fotbal bude fanoušky zajímat.
7: Fantazie, jako fanoušci, klobou dolů před něma, jako že v České Lípě půjde na fotbal 2500 lidí. To si myslím, že nečekal nikdo i po tom postupu, že si myslím, že to bylo takový jako opravdu nečekaný. Takže máme z toho obrovskou radost, protože ty lidi nám dneska strašně moc pomohli. Už jsem se bavili s klukama, oni to cítí, tu podporu, to strašně znát.
1: Těšilo domácího trenéra Petra Madhausera z České Lípy. Pavel Petr, Český rozhlas.
8: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Léto a také vysoké teploty nám pokračují i začátkem nového týdne. Ty nejvyšší teploty dnes mezi 30 až 34 stupni. Na horách naměříme mezi 25 až 28 stupni Celsia. Očekáváme převážně jasnou až polojasnou oblohu. Během dne se bude vytvářet kupovitá oblačnost, a to hlavně na horách a také v okolí. Biometeorologická předpověď pro dnešek vysoká na trojce a hlášený máme slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

František Nedvěd a s ním také řemeslo ve vysílání Českého rozhlasu Liberec 7 minut před 8:30 a u určitého řemesla zůstaneme i v tomto čase, konkrétně tady u sportovního řemesla. S datem 3. srpna totiž pravděpodobně potěšíme fanoušky českého sportu, a to s příjemným návratem o 30 let nazpět. Čeká nás cesta na letní olympijské hry do americké Atlanty. Dnes je to totiž na den přesně výročí zisku v pořadí druhé zlaté medaile na olympiádě pro Jana Železného. Podařilo se mu to hodem 88,16 metru. Obecně můžeme říct, že úspěšně navázal na svou olympijskou kariéru. Rok 1988, premiéra v olympijských barvách a stříbro v jihokorejském Soulu. 1992, zlato ze španělské Barcelony. Zmiňovaný rok 1996 a následně zlato z Atlanty.

0: S jakým omezením musí počítat řidiče v Kamenné ulici v Jablonci nad Nisou, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Hany Hauptvoglové.
1: Je 12:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Stovky handicapovaných lidí čekají na tzv. Euroklíč, kterým můžou otevírat bezbariérové toalety a další sociální zařízení v České republice i v zahraničí. Klíče došly v červnu a teď se čeká na dotaci Ministerstva pro místní rozvoj. Podle Národní rady osob se zdravotním postižením nebudou nové klíče dřív než v říjnu. Kamenná ulice podél Dolního náměstí v Jablonci nad Nisou je ode dneška uzavřená. Stavbaři tam opravují poničené dlažební kostky. V ulici je pěší zóna, uzavírka se týká hlavně městské hromadné dopravy. Zastávky jsou z Dolního náměstí přesunuté k obchodní akademii a kinu Radnice. V Dolánkách u Turnova už otevřeli nový rekreační areál. V místě bývalého koupaliště vzniklo přírodní jezírko se zázemím a místem k odpočinku. Podle radnice je areál přístupný jen pěšky nebo na kole či koloběžce a koupání tam je na vlastní nebezpečí. Dětské skupiny postupně přijímají děti na nový školní rok. Ministerstvo práce podpořilo vznik víc než 500 skupin. Podmínkou pro dotace je zaplnění jejich kapacity aspoň ze 65%. Fotbalisté České Lípy ve druhém kole druhé ligy remizovali doma se slavistickou rezervou 1-1. Nováček soutěže Arsenal Česká Lípa se tak po úvodní porážce na stadionu Dukly připsal první bod v sezóně. A podle meteorologů dnes bude slunečno a horko. Obloha bude jasná až polojasná, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a nejvyšší odpolední teploty dosáhnou ke 34 stupňům. Nejtepleji bude na Českolipsku.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Pozor, teď dejte na silnici 1/13 na průjezdu Rynolticemi. Na křižovatce u odbočky na Janovice v Podještědí je na vozovce kamení.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy další zprávy Hany Hauptvoglové a to během dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. 8:30. My vás zdravíme u poslechu, pokud se postupně probouzíte do nového dne. Připomínáme 3. srpna v kalendáři a už za okamžik budeme mít ve vysílání možnost přesvědčit se o tom, že práce strážníků městské policie je skutečně pestrá. Zamíříme do Jablonce nad Nisou za tamními strážníky, kteří řešili dva stejné skutky, ale s rozdílnou motivací. Tak co konkrétně před nimi stálo, to se za okamžik dozvíte.

0: Václav Neckář nám nabídnul dobrou zprávu ve stejnojmenné písni v éteru Českého rozhlasu Liberec 8 minut po půl deváté a já věřím, že dobrou zprávu nabídneme také za okamžik, a to v krimi příběhu. Ostatně, kdyby práce městské policie spočívala jen v kontrole parkování a kouření na zastávkách, byli by nejspokojenější nejspíš sami strážníci, jenže náplň jejich práce je mnohem pestřejší. Jak dokazují naše dnešní krimi příběhy, občas se musí vypořádat i s divokou zvěří a někdy i s divokými lidmi. Pokračuje Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Při čtení zpráv od jablonecké městské policie jsem si mimoděk vzpomněl na jednu historku ze soudní síně, kterou vyprávěl právník a písničkář Ivo Jahelka. Muž vedl vola na jatka a soused, který ho potkal, se ho provokativně zeptal, tak kam pak vy dva? Takže se pokusím podobnost dvou různých případů z minulého víkendu podat co nejšetrněji, abych taky neskončil u soudu. V pátek odpoledne zavolal na tísňovou linku svědek, který popisoval zvláštní jednání jednoho zvláštního účastníka silničního provozu. V ulici 5. května se pohyboval muž po vozovce mezi auty a prohlašoval, že se chce nechat přejet. Projíždějící řidiči mu v tom odmítali vyhovět, protože je s tím spousta papírování. Když na místo dorazili strážníci, muž seděl na střeše jednoho z aut, které pochopitelně stálo a blokovalo dopravu. Nejdřív to s ním zkoušeli po dobrém, ale když rozbil hlavou přední okno auta, pochopili, že budou muset přitlačit. Přes jeho velmi aktivní odpor stáhli muže z kapoty auta, nasadili mu želízka a odvezli ho na záchytku, jelikož jediné, co z něj dostali, byla informace, že si předtím dal pervitin. Zajímavé je, že jen o den později vyjížděli jablonečtí strážníci k podobnému případu. Zavolal jim majitel auta s tím, že na střeše jeho vozu sedí kohout a nechce pryč. Když přijeli na místo, nic nenasvědčovalo tomu, že chce tento pták spáchat sebevraždu a dokonce mu ani nemuseli nasazovat pouta. Prostě ho čapli a předali majiteli. Ten počínání kohouta omlouval tím, že má nový kurník, do kterého se mu nechce, tedy kohoutovi. A sezení na střeše cizího auta bylo jakousi formou protestu. Něco jako v prvním případě.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Převážně jasná až polojasná obloha, během dne se bude vytvářet kupovitá oblačnost, a to hlavně na horách a okolí. Takový výhled máme tedy na pondělí 3. srpna v Libereckém kraji. Nejvyšší teploty 30 až 34 stupňů Celsia, na horách dnes naměříme mezi 25 až 28 stupni.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45, ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tady se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

Se skupinou Pink Floyd postupně míříme k závěru našeho pondělního ranního vysílání na vlnách Českého rozhlasu Liberec, a to v čase 9 minut před 9 hodinou. Je to skutečně tak ráno a minimálně tedy začátek nového týdne. Jsme spolu úspěšně zvládli. Po 9 hodině už to bude dopoledne pod ještědem a dnes možná trochu netradičně pro někoho kolega Honza Holub, který vás dopoledním vysíláním bude provázet. K tomu ale důležité připomenout, během tedy léta, během prázdnin pokračuje i zámecké léto, kdy se opět budete mít možnost společně s Pavlem Kudrnou podívat na další zámky v naší krásné České republice. A k tomu samozřejmostí bude možnost zasoutěžit si. I dnes ta možnost bude. A v případě, že se budete chtít do soutěže zapojit s předstihem, popřeju hodně štěstí. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec se s přáním vydařeného pondělí loučí Martin Kolín.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Devět hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie obvinila muže ze založení dvou požárů na Českolipsku. Nejstarší typy občanských průkazů ode dneška neplatí. V Liberci je po dvoutýdenní odstávce znovu otevřená krajská knihovna a nový týden začne se slunečnou oblohou a teplotami nad 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Liberec připravuje a hezké pondělní dopoledne přeje Hana Hopfoglová. Dva požáry v lesích v okolí Nového Boru založil minulý týden ve středu podle policie 49-letý muž. První požár kolem 10. hodiny u obce Prácheň zapálil nedopalkem cigarety. Druhý kolem 14. hodiny u obce Okrouhlá založil tak, že v lese zapalovačem zapálil suchou trávu. Případy žhářství zatím kriminalisté vyšetřují jako přestupek. Podle mluvčí policie Dagmar Sochorové ale nelze vyloučit změnu právní kvalifikace. Záležet bude mimo jiné i na výši způsobené škody. Nejstarší občanské průkazy ode dneška neplatí, jde hlavně o papírové knížky a zalaminované kartičky, na kterých je u platnosti uvedeno bez omezení nebo datum platnosti úplně chybí. Jejich držitelé mohou být 90-letí a starší lidé. Podle ministerstva vnitra bylo ještě letos na jaře v oběhu asi 10 000 těchto průkazů, aktuálně jich stále evidují zhruba 4700, upřesňuje mluvčí rezortu Adam Rezler.
3: Uvedená čísla je potřeba vnímat s rezervou. Část lidí už pravděpodobně v České republice nežije, nebo jejich doklady fyzicky neexistují. Přesto mezi držiteli těchto průkazů mohou být i seniori, kteří je stále běžně využívají.
2: Krajská vědecká knihovna v Liberci je ode dneška opět přístupná. Uplynulé dva týdny byla zavřená kvůli každoroční údržbě. Knihovna má dál prázdninovou otevírací dobu.
4: Otevřená bude každé pondělí a potom od středy do pátku. Pracovníci minulé dva týdny opravovali a čistili knihovnu uvnitř, ale také zvenku. Každý rok nechává knihovna umýt skleněný plášť budovy. Lidem se automaticky prodlužuje doba vrácení knížek o dva týdny, kdy byla knihovna zavřená. Z Liberce Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Skupina ČES ode dneška vyplácí svým akcionářům dividendu z loňského zisku. Za jednu akci to bude 42 korun. Energetická společnost takto celkem rozdělí přes 22 miliard korun, z toho asi 16 miliard dostane stát jako většinový akcionář. O výši dividendy rozhodla v červnu na návrh představenstva valná hromada ČESu. Výše dividendy odpovídá 80% loňského očištěného zisku firmy. V loni dostali akcionáři za jednu akci 47 korun.
1: Počasí.
2: Je před námi slunečné pondělí, čekáme převážně jasno až polojasno, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a teploty odpoledne vystoupají mezi 30 a 33, na Českolipsku 34 stupňů. Fouká jen slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž je vysoká na stupni číslo 3. Meteorologové očekávají silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: S omezením počítejte v Liberci. Železná ulice v horním centru města je vyfrézovaná před plánovanou pokládkou asfaltu. Jeďte tam opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Po krátkém víkendovém ochlazení, kdy prázdniny vstoupily do své druhé půlky, se k nám v novém týdnu valí další horký vzduch. Jak jste slyšeli ve zprávách, může být až 34 stupňů a zítra bude ještě větší teplo, tak na sebe buďte opatrní. A v dopolední pod Ještědem budeme mezi tím slavit. Bývalý výzkumný ústav textilních strojů slaví letos 75 let. Dávno už přitom nedělá výzkum jen pro textilní průmysl. Co dalšího umí, prozradíme už za pár minut v další reportáži. A slaví také Štefan Margita, jeho mimořádnou kariéru vám rádi připomeneme. No a ve 9:45 další zámecké léto. Tak užívejte pondělí s námi a nezapomeňte na Miluše, mají svátek. Nezapomínáme ani my v Českém rozhlase Liberec a přejeme všechno nejlepší.
1: Dopoledne pod Ještědem s Janem.

0: Petr Spálený spal tak dlouho, že se probudil až v 9 hodin a 12 minut a to už po vlnách Českého rozhlasu Liberec míříme za prvním oslavencem. 75 let letos slaví kdysi světově známý výzkumný ústav textilních strojů z Liberce. Jenže doba pokročila a tak vývoj textilních strojů už dávno není tím hlavním, čím se ústav zabývá. Zkrátka VUTS mu sice zůstala, jen záběr je o dost širší. Tamní vývojáři a konstruktéři umí vymyslet snad všechny možné výrobní a obráběcí stroje. Přesně podle požadavku zákazníků. Ústav má i vlastní prototypovou dílnu a vývojové centrum, kde zkouší nejrůznější roboty pro usnadnění výroby.
1: Můžete pustit tu ukázku?
2: S manažerem Jaromírem Fickem stojíme v jedné z mnoha místností vývojového centra VUTS Liberec.
1: Tady slyšíme projekty robotického šití, to je nějaká náhrada lidské práce.
3: Vlastně díky tomu, že ten šicí stroj je přidělený na robota, tak můžeme dělat tvar, který je složitější.
2: Ukazujeme Jaroslav Antoš.
3: Není to jenom ve 2D, ale je to i ve 3D.
4: To je rychlost teda. No.
5: Se to hlídá, aby nešel na křivo třeba.
3: Naučíme tvar toho robota a vlastně ten robot pak opakovaně jezdí dokola a dokola.
5: Takže nahradí ty šičky, který by to nevím, jak dlouho šel.
3: Ale oni mají taky pořád svoje místo, protože ty ruce a oči pořád jsou šikovnější, ale roboti se k tomu přibližují.
1: Tady to je česká firma Metrie, která vyrábí zednický metry.
5: To je bomba, že výzkumný ústav dělá i skládací metry pro zedníky.
1: Nedokážu si představit, jak je to složitý a jaká přesnost tam musí být.
2: Zdůrazňuje Jaromír Ficek.
1: Dřevěný lamely se musí obrábět, vyvrtat, vyfrézovat takový ty drážky na ty sponky a tak dál. A to je kompletně know-how, který jsme tady vyvíjeli, takovýhle stroje, unikátní. Tady řešíme rozpoznávání obrazu a ten robot je schopný si ten díl vyhledat. My mu ho tady někde takhle zpřeházíme, tak on po každý je schopný prostě najít.
2: Pro vidění robota se využívá i umělá inteligence, říká mi Timotej Fašiank.
6: My používáme základní levnou kameru, využíváme AI k tomu, aby jsme vytvářeli podobný výsledek jako ty drahé 3D kamery.
5: A on teda vidí to, co vidím já jako člověk, nebo ještě něco navíc?
6: Ne, vidí přesně vlastně něco člověk.
1: Všechny ty stroje, které se tady takhle vyvinou, tak skončí u českých výrobců. Dělali jsme tady robotický broušení letadla pro českou firmu Orličan, protože ty letadla, když se brousejí a leštějí, tak to trvá až 600 hodin. To máte jeden člověk 4 měsíce. Takže my jsme tady měli robot, který jezdil po takovým lineárním vedení a šetřil minimálně polovičku té lidské práce. Teď s tou firmou řešíme udělat z toho kargodron, kde by se dali převážet náklady čistě bezpilotně.
2: VUTS Liberec už tak dávno nejsou jen textilní stroje jako na počátku. Firma, která letos slaví 75 let, se podílí i na vývoji pro sklářský, potravinářský nebo poligrafický průmysl. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Před chvílí jsme si v dopolední pod ještědem připomněli, že kdysi světově známý výzkumný ústav textilních strojů z Liberce letos slaví 75 let. A slaví také světově známý tenorista, který přispěl k popularizaci operního umění u nás. Milánská La Scala, New Yorkská metropolitní opera i londýnská Královská opera. V nejvýznamnějších operních domech světa působil tenorista Štefan Margita, který dnes slaví 70. narozeniny. S divadelní kariérou operního pěvce se letos po 45 letech rozloučil.
1: To bylo v roku 2000, kdy jsem dělal Vojnu a mír v Paříži operu a tam byl pan doktor Eckstein a on po premiéře přišel za mnou a říkal, já mám pro tebe roli. Já jsem říkal, kterou? On říkal, Loge a Rheingold. Já jsem říkal, není to brzo? On říkal, ne, podívej se na to. No a pak přišla nabídka první do San Francisca a od té doby to zpívám.
2: Loge, polobůh ohně v opeře Zlato Rýna Richarda Wagnera. Nejmilejší role Štefana Margity, kterou zpíval v Mníchově, New Yorku, San Francisku, Houstonu i Chicagu. A nakonec i v Praze.
1: Já jsem sice začínal v Košicích na Slovensku, ale pak v 86. jsem se dostal do Národního divadla a pořád je to pro mě scéna, která kdykoliv vstupuju do toho divadla. Je to jiný než kdekoliv ve světě. Člověk je doma. A stále mám pocit, že musíme toho dokazovat víc na tom jevišti v Národním divadle než kdekoliv ve světě.
2: Zdůraznil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Zlato Rýna Národní divadlo uvedlo z kraje letošního roku jako symbolickou tečku za Margitovou divadelní kariérou. Operu dokázal Margita vždy přiblížit i lidem, kteří k ní vztah do té doby nenašli. Roli v tom sehrála i jeho manželka, zpěvačka Hana Zagorová.
3: Pak našel někde nad ránem v automatu telefoní.
2: Té vzdal hold i na svém nejnovějším albu Andělé strážní. Je na něm i stejnojmenná skladba, kterou původně pro Hanu Zagorovou napsala Radúza. Na novém albu z písně Margita udělal duet.
1: Halo? Ano, spíte. Řekla jste, abych zavolal.
4: Halo, halo, halo.
1: Když jsem točil, jsem si říkal, jo, to bude úplně v pořádku, budu velký geroj. A přijel jsem do studia, tam je text, halo, Hano, řekla jste, abych zavolal. A já už jsem nedal ani hoří.
2: Loučení s operou neznamená pro tenoristu konec vystupování. Víc se teď chce zpěvák věnovat sólovým koncertům a písňovým večerům. Na těch zpívá díla Mozarta, Smetany, Dvořáka nebo tuto italskou skladbu s českým textem Zdeňka Borovce. Právě takový repertoár uslyší diváci například na nejbližším koncertu k Margitovým 70. 22. srpna na brněnském

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 3. srpna. Na gratulaci a třeba malý dárek čekají Miluše a Milušky. Tady je Petr Jungmann, pěkný den. 7 mužů odsouzených v politickém procesu vražd 3 funkcionářů MNV na škole v Babicích na Třebíčsku bylo popraveno v Jihlavě před 75 lety v roce 1951. 2 měsíce po střelbě na babické škole. Celou událost bývalý režim využil k represi proti církvi a soukromým rolníkům. Před 30 lety v roce 1996 jsme se dvakrát radovali ze zlatých olympijských medailí z Atlanty.
3: Martine, pojď!
2: Nejdřív si pro jednu dojel kanoista Martin Doktor.
3: To je fantazie, přátelé, fantastický závěr.
2: O něco později přidal druhou, oštěpař Jan Železný.
3: Máme za to. Myslím, že v tuto chvíli si Jan Železný oddech z té prvenství.
2: Exploze u stanice londýnského metra Ealing Broadway se odehrála před 25 lety v roce 2001. Vybuchlo tam auto s 45 kg výbušnin. Útok si vyžádal jenom 7 zraněných, ale obrovské škody na majetku. Byl dílem organizace Pravá Ira. Před 15 lety byla v Brně zavražděna 6 ranami nožem spisovatelka Simona Moniová. Za vraždu byl k 15 letům odsouzen její manžel Boris Inger. A kulatých 70 má dneska pěvec Štefan Margita. Já přeju pěkné pondělí a dobrý nový týden.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vánecké léto.
1: Přeji vám hezké první srpnové pondělí, přeji vám krásný den, pozdrav je od Pavla Kudrny a celého týmu Zámeckého léta. Vstupujeme do druhého měsíce a ten první, ten červencový, měl 5 týdnů, včetně 2 červnových dnů a tento bude mít 4, tak to je taková výzva, jestli jste zatím nesoutěžili, abyste se do toho dali. No ten první měsíc byl velmi úspěšný, protože vím to, jednou se nepovedlo ani na první, ani na druhý pokus a byly tam vlastně ve hře 2 náhrady. No tak já věřím, že to bude neméně úspěšné. Dáme se do toho. Nejprve jako vždy ovšem musíme nabídnout reportáž z našeho zámku, pak soutěžní otázku. No a pak v pátek budeme losovat ze všech týdenních výherců. Ten získá soukromou prohlídku od Františka Kinského. No a na konci léta, teď tedy ne léta, to už bychom byli hodně daleko, na konci srpna pak vylosujeme 3 a ti získají víkendový zámecký pobyt, tak budeme samozřejmě mít i podrobnosti. Nejprve František Kinský, první návštěva.
0: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Šaumburku. Na návštěvu nás zve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle 2 ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem 3. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh život na panském sídle a druhý okruh doleva nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech, nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak děkuji nejenom jemu, ale i Báře Kvapilové, i panu Kastelánovi. No, návštěva zajímavá. Já myslím, že soutěžní otázka dnes bude velmi jednoduchá, pokud jste tedy dobře poslouchali. Vyhrát můžete, jenom připomenu, náš cestovatelský zámecký balíček, to je denní cena, tam jsou věci jako sluneční brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek, jak už jsem říkal, pak hrajeme nebo losujeme z těch 5denních výherců jednoho, který si užije ve dvou, je to tedy vždycky pro dva, soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského, ten je v Kostelci nad Orlicí. No, já to proto tak vlastně opakuji, protože jsme tedy na začátku dalšího, druhého měsíce, druhých prázdninových dnů. No a abyste se mohli zapojit, abych vás nalákal, ale já myslím, že není třeba, protože telefonu bude hodně, takže máte-li chuť, tak začněte volat. Naše telefonní číslo je, věřím, známé.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Tak nezbytné rozbití zrcadla, závěrečná tečka, no a to už je vlastně startovací znamení pro naši soutěž. Dnes s paní Miluší ze Semil. Paní Miluše, krásný den. Paní Miluše nám zmizela. Paní Miluše, co mi to děláte, vy jste to položila. No dobře, v tom případě jste dala šanci dalšímu soutěžícímu a tím je pan Jiří z Nedamova. Dobrý den, pane Jiří.
1: Dobrý den.
0: Tak vy jste mi naštěstí nezmizel. Paní Miluše dneska má svátek, tak jsem jí chtěl i pogratulovat. Tak pane Jiří, nemáte
1: tak
0: třeba...
1: Taky přeju všechno nejlepší k svátku teda, no.
0: Já bych vám taky popřál k něčemu. K čemu?
1: No, že je dneska hezký den. Výborně. A že jsem se dovolal po třech, čtyřech letech.
0: Jo, tak to je důvod. Ano, takže to gratuluju, pane Jiří. A teď ještě, abychom splnili to důležité. A to je správnou odpověď k soutěžní otázce. Takže, jestli mohu, jdu k ní.
1: Ano.
0: Jednoduchá. K čemu sloužil gong v chodbě na zámku Hořovice? Za A. Sloužil jako budík. Za B. Sloužil k avizování příjezdu majitele. Za C. Sloužil ke svolávání k jídlu.
1: Tak bylo to za C. K jídlu.
0: Ano, teď jestli pak byste věděl mimo soutěž, první gong byl co? K čemu?
1: Počkejte, já jsem si tady dělal zápisky.
0: Počkejte, ani se nedívejte do nich. Prostě sloužil, připravte
1: jídlu,
0: se.
1: Jídlu určitě, no.
0: No to jo, ale to první gong byl připravte se a druhý gong otevřeli se dveře. Jak vás svolává třeba doma, já nevím, chci se vás dotknout případně, manželka nebo někdo k obědu?
1: No takhle vám to řeknu. Musím si to jídlo udělat sám.
0: Jo takhle, u nás to je.
1: A spíš že manželku svolávám, drahá, máš jídlo na stole a pak přijde.
0: Čekejte, vy to schytáte, jestli nás poslouchá vaše drahá. Vy to schytáte.
1: Stojí vedle mě.
0: Jo, stojí vedle vás, mě. Tak si to s ním říjte, milá paní. U nás je to Pavle, jídlo, jo, takže já myslím, že je to asi všude stejně. Tak pane Jiří, já vám moc gratuluju, zámecké léto se pro vás stalo úspěšným. Věřím, že z našich typů si vyberete a uděláte nějaký ten krásný výlet. Já myslím, že to stojí za to. No, loučím se s vámi, pane Jiří, do Nedamova s vaší paní samozřejmě, nebo s přítelkyní, nebo koho tam máte.
1: Manželkou.
0: Manželku. Jste ji trošku zapíral, vy jste se k ní nechtěl přiznat moc.
1: Aha.
0: Tak já vás zdravím, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: No, jestli máte chuť do zámeckého léta nechat se třeba takto taky týrat moderátorem Pavlem Kudrnou, zavolejte zase zítra. František Kinský je člověk seriózní a seriózně nás provede dalším zámeckým objektem. Tentokrát v náměšti na Hané. Ať se daří, hezké pondělí.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Stát chce od poloviny příštího roku povolit očkování proti chřipce v lékárnách. Praktičtí lékaři s tím nesouhlasí. Na železnici mezi Jablonným v Podještědí a mimo ní začala výluka. Jablonec nad Nisou bude tento týden hostit bižuterní přehlídku Křehká krása. A bude slunečno a také teplo. Naměříme až 34 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Liberec. Hana Foglová přeje hezké dopoledne. Ministerstvo zdravotnictví chce od poloviny příštího roku umožnit očkování proti chřipce v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Změna má pomoct zvýšit proočkovanost, která je v České republice dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky by ale stát měl hledat řešení jinde.
2: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování. Asi bychom měli mluvit o tom, jestli nezvýšit počty pacientů, kterým to očkování hradíme ze zdravotního pojištění proti chřipce.
0: Česká lékárnická komora změnu vítá. Podle jejího prezidenta Aleše Krebse se tak Česká republika přidá k dalším asi 20 evropským zemím, kde je očkování v lékárnách možné. Mezi Jablonným v Podještědí a mimo ní ode dneška nejezdí vlaky. Začala zhruba měsíční plánovaná údržba a také opravy trati. Rychlíky i lokální spoje v daném úseku nahrazují autobusy.
3: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonném v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Zhruba 50 výrobců bižuterie se tento týden představí na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Její 15. ročník začne ve čtvrtek a potrvá do neděle. Hostit ji bude Jablonecké eurocentrum. Návštěvníci budou moct kromě produktů bižuterních firem a studií tradičně vidět i letošní módní přehlídku Made in Jablonec. Přehlídku Křehká krása pořádá Svaz výrobců skla a bižuterie. Fotky nebo videa vytvořené umělou inteligencí, které zveřejní firmy nebo instituce, musí být od 2. srpna označené. Vyplývá to z evropského nařízení AI Act. Na dodržování jeho pravidel v České republice bude dohlížet Český telekomunikační úřad. Za porušení nařízení hrozí v krajních případech a při nejhorších prohřešcích sankce až 15 milionů eur nebo ve výši 3% celosvětového ročního obratu firmy. Každý případ bude telekomunikační úřad posuzovat individuálně. Podle závažnosti porušení pravidel firmu upozorní a vyzve k nápravě nebo udělí pokutu.
1: Počasí.
0: Dnes bude převážně jasno až polojasno, teploty odpoledne přesáhnou 30 stupňů. Naměříme většinou až 33 stupňů, na Českolipsku až 34. Bude se také tvořit kupovitá oblačnost, pršet nebude. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní a biozátěž je na stupni číslo 3, tedy vysoká. Meteorologové očekávají silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor, dejte na silnici 3. třídy mezi Čtveřínem a Husou. V části Doubí se kousek od železničního přejezdu srazila dvě osobní auta. Místo nehody je s opatrností průjezdné. Přejeme vám šťastnou cestu, ať jdete kamkoliv.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Z Českého rozhlasu Liberec vám přejeme dobrý den a hezké pondělí. Léto je v plném proudu a na takové letní vlně pokračuje i naše dopoledne pod Ještědem. Určitě vás totiž nadchneme tím, že Liberec má své moře. Představte si, kde ho najdeme, jaké vlastně je a pro koho je určeno. To nám už za chvíli řekne náš regionální stopař. Letní bude i náš seriál týdne. Budeme se věnovat studentským brigádám a máme pro vás i spotřebitelského rádce nebo oblíbené recepty našich babiček. A upéct si s námi můžete ořechové uzlíky. Určitě budou skvělé. Přejeme klid a pohodu s námi a jsme rádi, že posloucháte.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Zabavit děti nebývá zrovna odpočinková činnost, pokud je nechcete posadit k televizi nebo s mobilem. Zábavu pro děti a odpočinek pro sebe můžete najít v libereckém zábavně naučném centru pro nejmenší objevitele, kam se vydal objevovat novou expozici i náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Vítej, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z libereckého IQ parku z příjemně klimatizovaného prostoru, což se v tyto horké dny může docela hodit, a já právě teď vstupuju do moře smyslů. Do takové místnosti, která opravdu i na první pohled moře tak trošku připomíná to k svojí barevností, samozřejmě i výmalbou obrázky, protože na stěnách jsou různé medúzy, rybičky, tam vzadu je i nějaká jeskyně, ale co všechno tady mohou děti a jejich rodiče a prarodiče vidět a zažít také, to už nám přiblíží Pavel Matoušek, manažer libereckého IQ parku a IQlandie. Tak jakými smysly to vlastně moře, ten podmořský svět tady můžeme poznávat?
3: Dobrý den, tak my se nacházíme v multisenzorické expozici moře smyslů, takže vlastně všemi smysly můžou návštěvníci vyzkoušet, bádat, prozkoumávat podmořský svět.
2: Tak to vezmeme postupně, ty smysly. Tak my teďka stojíme u jakéhosi akvária.
3: Tady u toho akvária mají děti možnost vyzkoušet model RGB, takže si mohou rozsvítit vlastně jednotlivé sloupce, jednotlivé barvy, červenou, zelenou, modrou.
2: Takže ten smysl zdejší je zrak?
3: Zrak, přesně tak.
2: Pojďme dál.
3: Tak dále se můžeme přesunout tady k naší želvě, kde si mohou vyzkoušet děti hmat a prozkoumávat různé povrchy pomocí hmatu.
2: Já to jdu zkusit teda, co to tady máme, tak mi to trošku přibližte. Tady je něco drsného, tady je úplně něco hladký.
3: Tak dalším smyslem je čich, který si můžou vyzkoušet na naší langustě, která drží vlastně dvě plechovky s dvěma pachy, jedním příjemným, druhým nepříjemným.
2: Tak já to jdu zkusit, hlavně, jo, jestli to poznám. Langusta je tady v koutku. No, tak to nebylo dobrý. A tam jste voňavý, tak tam to bylo takový... No, já úplně přesně to nedokážu formulovat. No, asi to necháme na každém, protože každý samozřejmě cítí trošku jinak, a už jdeme dál a přicházíme k jeskyni.
3: V jeskyni máme vlastně takové jako rybičky, kde děti poznávají podle tvaru, takže tam kombinují jak hmat, tak vlastně zrak, že si posouvají tvary rybiček na příslušná místa.
2: Jako na správném moři, ve správném podmořském světě, tady nechybí ani poklad.
3: Přesně tak, na konci expozice je takový jako zvláštní truhlice s pokladem, že si ji mohou malí návštěvníci otevřít a prozkoumat, jak se všechno blíží.
2: A je tady taky ponorka, která vydává různé zvuky, a ono vlastně celkově to tady je také příjemně ozvučeno, opravdu tak jako to bubla prostě jako v tom podmořském světě.
3: Přesně tak, v té ponorce vlastně po stisknutí tlačítka se jim ozve zvuk daného zvířete. Máme tady vlastně tuleně, delfína, a zároveň tím, že jsme v multisenzorické expozici, tak tím, že stiskne tlačítko, tak ho může pozorovat i za okýnkem té ponorky.
2: Ne. A já už jsem z prohlídky unavený a jdu se posadit tady pod chaluhy a vy si to přijďte vyzkoušet sami na vlastní kůži, na vlastní smysly.
1: V uvozovkách od libereckého moře, od moře smyslů, se nám přihlásil náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Díky za to a užívej pondělí.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: A za chvíli první díl seriálu týdne, věnovat se budeme letním brigádám.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: barní i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: V 10 hodin 23 minuty je s vámi Český rozhlas Liberec. Pondělní dopoledne nám utíká jako o závod. Teploty stoupají a otevírají se stánky se zmrzlinou i chlazeným pitím. Léto a letní prázdniny jsou tradičně obdobím, kdy studenti chodí na brigády, aby si přivydělali nějaké peníze. Proto se na letní brigády zaměřil v novém seriálu týdne i náš reportér Patrick Fischer, který oslovil zaměstnavatele z více i méně běžných oborů, kde brigádníky hledají, a ptal se, jak se jim daří pracovní sílu na léto schánět a na jaké pozice hledají brigádníky.
1: Brigádníci jsou velmi důležití taky v pohostinství, jak mi vysvětluje třeba majitelka penzionu a restaurace na rozcestí Jana Smolková.
2: Potřebovali bychom nejvíc brigádníky na víkend, kdy je to největší problém, že jo? Kdy na jednu směnu potřebujeme třeba dva brigádníky do kuchyně, dva brigádníky do restaurace a hodil by se nám i někdo, kdo by teda přišel na penzion, a ještě máme zmrzlinový stánek u zámku, kde taky potřebujeme brigádníky. Ale největší problém s brigádníkama je, že oni o víkendu nemůžou. O víkendu mají svoje akce, mají festivaly a tak dále, a pro nás je stěžejní víkend, kdy vlastně máme největší kumulaci zákazníků, který přijdou do restaurace.
1: Už jste to trochu naznačila. Co teda všechno za pozice u vás ti brigádníci dělají?
2: Takže potřebujeme někoho do kuchyně, kde loupou cibuli, brambory, já nevím, majou nádobí, potom do restaurace, kde nevyžadujeme ani, aby obsluhovali zákazníky, stačí nám, když nám pomůžou odnášet nádobí, umýt stoly a věnovat se těm zákazníkům, když si něco chtějí objednat, že nám to jenom přijdou třeba říct, protože ještě nejsou na takový úrovni, aby mohli obsluhovat sami, a i ty zákazníci jsou spokojenější, když mají tam číšníka, který jim umí něco jakoby nabídnout, a pak samozřejmě někoho na zmrzlinu, kdo vlastně umí jako natočit zmrzlinu. No. A to je jakoby jednoduchý, ale zase tím, že jsme u toho zámku, tak je dobrý, když umějí trošičku aspoň polsky, když rozumí německy, protože vlastně na ten zámek ve Frýdlantě chodí většinou zákazníci z Polska a z Německa.
1: Jakým způsobem vy ty brigády

0: Zadníky scháníme už třeba od dubna, aby jsme si je prostě na ty víkendy vzali a naučili jsme je, co od nich vlastně jakoby chceme, protože ta restaurace je trošku jakoby složitější, protože tam musí se naučit, že jo, čísla stolu, musí vědět, kam mají, a tím, že máme tu restauraci rozsáhlou, kde máme terasu, máme hlavní restauraci a potom, když je hezky, tak máme ještě venkovní velkou terasu, takže pro ně je to takový jako hodně složitý, když nikdy nedělali jakoby v restauraci.
1: Popis je majitelka penzionu a restaurace Na rozcestí Jana Smolková.
2: Další díl seriálu Týdne o letních brigádách můžete slyšet zase zítra po 10:15 tady u nás v Českém rozhlase Liberec. Teď už vám hrajeme kapelu R.E.M., máme pro vás i Janu Kiršner nebo Olympiky a jejich Nebe nad hlavou. Tak užívejte pondělí v naší společnosti.

0: Nebe nad hlavou máme dnes vyleštěné, slunce nám pálí a začínají další horké dny. Teploty jsou teď aktuálně nejvyšší na Českolipsku nebo Frýdlansku, kde jsou už nad letní hodnotou 25 stupňů. No a během dne se dostanou dokonce až na 34 a zítra bude ještě o něco tepleji. Teď je přesně 6 minut po půl 11. a pokud se i v tom horku chystáte na obecní úřad ve Višňové, tak se zastavte. Až do středy je totiž uzavřený a mají k tomu ve Višňové dobrý důvod, chystají se totiž na slavnostní předání ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku. To můžete vidět zítra i vy ve Višňové na návsi od 4. odpolední a bude to s kulturním programem. A jaký je další dopolední program Českého rozhlasu Liberec? Spotřebitelský rádce, už za chvíli.
1: Z mých dívčích očí koňských hřív to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Prý chlapi nebrečí, zpíval nám Jakub Smolík. No, možná slza ukápne, když nejste spokojeni při holení. Ve spotřebitelském servisu se ptáte, do které kategorie zboží patří holící strojek. Na tom totiž záleží, jestli půjde vrátit nebo ne. Za Český rozhlas Liberec odpovídá spotřebitelský rádce Josef Černý.
1: Pan Petr si přes internet objednal elektrický holící strojek a protože s ním nebyl tak úplně spokojen, vrátil ho ve 14-denní lhůtě bez udání důvodů. Prodejce mu ho ale poslal zpět, protože je to prý věc, která patří mezi takzvané hygienické zboží, které po rozbalení vracet nelze. Pane posluchači, je pravda, že hygienické zboží vracet po rozbalení nelze, ale holicí strojek mezi takové nepatří, protože není uzavřen v hygienickém obalu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Blížíme se k 11. hodině a možná to už u vás doma v kuchyni nebo v práci voní pondělním obědem, tak pro vás máme z Českého rozhlasu Liberec velmi zajímavý tip na zákusek, na desert. Vladimíra Jakoubějová a Jaroslav Hoření pro vás mají recept na ořechové uzlíky a k tomu se budou v receptech našich babiček věnovat i srpnovýma pranostikáma.
1: Začíná nám měsíc srpen, období dozrávajícího ovoce, vrcholících žní, teplých dnů a pomalu se prodlužujících večerů. Ve starořímském kalendáři nesl srpen původní název Sextilis, tedy šestý měsíc roku, protože tehdejší kalendář začínal březnem. Později byl na počest římského císaře Oktaviána, kterému byl udělen čestný titul Augustus, tedy vznešený, přejmenován na Augustus. Tento latinský název se postupně rozšířil do většiny evropských jazyků.
2: České pojmenování srpen má pravděpodobně původ ve slově srp po nástroji používaném při sklizni obilí. Podle jiné teorie vychází ze staročeského slova sirpsti, tedy dozrávat či zrát. Oba výklady krásně vystihují charakter tohoto měsíce, období hojnosti, sklizně a dozrávání.
1: Naši předkové věnovali v srpnu mimořádnou pozornost počasí. Podle toho, jaké v tom období bylo, se snažili odhadnout, jaká bude nadcházející zima. Není proto divu, že se k srpnu váže velké množství lidových pranostik. Jedna z nich například praví: je-li v prvních dnech srpna horko, příští zima bude dlouho bílá. Typickým znakem srpnových rán a podvečerů bývaly taky mlhy. Podle lidové věrouky slibovaly pěkné počasí. Jak říká pranostika, srpnové mlhy na lukách i nad potoky zvěstují stálé a pěkné počasí. Některé pranostiky se také vztahují ke svátkům světců. Například svátek svatého Vavřince byl kdysi považován za první den nastávajícího podzimu. Říkávalo se, je-li na Vavřince pěkně, těž se na hezké a teplé podletí. Významný byl i svátek na nebevzetí Panny Marie 15. srpna, který byl spojován s první úrodou oříšku. Jak připomíná pranostika, Panna Marie první oříšky dává. V naší kotlině se srpnu sklízely oříšky lískové, které se musely ve stínu na sítě řádně usušit.
2: Po usušení se z nich odstranily košilky a pak se buď uskladnily, nebo se použily do nedělního moučníku, třeba do ořechových uzlíků.
1: Budeme na ně potřebovat 20 deka hladké mouky, 5 deka lískových mletých oříšků, 6 deka moučkového cukru, 13 deka másla, 4 deka rozinek a 1 žloutek. Na vál prosejeme mouku, přidáme oříšky, cukr, žloutek, změklé máslo a nadrobno pokrájené rozinky. Z těchto surovin vypracujeme těsto, které necháme asi hodinu odpočinout v chladu. Z těsta vyválíme válečky na sílu malíku, které rozkrájíme na 14 cm dlouhé kousky a z každého uvážeme uzel. Dáme na vymazený plech, potřeme rozšlehaným vejcem, posypeme krystalovým cukrem a upečeme ve vyhřáté troubě.
3: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

Za 4 minuty bude 11, uslyšíte od nás další zprávy a po nich už přivítáme hosta. Když před lety vyrazil Vladimír Zapadlo s kamarády dodávkou na cestu po Rakousku a Itálii, tak ještě netušil, že právě jeho vůz se o něco později stane i jeho domovem. Jak se mu vlastně žije na několika metrech čtverečních, i na to se ho za pár minut na vlnách Českého rozhlasu Liberec rádi zeptáme. I love is-

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ze založení dvou lesních požárů na Českolipsku policie obvinila jednoho muže. Hygienici letos v Libereckém kraji zjistili už 20 případů žloutenky typu A. V Liberci je po dvoutýdenní odstávce znovu otevřená krajská vědecká knihovna. Slunečno a teploty až 34 stupňů, takové je dnes u nás počasí. Hezké dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Liberec přeje Hana Hopfoglová. Policie obvinila muže z Českolipska ze založení dvou lesních požárů. Podle vyšetřovatelů požáry založil minulý týden ve středu v okolí Nového Boru. Dopoledne v práchně zapálil ořezané větve nedopalkem cigarety. Způsobil tím požár o rozloze přibližně 5x5 metrů. Ve 2 hodiny odpoledne pak založil další oheň. Pokračuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Při druhém požáru odpoledne, pak kolem 14. hodiny, to již v katastru obce Okrouhlá, pak v lese zapálil zapalovačem suchou trávu. Tento travní porost začal hořet velmi rychle, tentokrát už na ploše přibližně 300x400 metrů.
0: Podle Dagmar Sochorové policie případ vyšetřuje jako přestupek. Po vyčíslení škody se může jeho právní kvalifikace změnit. Pracovníci krajské hygienické stanice už letos v Libereckém kraji zjistili celkem 20 případů žloutenky typu A. Za celý loňský rok jich bylo necelých 50. Výrazně vyšší výskyt onemocnění hygienici v regionu zaznamenali v roce 2024, kdy jich bylo asi 120. Pokračuje ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice v Liberci Monika Hausenblázová.
3: V tom roce 24 jsme měli ten největší boom v září, takže to se opravdu někdo se lidé museli nakazit během těch letních měsíců, protože inkubační doba žloutenky typu A je 15 až 50 dní, průměrně těch 30.
0: Situace v kraji je teď podle Moniky Hausenblázové poměrně stabilní. Žloutenka typu A se přenáší především kontaktem. Lidé se mohou nakazit i kontaminovanou vodou, potravinami nebo znečištěnými předměty. Krajská vědecká knihovna v Liberci je ode dneška opět přístupná. Uplynulé 2 týdny byla uzavřená kvůli každoroční údržbě. Pracovníci tam čistili podlahy, koberce a také sedačky. Knihovna má dál prázdninovou otevírací dobu. Otevřená je každé pondělí a potom od středy do pátku. Ukrajinské drony zasáhly další budovu ruského internetového prodejce Wildberries. Sklad ve Vladimirské oblasti východně od Moskvy začal po útoku hořet. 2 zaměstnanci jsou podle ruské státní agentury TASS zranění. Ukrajina v noci zaútočila taky na ruském kontrolovaný poloostrov Krym. Podle ruských úřadů tam zemřeli 3 lidé a další 2 jsou zranění. Moskevské ministerstvo obrany na síti X informovalo o zasažení 3 ukrajinských lodí převážejících vojenský materiál v Černém moři a jedné nákladní lodě v Mykolajivském přístavu.
1: Počasí.
0: Pondělí u nás je a bude slunečné, čekáme převážně jasno až polojasno, přes den se bude tvořit kupovitá oblačnost a teploty odpoledne vystoupají mezi 30 a 33, na Českolipsku 34 stupňů. Fouká jen slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr a biozátěž je vysoká na stupni číslo 3. Meteorologové očekávají silnou zátěž teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Pozor dejte v Liberci v Janské ulici před budovou banky. Havarovalo nákladní auto, s velkou opatrností se tam dá projet. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách v 11 hodin je správný čas na pravidelný rozhovor. A o čem bude v Českém rozhlase Liberec řeč? O domově na kolečkách. Co si pod tím můžete představit? Třeba větší auto, ve kterém bydlíte a zároveň jezdíte napříč světem. Za chvíli přivítáme dobrodruha, který žije na několika metrech čtverečních. A protože on už u nás byl před rokem, zeptáme se ho i na to, co se v jeho dobrodružném životě změnilo a jaké země se svým domovem na kolečkách navštívil. Tak poslouchejte.
1: Dopoledne pod Ještědem s Janem Holubem.

0: proudu. Pokud správně počítám, tak prázdniny už jsou za svou půlkou a možná už máte podovolené, možná ještě na nějaké to dobrodružství čekáte, tak prožít ho můžete třeba jinak než v hotelu nebo v penzionu. Budeme si povídat o zajímavých dobrodružstvích v domě na kolečkách. Ve studiu Českého rozhlasu Liberec je se mnou dobrodruh pan Vladimír Zapadlo. Vítejte u nás.
1: Děkuji za pozvání.
0: Označil byste se za dobrodruha?
1: Těžko říct, já asi ani nevím vlastně, jestli bych se oslovil jako dobrodruh, ale spíš, že se snažím žít nějak po svém, než dobrodruh.
0: Tak to je také hodně dobrodružné. Přijel jste k nám s tím svým autem, se kterým jezdíte po světě?
1: Ano, přijel.
0: A jak vám jezdí?
1: Slouží dobře, ale trápí mě tam nějaké věci momentálně, docela závažný, ale doufám, že to vydrží teď nějak. No.
0: Co to je?
1: No, klepeme tam ventil na motoru sací na druhém válci a převodovka trošku zlobí.
0: Kdy se chystáte na další cestu?
1: Zítra.
0: Tak to byste měl dát do pořádku.
1: No, jo, teď už právě na to není bez čas a Já doufám, že to zvládne nějak to auto. No.
0: Kolik má ten váš krasavec na to?
1: Teď to má nejspíš přes 600 tisíc už, protože nefungovaly jednu dobu dlouho budíky, takže na tom.
0: Tak ale máte nějaký základní přehled a máte nějakou metu, kam by mělo až jako dojet, nebo prostě co vydrží, to vydrží?
1: No, jak se říká, že ty auta najeli několikrát kolem země, kolem rovníků, že? Tak tady to už najelo skoro na měsíce zpátky. Že? A já si myslím, že tady ty auta bude jezdit pořád, dokud to nezrezne. Minulý rok mě tam trápila koroze hodně, takže to se opravovalo, takže ta kastle víceméně zas dobrá, takže motorově to snad bude fungovat.
0: Když jste teď zmínil to obětí světa, tak kde jste s vaším vozem byl úplně nejdál?
1: Nejdál jsem s ním byl v Řecku, v Aténách. To byl můj nejvzdálenější bod, který jsem kdy navštívil, to bylo kilometrově nejdál vlastně. A teď právě bych chtěl jet někam na druhou stranu zas propojit trošku to místo.
0: K tomu se určitě dostaneme. Vy jste teď tady řekl, kde jste byl nejdál. Kolik cest už takhle máte za sebou?
1: S tou dodávkou jsem vyrážel takhle víceméně každý rok někam, ale bylo to spíš menší cesty, než něco většího. Tahle taba s tím Řeckem byla taková větší. To má nějakých 7000 km dohromady. A takže nějak tak každý rok, no. Ale to mi bylo právě málo, no. Chtěl bych zkusit něco víc.
0: Vzpomenete ještě, kde všude jste vlastně byl?
1: Jako s dodávkou vím, že jsem navštívil 16 zemí. Byla to Albánie, Černá Hora, víckrát Chorvatsko, Itálii celou až na jich.
0: Co vás zaujalo nejvíc, nebo co se vám líbilo nejvíc?
1: Mě okouzlo hodně ta Albánie. Já už jsem tam byl u hranic jednou asi před 8 lety. To jsem měl tenkrát ještě jiný auto, Passata, kombíka starého z 90. let a v tom jsem měl jenom madraci. A docela lituju dneska, že jsem tam nejel dřív, protože když jsem to viděl před těma 4 rokama, tak tam už se jako hodně staví, je tam všude hotely, začíná tam jako velký turismus. A je to tam za mě taková jako nedotčená, ten stát je nedotčený tím turismem. Dneska už je to teda jiný, já jsem tam byl i minulý rok. A je to znát, no, že vlastně, tak to mě okouzlo asi z té Evropy zatím jako tak nejvíc. No.
0: Říkal jste, že jste projel 16 zemí, máte i nějaký deník, abyste mohl třeba jednou zavzpomínat je, tak tady jsem byl, tady to bylo parádní, jak jste teď říkal, tady jsme se probouzili v krásné přírodě, nebo o tom třeba píšete někde?
1: No, deník mám už několik let, ale furt se k tomu odhodlávám, že tam začnu něco psát, ale teď jsem se už rozhodl, že to budu prokládat trošku fotkama z analogu a říkal jsem si vždycky, že to udělám zpětně, ale dneska jsem si řekl, že to začnu dělat od téhleté cesty, co bude. To bude lepší než to zpětně. Mám takovou krabičku, kde si sbírám takový relikvie, nevím ani jak to popsat a že si to tam budu vylepovat, takže jako deník mám, ale materiály mám, nemám to zpracování.
0: Tak držíme palce, abyste se k tomu zpracování dostal. Říká náš dnešní host, pan Vladimír Zapadlo. Za chvíli se zeptáme, jaké to vlastně je bydlet v domově na kolečkách.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Ve studiu Českého rozhlasu Liberec máme dobrodruha pana Vladimíra Zapadla a povídáme si o jeho domově na kolečkách. Jaké je to vlastně bydlet v domově na kolečkách? Nemáte tam málo místa nebo vám něco nechybí?
2: Jako málo místa tam mám. Každý rok mám pocit, že se to jako zmenšilo, že se to smrsklo, ale on si člověk zvykne na cokoliv, si myslím. Jako bydlet i ve stanu nebo i v hamace někde. Myslím si, že člověk je odolný a tady to je furt komfort za mě.
1: Na kolik metrů se teď naposledy smrsklo to vaše auto?
2: No, ta plocha celá má 5 metrů čtvereční, je to vlastně transportér. A je tam 160 na 200 postel a asi tak metr dlouhá kuchyňka, to je všechno. Jinak všechno schované pod postelí, nízký strop, takže se tam člověk ani nestupne. Je to malinký, ale útulný.
1: Kuchyně, postel, tak si říkám, že vám vlastně možná vůbec nic nechybí, že tam máte všechno, co potřebujete. V létě to asi bude pohoda. Co taková zima?
2: V létě to je určitě za odměnu. Já si mnohem víc vážím teď každého hezkého dne. Je to takový, je to jiný, než být v té zimě, protože tady v Česku jsou ty zimy takový spíš deštivý. A zjistil jsem, že vlastně déšť je pro mě daleko těžší než nějaký mráz. Že vlastně, i když by bylo třeba minus 12 třeba měsíc, tak jsem s tím úplně v pohodě, než když by třeba fakt mě 14 dní by pršelo.
1: Takže pro vás tedy není zima výzvou, ale spíš ten déšť je pro vás výzvou. Proč?
2: Když jako díl prší, tak přece jenom je to auto. I když tam mám nějakou izolaci, tak není to jako barák, nestojí to na pevných základech, takže to promrzne a čím díl člověk topí v tom autě, tím pak, když to schladne, vznikne tam kondenzace a všechno je vlhký a když pak prší, tak ty věci ani nejdou usušit, takže vlastně mokrá i peřina, všechno oblečení, že se ani nejde oblíknout do suchého oblečení. A vlastně paradoxně mi byla vždycky větší zima v tohle období, když je to vlhký a hlavně všechno jako mokrý, ty okna, tak je to takový nepříjemný, když je vlastně mráz, tak všechno najednou je suchý, sice zmrzlý, je to zase jako problém s vodou, že zamrzá voda při těch velkých mrazech, ale jak je vzduch suchý, tak je to takový za mě lepší, já jsem to ani nečekal, že to vlastně.
1: Jak vás tak poslouchám, tak si říkám, že vlastně máte pravdu, protože když se probudíte a nevidíte přes ta zamlžená okna ven, tak to není asi úplně ono.
2: Je to tak.
1: Nechybí vám tam třeba něco, taková horká vana?
2: Jako tím, že jsem měl jako stálou práci, tak jsem si to hodně jako užíval se tam jít vysprchovat do teplý vody, takže jako je to úplně ničeným. Najednou si myslím, že jsem tohle to vnímal mnohem víc, jako že jsou to taky detaily, ale člověk si to pak najednou umí užít i tu přesně tu horkou vanu, nebo já mám radši spíš sprchu, ale je to jako jiný.
1: Jak se vlastně sprchujete?
2: No, mám sprchu na autě, mám tam 25-litrovej takový tubus velký. Je to samospádem, mám to tam už 6 roků na tom autě. Funguje to teda spíš přes leto, i když je třeba zima, kolikrát se člověku nechce, ale je to už pak, když si člověk hodně jako smrdí, tak je to potřeba. A mám tam barely s vodou, takže vždycky tu ranní hygienu dělám, takže si to dávám vepředu na rám a tam se opláchnu.
1: Tak léto je jasné, jak to funguje v zimě taková sprcha?
2: No, to právě musím vyzkoušet, protože přes zimu jsem měl vždycky nějaké zaměstnání, nebo byl jsem ve stálém zaměstnání 5 let, a takže jsem to využíval tam, nebo používal jsem multisportku na posilku, takže se vlastně člověk může vykoupat v České republice kdekoliv, takhle. Kolikrát to bylo spíš takový vtipný, že mi říkali třeba, že se tam zrovna zavírá a já jsem tam přišel, že říkám, já se jdu jenom vysprchovat, tak na mě koukali, že jo. Že
1: jak svůj domov na kolečkách servisujete?
2: Servisuju se sám, touto bych řekl, skoro bych řekl, že touto nic nepotřebuje, ale když si to tak jako spočítám za ten rok, tak jsem tam pořád, já mám ještě garáž k tomu, takže to tam tak nějak to šlechtím a vylepšuju nějaký takový věci, které jsem dřív odflák. Asi spíš tak.
1: Říká náš dnešní host, dobrodruh pan Vladimír Zapadlo. Zaujalo vás jeho vyprávění? Tak za chvíli v něm budeme pokračovat.
3: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: No, asi to právě to bydlení v autě, že mi došlo, že nedokážu být bydlet v autě a zároveň být na jednom místě jako zaměstnání, mít stálý, že vlastně dlouhodobě toho nejde a to už jsem pochopil snad po prvním půl roce, co jsem dal tu zimu, akorát jsem si pak užíval léto, trošku jsem na to zapomněl a najednou tady byla další zima a už jsou to skoro 2 roky v září, takže teď už jako nejvyšší čas.
1: No tak v tom případě vás vlastně musím chytit za slovo, když jsem se vás na začátku ptal, jestli jste dobrodruh, no tak teď tady jste, jak tak slyším.
0: No, asi možná jo, ale nevím, jestli se takhle dokážu oslovit ještě.
1: Třeba nás teď poslouchá také někdo, kdo je v uvozovkách na rozcestí a ten váš příběh ho může inspirovat a dává mu to smysl. Co byste mu poradil?
0: Co bych poradil jako někomu? Já bych jako chtěl, aby si jako lidi z tohle neodnesli, že jako si mají koupit třeba dodávku nebo karaván a žít jako já, ale spíš, aby se jako lidi zamysleli nad tím, jestli žijou tak, jak opravdu chtějí, jestli takhle, asi tak bych řekl.
1: To je jestli jako dělají třeba práci, která je baví, jestli by nebylo příjemnější, tak jako vy žít, kolik jste říkal, těch 5 metrů čtverečních?
0: No, to právě nechci asi, aby každý uvážil podle svého, co baví. Nemyslím jenom práci, ale i v životě, prostě jakákoliv věc. Protože já jsem o tom snil asi dlouho v hlavě a spíš jsem si to jako dlouho nechtěl připustit, že to tak je. A vím, že bych to litoval, kdybych to neudělal. I když to bylo těžký pro mě, ta změna.
1: Tak tomu rozumím, že to bylo těžké. Máte nějakou vizi, jak vlastně dál? Jak dlouho byste třeba takhle chtěl žít na pořád?
0: To určitě ne, ale rozhodně teď nevím. Teď mám před sebou tu cestu a vlastně nevím, co mi to vůbec přinese. Ale nějaký plán do budoucna určitě mám. Ale jestli to bude bydlení v autě, je to možný, ale je možný taky, že ne.
1: Takže vlastně žijete takovým tím přítomným okamžikem. Tak jak by to mělo být?
0: No, možná jo, ale to mi ani možná nepřipadá, ale já asi hodně přemýšlím o věci, že se hodně rozhodu, ale možná jo, teď.
1: Když jste teď říkal, že se hodně rozhodujete, tak předpokládám, že to rozhodnutí, které jste teď udělal, bylo asi hodně těžké.
0: Bylo. Já jsem měl i dobrý zaměstnání, byl jsem spokojený, ale spíš to byly takové ty jistoty, že jsem se bál opustit ten komfort, takové ty jistoty, mít tu výplatu a tak, a to jsem si teď jako sebral, tak to je pro mě asi o dost těžší teď momentálně, nebo teď už ani ne, ale když jsem se jako když jsem se tak rozhodoval do toho, tak o tom jsem hodně přemýšlel. No.
1: Co je z těch vašich zkušeností, které už jste nastřádal, asi to nejdůležitější? Opravdu se v uvozovkách rozhodnout pro takový život, nebo mít třeba dobré auto a dobré zázemí?
0: No určitě rozhodnout se pro ty věci, co chceme prostě. To by bylo pro mě asi jako, to je pro mě to nejdůležitější momentálně a myslím si, že i pro víc lidí by to tak mělo být.
1: Říká náš dnešní host pan Vladimír Zapadlo, který vyměnil svůj byt za domov na kolečkách. Kam s ním vyrazí a co má vlastně v plánu? Zeptáme se za pár minut.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Hostem Českého rozhlasu Liberec zůstává pan Vladimír Zapadlo, dobrodruh, který vyměnil klasický byt za domov na kolečkách. Jak dlouho už vlastně takhle žijete?
1: Teď to bude v září 2 roky. Dokonce jsem o tom začal natáčet videa, vlastně úplně od začátku na můj YouTube kanál, kde jsem jako Vladimír Zapadlo, a tam vlastně dokumentuju tu celou tu cestu od těch začátků, kde jsem to auto neměl ani zateplený a tak, takže myslím si, že 28. září, to je myslím přesně 2 roky.
0: Sleduje vás hodně lidí?
1: To bych neřekl, ale je vidět, že pár lidí to baví a i myslím si, že inspiruje, až mě to překvapilo, že jsem nečekal, že se na to vůbec někdo bude jako dívat, že to někoho bude zajímat. Bál jsem se předsudků a tak, ale...
0: Co vám vlastně v tom domově na kolečkách dělá největší radost?
1: To, že jsem to udělal asi, no. To je to, že jsem to u toho měl a furt jsem si to jako dával tak jako do pozadí, tak asi to, že jsem se pro to rozhodl, no. To je pro mě asi to nejdůležitější.
0: Teď vás nechci zahnat do úzkých nebo do kouta, ale měnil byste zpátky?
1: Určitě ne.
0: Ani kvůli teplé vodě?
1: Ne.
0: Ani v zimě, když nemáte orosená okna?
1: Taky ne. Že to byl výběr, tady to celý, no.
0: Máte v domě na kolečkách třeba i nějaké trápení? Něco vám tam chybí?
1: Co se týče jako... asi ne. Já vlastně jako fakt nepotřebuji moc k životu, až fakt jsem zjistil, že skoro vůbec nic. Člověk potřebuje být zdravej, najíst se a...
0: Vyspat. No. Takže jak jste říkal, máte tam postel, kuchyňskou linku nebo mini kuchyňku a zbytek pod postelí, tak co vám tam případně ještě chybí?
1: Asi nic, právě že mě to až spíš víc jako vadí, že ty věci mám moc a měl jsem hodně věcí, když jsem se stěhoval z bytu, takže jsem to všechno dal do garáže a postupem časem to v té garáži začalo všechno jako plesnivět a já jsem vlastně si uvědomil, že na co to schraňuji, na co to mám, když to stejně nepoužívám, jsou to jenom věci, které prostě mě držej takový ten, taková ta kotvička jako, a že je lepší prostě žít s málem, protože člověk pak může jako se rozhodnout vlastně pro cokoliv, kdykoliv a ne, nezatěžuje ho jakoby takový ten materiální svět a že se mi lehčej takhle, takže asi.
0: Jaká dobrodružství jsou před vámi? Co plánujete?
1: Plánuju cestu na sever do Skandinávie.
0: A vlastně začíná zítra?
1: Začíná zítra a jedu tam přes Polsko, Švédsko a chci se zdržet ve Švédsku. Nemám úplně cíl, ale chtěl bych dojet jakoby na nejsevernější bod, ale zatím chci poznat víc tu krajinu a jet pomalu, užívat si to, že třeba pohybovat se klidně každý den, ale mít jako ten čas se tam poznat to víc, tu krajinu, no. A budu to určitě dokumentovat. Všechnu celou tu cestu, takže...
0: A dávat na svůj YouTube kanál, Vladimír Zapadlo. Co je pak ještě případně před vámi? Co máte v hlavě? Co byste chtěl po Švédsku ještě vidět?
1: Určitě to Norsko. To je pro mě jako asi takový ten pomyslný cíl, ale vůbec nevím, proč se o to mám vlastně čekat, protože já jsem vždycky jezdil na jich a jezdil jsem tady do těch zemí. A vlastně tady o těch zemích jsem moc nikdy nevěděl. A já zastávám teď, momentálně jsem si tak nějak uvědomil, že vlastně bylo mnohem hezčí, když dřív žili lidi a někdo jim to třeba vyprávěl nebo viděli obraz a viděli to namalované, řekl, kde to je, a někdo jim řekl, to jsem namaloval třeba tady a jeli tam a zažili to vlastně na vlastní oči. A že dneska člověk, když někam jede, tak si všechno zjistí, všechno už ví kam jít, jaký místa, kde jsou nejlepší restaurace. A to není podle mě takový to hezký, co by člověk měl jako zažívat. A proto jsem se rozhodl pro to Norsko, protože to, než jsem bydlel v autě, tak to pro mě nebylo. Nebyla to pro mě jako nějaká top destinace, když jsem to chtěl vidět, ale vlastně tím, že o těch zemí nic nevím, tak proto tam jedu.
0: A tím uzavírá své povídání o domově na kolečkách náš host, dobrodruh pan Vladimír Zapadlo. Děkujeme za návštěvu v Českém rozhlase Liberec a třeba zase za rok naviděnou, naslyšenou, ať se vám daří, ať se cesta vydaří.
1: Děkuju moc. Děkuju.
0: A zítra na kolečkách zůstaneme a budeme se snažit je mít směrem dolů. Budeme si povídat o preventivním projektu policie pro motorkáře a jejich bezplatném výcviku na poligonech.

0: tebe.
1: Sámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce sámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu sámecké léto.cz.

0: Jedna pohodovka od Rolling Stones v posledních minutách dopoledne pod ještědem. Kvas zažívá svůj velký návrat a to se v horkém počasí víc než hodí. Jak tuto fermentovanou limonádu doma vyrobit, to nás naučí Jarka Vykoupilová.
1: Babské rady.
2: Kvas patřil po staletí k běžným nápojům, kdy se připravoval z žitného chleba nebo sladu, který se zalil vodou, nechal projít fermentací. V létě byl oblíbenější než voda, podával se vždy dobře vychlazený. Dnes je výroba domácí fermentované limonády velmi populární. Podobně jako kefír nebo kombucha totiž vzniká přirozeným kvašením a nabízí chuť, kterou v běžných limonádách budete marně hledat. Tady je základní recept. Na 1 litr převařené vody potřebujete 100 gramů cukru, čajovou lžičku žitného kvásku, hrst čerstvých bylinek nebo sezónního ovoce, několik plátků citrónu v biokvalitě. Do velké skleněné nádoby nalijte vlažnou vodu a cukr s kváskem v ní rozmíchejte. Přidejte bylinky a ovoce. Limonáda musí dýchat, proto ji jen přikryjte plátínkem a nechte 3 dny v pokojové teplotě kvasit. Každý den ji promíchejte a jakmile se začnou tvořit bublinky, patří předseděná limonáda do chladu lednice.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: 6,5 minuty odbije pravé poledne, tak v Českém rozhlase Liberec ještě za zábavou ve včerejších hvězdných návratech, které si můžete mimochodem poslechnout zpětně i přes náš web, jsme si připomněli takzvaného nahrávače slavného komika. Spolupracoval léta s Felixem Holzmanem. Na začátku mu pomohl v kariéře, ale nakonec se rozešli. Takový byl ve zkratce umělecký život Františka Budína. Konferenciér a komik by se 19. července dožil 102 let. Zemřel před 6 lety. V civilním životě pracoval jako účetní u Československých státních drah a žil v Ústí nad Labem. Teď nás ve své době slavná dvojce Holzmann Budín pobaví scénkou kvíz.
1: Tak řekněte mi například, kde leží Addis Abeba.
2: Kde leží Addis a kdo?
1: Tam se vás, kde leží Addis Abeba.
2: Jo, kde leží Addis Abeba.
1: Addis Abeba,
2: kde leží, jo?
1: Kde leží?
2: Tak leží tedy, a to jsou nějaký manželé?
1: Prosím vás, přemýšlejte trochu, Addis Abeba, takové známé jméno je to.
2: Jsou známý jména, samozřejmě, co pak tu Addis bych znal, ten Beda je mi tak trošku jako ne.
1: Tak podívejte se, já vám to řeknu. Addis Abeba je název města a je to hlavní město Etiopie.
2: Ano, kdo pije?
1: Etiopie, stát, země.
2: Jo, země pije. No jo, ale to je zase taková divná otázka. Já přece nejsem žádný turista, abych znal nějakou vesnici. Se musíte zeptat něco lehčího.
1: Prosím vás, tak jaké otázky si představujete soutěžní?
2: Zkrátka něco, co se dá uhodnout, a ne, co vy se tady pořád ptáte, tak dávejte pozor, já vám dám teď otázku, abyste viděli, jaký se dávají otázky.
1: Zjeda, ptejte se vy.
2: Něco lehkého, co se dá uhodnout. Tak dávejte pozor. Tak mě třeba řekněte, co to je? Visí to na stěně, dělá to tik-tak, a když to spadne, tak se rozbijou hodiny.
1: Prosím vás, to snad ale nemyslíte vážně.
2: No, to je lehká otázka, která se dá uhodnout.
1: Ale dovolte, to přece není žádná soutěžní otázka. Takové slušné otázky mi tu, pane, nemůžete dávat. Mějte jinou, ale rozhodně těžší.
2: Ne, když vám nám těžko, tak zase neuhodnete, že jo?
1: To nechte na mě, to je moje věc.
2: Tak těžkou chcete dělat.
1: Samozřejmě.
2: O, jsem zvědav. Tak mě třeba řekněte, co to je? Je to bílý, visí to u umyvadla, utírají se s tím ruce a píská to.
1: Píská to?
2: Píská to, ano.
1: Tak to nevím.
2: O, tak vidíte, chtěl jste těžkou otázku.
1: No, počkejte, těžkou otázku. Kdyby to jako nepískalo,
2: no,
1: tak bych řekl, že je to ručník.
2: No, tak náhodou se to uvod, ručník to je.
1: No, dovolte, ale ručník přece nepíská.
2: No, já to jsem řekl jenom tak, aby to nebylo tak lehký. Že?
0: Dvojce Holzmann Budín udělala tečku za dnešním dopolednem pod Ještědem. Za 3 minuty od nás uslyšíte další zprávy a po nich už Filip Majsl a bude vám i v 1. srpnovém pondělí hrát na přání. Jan Holub se loučí, přeji krásné odpoledne a naslyšenou.

0: umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Dvanáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nová zastávka u liberecké nemocnice už je v provozu. Muže obviněného ze sexuálního napadení v Jabloneckém Šeně poslal soud do vazby. Skončila úplná uzavírka mostu v Zákupech a odpoledne bude převážně slunečné s tropickými teplotami místy až u 34 stupňů. Jsou to polední zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. U krajské nemocnice v Liberci funguje nová autobusová zastávka. Původně měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu museli převzít městské technické služby. Proti původní dodavatelské firmě vede město sankční řízení.
3: Aktuálně zastávku obsluhují autobusy linek 15, 19 a 29, které běžně jezdí po Jablonecké ulici. Ta je kvůli opravě uzavřená. Zastávka slouží taky pro náhradní linky X2 a X3 do Lidových sadů. Kromě toho na zastávce zastavují autobusy linky 40. Podle magistrátu bude od 4. srpna zastávku obsluhovat výhradně ona. Od září se k ní přidají ještě školní autobusy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na 42-letého muže, který podle policie v jablonecké části Mšeno napadl dvě ženy. Za sexuální útok a znásilnění mu v případě odsouzení hrozí trest až 10 let vězení. Kriminalisté muže zadrželi ve čtvrtek odpoledne v centru Jablonce nad Nisou. Podle policejní mluvčí je možné, že muž napadl více žen. Platí tedy stále výzva, aby se případné oběti násilníka policii přihlásili. Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákupech na Českolipsku. Pískovcová stavba na výpadovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřena od konce letošního března. Zatím se jezdí formou kyvadlové dopravy řízené semafory, říká náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Tento provoz bude trvat do 31.8. Od 1.9. bude most zcela průjezdný. Celkové dokončení se očekává zhruba do půlky října. Celkové náklady na stavbu jsou v tuhle chvíli vyčísleny na zhruba 20 milionů 117 tisíc.
1: Správa železnice České dráhy se dohodly na převodu majetku za zhruba 7 miliard korun. Vzájemně si prodej pozemky pod tratěmi, upozornil na to server z dopravy CZ. Správa železnic za ně zaplatí necelých 7 miliard bez DPH. České dráhy odkoupí majetek za přibližně 212 milionů korun. Smlouvu obě instituce uzavřely na konci července. Správa železnic bude částku vyplácet postupně, a to v 10 splátkách do roku 2035. Splatit ji ale může i dřív, nebo v menším počtu splátek.
2: Počasí.
1: A je převážně jasno až polojasno. Během odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost hlavně na horách a v jeho okolí. Odpolední teploty 30 až 33 stupňů, na Českolipsku naměříme až 34 a na horách teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia. Vítr fouká slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré. Večer se ale budou zhoršovat a biozátěž je dnes na stupni číslo 3.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Uralská v Liberci se srazila dvě osobní auta, policie je na místě a na silnici 1/10 v Loužnici havarovalo nákladní auto. I tam s opatrností projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné pondělní poledne 3. srpna. Dnes má svátek Miluška, tak jméno Milušky Voborníkové asi nemusíme představovat. Navíc dnes má narozeniny James Hetfield z kapely Metallica a Štefan Margita slaví 70. Když se to tak kolem a kolem vezme, tak v podstatě tímto můžeme mít na následující hodinu vystaráno. Ale scénář a režii, to máte ve svých rukách. Vy na následující hodinu, pojďme na písničky na přání. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
2: Písničky na přání s Filipem Majslem.

Ano, za všechno může čas, ten, co se skrývá v nás. To budou zřejmě ty biologické hodiny, o kterých zpívala Lenka Filipová. Naše hodiny ve studiu ukazují 12 hodin a 8 minut a v Českém rozhlase Liberec začínají písničky na přání. Teď je samozřejmě ještě potřeba splnit všechny náležitosti, jako připomenout kontaktní údaje. Tak tedy telefon do studia je 22 155 37 22, SMS brána 90 011 04, ovšem pozor, ty textové zprávy musí být ve tvaru zahrajte Liberec, mezera a potom následuje váš text, to znamená komu, co, případně za kolik. A můžete posílat samozřejmě také e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Ať už zvolíte jakoukoliv formu, moc se těším.

Petr Naď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, toho jste si před pár dny mohli užít na Benátské. Pokud ještě nemáte dost, můžete se vypravit na některý z jeho vánočních koncertů, buď do Prahy, anebo do Zlína. Ano, vám se možná Vánoce zdají být v nedohlednu, ale už tady budou za 4 měsíce a 3 týdny, to je co by dub. Tak buďte samozřejmě připraveni, ale teď se pojďme věnovat dalšímu hudebnímu přání. Vlastně prvnímu hudebnímu přání, které dnes odpoledne dorazilo e-mailem, a v něm prosí pan Josef Zesemil o zahrání krásné písně paní Šárce do Liberce, která neslyšela naživo zpěvačku Radku Fischerovou v Chuchelně. Je to píseň této zpěvačky Utiš se má Argentino z muzikálu Evita. Hezký poslech.

Radka Fischerová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec nedávno měla koncert v Chuchelně na Semilsku. O vstupenky jsme hráli, to si jistě vzpomínáte. No a Radku Fischerovou jsme si připomněli jednou její muzikálovou rolí, a to samozřejmě muzikálu Evita, Utiš se má Argentino. Ale teď už pojďme pokračovat dál. Přišel nám další e-mail, o kterých my říkáme, že jsou krátké, rychlé, úderné. V tom e-mailu totiž stojí: pěkné poledne, přál bych si zahrát písničku Za svou pravdou stát od Spiritual Quintet. Děkuji, Petr z Liberce.

0: Léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

mnichovský elegán Lou Bega a jeho vůbec první hit Mambo No. 5. Tenhle rodák z Německa sice největší vavřiny sklízel na přelomu tisíciletí, ale koncertuje stále a příští sobotu bude mít koncert v Třebíblicích, což není zas tak daleko, v podstatě je to u našich západních sousedů, to znamená v Ústeckém kraji. Pokud máte tedy čas a chuť užít si trochu latinskoamerické hudby, máte příležitost. Teď si ale užijeme hudbu z úplně jiného soudku a navíc k tomu připojíme jedno přání. Ještě jednou připomínám, že dnes má svátek Miluše, což je samozřejmě krásné slovanské jméno, jehož význam je milá, a je to momentálně asi 113. nejoblíbenější jméno u nás a v Libereckém kraji ho hrdě nosí přes 1000 žen. Dámy, já vám samozřejmě přeju jenom to nejlepší. Všichni určitě známe také naší zpěvačku Miluši Voborníkovou. Ta sice není úplně z Libereckého kraje, ale díky své

Nesmrtelná švédská skupina ABBA. Pravda, na hudebním nebi zářila tahle hvězda pouhou dekádu, ale jejich písničky snad nikdy nevyhasnou. Tohle byla jedna z nich, One of Us, která nás doprovodila do druhého poločasu písniček na přání v Českém rozhlase Liberec. Máme minutu po půl jedné. A do toho druhého poločasu vstoupíme s takovým kombinovaným přáním. Zavolal nám pan Zdeněk, abychom zahráli jeho manželce, paní Milušce, k dnešnímu svátku, a tí drží zdraví, a pan Zdeněk připojuje přání, ať je se mnou spokojená. No, pane Zdeňku, tady to máte ve svých vlastních rukou, tak se snažte. Já samozřejmě přeju i za Český rozhlas Liberec paní Miluši všechno nejlepší a posílám vybranou písničku.

Jedna sváteční písnička od Marty Kubišové Depeše, 5 minut po půl 1. No a v Českém rozhlase Liberec přichází na řadu také narozeninová oslava, o které jsem letmo mluvil na začátku hodiny. Napsala nám totiž paní Sylvie z Prahy, která připomíná, že dnes má 63. narozeniny James Hetfield, frontman americké kapely Metallica. Na jejich koncertě jsem nebyla, píše paní Sylvie, ale pamatuju si, že když koncertovali v Praze na Slávii na atletickém stadionu ve Vršovicích, ano, byl jsem tam, bylo to slyšet až k nám domů, do sousedních Strašnic. Tuhle kapelu moc neposlouchám, ale tyhle dva hity mě neminuly a mám je ráda. Nothing Else Matters a Whiskey in the Jar. Vyberte si. Miluším k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům. My jsme tedy vybrali nakonec tu méně hranou verzi, to znamená Whiskey in the Jar, abychom trochu vyprášili koberce.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Elton John a George Michael, svého času možná to nejlepší, co jste na světové hudební scéně mohli najít. Jejich duet Don't Let the Sun Go Down on Me, 2:45. No a my v Českém rozhlase Liberec zvesela pokračujeme v písničkách na přání a vlastně došlo i na druhé narozeniny, které jsem zmiňoval v úvodu hodiny. Napsala nám paní Ilona. Když má dnes pan Margita ty narozeniny, já připomínám, že 70. Zahrajte mi prosím od něj a paní Zagorové Svítíš mi v tmách, jen tak pro radost a snad potěší i ostatní. Děkuji, Ilona Sturnová.

Hana Zagorová a společně s ní Štefan Margita, dnešní narozeninový oslavenec, slaví 70. Takové narozeniny se slaví jednou za život, i když 71. samozřejmě také. Nám se pomalu chýlí k závěru dnešní písničky na přání, ale napsal nám ještě pan Miroslav, zdali bychom pro radost zahráli jemu a jeho manželce od Miroslava Žbírky Len s ňou, tak písnička už je připravená a s tou se s vámi také rozloučím, protože za malou chvíli si vezme slovo Lída Jiroutová a bude mít pro vás čerstvé zprávy a po Lídě pak osobnosti Česka. Pořad, kterým vás provází Oskar Hess a dnes si k mikrofonu pozval herečku a dabérku Ilonu Svobodovou. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále krásné odpoledne a po 14. hodině se budu těšit na slyšenou.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Police obvinila muže ze založení dvou požárů na Českolipsku. Na železnici mezi Jabloným v Podištědí a mimo ní začala výluka. Obvinění z teroristického útoku v Pardubicích podali stížnost proti prodloužení vazby. A odpoledne čekejme převážně slunečné s tropickými teplotami mezi 30 až 34 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji hezké odpoledne. Dva požáry v lesích v okolí Nového Boru založil minulý týden ve středu podle policie 49-letý muž. První požár kolem 10. hodiny u obce Práchyn zapálil nedopalkem cigarety. Druhý kolem 14. hodiny u obce Okrouhlá založil tak, že v lese zapalovačem vyzapálil suchou trávu. Případy žhářství zatím kriminalisté vyšetřují jako přestupek. Podle mluvčí policie Dagmar Sochorové ale nelze vyloučit změnu právní kvalifikace. Záležet bude mimo jiné i na výši škody, která se vyčísluje. Mezi Jabloným v Podištědí na Liberecku a mimo ní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Důvodem je zahájení zhruba měsíc trvající plánované údržby a opravy trati. Rychlíky i lokální spoje jsou v daném úseku nahrazené autobusy.
2: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jabloném v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
0: Lidé v Libereckém kraji navštěvovali v první polovině prázdnin zejména horská střediska a půjčovali si lodě. Výbornou návštěvnost hlásí například horské středisko v Harachově i některé památky. Třeba zámek v Zákupech brzy překoná hranici 10 000 návštěvníků. Také loděnice na jezeře mají zatím sezónu výbornou.
3: Kánoje a rafty si na jezeře půjčují desítky, o víkendech i stovky lidí denně. Řeka má na splouvání vody dostatek. Podle webu raft.cz, kde jsou aktuální informace o sjízdnosti řek, je na tom ale hůř Lužická Nisa, kde se dá splout jen některé úseky a pouze na kánoji. Kvůli výkyvům počasí mají horší červencovou návštěvnost některá koupaliště, například v Turnově. Z Libereckého kraje Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Čtyři obvinění z březnového žhářského útoku v Pardubicích podali stížnost proti prodloužení vazby. Informoval o tom soudce okresního soudu v Pardubicích Karel Gobernac. Ten jim vazbu ke konci července prodloužil o 3 měsíce. Stížnostmi se bude zabývat krajský soud v Hradci Králové. Policie v případu stíhá celkem 11 lidí pro podezření z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. 8 z nich je ve vazbě v Česku, další 3 v Polsku. Požár výrobní haly zbrojovky LPP Holding způsobil škodu za stovky milionů korun.
1: Počasí.
0: A v Libereckém kraji je převážně jasno až polojasno. Během odpoledne se bude vytvářet kupovitá oblačnost hlavně na horách a okolí. Odpolední teploty vystoupí na 30 až 33 stupňů, na Českolipsku naměříme až 34 a na horách teploty mezi 25 až 28 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v ulici u přehrady v Jablonci nad Nisou se srazilo osobní auto s motocyklem. Očekávejte tam komplikace a zdržení a 2 osobní auta se srazila v ulici Kaplického v Liberci. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takové špatné rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil.
2: A teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě,
1: ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte? Byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky. Takže
1: to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčily, Vávry, Krejčíky, Jireše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a td. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema hrát. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: že
2: se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že...
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo...
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak...
1: Ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta. No. Jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost. A odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz, protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jo, fakt to bylo drsný. Ale nebyla jsem, nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale... Zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já tam mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Ideal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný, dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky, ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdysi se hodně polemizovalo o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer. Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju a taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka holky. Moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že se to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel kdysi Petr Zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dabing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teď ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda. Chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času. Já jsem ve 4 nebo 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct. Třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježíš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Zkoumala zůstaneme chviličku. Petr Zkoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Zkoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj jako na hudebního génia? Byl to takový ten génius opravdu, který v té práci, jako do té práce byl naprosto ponořený. A protože občas ty géniové, jak já pozoruju, tak jsou třeba občas jako odstřihnutý od těch svých emocí, ale u hudebníků je to možná trošku jinak. Tak Mozart byl taky přece jenom trošku blázen. Malinko.
2: Jo, tak dobře, tak když to takhle srovnávat, tak Petr byl jako
1: genius
2: geniální.
1: Byl.
2: Ano.
1: Jak na ty melodie přicházel?
2: To nevím, chodil vždycky na dlouhé procházky s naším kokošpanělem Emilem.
1: A pak přines
2: jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od

0: cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
1: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
0: A kotva, ano.
1: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit nejvíc? Byly to vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
0: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo je jeviště, no.
1: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
0: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
1: Vlastní
0: já většinou teda cestuju na vlastní pěst. Pěst, jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excuse-moi, encore une fois, je voudrais des... A když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si, můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaký pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli, proč jsi smutná, proč brečí, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
1: A jak jste tam byla dlouho?
0: 3 měsíce.
1: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
0: No. No, musí a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde i fakt jako krutý a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
0: Jo,
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
0: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla. Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako Studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani, a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink. Do toho hodně dabuju, pracuju pro různý nadace, pomáhám dvěma skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si opravdu jako, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
0: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a který nedám dopustit, jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se to trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: Dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Hygienici v Libereckém kraji už letos zjistili 20 případů žloutenky typu A. Olomoučtí žalobci obžalovali 4 lidi kvůli bitcoinové kauze. I v úterý čekejme tropické teploty a jasnou oblohu. Místy ale přibude oblačnost a zabouří. U poslechu zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Lída Jiroutová. Celkem 20 případů žloutenky typu A už letos v Libereckém kraji zjistili pracovníci krajské hygienické stanice. Za celý loňský rok jich bylo necelých 50. Výrazně vyšší výskyt onemocnění hygienici v regionu zaznamenali v roce 2024, kdy jich bylo asi 120, říká ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice v Liberci Monika Hausenblasová.
2: V tom roce 24 jsme měli ten největší boom v září, takže to se opravdu někdo se lidé museli nakazit během těch letních měsíců, protože inkubační doba žloutenky typu A je 15 až 50 dní, průměrně těch 30.
0: Situace v regionu je nyní podle Hausenblasové poměrně stabilní. Žloutenka typu A se přenáší především kontaktem. Lidé se mohou nakazit i kontaminovanou vodou, potravinami a znečištěnými předměty. Zhruba 50 výrobců bižuterie se tento týden představí na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Její 15. ročník začne ve čtvrtek a potrvá do neděle. Hostit ho bude Jablonecké eurocentrum. Návštěvníci budou moci kromě produktů bižuterních firem a studií tradičně vidět i letošní módní přehlídku Made in Jablonec, říká náměstkyně jablonského primátora Jana Hamplová ze starostů pro Liberecký kraj.
3: Je vždycky rozdělená na první a druhou část, takže vždycky na začátku toho programu je ta první část a každý den ten kulturní program právě ta druhá část uzavírá.
0: Přehlídku Křehká krása pořádá svaz výrobců skla a bižuterie. Web státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů znovu funguje, informovala o tom mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje. Webové stránky hackři napadly v sobotu po 21. hodině. Ústav je podle Čechové následně odstavil. Olomoucké vrchní státní zastupitelství obžalovalo 4 lidi v souvislosti s bitcoinovou kauzou. Českému rozhlasu to potvrdil šéf olomouckých žalobců Radim Dragoun. Jeden z obviněných údajně v letech 2014 až 2016 provozoval nelegální tržiště na takzvaném Darknetu. Z něj měl legalizovat zhruba 1 000 000 000 korun. Zároveň přitom údajně nakládal s omamnými a psychotropními látkami. Další dva obžalovaní se měli podílet na legalizaci formou darování bitcoinu Ministerstvo spravedlnosti. Poslední obžalovaný měl cenou akci zorganizovat.
1: Počasí.
0: A čeká nás teplá a tropická noc s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. K ránu může být více oblačnosti a teploty nám klesnou na 21 až 18 stupňů. V údolích ale naměříme jen 15 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojedině se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů, na Českolipsku naměříme až 38 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A se zdržením počítejte v ulici U přehrady v Jablonci nad Nisou. V úseku došlo k nehodě motocyklu a osobního auta.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Krásné pondělní odpoledne. Máme za sebou poměrně ošklivý víkend, to zřejmě proto, abychom se těšili na nový pracovní týden. Ano, všechno je v pořádku, dneska je zase krásně a teplo. A nejenom, že jsme vstoupili do nového pracovního týdne, ale také se nám letní prázdniny přehouply do druhé poloviny. Ano, milé děti, už jenom 28krát se vyspínkáte a pošupadíte do školy. No a tak je čas také trochu bilancovat a my se podíváme hned v úvodu této hodiny na počet zásahů horské služby na tuzemských horách v první polovině prázdnin. Pak vám také představíme chytrou houbu z Uherců na Lounsku, která dobývá svět a zámecké léto nás zavede do Hořovic. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Marie Rotrová, Střepatá, Nohavatá, v Českém rozhlase Liberec, 11 minut po 14. hodině, při pondělku 3. srpna, což znamená, že máme za sebou polovinu prázdnin. A lidé často tráví volný čas na horách, a to na kolech, při pěší turistice a nebo horolezení. S aktivním životním stylem ale často souvisejí také úrazy. Letní bilanci nám už teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec představí horský záchranář a mluvčí Marek Frisch. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne ze Špindlerova Mlýna.
0: Tak kolik úrazů evidujete v Jizerských horách a o jaké nejčastěji jde?
1: Tak v Jizerských horách za první polovinu prázdně v podstatě se dá říct, se odehrál zhruba 111 zásahů horské služby, přičemž největší procento úrazů, které je v Jizerských horách, tak se týká cyklistiky a všech možných úrazů potom smíšeně. Ale ta cyklistika tam přeci jenom převažuje.
0: To jsme tedy probrali Jizerské hory, ale pojďme se podívat na celou republiku. Na kterých českých horách je úrazů nejvíce?
1: Tak celá republika nám aspoň v našich výkazech ukazuje 872 úrazů od začátku prázdnin, což je poměrně vysoké číslo. Hlavně se tomu vlastně v posledních dvou týdnech tomu přidalo, protože je vidět, že začaly prázdniny i v okolních zemích, přibývá nám turistů z jiných destinací. No a nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně, hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bikeparcích a obdobné.
0: Jinou tradice je tradice. Vy už jste tak trochu naťukl, že u výjezdu horských záchranářů asi nejvíc převažují zranění cyklisté. K jakým dalším úrazům vyjíždíte?
1: Tak je tam pochopitelně velké procento také pěších turistů, to se týká víceméně všech hor a ty úrazy, které jsou u pěších turistů, jsou rozličné, ať už jsou to vyčerpání, ať už je to únava, podcenění té dané situace, no, anebo úrazy pohybového aparátu a někdy bohužel i úrazy hlavy, protože některé pády se neobejdou bez toho, aniž by člověk si ten úraz způsobil těžší.
0: No a mohl byste závěrem dát lidem nějaká doporučení, jak úrazům předcházet?
1: Určitě nepřeceňovat své fyzické schopnosti, určitě dobře plánovat túry, vybírat si místa k odpočinku, zvlášť v těch horkých dnech se snažit vyhnout otevřeným páním a dostatečné množství vody, energeticky výhodných potravin a tak dále.
0: Říká horský záchranář a mluvčí Marek Frisch. Já vám moc krát děkuju, přeju pokud možno poklidné léto, nebo alespoň co nejpoklidnější a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Já vám děkuji za pozvání a všem posluchačům krásný den a krásné prázdniny.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Já ti zpívám. 8 minut před 14:30 nám v Českém rozhlase Liberec zaspíval Pavel Bobek. Vy jste určitě zaznamenali, že i v libereckém kraji už víceméně začala houbařská sezóna. My se teď houbám budeme věnovat, ale trochu jiným houbám. Místochemie houba a ne jen tak ledajaká. Pityrum olangandrum, to je houba chytrá, která by podle českého výrobce nově mohla nahradit běžné chemické fungicidy. Jedná se o český patent, který zatím používají hlavně zemědělci v zahraničí. Ročně z laboratoří v Uhercích na Lounsku do světa zamíří až 120 tun této houby.
1: Chytrá houba se vyznačuje tím, že je hyperparazit, což znamená, že parazituje všechny ostatní houby a primárně ty patogenní. Takže my vlastně z toho důvodu můžeme používat jako registrální fungicid, který vlastně požírá ty patogeny.
2: Popisuje Ivana Suchánková ze společnosti Biogama, na jakém principu houba Pityrum olegandrum nebo také chytrá houba funguje. Svou centrálu, kde houbu odborníci pěstují, mají v Uhercích na Lounsku.
1: Máme teďka biotechnologickou výrobu, která je teda v Ústeckém kraji a vlastně jsou to sterilní prostory, kdy my jsme schopni tu houbu vlastně množit, formulovat a pak si ji sami balíme a právě posíláme do 45 zemí světa.
3: Největší odběratel je Čína. Zároveň obrovský potenciál toho, kam i se jako vyvíjíme, je do plodin, které jsou buď nízkoreziduální, ale většinou jdeme po těch drahých plodinách. Takže těch, co vám končí na stole, ty reálně jíte. To naše zaměření je, jak říkám, no, na ty table crops, na ty věci, které končí na tom stole, na ty drahé plodiny, kakao, banán.
2: Upřesňuje mluvčí společnosti Šimon Heidenreich. Prosazení biologického fungicidu v Česku není vůbec jednoduché. Zemědělci jsou tu podle Ivany Suchánkové velmi konzervativní a spíš používají chemické prostředky.
1: Abyste přesvědčil někoho, aby používal vaše produkty, musí si je několik sezon zkoušet. Když přečtete těch několik sezon, to jsou 2-3 roky, k době, kterou trvá zaregistrovat ten produkt, což může být až 10 let v Evropské unii, tak to jste na 15 letech.
2: Po ověření účinnosti chytré houby by se biopostřiku nebránil ani chmelař Aleš Mašanský. Klíčová je ale cena.
4: Naším zájmem je používat co nejméně té chemie. Chemie jsou náklady, to znamená, potřebujeme tu produkci dělat co nejlevnější a co nejšetrnější. Takže jedině dobře, uvidíme, čas ukáže tu účinnost a pokud se osvědčí, rádi budeme používat.
2: A houba by v budoucnu mohla pomáhat i s dalšími problémy v zemědělství.
1: My se specializujeme hodně na nemoci půdy, takže celkově jmenuje se to root rot v angličtině, takže na fusarium, verticillium, cokoliv, co vlastně v půdě dělá neplechu.
2: Shrnuje další směřování Ivana Suchánková. Z Uherců Lucie Hejzlová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: K pondělní odpolední kávě Hana Zagorová, já nemám strach, máme 9 minut po půl třetí a stále posloucháte Český rozhlas Liberec. Ty letní prázdniny už jsou ve druhé polovině, s nimi se také do druhé půle přehouplo i naše putování po zámcích Čech, Moravy a Slezska. Ovšem i v srpnu vás budeme každý den zvát na šlechtická sídla spolu s naším průvodcem Františekem Kinským. A kam se vydáme dnes?
1: Zámecké léto.
2: Dnes vás vezmu na Berounsko, kde stojí barokní zámek Hořovice. S jeho stavbou začal nejvyšší kancléř Českého království, hrabě Jan František Bruntálský z Vrbna. Posledním soukromým majitelem byl po první světové válce hrabě Jindřich ze Schaumburku. Na návštěvu názve Bára Kvapilová.
3: Kastelánem Hořovického zámku Liborem Knížkem se tady rozhlížíme po zámeckém parku.
4: Nacházíme se před Herkulovou branou. Nazývá se tak podle dvou ohromných soch Herkulu, které ji zdobí, ale není to jediná brána nového Hořovického zámku, jsou celkem tři. Kromě té Herkulovy máme ještě bránu Lví a bránu Sluneční, to je taková ta naše nejznámější.
3: Návštěvníky v parku určitě upoutá socha elegantního muže.
4: Tento elegantní muž byl hesensko-kaselský kurfiřt Friedrich Wilhelm, první německý majitel Hořovic, které koupil v roce 1852.
3: Na Hořovickém zámku se často střídají filmaři.
4: My většinou hrajeme taková sídla různých oligarchů, vrahů, ale máme jednu takovou specialitu. Poměrně často hořovické interiéry představují interiéry zámku v Lánech.
3: Natáčela se tady i část reality show Zrádci. Před námi jsou teď šipky, jedna ukazuje doprava, první okruh Život na panském sídle a druhý okruh doleva Nový zámek.
4: Nemají elektřiny, musíme pořádně natáhnout péro, vložíme desku His Master's Voice a uvidíme, co se stane.
3: Libor Knížek natáčí stařičký gramofon.
4: Tato část zámku je taková nejautentičtější. Takhle se tady skutečně do toho roku 1945 bydlelo. Nám se dokonce dochovalo několik akvarelů, které představují zámecké interiéry. A v dnešní době, když se to pěkně naskenuje do počítače a patřičně zvětší, tak se na těch akvarelech dají identifikovat třeba i jednotlivé fotografie, které stály na stolcích. Čili můžeme říct, že kdyby poslední majitelé přišli, oni už nepřijdou, protože jsou po smrti samozřejmě, ale kdyby, tak myslím, že by se tady cítili opravdu jako doma, protože by to poznali.
3: V chodbě nacházíme i gong.
4: Ano, gong sloužil k důležité věci svolávat osazenstvo zámku k jídlu. První gong znamenal přípravu a druhý gong potom otevření jídelny. Jedlo se samozřejmě formálně, pánové ve fraku, dámy v toaletách a s patřičnými šperky.
3: Právě teď nahlížíme do pánské ložnice. Co ale působí trochu překvapivým dojmem, jsou trosky letadla, které se tady nachází.
4: Letadlo patřilo bratru posledního majitele, princi Tasilovi, který se s ním zúčastňoval na nejrůznějších leteckých soutěží až do 16. května v roce 1932, kdy zahynul v troskách svého stroje v Klecanech nedaleko Prahy. Tady máme například palubní desku, máme tady overall, který měl princ na sobě. Jediné, co teda není v originále, co jsme nechali vyrobit kopii, je ta velká vrtule na zdi.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Hořovice si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: i historické naftové lokomotivy, staré vlakové soupravy, železniční depa, muzea i malebná nádraží. Nejen to vás čeká v seriálu Vlakem Libereckým krajem, ve kterém procestujeme zajímavá místa spojená s železniční historií i současností. Premiérové díly seriálu můžete poslouchat každou sobotu krátce po 11:30 dopoledne. V repríze pak každé úterý po 6:30 večer.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Got It. Ano, hudební fanoušci a znalci si jistě vzpomenou na rok 1989, možná dokonce na 3. leden 1989, kdy Roy Orbison tuhle písničku vydal. Teď ale mohou vzpomínat také sportovní fanoušci. Před 30 lety, 3. srpna 1996, atlet Jan Železný získal vhodu oštěpem na olympiádě v Atlantě zlatou medaili, což bylo v pořadí už 2. olympijské zlato, to další přidal o 4 roky později v Sydney. Ovšem, když se předškoláků zeptáte na oštěp, můžete si být jistí, že poměrně záhy se ten rozhovor začne stáčet někam úplně jinam.
1: Co je oštěp?
2: Je to dlouhý, na konci to má takový ostlý, nevím, jak se tomu říká, a háží se to.
1: A jak se říká tomu, kdo to hází?
2: Já vím, tlačilo věci.
1: A takhle dřív lovili třeba zvěř?
3: Jo.
2: Já vím, lovili mamuta.
3: Alebo tygři.
1: Čím vším se může ve sportu házet?
2: Třeba když hrajem jako fotbal, tak se kapeme dolů.
1: Ale já myslela rukama házet.
2: No,
4: míčem.
2: Ještě bowlingovou koulí, která se hází do pytle, jako myslím, ten míč oranžovej.
1: Jako do koše myslíš nahoru?
2: Jo, takhle.
1: To ale není bowling.
2: Já vím, ale já tomu říkám, takhle poté vypadá koule.
1: Jak se říká té hře?
3: Fotbal alebo...
2: Basketbal.
1: No vidíš.
2: Basketbal.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tři vraždy a mnoho matoucích stop. Kdo zabíjí bezmocné bezdomovce? Seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Bud Spencer a Terence Hill chrání utlačované uprostřed tropického ráje. Komedie Dva misionáři. A ČT Art. Tři venkovští fasádníci dobývají Prahu a srdce krásných žen. Legendární komedie inscenovaná v Městském divadle Brno. Světáci. Pondělní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hrady a zámky v Libereckém kraji v červenci přilákaly rekordní počet návštěvníků. Ze založení dvou lesních požárů na Českolipsku policie obvinila jednoho muže. Ex-ministr spravedlnosti Pavel Blažek nesouhlasí s obžalobou v bitcoinové kauze. A zítřek bude s jasnou oblohou, místy přibude oblačnost a zabouří. Teploty čekejme tropické 33 až 38 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají za sebou úspěšný červenec. 8 památek navštívilo přes 100 000 lidí. Jde o nejvyšší červencovou návštěvnost za posledních 5 let. Podle kastelánů pomohl hlavně počasí, ale také nové prohlídkové okruhy, říká mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová.
2: Konkrétně si na hrady a zámky našlo cestu 104 837 návštěvníků a mezi nejnavštěvovanější památky patřily Trosky, zámek Zákupy, hrad Bezděz a také hrad a zámek Friedland.
1: Policie obvinila muže z Českolipska ze založení dvou lesních požárů. Podle vyšetřovatelů požáry založil minulý týden ve středu v okolí Nového Boru. Dopoledne v práchni zapálil ořezané větve nedopalkem cigarety. Způsobil požár o rozloze přibližně 5x5 metrů. Ve 2 hodiny odpoledne pak založil další oheň, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Při druhém požáru odpoledne, pak kolem 14. hodiny, to již v katastru obce okrouhla, pak v lese zapálil zapalovačem suchou trávu. Tento travní porost začal hořet velmi rychle, tentokrát už na ploše přibližně 300x400 metrů.
1: Podle Sochorové policie případ vyšetřuje jako přestupek. Po vyčíslení škody se ale může právní kvalifikace změnit. Cestující v liberecké městské hromadné dopravě musí ode dneška počítat se změnami v Masarykově ulici. Podle informací dopravního podniku je zastávka Galerie Lázně v obou směrech posunutá zhruba o 100 metrů směrem do centra. Důvodem je výstavba nového nástupiště u tramvajových zastávek. Omezení potrvá do odvolání. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek se nepovažuje za vinného z žádné trestné činnosti v bitcoinové kauze. Blažek na sociální síti X napsal, že tvrzení vyšetřovatelů o původu peněz nejsou podložená. Státní zástupkyně pro Blažka požaduje 6,5 roku za Mřížemi za legalizaci výnosů z trestné činnosti. Obžalovaný je i Blažkův tehdejší náměstek Radomír Daňhel. Provozovatel darknetového tržiště Tomáš Říkovského advokát Karim Tic. Daňhel i Tic svou vinu taky popírají a kritizují postup policie.
0: Počasí.
1: Po tropické noci nás v úterý čeká jasná až polojasná obloha. Odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se můžou přidat přehánky nebo bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Můžou být doprovázené silným větrem a srážkami s úhrny mezi 20 až 30 mm. Odpolední teploty zítra vystoupí na 33 až 36 stupňů. Na Českolipsku naměříme až 38 a na horách teploty mezi 29 až 32 stupni Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A pozor se, aktuálně dávejte v ulici Liliová v Liberci, tam se srazila 2 osobní auta úsekem nehody, ale projedete.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále krásné odpoledne. Já jsem tuto hodinu chtěl pracovně nazvat SUP, tedy sport umění peří, ale sport jsme měli už v minulé hodině, takže nám zbývá jen to umění a peří. Ale bude to velmi příjemné. Liberecká zoo má další úspěchy v chovu a ochraně dravých ptáků. Návštěvníci můžou ve voliérách vidět několik nových mláďat a na ně se podíváme už za pár minut s Karolínou Lašákovou. Pak zavítáme také za regionálním stopařem na vernisáž výstavy Souřadnice Ticha. A v rubrice Co je nového navštívíme Friedland v Čechách. Já vám přeju hezký poslech.
0: Pohodové odpoledne s Filipem Majslem.

0: Jedna vzpomínková na vlnách Českého rozhlasu Liberec, nestárnoucí kolej Albertov a Petr Spálený, 11 minut po 15. Teď se pojďme věnovat dobrým zprávám. Liberecká zoo se může pochlubit dalšími úspěchy v chovu a ochraně dravých ptáků. Návštěvníci můžou ve voliérách vidět několik nových mláďat. Zoo je dlouhodobě zapojená do programu na ochranu dravců v Evropě i mimo ní. Například na Filipínách se na jaře týmu pod vedením zoologa Jana Hanela podařilo po 13 letech odchovat mládě kriticky ohroženého orla opičího.
1: Dařilo se nám hlavně u skupiny ptáků, na kterou se fakt soustředíme, což jsou supy, který dlouhodobě potřebují naši pomoc.
2: Zoolog Jan Hanel se v liberecké zoo stará o dravé ptáky. Dlouhodobě spolupracuje s mezinárodními organizacemi, které se na ochranu ohrožených druhů zaměřují.
1: V přírodě naprostá většina druhů supů je ohrožená vyhubením. My jsme zapojení v různých programech na vypouštění těch ptáků zpátky jako do přírody. Tam se nám podařilo rozmnožit vlastně všechny naše supy, které tady v zoologické zahradě máme. Začali jsme orlosupem bradatým, tam sice naše mládě bohužel asi po 10 dnech uhynulo, nicméně náš pár zafungoval jako zkušení náhradní rodiče, pěstouni, takže jsme odchovali úspěšně mládě, které se vylíhlo v Ostravě v zoo.
2: Mládě chovatelé podle Hanela úspěšně vypustili ve španělské Andaluzii v oblasti jižně od Barcelony.
1: Návštěvník, když přijde do zoo a bude pozorně pozorovat voliéru supů hnědých, má velkou šanci vidět hlavičku mláděte supa hnědého. Je to samec, to už taky víme. Pak bude rozhodnuto, jestli mládě bude vypuštěno v Bulharsku nebo ve Francii, nebo jestli zůstane v chovu.
2: Podle Jana Hanela zoo v Liberci sklízí úspěch taky u chovu supů mrchožravých. Jde o nejohroženější druh dravce v Evropě.
1: Náš pár letos odchovává pořád dvě mláďata, je to samice a samec. Nebylo to letos úplně jednoduché, museli jsme mláďata rozdělit na dvě hnízda. Každý z rodičů naštěstí si adoptoval to svoje hnízdo, občas se teda prohodí, aby to nebylo stereotypní.
2: Sup mrchožravý z Evropy migruje do Afriky, proto je pro něj podle Hanela největším rizikem pytláctví.
1: Většina těch zvířat bohužel končí zastřelením někde na migrační trase. I tak se nám daří vytvářet nové populace, hlavně v Bulharsku, odkud ta migrační trasa nevede takovou rizikovou cestou, takže ta mláďata se potom vrací a hnízdí tam.
2: Více o dravých ptácích se návštěvníci zoo dozvědí na komentovaných setkáních. Ta se přes léto konají každou půl hodinu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak už za 3 týdny začne největší česká přehlídka skla, šperků a bižuterie. Krystlova Liviík pro nedočkavé začínají akce spojené se sklem už nyní. A dnes je to vernisáž výstavy Souřadnice ticha, což je takové ohlédnutí za Krystlova Liviík 2025 ve vestibulu krajského úřadu, kam se vydal i regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne z vestibulu úřadu Libereckého kraje, kde dnes začínají 2 výstavy spojené se sklem. Ta první, ta má v 16 hodin i vernisáž a je to výstava novoborské sklářské výtvarnice Šárky Bartko a je to právě ta výstava Souřadnice ticha. A co nám sem Šárka přivezla, tak to už nám poví sama.
3: Dobrý den, tak já jsem přivezla sem na krajský úřad své práce a jsou to malované objekty, inspiruje mě hodně příroda, hodně to tak jako směruju do takového abstraktna a hlavně moje vášeň je v mapách, takže mapy různě stylizuju do barev a na plochu a vznikají pak z toho takový kontrastní objekty.
2: Jsou to objekty velice zajímavé, mně se to moc na první pohled líbilo a také se mi líbí i taková ta jednoduchost v tom pojmenování jako paralely, ujetá, prostorová, průsvitná. Ty mapy opravdu z toho krásně vystupují, ale vy jste přivezla nejenom tyhle ty velké objekty, ale dneska tady máte i svoji drobnější tvorbu.
3: Tak moje drobnější tvorba, taková okrajová, tak to je skleněný šperk, do kterého taky dávám mapy, takže jsou to takové malé objekty.
2: Kde se zrodila ta láska k mapám?
3: Láska k mapám, tak ta nějak asi, protože já na ty mapy koukám jako na obraz a strašně mě fascinují. A potom v kombinaci vlastně té linky a té barvy vznikají krásné kontrasty a kontrast pro mě taky je velmi, velmi jako důležitý a strašně mi to lahodí oku. Takže někdy mám i jako, že si dám mapu jenom tak na zeď jako obraz prostě.
2: A je to pěkná inspirace, rozhodně. Šárka Bartko je také pedagožkou, předává své zkušenosti na Kamenicko-Šenovské sklářské škole. Už se těšíte do školy?
3: Docela jo, myslím si, že že člověku už taky chybí ten kolektiv těch kolegů a protože je tam prostě fajn.
2: No a druhá výstava, která tady dnes začíná, tak to je výstava fotografií a to už nám přiblíží Lucka Firstová za Křišťálové údolí.
4: Hezké odpoledne. Tak to je naše tradiční výstava tady na 5. ročníku Krystlova Liviíku a je to ohlédnutí za Krystlovem Liviíkem toho 4. ročníku. Takže tady ukazujeme vlastně jedny z těch nejhezčích momentů, které jsme na tom festivalu zažili. Jsou to fotografie AZ fotek, jsou tady fotografie Radima Hlaváče a ještě další fotografie například Jiřího Částky.
2: A já se musím zeptat ještě na jednu věc. Tady na náplavce jsem viděl takovou skleněnou kosku, takový skleněný box a myslím, že jsem ve městě viděl i další, nemá to společného něco s váma, s Křišťálovým údolím?
4: To jsou naše křišťálové boxy, protože festival Krystlova Liviík přinese sklo opravdu i do ulic a jsou to vlastně velké výstavní boxy, které ukazují to, co naši tvůrci umí. Jeden je na náplavce, jak si již říkal, další se právě v tuhle chvíli instaluje na Šaldově náměstí a tam je to česko-francouzský box, protože máme podtitul festivalu Connecting Cultures a jeden bude ještě na Soukeném náměstí, ten se bude instalovat v týdnu a tam zase budou Wagner Galas z Chotyně, na ty se moc těšíme.
2: My se také těšíme a do těch boxů se podíváme zase v našich dalších přístupech.
1: No vydá hned 2 výstavy, určitě krásné výstavy, dá se říct si doslova zmapoval náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: 7 minut po půl čtvrté nás na Tolky Vysočinou nestárnoucí písničkou vzala kapela Rangers. Na Vysočině je jistě krásně, pro někoho dokonce tak krásně, že tam objímá stromy, ale já se vsadím, že ve Frýdlantu v Čechách je minimálně stejně krásně, je tam spousta krásných míst, které stojí za návštěvu, možná i spousta stromů, které stojí za obejmutí, a o tom si teď budeme povídat s vedoucí turistického informačního centra Frýdlant v Čechách, paní Janou Mrňávkovou. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne i vám.
0: Tak předpokládám, že ve Frýdlantu si na nedostatek turistů nemůžete stěžovat.
1: Myslím si, že nemůžeme, no. Je sezóna v plném proudu, takže turisti proudí.
0: A dá se to už nějak srovnávat třeba s loňskou sezónou, alespoň třeba odhadem, jestli máte víc návštěvníků, míň návštěvníků?
1: Musím říct, že začátkem července mi přišlo, že je víc, ale teďkon začátkem srpna už se to stabilizovalo a myslím si, že jsme úplně na tom stejně jako loni.
0: No a když za vámi takhle lidé chodí a ptají se vás, kam by měli vyrazit ve Frýdlantu v Čechách, kam je posíláte?
1: Tak určitě rádi zveme na hrad a zámek Frýdlant, to je vlastně dominanta našeho Frýdlantu. Ale není jedinou, máme tady radnici Frýdlant, historické centrum. Na radnici můžete vystoupat na radniční věž, navštívit městské muzeum, takže určitě Frýdlant má co nabídnout.
0: No teď taková otázka na tělo. Máte nějaké místo, které je pro vás takové speciální, kam vždycky ráda chodíte a o kterém třeba lidé ani moc nevědí?
1: Tak já třeba zbožňuju křížovou cestu na křížovém vrchu. Jsou tam krásné výhledy na hrad a zámek, je to nad řekou, je tam klid, je to v lese. Takže v těchto horkých dnech určitě ideální navštívit.
0: No vy jste taková romantická duše.
1: To jsem celá já.
0: Ale to je v pořádku samozřejmě. No a kdybychom chtěli do Frýdlantu v Čechách vyrazit za zábavou na nějakou akci kulturně společenskou, na co byste nás pozvala?
1: Tak zrovna tento víkend 8. srpna pořádáme akci Letní piknik v parku, která probíhá v městském parku. Je to celé odpoledne, kapely vystupují, máme tady atrakce pro děti, občerstvení. Je to takový poklidný podvečer v podstatě v městském parku. A dneska zrovna začíná výstava k výročí 130 letům radnice, která probíhá přímo ve vestibulu radnice a bude zde až do 30. září.
0: No vidím, tak po všech stránkách Frýdlant v Čechách velmi zajímavé město. Já vám samozřejmě děkuju za pozvání i za tipy. Přeju krásný den i krásné léto a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Děkujeme, naslyšenou.
0: Naším hostem na telefonu byla vedoucí turistického informačního centra Frýdlant v Čechách Jana Mrňávková.
2: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

0: Léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vy při pondělním odpoledni dál ladíte Český rozhlas Liberec. My jsme před malou chvílí byli ve spojení s Freelantem a shodou okolností krátce na to ve freelantské aplikaci Mulipolis vyskočilo upozornění, že ordinace zubní lékařky paní doktorky Sobotkové je až do 10. srpna zavřená, tak na to pamatujte. Informace o tom, kdo ji zastupuje, jsme bohužel nikde nenašli, ale můžete zkusit, jestli náhodou nejsou vyvěšené informace třeba na dveřích ordinace paní doktorky Sobotkové. Samozřejmě přejeme hodně štěstí a hlavně, abyste se zuby neměli žádné potíže a tudíž paní doktorku nebudete potřebovat.

Vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec a zatímco tady skupina Elán něžně pěla, my jsme doputovali k 15. hodině a 52. minutě a je čas se rozloučit. Ovšem, jak vyhrožuje kapela Katapult, my se uslyšíme někdy příště a ono to zas tak dlouho trvat nebude. Uslyšíme se po 17. hodině ve Dní v kraji. No a mezi tím vám bude dělat společnost jednak Lída Jiroutová se zprávami úderem 16. hodiny a jednak Pavel Kučera s rozhlasovou a televizní moderátorkou Marí Redkovou, kteří vás provedou další humoriádou. Filip Majsl vám přeje stále příjemný poslech a těším se.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Nová zastávka u liberecké nemocnice už je v provozu, skončila úplná uzavírka mostu v Zákupech na Českolipsku. Evropská komise navrhuje po krizi ve španělské Seutě posílení vnějších hranic Unie i podporu Maroka. I v úterý čekejme tropické teploty a jasnou oblohu. Místy přibude oblačnost a zabouří. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Lída Jiroutová. U krajské nemocnice v Liberci funguje nová autobusová zastávka. Původně měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu museli převzít městské technické služby. Proti původní dodavatelské firmě vede město sankční řízení.
3: Aktuálně zastávku obsluhují autobusy linek 15, 19 a 29, které běžně jezdí po Jablonecké ulici. Ta je kvůli opravě uzavřená. Zastávka slouží taky pro náhradní linky X2 a X3 do Lidových sadů. Kromě toho na zastávce zastavují autobusy linky 40. Podle magistrátu bude od 4. srpna zastávku obsluhovat výhradně ona. Od září se k ní přidají ještě školní autobusy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákupech na Českolipsku. Pískovcová stavba na Výparovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřena od konce letošního března. Zatím se jezdí formou kyvadlové dopravy řízené semafory, říká náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu Daniel David ze Starostů pro Liberecký kraj.
4: Tento provoz bude trvat do 31.8. od 1.9. bude most zcela průjezdný. Celkové dokončení se očekává zhruba do půlky října. Celkové náklady na stavbu jsou v tuhle chvíli vyčísleny na zhruba 20 milionů 117 tisíc.
2: Soudce okresního soudu v Jablonci nad Nisou uvalil vazbu na 42-letého muže, který podle policie v jablonecké části Mšeno napadl dvě ženy. Za sexuální útok se znásilněním mu v případě odsouzení hrozí trest až 10 let vězení. Podle policejní mluvčí je možné, že muž napadl více žen, platí tedy stále výzva, aby se případné oběti násilníka policii přihlásili. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise udělat víc při ochraně vlastních hranic. Ursula von der Leyenová to napsala v dopise španělskému premiérovi Pedrovi Sanchezovi. Vyjádřila v něm taky podporu Madridu při řešení nelegální migrace. Španělské město Ceuta na severu Afriky se v pátek odstalo cílem několika desítek tisíc nelegálních migrantů, kterým se podařilo překonat hranice. O situaci budou zítra jednat ministři vnitra členských zemí Evropské unie.
1: Počasí.
2: A čeká nás teplá až tropická noc s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. K ránu může být více oblačnosti a teploty nám klesnou na 21 až 18, v údolích až na 15 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo i bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Odpolední teploty vystoupí na 33 až 36 stupňů, na Českolipsku naměříme až 38 a na horách teploty 29 až 32 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Jsou to ještě informace pro řidiče. V ulici Hanichovská v Liberci došlo k nehodě dvou osobních aut. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností, na místě je policie. A práce na opravě silnice uzavřely ulici Arbesova v České Lípě. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Marie Redková. Dobrý den, ahoj, vítej.
6: Děkuju za to přivítání, všem krásné odpoledne.
5: Dnes jdeme do boje s vedrem, heslem žádná únava, jenom zábava.
1: Humoriáda.

0: Memoriáda odstartována písničkou Karla Gotta, Marie Redková je připravená. Dorazila k nám z chalupy, děkujeme.
1: No, já jsem se moc těšila, protože na Humoriádu to je vždycky velká radost. Já sem jezdím pro dobrou náladu vlastně.
0: Teď přemýšlím, vy nám ji přivezete.
1: Ne, já si, ne, vy si beru, pro ní přijedete. Já si pro ní přijedu a odvážím si ji.
0: Jo, ale my ji nemáme tady, vy nám ji taky musíte kus přivez té chalupy.
1: Teď, já se snažím.
0: To je teď filozofická otázka. Dovoz, vývoz a jak to je. Dobře, export, import, že ano. Tak humor tu bude určitě. Doufejme, že posluchači nám taky dodají svými hlasy v hlasování optimismu, dobré nálady, spolupracujeme na tom všichni tady v Humoriádě. No a co se děje na chalupě, Hurečku?
1: Na chalupě bylo trochu ouvej, protože malinko došla voda ve studni, ale zřejmě to bylo tím, že jsme zalévali i kytky, které jsme nemuseli zalévat a tak dále, takže teďko jsme to vyřešili nádrží a náš zeď je nejlepší, který to vyřešil výborně a tak teď už můžeme i zalívat, i spláchnout záchod.
0: Což, i masožravé kytičky.
1: I masožravky, tak.
0: Dobře, takže zavlažování funguje, jinak čemu se tam věnujete? Plně ze vlingu, jak se říká?
1: No, to ani ne, protože my jsme nadšení cyklisti s manželem. Takže teda elektrokolisti, abych tak řekla, tak, elektrocyklisti. A jezdíme denně. Manžel je šílenec, protože já jedu třeba s ním dopoledne 30-40 kilometrů a on se vrátí a jede ještě druhé
0: kolo.
1: Nemá dost.
0: No to je šílenec. Nějaký hyperaktivní muž, no, musíte zaměstnat ještě jinak.
1: Brzdím ho v těch vedrech, protože to je docela jako náročné, no tak.
0: No, ale doporučujete výlety. Jezdíte za nějakým konkrétním cílem spolu?
1: Manžel nepotřebuje cíl, ale já ano.
0: Motivačně.
1: Motivačně a já tam vždycky vidím tu bílou čepici na tom půl litru, no.
0: Přiznává Marie.
1: Přiznávám, ano.
0: Ano, tak to je dobře, je to taky jenom člověk, že jo. Taky si ráda obyčejné pivo, anebo i neobyčejné.
1: I neobyčejné, tak.
0: A taková ta ovocná piva, když jsme u toho tématu, vám chutnají, nebo klasika?
1: Ani ne, já jsem klasik.
0: Dobře, tak
1: tradicionalista.
0: Všechno vám doporučujeme, odpouštíme, užívejte léta dál. A teď nám doporučte někoho od nás z archivu.
1: No, v nabídce je Josef Náhlovský s Leonou Machálkovou. A Leona je spoluhráčka tenisová, takže ostatně i Pepa Náhlovský hrával tenis, bohužel už nehraje. Takže
0: volíte kamarády z tenisu.
1: Zdatnou a nadšenou tenistku Leonu Machálkovou a Josefa Náhlovského.
0: A teď se budou ovšem věnovat hudební výchově, tak jak to bylo v pořadu Zlatá mříž televize Nova.
2: Ale Machálková, Maria, je, máte idoly, ale, paní kolegyně, copak, vy nestávkujete dneska, nebo co?
3: Nejsem žádná vaše kolegyně, školníku.
2: Aha.
3: Já jsem aprobovaná učitelka.
2: Ano.
3: Se vzděláním.
2: Se vzděláním. Já jsem bez vzdělání, neaprobovaný, taky učitel a učím na rozdíl od vás 9 předmětů a občas i tu vaši pitomou hudební výchovu.
3: No to musí vypadat.
2: No dovolte, chytrá, víte, že to vypadá. Ale pozor, možná nevíte, přišly nové učebnice, vyšly nové hudební postupy.
3: Vážně?
2: No jistě, oxfordský hudební postup. To koukáte, paní učitelko, co?
3: Slečna učitelka, ukažte mi to.
2: Ne, co ukažte mi to?
3: No,
2: to je moje učebnice.
3: Jak vaše? Já jsem učitelka hudební výchovy na této škole.
2: To je možný, ale já ji platil. Na dobírku 190 korun stála. No ale víte co, že jste to vy? Tak vyrýte 190 kuchlí a je vaše. Co? Ne? Nechcete? Vidíte, tady jsou zajímavé věci. To byste koukala, hejte se, já vám dám takový jeden příklad z této knihy. Jestli poznáte, o jakou písničku jde při oxfordském hudebním postupu při výchově mládeže. Jo? Tak pozor. Hopsal nejlepší přítel člověka přes plochu osetou jistým druhem obilí a přes plochu porostlou zelenou travou šel za ním člen mysliveckého sdružení s částí opeřence na pokrývce hlavy. Tak co je to za písničku?
3: Kdo ho psal? Co je to za blbost?
2: To je skákal pes přes oves. Taková, ano, blbost. Nebo tadyhle. To je ta právě ta oxfordská forma výuky. To je ta novinka, víte? To učí žáky od abstraktního myšlení k používání reálných pojmů. Jo? Tak třeba tohle, jestli poznáte, co je to za písničku. Zařízení na pečení se dvakrát zřítilo. Kdo nám je dohromady dá?
3: No tak to jasný, to je. Pec nám spadla, že?
2: No vidíte, že vám to začíná už chodit. Pec nám spadla. Jste ta chytrá holka. Z dálky.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik první část hudební výchovy Josefa Aloise Náhlovského a Leony Machálkové. A Marie tady vykřikovala správné odpovědi. Doufám, že posluchači si taky
1: zasoutěžili
0: v hudebním kvízu. Můžeme v tom pokračovat, když bude Ačko, když bude hodně Bček, nastoupí Miroslav Horníček z kabaretu U dobré pohody. Posluchači si vyberou sami SMS-kou humor, mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon máme 731 800 900. A teď tady máme píseň Můr našich lások, což je česky povedané Zeď našich lásek. To byly ty slavné zdi, kam se psaly křídou ty monogramy zamilovaných. Marie si teď vzpomíná?
1: Lenonova, ano.
0: Třeba taky, no. Ale teď jsem myslel Marii M plus něco někdo. Rovná se VLNSPPP.
1: Ano.
0: Miro, z našeho archivu zpívej.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tady je Humoriáda s dnešní posádkou Marií Redkovou a Pavlem Kučerou. Jen se, Marie, doptám, každá dívka nebo většina dívek prý chtěla být princeznou. Chtěla taky Marie?
3: No, mě to moc nedrželo. Já jsem moc princeznou nechtěla být.
2: No, Marie, přece jenom ten sportovní typ a k tomu pivu se to moc nehodí.
3: A i když taková... To jsem si naběhla teda.
2: Ne, v pořádku, všechno v pořádku, hlavně, že je prýma osvěžení v létě. Pojďte za námi hlasovat. Dobrý den. Haló, tak ještě jednou pozveme dalšího. Dobrý den.
3: Slyšíme se.
4: Dobrý den.
3: Slyšíme. Dobrý den.
4: Tanda Zemějíc, zdraví Pavla i paní Redkovou.
3: Dobrý den.
2: Dobrý.
4: Protože mi je 79 let a přes oves už skákat nemůžu, tak bych si dal pokračování.
2: Dobře, děkujeme vám. Takže Josef Nálovský, Leona Machálková mají váš hlas. Miroslav Horníček se snad dočká nějakého hlasu v našem éteru také. Haló, haló, kdo je dál s námi?
5: Dobrý den, pane Pavle, tady je Štulík, tady je Jirka Čerčan.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A zdravím i paní Redkovou a přeju vám, jste Pavel Kučera, že jo?
2: Ano.
5: Jo, řekl jsem to správně, přeju vám hodně zdraví oběma a
2: děkujeme. Děkujeme, řekl se to výborně, naslyšenou.
3: Díky.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady Vašek z Rumburka, pan Kučera, ať si dá mlíko, paní Redkova, vysvědějte pisto. A my všichni dohromady si dáme Nálovskýho.
3: Výborně.
2: Krásně jste nám to určil. Děkujeme za váš plán pitného režimu. Dobré odpoledne, kdo je zde?
7: Dobrý den, tady Petr ze Zlouny. Zdravím vás, Pavle, i tu děvčicu Marušku, co tam je.
2: Už děvčicu.
3: Moc zdravím taky.
7: Vidím, že i u Pavla, nejenom u Patrika je prča.
2: No, tak my se snažíme to vyrovnat,
3: no,
2: aby to bylo
3: jistě.
2: Poctivě humorné každý den, ať s tím, či s tím.
3: Ačko nebo Bčko, co dáváte?
7: Takže Nálovskýho.
2: Dobře, Ačko.
3: Děkujem.
2: Díky moc.
3: Zdravíme.
2: Nápodobně krásný den, kdo je dál s námi, dobrý den.
8: Dobrý den, Pavle, moment. Jo, dobrý. Tady Veronika Rakovým přeju krásné pondělí a prosila bych si taky pana Leonu Machákovou a pana Nahovskýho a přeju vám krásný den.
3: Děkujeme.
8: A jenom musím říct, že jsem byla venku, když byla tma a že bylo to mnohem úplně jiné.
3: Příjemnější, určitě.
2: Tak jo.
3: To je pravda.
2: I když ty noci jsou prý taky podle meteorologů tropické, pokud je to kolem 20 stupňů. Už.
3: Ale 20 je přece jenom trochu něco jiného než 36.
2: Co se týká věku, tak určitě. No. Tak, přátelé, jdeme sečíst, rozhodnout a pobavit se dál s panem Nálovským a s paní Machálkovou.
9: Tady ale tohle to je pěkné. To poznáte. Jisté větší zvíře se protahuje menším otvorem.
10: Ale tak, pane školníku.
9: To je obyčejná kočka leze dírou. Abyste si nemyslela.
10: Tak mi prosím podle těchto oxfordských metod vyložte obsah písně takové, dejme tomu, dva kováři v městě. Víte, jak se tam zpívá? No. Jeden bude kovat a druhý milovat šafářovic Andulku. Jak to mám děti učit?
9: Jako osfordským systémem to je jednoduchý, já vám to hned vysvětlím. Jeden bude kovat, jeden provádí jaksi nasazení ochrany na koňské kopyto, kovové ochrany, kulaté ochrany a druhý provádí reprodukční činnost, kdy zábavnou formou za užití jistých směšných pohybů vyrábí další potomky kovářského řemesla. výuky, no co?
10: Báječná, můžu si to aspoň ofotit?
9: Tak moment, koupit ne, ofotit.
10: Ofotit.
9: Tak jo, za 20, dejte 20 a já vám, co to tady máte? Moment, vy tady, co tady děláte dneska vlastně, když no, je stávka?
10: Já tady mám takový kšeftík.
9: Kšeftík, když je stávka? Stávku, kas.
10: Každý se musíme nějak živit, že?
9: No, houslíš je. A umíte na tom opravdu, nebo to je nějaký

0: víte, že pro ten dnešní den by stálo s váma teda, za to žít, že jste to vy? Zde prosím pěkně, 20. Potom mi zase dáte a ofotíte si to, tam máte záruku. A moment, a jak tak koukám tu 20, moment, nebudete potřebovat, protože Žák je dosti štědrý. Karel!
1: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Dámy a páni, chlapci a děvčata, teď je tady bod v našem programu, kdy v Humoriádě vybírá další scénku náš host. Marie, prosím.
2: Já moc ráda vyberu Báru Hrzánovou, protože je podle mého gusta herečka a jinak mě zaujalo i téma, které zvolila, a to o Spartakiádě a závodech. Mm-hmm. Já jsem Spartakiádu, ač jsem nikdy na Spartakiádě necvičila, tak jsem jí měla moc ráda, protože škola končívala o 14 dní dřív, takže byly delší prázdniny. Mm-hmm. Tak to bylo fajn. No a cvičení, tak cvičení mám ráda. Znáš, Pavle, takové to, jak dva tlouštíci lezou na váhu, nejdřív jeden a ten druhý mu říká, zatáhni břicho. To pomůže, to budu vážit míň. Ne, ale uvidíš na to, kolik vážíš.

0: a mě zakázala spartakiádu. A já jsem cvičila, já jsem opravdu pohybově velmi zdatná, nevypadala jsem, ale tak jsem měla takovej ten žlutý trikot tenkrát pro ty pedofily, to bylo úplně, to bylo ráj, to bylo ráj. A moje maminka, protože je zdravotní sestra a ještě sálová, tak už mě viděla v tom špitále, rovnou na sále, tak řekla, ne, Barunko, ty spartakiádu, absolutně ne. Jenomže to jako vysvětlit to v Budějicích, v tom bolševickém městě, v té škole základní, tak to bylo těžký. Zachránilo mě to, že jsem sportovala a skákala jsem do vody závodně. Dokonce s Heidemary Gréckou, která pak byla na olympiádě, já teda ne, protože my jsme byla první a poslední, že jo. No jednoduchý, takže ta olympiáda mě teda minula.
1: Já jsem měla stejný princip
0: hry. Ty jsi taky skákala?
1: Ne, s Navrátilovou jsem hrála stejně, jako...
0: Tak jako... Že moc pozdravuju. Že moc pozdravuju. Takže,
1: ano, ano.
0: Takže průser, jako opravdu velký průšek ve škole, že teda Hrzánová opět zase dělá potíže a tu spartakiádu nepojede. Nejela jsem, ale závodila jsem právě v tom družstvu. A vlastně to byly takový spartakiádní závody. A v podstatě to bylo takový jako mistrovství republiky. A takže tam byli i Slováci a já nevím, jak to povedlo. A já jsem prostě poprvé v životě nebyla poslední a jednou v životě, opravdu za tu celou kariéru sportovní, jsem stála na stupních vítězů a byla jsem třetí teda. Načež teda tam byl můj táta Jirka Hrzán. Takže možná proto, protože oni už se všichni dívali na toho Jirku, jak tam, jak je na tom, tam jako, jak tam, jak se dívá na ty skoky do vody a pak dávalo nějaký ty známky takhle, jako vytahovali pravděpodobně, takže já v tom moc nejela. Mě to moc nezajímalo, ale tak třetí. No a Jirka mi tenkrát přivez plavky, po kterých jsem strašně toužila, prostě speedy. To bylo tenkrát jako, že teda, no, když mě byl speedy, tak byl opravdu hodně dobrý. A tak já, tak speedy, jenomže ona to byla americká vlajka. Takhle, sakom prásk a byl nějaký rok 76, 7, 8, takhle. A já měla takže, a mě napadlo, jak jsem měla tu radost obrovskou, že jsem třetí. Můj tatínek to vidí. Ještě mi přivez ty plavky. Tak já jsem, abych potěšila českobudějovické, teda moje profesory, ale učitele, tak jsem si vzala ty americké plavky na sebe, na ty stupně vítězů. Na ty spartakiádní závody teda. Takže já jsem hrdě stála prostě při vyhlašování a tu medaili jsem teda hrdě, já to uměla to všechno okolo, takže hrdě jsem stála v té americké vlajce oblečena. Ty plavky mám do dneška, ještě je pořád nosím. Tak já jsem moc nevyrostla. Tak jsem stála hrdě a potom nějak moje maminka chtěla, jakože bych, jakože jsem byla taková jako rachitická a hodně jsem kašlala, že teda pojedu na nějaký ozdravný zájezd do Chorvatska, tenkrát Jugoslávie. A pan ředitel říkal teda, no ale paní Hrzánová, víte, jako já ji nemůžu jako uvolnit na ten týden v září, první týden v září, kdy se vůbec nic nedělá, že jo, pochopitelně. Píško říká, máma říkala, no ale teď má sami jedničky, jako ta Bára. A on říká, no jo, ale ona se nezúčastnila spartakiády. Uh-huh. Byla na spartakiádních závodech. Říká, no právě.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak tolik Bára Hrzánová a spartakiáda. Musíme říct, že i všesokolské slety mají svou atmosféru, zvláště ten, co proběhl v Edenu před dvěma lety, kde vystoupila i Lucie Bílá, Jiří Korna. Tak bylo to krásné, parádní, barevné. Cvičme dále.
4: Nikdy jsem tam nebyla.
3: No, tak je často.
4: Spartakiádě. Dobře. Vemu si to k srdci.
3: Hurá do sokola. Jinak Bára mluvila o stupních vítězů. Vítězství v nějakém turnaji, ať už tenisovém nebo v nějakém sportu, Marie, to je téma.
4: No, mám strašně moc pohárů a zaujímají celý trám v kůlně. Mezi nimi...
3: V kůlně, to je
4: ano,
3: čestné místo. Je,
4: no, protože nikam jinam se nevejdou. Takže pavouci předou pavučiny a sedá na ně prach. Ale já vždycky, když přijdu do kůlny, beru lopatu nebo nějaké nářadí, tak se pokochám pohledem. Už teda se moc neblejskaj.
3: Jo, tak já myslím, že beru lopatu a přehazuju poháry.
4: Ne.
3: Jakože, když se zajde do kůlny, vzpomene se na poháry.
4: Tak.
3: Myslím si, že to trošku škoda, měli by se oprášit a někde vystavit. Stojí to za to?
4: Myslím, že ne.
3: Jsou poctivě vydržené.

0: Ne.
1: To je pravda.
0: No,
1: to je pravda.
0: Přátelé, pojďme dál. Kdo u vás vítězí v dalším souboji? Bára Hrzánová pokračování anebo Jaroslav Válek, čili Smutný muž, tentokrát o rybaření, řečeno jeho tempem mluvy. SMSkujte humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: A my se s Marií Redkovou těšíme na naše zlatíčka na telefonu. Hlasujte, Bára Hrzánová nebo Jaroslav Válek alias Smutný muž. To je náš výběr aktuálně. Kdo si jde zahrát? Dobrý den.
4: Hezké odpoledne.
5: Hezké odpoledne.
4: Přeji vám, Pavle.
3: Dobrý den.
4: A posluchačka Stanislava, tradičně. A zdravím paní Majko Redkovou. Jsem strašně ráda, že tam ve vysílání opět je. Ráda vás poslouchám v nočním mikrofonu.
5: Děkuju.
4: Takže přeji všechno nej. A vybírám Pavle pokračování.
3: Dobře, píšeme si.
5: Děkujeme, všechno dobré.
3: Tak přesně. Dobré odpoledne, zdravíme.
6: Dobré odpoledne, zamatane.
5: Dobrý den.
6: A opřad bych si pana Málka.
3: Válka. Děkujeme pěkně. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Petr z Pernarce. Zdravím vás, Pavle, samozřejmě i paní Radkovou.
5: Dobrý
7: a
5: den.
7: A určitě volím Ačko, děkuji.
3: Zapsáno, šťastnou
5: čestu.
3: Naslyšenou.
5: Děkujeme.
3: Další prosím. Halo, halo, dobrý den.
8: Dobrý den, Ivanovice Dahané zdraví.
3: Zdravíme.
5: I my vás zdravíme.
8: No, Maruš, nám není 20, takže pozor na to kolo, ani 40. Ačko bychom chtěli.
5: Děkujeme, budu jezdit opatrně, slibuju.
3: Opatrně. Ačko, Bčko, ještě řekněte.
5: A říká Ačko,
3: Jo, to
5: Pavel
3: jsem nepostřehl.
5: Přeslechl,
3: já jsem poslouchal ty číslovky a to kolo,
8: no,
3: tak
8: nevadí.
3: Dobře. Je to zapsáno, mějte se.
5: Díky.
8: Ano, děkuji,
5: na shledanou, ahoj.
3: Dobré odpoledne.
9: Dobré odpoledne také vám. Zdravím od Chrasti, u Chrudimsko. Zdravím Marušku.
5: Děkujeme, díky.
9: A chtěla bych pro Barušku Hrzánovou hlasovat.
3: Máme zapsáno. A vaše křestní jméno jenom díky. Nás zajímá. Kdo volal?
9: Tak krásně, naslyšenou.
3: Tak nerozvíme se.
5: Neprozradí.
3: Neprozradí, ale víme, že je to z Chrudimska dáma. Tak, ještě vyspovídáme dalšího. Pojďte, dobrý den.
5: Halo, halo.
10: Miroslav z Karviné, dobrý den, paní Redková.
5: Dobrý den.
10: Dobrý den i pro vás, Pavle.
3: Dobrý
10: a hlasuju pro Smutného muže z Brna.
3: Aha, dobře, píšeme si, díky, naslyšenou. Dobré odpoledne.
11: Dobrý den, dobré tropické humoriánické odpoledne vám, Pavle, a zdravím moc vašeho hosta, paní Marušku Redkovou, dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý. Moc vás zdravím.
11: Přeju vám, Maruško, všechno dobré, ať se vám daří, krásné léto, hlasuji pravole pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný tropický večer, či příjemné úterní ráno všem posluchačům, mějte se krásně, posluchačka Růžena.
5: My vás zdravíme, Růženko, naslyšenou.
3: Tak, máme sečtenou v tuto chvíli. Když změnila barvu, to je zajímavé téma, Báry Hrzánové a Haliny Pavlovské z Banánových rybiček. Tak s barvou ven.
12: Baro, když jsi změnila barvu? No, naposledy, co si pamatuju, že jsem se ale hodně teda změnila barvu a sen mi říkal, Bariku, prosím tě, nerozčiluj se, jsi strašně prudká. Tak to bylo u mě, že jsem zhlídla teda dokument o Jiřině Švorcové, to je pravda, teda, že to bylo hodně ošklivý teda u nás doma potom. To odnesla celá rodina moje.
13: Ty jsi řekla něco, že syn ti říkal, že jo? Ale ten tě nevede k explozi někdy nějaký?
12: On je zlatý, protože on to se mnou umí teda. Uhum. Samozřejmě, ale on, na tom je nejhorší to, že jak ty cholerici, jako ty nejstrašnější, když prostě já vypěním a teď prostě hážu nádobí a hážu prostě tak jako to lítá a strašně řvo, a i zprostý slova samozřejmě, nebudu je tady opakovat. A ten syn tak jako na mě kouká a říká, seš prudká, seš. Tak to je, toto cholerika může taky zabít tohle.
13: No, mě ty děti, jako ty moje veškeré výchovní snahy, mě přivádí k explozi, jakože já v podstatě taky přivádím sama. Explozím, no. Že dcera tam není, abych to nějak s ní jako řešila, že jo? To si tam, to je prostě, je to jedno, že? A syn zase nemluví vůbec, takže já sama si tam jako to odžiju. Taky jako si říkám, jaký jsem strašný chudák ještě, protože se málem rozpláču, ale je mi to teda úplně jako... Co platný? Kamarádka byla teď, aby se uklidnila taky od dětí, protože hrozně má problémy s výchovou, tak jeli sami s manželem do země zaslíbené, byli v Izraeli. A teď ona říkala, že jí strašně les na nervy ten muž, protože pořád přemýšlel, co přiveze svý matce. Jo. A říká, já dovolenou, jako jsem trávila, co on přiveze tchýně, že jako matce teda. No a ona, maminka, je hodně jako nábožensky založená, takže ona říká, tady odsaď něco jí musím přivít. Jo. No a nakonec, tak se to zdálo i kamaráce dobrý, protože to bylo laciný řešení. Tam je, byla jako svatá zahrada, svatý olivovník a jakože svatý olivy. Tak tam se nějak natahoval, taky ono to bylo zakázané, oni se nesměli trhat, takže on pak jako klacíkem zase jako šťourali, že jo, ze země, no přivez jako svatou olivu a pak mu volala matka, byla opět rozčilená, protože se snažila svatou sušenou olivu očistit lihem. A ona se ji rozpustila. Ona to nebyla oliva. On to byl veverčí bobek. Synáček přivez matce ze země zaslíbený.
2: Já jsem, ale tohle, to musím říct, aby to nebylo, že jsem ukecená teda, ale já jsem, když jsem byla malá, tak jak jsem z těch Budějc, tak jsme jezdili na Kleť, to je taková hora, prostě jedna z mála, tam jako v Šumavě, už začíná Šumava, je tam Kleť. Co mi to spadlo?
13: To je jaký kámen?
2: Aha, kámen, a to jsem, aha, to je výborný. Pardon, tak ještě jedno, promiňte.
13: Vesmírný kámen.
2: Takže, a já jsem našla v zimě, mrzlo strašně, a já jsem našla nádherný kámen na té Kleti, ale opravdu nádherný, protože byl takhle stočený celý, asi takhle velký. Tak jsem ho přinesla domů a on měl takový hvězdy na sobě a krásně prostě jako se lesknul, fosforeskoval a tak já jsem byla šťastná, že ty kameny mám opravdu ráda, mám jich plnou kapsu. Tak jsem ho přinesla domů, teda do toho hotelu a tam byl takovej bar s takovým tím sklem, jak se to dělávalo s těma dřeva, tak ten dřevěnej takovej ten, tak já jsem ho tam postavila ten kámen a tak jsem jako, no a druhý den ráno moje maminka říká, tady strašně něco smrdí. A jelikož jsme měli pejska, říká, Káčo, co jsi tady provedla? Co jsi tady provedla? Kde? Jako, když jsme byli se venčit a všecko. A tam byl příšerný smrad, ale opravdu příšerný. No to nebyl kámen, to vždycky tušíte. A on akorát to bylo zmrzlý. A do druhého dne roztálo. Než se to našlo, kde to je, že to bylo ukrytý, jakože vzácnost, tak...
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: V povídání zaznělo i téma netradiční suvenýr nebo něco takového. Máme nějakou historku nebo něco zajímavého z dovozu, Marie?
5: Teda ty mi dáváš, Pavle,
3: Česká
5: no.
3: Otázka?
5: Možná si vzpomenu na úplně strašně dávný roky, kdy jsme byli taková parta v Polsku, protože tenkrát se moc jako cestovat na západ nemohlo a do Polska skvěle.
3: Já tam jedu letos, takže v pohodě.
5: No, pohoda ne, tam je nádherně. My tam byli před dvěma lety, taky jsme si to moc užili. A tohle bylo tedy za studentských starodávných let. A byli jsme tam, byl tam Jirka Knot, herec, který si pamatuju, že chtěl nějaký, prostě aby jako si to pamatoval, že tam byl, tak si z hradu Vavel odnesl, a to já nevím, jestli to vůbec můžu říct nahlas, kamennou lví tlapu. Vážila asi 15 kilo, měl to v baťohu a do dneška jí má.
3: Takže pokud to tam ještě chybí, tak víme,
5: tak,
3: kde to je.
5: No, No, tenkrát se to, nevím, ještě mohlo, zvláštní, no, asi říkejme
3: doufám,
5: tomu, že
3: mohlo. Neotevřeli nějaký ale krimi případ.
5: Kamená lví tlapa jako těžítko.
3: Dobrá, děkuji za odpověď na tuto otázku zapeklitou. A pojďme dál. Otázka závěrečný souboj. V humoriádě budete chtít zpátky Miroslava Horníčka nebo proti němu v tuto chvíli smutný muž Jaroslav Válek. Vyberte si SMS-kou humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon, připomenu, 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Máme dohlasováno během písničky skupiny Mňága a Šťorp. Marie se četla všechny hlasy a hlásí výsledek. Prosím, paní hlasatelko.
2: Ráda hlásím, že bude teď znít Kabaret u dobré pohody, Scénka o umění a o divadle, Miroslav Horníček.
3: Ale ještě než začne samo představení, dovolte, abych nabídl zosi jako informaci, téměř vědeckou, něco jako takovou malou přednášku. Ale ještě než začne přednáška, dovolte, abych udělal takové tři základní úkony, které má každý přednášející udělat, abych k němu jako posluchač získal důvěru. Za prvé si má přednášející na stůl dát papíry, pro případ, že by ho došly nápady nebo paměť, že by mu přestala fungovat. Za druhé si má na stůl dát hodinky, pro případ, že by těch nápadů měl moc, aby se časově omezil. A za třetí si má vyndat brýle, aby na ty papíry a na ty hodinky vůbec viděl. Vážení přátelé, divadlo vzniklo za starého Řecka a vyvinulo se z kultovních obřadů. Tomu já říkám začátek. Tak když přednášející začne, tak já mám okamžitě jaksi plnou důvěru, říkám si, hele, vzdělanec, fundovaný člověk, mám něco vykládat, to je ono. Starý Řecko, to je ono, to je moje. Vzniklo za starého Řecka, já mám rád. A říkám si taky, víte, i to divadlo musí být něco solidního. Když to vzniklo za starého Řecka, je to pořád, tak to musí být určitá kvalita. A ne nějaký podezřelý začátky, ne nějaké poskvrněné početí, ne, z kultovních obřadů. To mám rád. Vzniklo za starého Řecka a z kultovních obřadů. Ale mezi námi, přátelé, já si myslím, že divadlo vzniklo daleko dřív. Tedy ne-li divadlo jako celek, tedy ten obrovský organismus, tedy herec. My všichni víme, že třeba na stěnách jeskyň, třeba v Altamiře, se našly takové kresby zvířat, bizonů a jelenů, prostě strava tehdejší doby, zvěřina, že jo. A do dneška si lámeme hlavu, proč? Proč ten první člověk vzal uhel nebo rudku a začal to zvíře na stěnu kreslit? Jak je možné, že ostatní se chovali prakticky, vymýšleli oštěpy nebo kladiva, aby to zvíře dohonili, ulovili, zabili, ostatní nože, aby ho rozpárali a stáli z kůže, další zase se kůží šili, oblečení tehdejší, jo? A najednou se vyskytne mezi těmi všemi praktiky jeden nepraktický nekňuba a sedne si a začne kreslit na stěnu obrázky. Umělec. Jo? Umělec. Ještě dneska slýchávám tuto poznámku, hele, umělec. My ostatní se snažíme a on si kreslí nebo skládá písničky, hraje si divadlo. Umělec. A já se ptám po těch letech, čím to bylo, že ho to poprvé napadlo sednout a kreslit. No takže přišli další potom, abych nemenoval Leonardo a Botticelli a Rembrandt a Picasso. No tak ti už měli na co navazovat, z čeho čerpat, ti už ten jeho odkaz nesli dál. Ale proč ten první začal? Tak jsou různé výklady. Někdo tvrdí, že prostě to byla především tedy, bylo to zobrazení potravy, takže potom třeba v době zimy nebo hladu nebo nedostatku potravy seděli v těch jeskyních a dívali se aspoň tedy na tu potravu. Tak jako třeba dneska sedí lidi a dívají se na televizi, že jo? Tak to je jedno vysvětlení. Pak se říká, že to byl vlastně popis toho lovu, že ten lovec třeba to zvíře nedonesl, tak jim ho aspoň nakreslil. Tak jako dneska rybář vykládá, co ulovil, ale už nemá ten důkaz a tak dále. Čiže že to byl takový popis lovu. Ale já si myslím, víte, že ten, co kreslil, právě tak jako ten, co kreslí dneska, vůbec nepřemýšlel proč. Že možná ani neměl důvody. Že to byl talent, který musel ven. Že nějak chtěl podat svědectví o tom, co vidí.
1: A my vidíme na hodiny, takže dokreslíme dnešní humoriádu s Marií Redkovou. Maruško, děkujeme za návštěvu.
2: Já moc děkuju, já si sem chodím, jak se už na začátku říkala, pro dobrou náladu a dneska jí mám plný baťoch.
1: Ano, budeme mít i zítra pro vás, dámy a páni, u rádia. Loučí se Marie Redková i Pavel Kučera. Krásné léto.
2: Krásné léto, děkuju za pozvání.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Hrady a zámky v Libereckém kraji v červenci přilákaly rekordní počet návštěvníků. V Jablonci nad Nisou je uzavřena Kamenná ulice u Dolního náměstí. Schodek státního rozpočtu meziročně vzrostl o 8,5 miliardy korun. Na konci července činil téměř 177 miliard. A zítřek bude mít jasnou oblohu, místy přibude oblačnost a zabouří. Teploty čekejme tropické, 33 až 38 stupňů. Jsou tu zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají za sebou úspěšný červenec. 8 památek navštívilo přes 100 000 lidí. Jde o nejvyšší červencovou návštěvnost za posledních 5 let. Podle kastelánů pomohlo hlavně počasí, ale takové nové prohlídkové okruhy, říká mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová.
3: Konkrétně si na hrady a zámky našlo cestu 104 837 návštěvníků a mezi nejnavštěvovanější památky patřily Trosky, zámek Zákupy, hrad Bezděz a také hrad a zámek Friedland.
2: Kamenná ulice podél Dolního náměstí v Jablonci nad Nisou je ode dneška uzavřená. Stavbaři tam opravují poničené dlažební kostky. V ulici je pěší zóna, uzavírka se ale dotkne městské hromadné dopravy a potrvá do konce léta.
4: Na Dolním náměstí budou zrušené autobusové zastávky. Dotčené linky budou zastavovat u obchodní akademie a u kina radnice. Výjíždět budou z autobusového nádraží. Kamenná ulice je zrekonstruovaná teprve 3 roky a po poměrně krátké době je dlažba zničená. Jablonecký magistrát na to proto uplatňuje reklamaci. Z Jablonce Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Krajská vědecká knihovna v Liberci je opět přístupná. Uplynulé 2 týdny byla uzavřena kvůli každoroční údržbě. Pracovníci čistili podlahy, koberce nebo sedačky. Knihovna má dál prázdninovou otevírací dobu. Otevřena bude každé pondělí a potom od středy do pátku. Schodek státního rozpočtu na konci července dosáhl téměř 177 miliard korun. Meziročně se tak zvýšil o 8,5 miliardy, proti červnu se ale snížil o 7 miliard. Informovalo o tom ministerstvo financí. Rozpočtu pomohlo téměř 30 miliard korun z fondů Evropské unie. Díky nim skončil meziměsíčně se 7-miliardovým přebytkem. Letošní červencový deficit je druhý nejnižší od roku 2020, ale zároveň 6. nejvyšší od vzniku Česka.
1: Počasí.
2: A po tropické noci nás v úterý čeká jasná až polojasná obloha. Odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se můžou přidat přehánky nebo bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Můžou být doprovázené silným větrem a srážkami s úhrny mezi 20 až 30 mm. Odpolední teploty vystoupí na 33 až 36, na Českolipsku až na 38 stupňů a na horách se rtuť teploměru zastaví v rozmezí 29 až 32 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, v přehánkách a v bouřkách přechodně zesílí.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A v Lučanech nad Nisou v blízkosti městské knihovny jsou kvůli lešení zúžené jízdní pruhy. Dopravní omezení tam skončí na konci září. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
5: A Český rozhlas Liberec vám přeje také příjemné pondělní odpoledne 3. srpna, máme 4 minuty po 17. Začíná den v kraji a co jsme pro vás na dnešní hodinu z dnešního vysílání Českého rozhlasu Liberec vybrali? Horská služba hlásí počet zásahů na tuzemských horách v první polovině prázdnin. Někdejší výzkumný ústav textilních strojů z Liberce dnes společnost VUTS slaví 75 let a liberecká zoo má další úspěchy v chovu a ochraně zdraví jiných ptáků. To a mnohem víc uslyšíte tady v následujících 60 minutách, které zahájí Lída Jiroutová výběrem regionálních zpráv. Filip Majsl přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Klidné odpoledne, celkem 20 případů žloutenky typu A už letos v Libereckém kraji zjistili pracovníci krajské hygienické stanice. Za celý loňský rok jich bylo necelých 50. Jaká je inkubační doba hepatitidy typu A, říká ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice v Liberci Monika Hausen-Blasová.
2: Že inkubační doba žloutenky typu A je 15 až 50 dní, průměrně těch 30.
1: Žloutenka typu A se přenáší především kontaktem, nakazit se můžete i kontaminovanou vodou, potravinami a znečištěnými předměty. Mezi Jablonným v Podještědí na Liberecku a mimo ní na Českolipsku nejezdí vlaky. Důvodem je zahájení zhruba měsíc trvající plánované údržby a opravy trati. Rychlíky i lokální spoje jsou v daném úseku nahrazené autobusy. Policie obvinila muže z Českolipska ze založení dvou lesních požárů. Podle vyšetřovatelů požáry založil minulý týden ve středu v okolí Nového Boru. První požár u obce Prácheň zapálil nedopalkem cigarety. Druhé založení požáru popisuje policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
3: Katastr obce Okrouhlá pak v lese zapálil zapalovačem suchou trávu. Tento travní porost začal hořet velmi rychle, tentokrát už na ploše přibližně 300x400 metrů.
1: Policie případ vyšetřuje jako přestupek. Po vyčíslení škody se ale může právní kvalifikace změnit. Ode dneška je pro dopravu otevřený historický most v Zákopech na Českolipsku. Zatím se tam jezdí formou kyvadlové dopravy řízené semafory. Pískovcová stavba na výpadovce na Mimoň byla kvůli opravě uzavřena od konce letošního března. Zhruba 50 výrobců bižuterie se tento týden představí na přehlídce Křehká krása v Jablonci nad Nisou. Její 15. ročník začne ve čtvrtek a potrvá do neděle. Hostit ho bude Jablonecké eurocentrum. Další podrobnosti uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.
4: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

nikdy tady nemám skrýš, nikdy jíst mi nedají, tak šeptám potají, co

0: růstu. Počasí.
1: Jak to vypadá v Houstonu, hlásil Pavel Bobek. Jak to bude vypadat v Libereckém kraji z pohledu počasí, nám nahlásí Polina Matěvnina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Dnes jsme si užili v našem kraji příjemný slunečný a teplý den. Co nás čeká dál? Nejprve se pojďme podívat na večer, noc a ráno.
2: A tak i nadále během večerních, nočních a v podstatě i ranních hodin očekáváme převážně skoro jasnou oblohu na území Libereckého kraje. To se týče teplot, tak dneska nám to poklesne na interval 21 až 18 stupňů Celsia. V údolích můžeme mít i o něco níž, tam naměříme většinou kolem 15 stupňů. Vítr bude i nadále slabý.
1: No a co můžeme očekávat během druhého pracovního dne tohoto měsíce, tedy 4. srpna?
2: Tak zpočátku budeme očekávat nadále jasnou až polojasnou oblohu. Odpoledne se nám bude přechodně oblačnost přibývat a ojedinělé se nám vyskytnou přehánky nebo dokonce i bouřky, které na horách a na severu Libereckého kraje můžou být jak četnější, tak i o něco silnější. Co se týče teplot, tak budeme mít o několik stupňů teplejš, než jsme měli dneska. A očekáváme, že zítra naměříme 33 až 36 stupňů Celsia, na Českolipsku dokonce padne i 38.
1: Vyhrožuje Polina Matěvnina z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Já moc krát děkuju a přeju krásný podvečer. Naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: máme za sebou polovinu prázdnin a lidé často tráví volný čas na horách, a to na kolech, při pěší turistice a nebo horolezení. S aktivním životním stylem ale často souvisejí také úrazy. Letní bilanci nám už teď ve vysílání Českého rozhlasu Liberec představí horský záchranář a mluvčí Marek Frisch. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne ze Špindlerova Mlýna.
0: Tak kolik úrazů evidujete v Jizerských horách a o jaké nejčastěji jde?
1: Tak v Jizerských horách za první polovinu prázdně v podstatě se dá říct, se odehrál zhruba 111 zásahů horské služby, přičemž největší procento úrazů, které je v Jizerských horách, tak se týká cyklistiky a všech možných úrazů potom smíšeně. Ale ta cyklistika tam přeci jenom převažuje.
0: To jsme tedy probrali Jizerské hory, ale pojďme se podívat na celou republiku. Na kterých českých horách je úrazů nejvíce?
1: Tak celá republika nám aspoň v našich výkazech ukazuje 872 úrazů od začátku prázdnin, což je poměrně vysoké číslo. Hlavně se tomu vlastně v posledních dvou týdnech tomu přidalo, protože je vidět, že začaly prázdniny i v okolních zemích, přibývá nám turistů z jiných destinací. No a nejvíc úrazů mají jeseníky, tak jako každoročně, hned za nima Šumava a Krušné hory, posléze Krkonoše. Jsou to destinace, které jsou hodně navštěvované extrémními sportovci, to znamená hlavně cyklistika v bike parcích a obdobné.
0: Jinou tradice je tradice. Vy už jste tak trochu naťukl, že u výjezdu horských záchranářů asi nejvíc převažují zranění cyklisté. Jakým dalším úrazům vyjíždíte?
1: Tak je tam pochopitelně velké procento také pěších turistů, to se týká víceméně všech hor a ty úrazy, které jsou u pěších turistů, jsou rozličné, ať už jsou to vyčerpání, ať už je to únava, podcenění terénu, situace, no, anebo úrazy pohybového aparátu a někdy bohužel i úrazy hlavy, protože některé pády se neobejdou bez toho, aniž by člověk si ten úraz způsobil těžší.
0: No a mohl byste závěrem dát lidem nějaká doporučení, jak úrazům předcházet?
1: Určitě nepřeceňovat své fyzické schopnosti, určitě dobře plánovat túry, vybírat si místa k odpočinku, zvlášť v těch horkých dnech se snažit vyhnout otevřeným pláním a dostatečné množství vody, energeticky výhodných potravin a tak dále.
0: Říká horský záchranář a mluvčí Marek Frisch. Já vám moc krát děkuju, přeju pokud možno poklidné léto, nebo alespoň co nejpoklidnější a zase někdy příště v Českém rozhlase Liberec naslyšenou.
1: Já vám děkuji za pozvání a všem posluchačům krásný den a krásné prázdniny.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Liberec, minutu po půl šesté stále posloucháte Den v kraji. Kdysi světově známý výzkumný ústav textilních strojů z Liberce slaví letos 75 let. Jenže doba pokročila, tak vývoj textilních strojů už dávno není tím hlavním, čím se ústav zabývá. Zkrátka VUTS mu sice zůstala, jen záběr je o dost širší. Tamní vývojáři a konstruktéři umí vymyslet všechny možné výrobní alebo obráběcí stroje přesně podle požadavků zákazníků. Ústav má i vlastní prototypovou dílnu a vývojové centrum, kde zkouší nejrůznější roboty pro usnadnění výroby.
1: Můžete pustit tu ukázku?
2: S manažerem Jaromírem Fickem stojíme v jedné z mnoha místností vývojového centra VUTS Liberec.
1: Tady řešíme projekty robotického šití, to je nějaká náhrada lidské práce.
3: Vlastně díky tomu, že ten šicí stroj je přidělený na robota, tak můžeme dělat tvar, který je složitější.
2: Ukazujeme Jaroslav Antoš.
3: Není to jenom ve 2D, ale je to i ve 3D.
4: To je rychlost teda. No. Jak se to hlídá, aby nešel na křivo třeba?
3: Naučíme tvar toho robota a vlastně ten robot pak opakovaně jezdí dokola a dokola.
4: Takže nahradí ty šičky, které by to nevím jak dlouho šel.
3: Ale oni mají taky pořád svoje místo, protože ty ruce a oči pořád jsou šikovnější, ale roboti se k tomu přibližují.
1: Tady to je česká firma Metrie, která vyrábí zednický metry.
4: To je bomba, že výzkumný ústav dělá i skládací metry pro zedníky.
1: Nedokážu si představit, jak je to složitý a jaká přesnost tam musí být.
2: Zdůrazněně Jaromír Ficek.
1: Dřevěný lamely se musí obrábět, vyvrtat, vyfrézovat takový ty drážky na ty sponky a tak dál. A to je kompletně know-how, který jsme tady vyvíjeli, takovýhle stroje, unikátní. Tady řešíme rozpoznávání obrazu a ten robot je schopný si ten díl vyhledat. My mu ho tady někde takhle zpřeházíme, tak on pokaždý je schopný prostě najít.
2: Pro vidění robota se využívá i umělá inteligence, říká mi Timotej Fašiank.
5: My používáme základní levnou kameru, využíváme AI k tomu, aby jsme vytvářeli podobný výsledek jako ty drahé 3D kamery.
4: A on teda vidí to, co vidím já jako člověk, nebo ještě něco navíc?
5: Ne, vidí přesně vlastně něco člověk.
1: Všechny ty studie, které se tady takhle vyvinou, tak skončí u českých výrobců. Dělali jsme tady robotické broušení letadla pro českou firmu Orličan, protože ty letadla, když se brousejí a leštějí, tak to trvá až 600 hodin. To máte jeden člověk 4 měsíce. Takže my jsme tady měli robot, který jezdil po takovým lineárním vedení a šetřil minimálně polovičku té lidské práce. Teď s tou firmou řešíme udělat z toho kargodron, kde by se dali převážet náklady čistě bezpilotně.
2: VUTS Liberec už tak dávno nejsou jen textilní stroje jako na počátku. Firma, která letos slaví 75 let, se podílí i na vývoji pro sklářský, potravinářský nebo poligrafický průmysl. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
6: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Děkujem, že si jedno velké díky od kapely No Name v Českém rozhlase Liberec 8 minut po půl šesté a velké díky letí také do zoologické zahrady v Liberci. Liberecká zoo se může pochlubit dalšími úspěchy v chovu a ochraně dravých ptáků. Návštěvníci můžou ve voliérách vidět několik nových mláďat. Zoo je dlouhodobě zapojená do programu na ochranu dravců v Evropě i mimo ní. Například na Filipínách se na jaře týmu pod vedením zoologa Jana Hanela podařilo po 13 letech odchovat mládě kriticky ohroženého orla opičího.
1: Dařilo se nám hlavně u skupiny ptáků, na kterou se fakt soustředíme, což jsou supy, který dlouhodobě potřebujou naši pomoc.
2: Zoolog Jan Hanel se v liberecké zoo stará o dravé ptáky. Dlouhodobě spolupracuje s mezinárodními organizacemi, které se na ochranu ohrožených druhů zaměřují.
1: V přírodě naprostá většina druhů supů je ohrožená vyhubením. My jsme zapojení v různých programech na vypouštění těch ptáků zpátky jako do přírody. Tam se nám podařilo rozmnožit vlastně všechny naše supy, které tady v zoologické zahradě máme. Začali jsme orlosupem bradatým, tam sice naše mládě bohužel asi po 10 dnech uhynulo, nicméně náš pár zafungoval jako zkušení náhradní rodiče, pěstouni, takže jsme odchovali úspěšně mládě, které se vylíhlo v Ostravě v zoo.
2: Mládě chovatelé podle Hanela úspěšně vypustili ve španělské Andaluzii v oblasti jižně od Barcelony.
1: Návštěvník, když přijde do zoo a bude pozorně pozorovat voliéru supů hnědých, má velkou šanci vidět hlavičku mláděte supa hnědého. A je to samec, to už taky víme. Pak bude rozhodnuto, jestli mládě bude vypuštěno v Bulharsku nebo ve Francii, nebo jestli zůstane v chovu.
2: Podle Jana Hanela zoo v Liberci sklízí úspěch taky u chovu supů mrchožravých. Jde o nejohroženější druh dravce v Evropě.
1: Náš pár letos odchovává pořád dvě mláďata, je to samice a samec. Nebylo to letos úplně jednoduché, museli jsme mláďata rozdělit na dvě hnízda. Každý z rodičů naštěstí si adoptoval to svoje hnízdo, občas se teda prohodí, aby to nebylo stereotypní.
2: Sup mrchožravý z Evropy migruje do Afriky, proto je pro něj podle Hanela největším rizikem pytláctví.
1: Většina těch zvířat bohužel končí zastřelením někde na migrační trase. I tak se nám daří vytvářet nové populace, hlavně v Bulharsku, odkud ta migrační trasa nevede takovou rizikovou cestou, takže ta mláďata se potom vrací a hnízdí tam.
2: Více o dravých ptácích se návštěvníci zoo dozvědí na komentovaných setkáních. Ta se přes léto konají každou půl hodinu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dále ladíte Český rozhlas Liberec a Den v kraji. Zhruba 50 vystavovatelů, a to nejenom z Jablonecka, to čeká návštěvníky přehlídky bižuterie Křehká krása, kterou bude od čtvrtka do neděle hostit Eurocentrum v Jablonci nad Nisou. Letos se přehlídka ve městě s bohatou sklářskou a bižuterní tradicí uskuteční už po 15. a nebudou tam jen místní výrobci.
1: Jsou tady vystavovatelé z Ostravy, z Plzně, z Českých Budějovic, z Prahy, a už se letos zase stalo, že vlastně v červenci jsme zájemce o vystavování museli odmítat, protože je v podstatě nemáme kam dávat.
2: Popisuje zájem o letošní ročník přehlídky místopředseda představenstva Svazu výrobců skla a bižuterie Milan Kohout.
1: Řešíme takové problémy, že někteří vystavovatelé se rozhodli, že by chtěli stánek zvětšit, a my prostě nemáme kam.
2: Za vstupenku letos lidé zaplatí 150 korun, o 30 víc než loni.
1: Ale bude vyšší i z toho důvodu, že tentokrát bude přehrazena ulice u muzea a návštěvníci výstavy budou mít volný vstup do muzea, takže de facto za jednu vstupenku můžou 4 dny navštěvovat jak výstavu, tak muzeum, což je v letošním roce novinka.
2: Doplňuje Milan Kohout. Křehká krása nabídne i další program, říká náměstkyně jabloneckého primátora Jana Hamplová ze Starostů pro Liberecký kraj.
3: Tradicí je, že se v rámci programu představí módní přehlídka právě Made in Jablonec, která je vždy pro ten rok aktuální, takže návštěvníci, kteří neměli možnost se na začátku roku zúčastnit této módní přehlídky, tak mají možnost ji zhlédnout, a to hned několikrát. Je vždycky rozdělena na první a druhou část, takže vždycky na začátku toho programu je ta první část a každý den ten kulturní program právě ta druhá část uzavírá ten program, který je na letní scéně.
2: V sobotu se představí i finalistky Miss České republiky a lidé budou moct vidět korunku pro vítězku této soutěže. Z Jablonce nad Nisou Michal Jemelka, Český rozhlas.
0: Pozvánka za křehkou krásou udělala příjemnou tečku za dnešním dnem v kraji, ale vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje samozřejmě dál. Za 9 minut vás čekají zprávy s Lídou Jiroutovou a pak šarm Lady Klokočníkové. A co zítra? No, v České Lípě zítra začne oprava renesančního Červeného domu. Liberecký kraj znovu nabídne obcím možnost přidat se k centrálnímu nákupu elektřiny a zemního plynu pro další roky a ve Višňové proběhne slavnostní předání ocenění krajského kola soutěže Vesnice roku 2026. Na to vše se zítra můžete těšit v našem vysílání a Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledně naslyšenou.
4: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Hygienici v Libereckém kraji už letos zjistili 20 případů žloutenky typu A. Nová zastávka u Liberecké nemocnice už je v provozu. Představenstvo pražského letiště zvolilo do svého čela Radomíra Lašáka. A i v úterý čekejme tropické teploty, jasnou oblohu, místy přebyde oblačnost a zabouří. U poslechu zpráv vás vítá a hezké pozdní odpoledne přeje Lída Jiroutová. Celkem 20 případů žloutenky typu A už letos v Libereckém kraji zjistili pracovníci krajské hygienické stanice. Za celý loňský rok jich bylo necelých 50. Výrazně vyšší výskyt onemocnění hygienici v regionu zaznamenali v roce 2024, kdy jich bylo asi 120, říká ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice v Liberci Monika Hausen-Blasová.
2: V tom roce 24 jsme měli ten největší boom v září, takže to se opravdu se lidé museli nakazit během těch letních měsíců, protože inkubační doba žloutenky typu A je 15 až 50 dní, průměrně těch 30.
1: Situace v regionu je nyní podle Hausen-Blasové poměrně stabilní. Žloutenka typu A se přenáší především kontaktem. Lidé se mohou nakazit i kontaminovanou vodou, potravinami a znečištěnými předměty. U krajské nemocnice v Liberci funguje nová autobusová zastávka. Původně měla být hotová už loni na podzim. Stavební firma ale nedodržela podmínky a stavbu museli převzít městské technické služby. Proti původní dodavatelské firmě vede město sankční řízení.
3: Aktuálně zastávku obsluhují autobusy linek 15, 19 a 29, které běžně jezdí po Jablonecké ulici. Ta je kvůli opravě uzavřená. Zastávka slouží taky pro náhradní linky X2 a X3 do Lidových sadů. Kromě toho na zastávce zastavují autobusy linky 40. Podle magistrátu bude od 4. srpna zastávku obsluhovat výhradně ona. Od září se k ní přidají ještě školní autobusy. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Cestující v liberecké městské hromadné dopravě musí ode dneška počítat se změnami v Masarykově ulici. Podle informací dopravního podniku je zastávka Galerie Lázně v obou směrech posunuta zhruba o 100 metrů směrem do centra. Důvodem je výstavba nového nástupiště u tramvajových zastávek. Omezení potrvá do odvolání. Podnikatel Radomír Lašák je novým předsedou představenstva letiště Prahy. Ta ho do funkce zvolilo dnes. Lašák k vedení společnosti nastoupil na začátku měsíce po rozhodnutí ministerstva financí, které je jediným akcionářem letiště. Jeho výběr ale kritizuje opozice nebo letišní obory. Ty proto v červenci vyhlásili stávkovou pohotovost. Připomínají, že Lašák v minulosti řídil České aerolinie v době jejich úpadku.
0: Počasí.
1: A čeká nás teplá až tropická noc s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. K ránu může být více oblačnosti a teploty nám v noci poklesnou na 21 až 18 stupňů v údolích až na 15 stupňů Celsia. Zítra bude jasno až polojasno, odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Teploty 33 až 36 na Českolipsku až 38 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A jsou to ještě informace pro řidiče. Na silnici první třídy číslo 13 v Dolních Pertolticích opravují most, jezdí se tam jedním jízdním pruhem. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
4: V pravidelném čase vám hezké chvíle s magazínem i o tom vašem životním stylu přeje Lada Klokočníková. Vstoupili jsme do druhého prázdninového měsíce a tak o prázdninových plánech si dnes budu povídat s houslistou Pavlem Šporclem, který bude naší osobností šarmu. V módních trendech probereme harémové kalhoty a balónové sukně. S expertem na etiketu Danielem Šmídem povíme, jak se podle pravidel etikety oblékat v horkých letních dnech. Taky poradíme, jak správně chodit, aby byla chůze balzámem pro tělo i duši. V našem cestovatelském seriálu pak navštívíme Francii a v konci šarmu věnujeme vzpomínku botanikovi Václavu Větvičkovi, šarmantní osobnosti roku 2013. No a abych nezapomněla, samozřejmě i dnes jednoho z vás odměníme, to pokud jste hlasovali v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Tolik dnešní nabídka a teď už Karel Zich a Léto, jak má být.

0: Dnešní osobností šarmu je Pavel Šporcl, naše šarmantní osobnost roku 2014. My se v letním čase často hostů ptáme na to, kde a jak tráví dovolenou. Když jsem se dívala na prázdninový plán koncertů našeho předního houslisty a například i na jeho povinnosti na právě skončeném hudebním festivalu Znojmo, kde je už řadu let patronem, tak jsem nabyla dojmu, že o takové dovolené nemůže být řeč. Přitom je všeobecně známé, že každý rok mívá asi měsíc dovolenou bez houslí a rád se věnuje i rodinným výletům s dcerami a také manželkou, herečkou a zpěvačkou Bárou Kodetovou. No a tak mě zajímalo, jestli i letos nějaká ta rodinná dovolená bude.
1: Pro letošní rok opravdu nic neplánujeme, možná se posluchači dočetli, že se budeme stěhovat, takže budeme v plném proudu příprav na stěhování. V každém případě musíme na pár dnů do New Yorku, jestli pojedeme úplně všichni, anebo jenom část z nás, to přesně v tuto chvíli nevím, je to opravdu všechno s velikánským otazníkem, ale holčičky, jak já jim stále rád říkám, tak jsou u nás, respektive rádi k nám jezdí, u nás už je jenom jedna, no už jsou prostě velký holky, no jsou to slečny na studiích a po maturitách a tak dále, ale máme se moc rádi, stýkáme se stále a pokud nevyjde ta pořádná dovolená letos, jakože to vypadá, že opravdu ne, tak si co nejdřív vymyslíme nějakou jinou dovolenou a seberem se a všichni někam pojedem. Samozřejmě je potřeba si tu rodinnou atmosféru užít, než se holky rozprchnou se svými muži, příteli a tak dále někam úplně a už budou jezdit jenom třeba jednou za 14 dní nebo za měsíc.
0: No ale já si myslím, Pavle, že vám i Báře dělají opravdu dcery velkou radost, jsou velmi úspěšné každá ve své profesi a nebo v tom studiu. Navíc jsem se dočetla, že jste také po stopách Mozarta, jste se vydali, že i na tohle to jste si čas udělali.
1: No právě protože teď mám základnu ve Znojmě, od Znojma je Vídeň kousek, tak Violetka tam byla se mnou, tak jsem říkal, pojď pojedem na Wienerschnitzel, na vídeňský řízek, ale když už jsme tam byli, tak jsme samozřejmě šli po stopách Mozarta a po stopách těch nádherných Lipicánů a těch španělských stájí a španělské školy a byli jsme v Albertínu na nádherných obrazech Moneta a dalších úžasných mistrů. Prostě měli jsme krásný společný kulturně takový gastronomický den.
0: Takže krásný zážitek. Děkujeme za to, že jste nás nechal nahlédnout do svého prázdninového programu a protože jste naší šarmantní osobností roku 2014 a 23. října bude 30. ročník našeho gala večera a vyhlášení 30. vítěze naší ankety, tak budeme velmi poctěni, když s vaší ženou Bárou přijedete na náš gala večera, budete také součástí těch našich velkých oslav.
1: No děkujeme už teď moc za pozvání, já se podívám do kalendáře a pokud to bude jen trošičku možné, tak samozřejmě s námi můžete počítat.
0: Moc se na vás těšíme. Děkuji, Pavel Šporcl byl naším dnešním šarmantním hostem našeho magazínu. Mějte se hezky a krásné léto vám i celé rodině.
1: To přeju já vám také, Lado, a všem posluchačům samozřejmě a děkuji za hezký rozhovor.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou.

0: Tak teď nevím, jestli téma, které jsme zvolili s modní návrhářkou Jitkou Šerovou, kterou vítám v modních trendech. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Je to ideální do počasí, které prožíváme, protože balonové sukně a také haremové kalhoty. Jitko, hodí se do toho horkého letního dne?
1: Myslím si, že se hodí, protože můžeme zvolit lehký materiál a jsou to oba vlastně kousky, jak ta sukně, tak ty kalhoty, které jsou volné, takže nám tam proudí vzduch a pokud zvolíme vhodný materiál, nebude syntetický, nebude příliš pevný, nebudou dlouhé, dejme tomu třeba ty sukně. Samozřejmě my máme tendenci horké dny a začneme odkládat co nejvíc svršků, protože zkrátka hřejí. Ale myslím si, že tam je to hodně o tom, jaký zvolíme materiál, jaký zvolíme střih, takže tam zkrátka inspirovat se v krajinách, kde jsou na tyto teploty zvyklí, tak oni vždycky nosejí dámy dlouhé šaty, poměrně s rukávem, kimonový střih, nějaký volnější, aby tam zkrátka mohl proudit vzduch a říkají tomu, že si nosí svůj vlastní stín sebou.
0: Ano, pojďme tedy k těm haremovým kalhotám, jdeme do exotických zemí, pojďme je představit trošičku.
1: Jsou to kalhoty, které jsou skládané nebo řasené v pase a ta nohavice je široká a opět zase u kotníku je stažená ať už do manžety nebo stažená gumičkovým pásem, takže zkrátka je tam ta volnost, ale jsou k tělu přidělené jak v tom pase a potom vlastně kolem těch kotníků, popřípadě 7-8 dílka nad kotník. Je tam krásné, když je tam lehký materiál, protože on splývá a přesně, on se prostě nese. Pokud je to z pevných materiálů, samozřejmě může to být i třeba z rifloviny, ale měla by to být ta riflovina třeba jakoby tenká, aby tam ta měkost toho materiálu vyzněla, můžou být různě ještě tvarované, že jsou opravdu třeba v té stehenní a kolenní části hodně široké, takže si to představme jako vajíčko trošku. Ale pokud to zvolíme opravdu dobrý materiál, jemnou bavlnu, můžeme zvolit i krásný len, tak vlastně myslím si, že to je ten stín, který si neseme sebou.
0: Může si je dovolit každá žena, přece jenom ty, které mají plnější tvary nebo nemají tu ideální postavu, mají obavu vzít si haremové kalhoty.
1: Pokud je to třeba i materiál, který má průžkovaný vzor, nebo to podpoříme těma podélnýma švama ještě, tak si myslím, že můžeme to zvolit. Samozřejmě víc to bude slušet třeba typům žen vlastně se symetrickou postavou, nebo dejme tomu třeba typu hruška, kde vlastně jako je výrazněný pas, štíhlej pas, ale plnější boky. A třeba jablíčkům, kde je plnější pas, útle, takzvaně chlapecké boky a štíhlé nohy. Tam potom bych jakoby zvolila spíš ty uší nohavice, ale můžou to být třeba nohavice inspirované těma haremovýma balenovýma kalhotama, kde vlastně ta nohavice v dolní části je trošku uší, není řasená, ale v tom pase to můžeme malinko takoby naskládat. Neříkám nařasit, ale naskládat.
0: Haremové kalhoty, modní trend letošního roku. Pojďme k balonovým sukním. Ty jsou také velice krásné, dělají ženu zajímavou a jsou takové dost slavnostní, bych řekla.
1: Jsou slavnostní, protože tam je ten objem toho materiálu. V posledních trendech to je, že vlastně ta sukně je vepředu kratší, takže může být v délce až nad kolena a vzadu do délky prodloužena klidně až skoro ke kotníkům, takže to vypadá velice zajímavě a je i ten pohled do té sukně, takže tam se dbá na ten materiál, který je i vrchovej, i spodní vnitřní, protože zkrátka i ta počívka takzvaně vidět. A zase je důležité, aby ta sukně byla pevně ukotvená v pase, aby to nebylo takzvaně jakoby na boky spuštěné, protože pak to vytváří trošičku plnější siluetu a marně hledáme, kdy nám to bude slušet, ale je to o tom, ať ty kalhoty, tak i vlastně ta sukně vypadá dobře, když ten pas je výrazněný.
0: Dva modní trendy nám dnes přiblížila návrhářka Jitka Šerová, balonové sukně a haremové kalhoty. A my za to děkujeme a přejeme krásné horké léto. Naschledanou.
1: Děkuju a naschledanou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Šarm, magazín o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: A po týdnu je hostem našeho vysílání expert na etiketu Daniel Schmidt. Dobrý den, Daniel,
2: dobrý vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jsme v polovině prázdnin, dovolenou už máte za sebou?
2: Dovolenou, no v pravém slova smyslu ne, takoho jako si většina posluchačů představuje, že někam vyjedeme, tak to ne. Ale já mám rád tu dovolenou, které říkám, Domolená. Zůstat doma a užít si třeba i toho klidu, že přestože jsem doma, tak ho si udělat takový prázdninový režim. Tak to je moje domolená.
1: No takže domolenou můžeme takové jako první radu dát našim posluchačům, že i tak se dá strávit část letních prázdnin. No ale ty teploty posledních dnů, ty byly velmi vysoké a s tím budou spojené dnešní aktuální otázky, které jsme spolu zvolili. Jak se obléci v horkých letních dnech do práce, abychom se neprohřešili vůči etiketě?
2: V prvé řadě je nutné říct, že těch prací různých je různé množství a každý chodí do práce trošičku jinam. Zároveň však, pokud budu brát třeba práci v kanceláři, která je spojená s tím, že cestujeme městskou hromadnou dopravou z domu do místa práce, tak pořád jdeme mezi lidi, pohybujeme se mezi lidmi, tak bychom neměli je nutit k tomu, že se na nás nebudou chtít ani dívat. Takže vyhnout se nějakým příliš průzračným oděvům, ať už jsou to dámské šaty, nebo nerezignovat na spodní prádlo, spíše pečlivěji vybírat to vhodné spodní prádlo pod ty letní šaty. U pánů také bohužel vydávám, snad to nejsou úředníci, že si svlečou celý vrchní díl.
1: Co takové žabky, vietnamky nebo sandálky?
2: Patří na pláž, jsou to plážové boty a pokud zrovna nemá vaše krásné město městskou pláž, tak vlastně nemusíte vůbec kupovat. Možná na dovolenou, ale ne, patří určitě boty, které jsou sice otevřené, uzavřené, ale boty, které jsou do města.
1: Pojďme se zaměřit ještě na jednu věc, jak se obléci do práce. Víme, když jdu na společenské jednání v těchto horkých dnech u pánu, co taková košile je nutností?
2: My muži nemáme vlastně jinou možnost, protože jít, ano, můžeme jít třeba v polotriku, ale to zase nefunguje se sakem. Přičemž možná, že si kladou posluchači vůbec otázku, jak chodit v takovémto počasí teplém saku, tak všichni, kdo mě znají, tak vědí, že je to možné, je to o jakémsi výběru toho materiálu, jakýchsi znalostech, jak vůbec funguje naše tělo a oděvní materiály. Ale potřeba je co nejvíce zakrýt. Vždyť ve stínu je teplota mnohem nižší než na slunci. Opravdu mnohem nižší a v těchto teplotách třeba i o 20 stupňů Celsia. Takže cokoliv ukážete holou kůži, o to více vám ta kůže vaří.
1: Zastavme se ještě u jedné věci, která se dost často u posluchačů objevuje, a to je, jak se obléci na společenské události, jako jsou například koncerty na zámku teď v těch horkých letních dnech nebo koncerty v přírodě.
2: Opět je to společenská událost a každá trošičku jiná. S tou přibývající dobou od rána do večera stoupá ta úroveň toho oděvu směrem k večeru. Už musím jít jako na koncert. To, že se to koná na zámku a třeba venku, nehraje roli.
1: Takže dámy i dlouhé šaty,
2: dlouhé šaty, klidně, ano. Klidně dlouhé šaty, dlouhé sukně, ano. S nějakými třeba top, to funguje také velmi dobře, nebo kalhotový kostým lehký funguje. Pro muže jednoduše separátní kalhoty, boty. Co se musíme naučit je pracovat s tou teplotou a musíme se naučit třeba jako muži pracovat s těmi takzvanými neviditelnými ponožkami. Nenosit ponožky vysoké, ale nosit ty neviditelné, které umožňují, že do nohavic nám fouká vítr.
1: Já si myslím, že téma jsme vyčerpali, nebo zdaleka ne, ale dostaneme se k němu zase v našem příštím setkání. Mnohokrát děkuji za dnešní rady. Přeji vám krásné horké léto a těším se opět za týden. Na shledanou.
2: Já se také těším. Děkuji.

0: Světová zdravotnická organizace doporučuje dospělým lidem věnovat pohybu alespoň 150 až 300 minut týdně. Nemusí přitom jít pouze o intenzivní sport. I pravidelná svižnější chůze během dne dokáže doporučenou dávku pohybu významně naplnit. Mnoho lidí má pocit, že bez pravidelného běhání nebo návštěvy posilovny nemá pohyb smysl. Ve skutečnosti je právě obyčejná chůze jednou z nejpřirozenějších aktivit, kterou může člověk svému tělu dopřát. A i během dovolené vzniká spousta příležitostí, jak se hýbat úplně přirozeně. Místo krátké cesty autem můžete vyrazit pěšky na pláž, můžete se projít po historickém centru města, objevovat nové uličky nebo večer vyrazit na promenádu při západu slunce. Takže i obyčejnou procházkou můžete udělat hodně pro své tělo a když u toho ještě dodržíte pár pravidel, bude si vaše tělo líbovat ještě víc. Jana Kudivejsová si o tom povídala s pohybovou lektorkou Jolanou Novotnou. Podle ní je chůze doslova balzámem pro naši páteř, krční, hrudní i bederní, i pro naše hrudní svaly. V následujících minutách se proto dozvíte, proč je při chůzi důležité uvést do pohybu právě hrudník, ve kterém na aktivaci čeká celkem 90 kloubů.
1: Tentokrát nepůjde úplně o to, jestli uděláme 10 000 kroků nebo míň nebo víc, ale spíš o to, abychom je provedli dobře a udělali tak dobře našemu tělu. Je to tak?
2: Přesně. Nebudeme se bavit o té výkonnosti, ale budeme se bavit o té kvalitě, aby to pro naše tělo bylo prospěšné. Aby to tělo vlastně z toho bylo šťastné, aby ty plotínky byly v pohodě, aby ta páteř se napřimovala, aby ty klouby byly funkční a hezky se hýbaly a aby v tom našem těle to hezky fungovalo i s pánevním dnem a v souladu s břišní stěnou.
1: To znamená, že když chodíme a správně chodíme, tak opravdu zapojujeme snad úplně všechno v našem těle.
2: Máte pravdu. To je opravdu nejdokonalejší, nejjednodušší pohyb a je to jedno, jestli to je fakt pár kroků, když jdete po bytě, anebo když jdete ven na procházku. Samozřejmě venku to je mnohem lepší, protože tam je vzduch a příroda a spousta terénních nerovností, které jsou pro nás právě inspirativní pro ten celý aparát tělesnej. Takže tohle to samozřejmě v té přírodě má mnohem větší efekt, ale i to běžné přecházení po bytě je taky báječné.
1: Jak tedy na to? Co si máme nejdřív srovnat? Na co si máme dát pozor?
2: Když si uvědomíme, jak to naše tělo jako funguje. Příroda vlastně žije, roste a staví se, to znamená stromy, když rostou, tak rostou do spirály, směrem jako nahoru do spirály, protože ve spirále nás to vlastně postaví. Když si uděláte takový jednoduchý test, když si srolujete ručník a čím víc ho srolujete a postavíte, jak on bude držet, nebude padat. A v tom našem těle právě potřebuje ta spirála taky být. Vlastně i kosti rostou do spirály naše. Tím pádem, aby to bylo prospěšný pro naší páteř, tak my tam potřebujeme rotace. My tam potřebujeme dodat vlastně ten spirální pohyb, aby tam došlo k tomu zapojení těch šikmých řetězců a aby ta páteř potom mohla krásně stoupat.

0: klepat a dělat se prostor pro ty plotýnky. Takže rotace je tam docela cenný aspekt, který tam potřebujeme vložit do toho našeho těla. A fakt se to neděje. Když pozoruju ty lidi, když chodí, tak právě ta rotace tam hodně chybí. A nebo jí má jenom jednu stranu. To znamená, že třeba jenom rotuju pánví. Z pravidla to bývá nejvíc pánví. A to je vlastně jenom jedna rotace. A hrudník zůstává pevný. Spousta z nás máme fakt tuhý hrudníky. A hrudník se vlastně vůbec nehýbe. Když se tam vloží už jenom ta rotace, rozhýbe se ten hrudník, tak se začne to břicho mnohem lépe aktivovat a scelovat. A to je základ toho, aby se nám začaly vlastně taky pozvedávat obratle a tvořit se prostor pro plotýnky.
1: Jak to udělat? To, že se někomu přirozeně vlní boky, to je jasné. Když jdeme, tak to se děje. Ale s hrudníkem napadlo mě, že možná pomůže přidat ruce.
0: Je to super, když se právě přidají ty ruce. A ono v běhu to je takový jako přirozenější. Jenomže spousta lidí už potom časem nemůže běhat, protože mají problémy s koleny, s kyčlemi nebo bolej z toho i záda. Ale stejně ta chůze, pokud nechodím dobře, tak špatně i běhám. A krásně rozpohybovává ten hrudník dýchání. A k tomu společně samozřejmě ty ruce. Celý hrudní koš je nejpohyblivější částí na našem těle. Nejvíc skloubní seskupení v našem těle. A mělo by být právě díky tomu nejmobilnější, ale není. Je nejvíc stuhlej. A to všechno vlastně je z toho, že ten náš hrudník je málo rozdýchaný. Jen si musíme všimnout, abychom při tom nadechování nezvedali ramena nahoru. To bychom vlastně zase jenom přetěžovali tu koční páteř. Takže když si to vybavíte, hrudník jako válec a představte si, že uvnitř toho válce máte, dejme tomu, nějaký míček. A ten míček s tím nádechem chcete právě otevřít, rozšířit, nafouknout do všech stran, dopředu, dozadu, doleva, doprava, a pak se zase plynule volně vyfoukne sám. A pak zase se krásně nafoukne. A to už je první krok k tomu, abychom vlastně použili tu sílu zevnitř směrem ven a začali ten hrudník rozpohybovávat a žebra. A k tomu přidáme ty ruce. A už jsme se dostali do fáze rozpohybovávání hrudníku.
2: Tolik rady Jolany Novotné, tak zkuste i vy v prázdninovém čase při procházce rozpohybovat správně hrudník. Vaše tělo si to určitě zaslouží.

0: Toulání krajinou rybníku i skal, bukovými lesy i voňavými loukami, po stezkách, vyhlídkách i rozhlednách. Památky a přírodní krásy, jejich pověsti a příběhy, utajené krásy i nový pohled na známá místa. To je putování Libereckým krajem s vlastivědným badatelem a spisovatelem Markem Řeháčkem. Každou sobotu odpoledne v 15.20.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vím.
1: A je tu další prázdninový tip v našem cestovatelském seriálu, ve kterém dáváme tipy, kam se podívat, pokud cestujeme do zahraničí. A já už ve vysílání vítám novinářku Pavlu Apostolaky. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: My jsme se minulé loučili italsky, dnes bychom se měli přivítat francouzsky, ale to vám nezvládnu asi.
2: Bonjour.
1: Dobře, protože do Francie se vypravíme, konkrétně do Okcitánie. Můžeme představit tento region?
2: Je to jeho západní část Francie, poměrně dost velký region, který zaujímá podstatnou část země Galského kohouta. A střediskem tohoto regionu je jeho hlavní město Toulouse.
1: Toulouse. No já jsem se někde dočetla, že tam je asi 250 hradů a zámků. Ty asi navštěvovat dnes nebudeme, protože my jsme si řekli, že se zaměříme na tu kosmetiku a na ty ozdravné účinky právě tohoto regionu.
2: My vyrazíme na francouzský okcitánský venkov a navštívíme oslí farmu, kam jsem zavítala za produkcí oslího mléka. Již francouzské královny si udržovaly věčné mládí prostřednictvím oslího mléka. A dnes je tento výjimečný produkt opět středem pozornosti. Využívá jej přírodní medicína a kosmetický průmysl.
1: Takže jak my tady máme kozí například produkty, tak tam jsou oslí produkty. Mm-hmm. Ano, v čem je tedy kouzlo toho oslího mléka, protože přiznám, tady ho nevidíme.
2: Na farmě se oslice chovají přírodním způsobem a dojení mléka vyžaduje trpělivost. Provádí se třikrát denně, na nejvýš po dobu 5 měsíců a oslice vydá mléko jenom za předpokladu, že má vedle sebe přítomné mládě. Mm-hmm. Samozřejmě ta produkce toho mléka není taková jako u krávy, jelikož oslice vyprodukuje 1,5 až 2 litry mléka za den, na rozdíl od krávy, která tady má produkci 20 litrů. No a poté ten produkt, co se nadojí, se dvakrát přefiltruje, nalije do sterilních nerezových bandasek a uloží do mrazícího boxu. Chladicí vůz ho potom dopraví do laboratoře, kde se sušením upraví a tím se zachovají jeho léčivé vlastnosti.
1: Mm-hmm. Vyzkoušela jste to oslí mléko? Je to podobné jako s normálním mlékem pleťovým, které si dáváme? Nebo jak ho charakterizovat?
2: Mnohem lepší. Já oslí mléko používám už řadu let, protože se mi velmi osvědčilo. A třeba používám zejména v zimě, když jsem třeba na horách, na lyžích a jsou velké mrazy, tak se stačí jednou denně ráno natřít a ta pleť je krásně hebká a hydratovaná po celý den, i přesto, že jste v těch minusových teplotách. Hmm,
1: takže může nahradit i ten krém, který většinou používáme, pokud třeba vyjdeme do mrazu nebo do chladného počasí. No. Voní 100%. Také nějak?
2: Krásně, voní takovou jemnou, příjemnou, možná až trošku miminkovskou vůní. A to oslí mléko se přidává zejména do těch organických kosmetických produktů, protože také redukuje vrásky, zabraňuje vzniku nových a zároveň velmi příznivě působí na pokožku, která je třeba postižená ekzémy, akné a nebo lupenkou.
1: No, a oslí mléko jsme tu ještě neprobrali. I ta farma asi by stála za zhlédnutí, protože to musí být velice zajímavé vidět, jak takové oslí mléko vzniká. Ale vy jste říkala, že nás ještě vezmete na jedno místo.
2: To je stejné místo, protože oslí mléko se používá i při pitných kůrách. Obsahuje obrovské množství esenciálních mastných kyselin, včetně omega-3. Potom také spoustu vitaminů, minerálů a imunoglobuliny, což jsou proteiny, které posilují imunitní systém. Proto se oslí mléko používá při onemocněních trávicí soustavy, při tuberkulóze i při covidu nebo po covidu a slouží také restorativům, kdy obnovuje tělesné funkce po dlouhých vyčerpávajících nemocech.
1: Hmm. Tak tedy oslí mléko a Okcitánie, budeme si to pamatovat. Do Francie nás dnes zavedla Pavla Apostolaky. My děkujeme a těšíme se na další setkání. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: A i dnes je tu knížka Vaříme s Habadějem, kterou posíláme paní Marii Zavoralové, která nám napsala. Na Šarmantní osobnost roku navrhuji Saskii Burešovou. Už jednou v nominaci byla, je to krásná, příjemná a nekonfliktní dáma, na obrazovce vždy potěší a to se cení. Tak paní Zavoralové, děkujeme a Saskii Burešové dodatečně k jejím narozeninám blahopřejeme. Za rozhlas už jsme poblahopřáli písemně a tak se můžete těšit na rozhovor, který máme slíbený. Totéž ale nemůžu říci o další šarmantní osobnosti, která si pro ocenění vás posluchačů přijala v roce 2014 do našeho kongresového centra Aldis Hradci Králové. Na mysli mám botanika a popularizátora vědy Václava Větvičku, častého hosta a spolupracovníka Českého rozhlasu. Václav Větvička zemřel v léčebně v Lužiko-Šumberku, kde byl dlouholetým patronem Hamzova arboreta. Bylo mu 88 let. Bude nám chybět jeho rozhlasové vyprávění, široký rozhled a ten šarm, za který byl také vámi našimi posluchači v roce 2013 oceněn. A tak tady je alespoň malá vzpomínka na nezapomenutelný večer v Královéhradeckém Aldisu, kde cenu Šarmantní osobnost roku přebíral.
2: Jak vidíte, jsem skutečně překvapen, to není hrané, protože tady je ještě 9 šarmantních lidí a mezi těmi 9 jsem já, zahradník s prstama od hlíny, jaksi omylem. Ale aspoň takhle já to cítím, protože to je pro mě nezvyklé prostředí. Nicméně teda, kdyby nebylo rozhlasových posluchačů, tak bych tady nemohl asi stát, zatímco ostatní se uživí ve svých oborech a na divadlech a podobně, tak já opravdu jenom díky tomu rádiu, ale já jsem za něj vděčný, já jsem kvůli rádiu zběhl z botaniky, já jsem propadl kouzlu té měkké koule, už před mnoha lety, ještě kdysi v Meteoru, já jsem více staniční, teda i v Leonardu jsem působil na regionu a tak dále, ale nicméně tedy mám takový drobný pocit dluhu právě vůči rozhlasovým posluchačům, který bych si dovolil zademonstrovat na kratinkém příběhu Mohuly.
1: Těch příběhů, které nabídl Václav Větvička Českému rozhlasu, bylo nepočítaně. I za ně děkujeme a věřím, že díky našemu archivu vám je budeme moci nabízet, alespoň ze záznamu. No a vzpomínkou na Václava Větvičku dnes šarm končí. Snad už jen tradiční, myslete na druhé, ale nezapomínejte ani na sebe. Za týden se na vás opět těší a za pozornost děkuje Lada Klokočníková.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Ze založení dvou lesních požárů na Českolipsku policie obvinila jednoho muže. Hrady a zámky v Libereckém kraji v červenci přilákaly rekordní počet návštěvníků. Odbory chtějí s vládou jednat o navýšení platů pro pracovníky veřejného sektoru. A zítřek bude s jasnou oblohou, místy přibude oblačnost a zabouří. Teploty čekejme tropické 33 až 38 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Policie obvinila muže z Českolipska ze založení dvou lesních požárů. Podle vyšetřovatelů požáry založil minulý týden ve středu v okolí Nového Boru. Dopoledne v práchni zapálil ořezané větve nedopalkem cigarety. Způsobil požár o rozloze přibližně 5x5 metrů. Ve 2 hodiny odpoledne pak založil další oheň, říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Při druhém požáru odpoledne pak kolem 14. hodiny to již v katastru obce Okrouhla. Pak v lese zapálil zapalovačem suchou trávu. Tento travní porost začal velmi rychle. Tentokrát už na ploše přibližně 300x400 metrů.
0: Podle Sochorové policie případ vyšetřuje jako přestupek. Po vyčíslení škody se ale může právní kvalifikace změnit. Státní hrady a zámky v Libereckém kraji mají za sebou úspěšný červenec. 8 památek navštívilo přes 100 000 lidí. Jde o nejvyšší červencovou návštěvnost za posledních 5 let. Podle kastelánu pomohlo hlavně počasí, ale také nové prohlídkové okruhy, říká mluvčí Národního památkového ústavu Lucie Bydlasová.
3: Konkrétně si na hrady a zámky našlo cestu 104 837 návštěvníků a mezi nejnavštěvovanější památky patřily Trosky, zámek Zákupy, hrad Bezděz a také hrad a zámek Friedland.
0: Odbory pracovníků veřejného sektoru opět vyzvaly vládu k jednání o navýšení platu pro příští rok. Premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO žádají, aby stanovil konkrétní termín schůzky. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO uvedla, že kabinet je připravený vést s odbory debatu. Jednání o rozpočtu na rok 2027 ale podle ní teprve začínají. O jaké přidání pro zaměstnance veřejné sféry by chtěli odbory vyjednávat, Bednář neupřesnil. V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi 0,5 tuny ryb, šlo o štiky, parmy, kapry a nebo třeba 30-kilového sumce. Uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi 1,5 kilometru dlouhý úsek řeky je tak nyní takřka bez ryb.
1: Počasí.
0: A po tropické noci nás v úterý čeká jasná až polojasná obloha, odpoledne bude přechodně více oblačnosti a ojediněle se můžou přidat přehánky nebo bouřky, které na horách a na severu kraje budou četnější a silnější. Můžou být doprovázené silným větrem a srážkami s úhrny mezi 20 až 30 mm. Odpolední teploty 30 až 330 stupňů, na Českolipsku naměříme až 38 stupňů a na horách teploty mezi 29 až 32 stupni. Víte, bude foukat slabý proměnlivý nebo jihovýchodní do 4 metrů za sekundu, v přehánkách zesílí, aby ho bude na nejvyšším stupni. Meteorologové varují před velmi vysokou zátěží teplem.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35, ale i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Nedávno jsem paní magistro viděl v novinách titulek Kdo žvaní o solidaritě. Pomineme teď, co pod tím titulkem v článku bylo, ale zastavme se u onoho slova žvanit. Sloveso, to je jasné, sloveso, které je vlastně expresivní, má expresivní význam, protože to degraduje tu mluvu, mluvení, hovor, komunikaci.
2: Já vidím, že se vám to ani nechce vyslovovat, to slovo.
1: Já jsem ho neřekl.
2: Řekl, ale nerad, myslím trochu. A tam ta expresivita zjevně nemá degradovat to sdělení samotné, ale má být hodnotící. To znamená, že zjevně, když se objeví takovéto sloveso příznakové v médiích, tak jde o to, že autor chce jasně naznačit svoje mínění.
1: O tom obsahu.
2: O tom, co se říkalo, co bylo to nažvaněno.
1: Ale určitě i o tom, který žvanil, ne? Že to byl žvanil.
2: Samozřejmě, samozřejmě. Když to říkáte, dívala jsem se do etymologického slovníku. Etymologie slova žvanit je poměrně zajímavá. Je to expresivní výraz k původnímu slovesu žvíkat, kde staročeská podoba zněla žvásti a od toho byl odvozen výraz žvanec, no a k tomu žvanit, žvatlat už pak máme jenom kousek. Takže přežvikovat, co si, aniž by to mělo valný obsah, řekněme.
1: Dáme dohromady pár synonym pro žvanění.
2: Kecat.
1: Mně napadá blábolit, možná.
2: Plácat.
1: No, blekotat, tlachat.
2: Synonyma většinou se nepřekrývají úplně významově, takže bychom mohli uvést i, já nevím, klábosit, anebo potom vlastně bez tohoto záporného příznaku.
1: To už se dostáváme mezi slova, která jsou neutrální, významově mluvit, povídat, hovořit, rozmlouvat, rokovat, řečnit možná. I když to řečnit, tam už trošku je zabarvené, vidíte.
2: Ten příznak honosnější.
1: Ten zase řečnil, jakože to bylo nudné a dlouhé asi. No,
2: tak,
1: dobře.
2: Dokonce se občas právě s tím vysokým příznakem stylovým používá i zastaralý výraz řečňovat.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Uran je nejchladnější planetou naší sluneční soustavy? Dvě vnější planety sluneční soustavy se označují jako ledoví obři. I když by se mohlo zdát, že vzhledem k obrovské vzdálenosti od Slunce je Neptun nejchladnější planetou, není tomu tak. Trumfne ho soused Uran. Tamnější teploty klesají až k 53 Kelvinům, což je minus 224 stupňů Celsia. Další zajímavostí je to, že Uran má výrazně skloněnou rotační osu a proto jsou polární oblasti vystaveny mnohem silnějšímu slunečnímu záření než rovníkové oblasti. Ale oproti předpokladu, že polární oblasti budou díky tomu mít vyšší teplotu než oblasti rovníkové, jsou teploty po celé planetě stejné. Proč tomu tak je, není dosud jasné. Důvodů pro tak nízké teploty je několik. Za prvé, jeho střední vzdálenost od Slunce je 2870 milionů kilometrů. A krom toho Uran sám nevydává takřka žádné teplo a jeho stabilní atmosféra také brání tepelným tokům. Další teorie pak předpokládá existenci vrstvy, která brání teplu unikat z jádra planety.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Očkování v lékárnách by v České republice mohlo být možné od poloviny příštího roku. Pád vojenského vrtulníku v Náměšti vyšetřuje vojenská policie jako obecné ohrožení z nedbalosti. A počasí zítra opět bude převážně slunečno a velmi teplo. Maxima hlavně na jihu Moravy až kolem 39 stupňů a v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Od poloviny příštího roku by se lidé v České republice proti chřipce a nemoci COVID-19 mohli nechat naočkovat také v lékárnách. Návrh novely zákona už prošel připomínkovým řízením.
3: Lékárny se sami budou moct rozhodnout, jestli se do očkování zapojí, říká Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
4: Očekáváme, že se přihlásí do tohoto systému zhruba nějakých 60 až 70% lékáren.
3: Cílem změny je hlavně zvýšit proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě velmi nízká. Podle předsedy praktiků Petra Šonky ale očkování v lékárnách tento problém nevyřeší.
5: Problém nízké proočkovanosti není nedostatek očkovacích míst, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
3: A lékárníkům podle něj chybí taky dostatečné vzdělání na zvládnutí případných komplikací. Prezident komory lékárníků Aleš Krebs s tím ale nesouhlasí.
6: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně.
3: Lékárníci nicméně budou muset absolvovat speciální vzdělávací kurz. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Vojenská policie vyšetřuje okolnosti pádu vojenského vrtulníku v Náměšti nad Oslavou jako obecné ohrožení z nedbalosti. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdila Českému rozhlasu mluvčí Nikola Rimkevič-Hajková. Podle armády jde ale o běžný postup. Mluvčí generálního štábu Vladimír Holas zdůraznil, že dál pokračuje prověřování všech možných příčin.
7: V žádném případě to neznamená, že je v této fázi vyšetřování stanovena příčina letecké nehody a ani že je podezřelá konkrétní osoba. Samozřejmě současně nadále pokračuje prověřování všech ostatních možných příčin, včetně technického selhání.
2: V řece Dřevnici ve Zlíně uhynulo po sobotní bouřce asi půl tuny ryb. Šlo o štiky, parmy nebo kapry, uvedl to zlínský spolek Moravského svazu rybářů. Asi kilometr a půl dlouhý úsek řeky je teď téměř bez ryb. Podle předsedy spolku Marcela Kresty za to může prudký nárůst teploty vody.
8: Se vyplavil odlehčovací kanál u Mácu, kde prostě voda, která spadla, rozehřátá, jo, co pozbíral Zlín, ty betonové plochy, tak vlastně vletěly do kanalizace, tam to přiletělo do Dřevnice. Tam pak teče voda, která je třeba o 10 do 15 stupňů teplejší, než ta voda v té Dřevnici je, a navíc to vezme kyslík těm rybám.
1: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice minimum oblačnosti, bude jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra bude horko a hlavně v Čechách je možnost bouřek. Čekáme jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Nejvyšší teploty zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný. Od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr přechodně zesilovat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D8 z Ústí nad Labem směrem do Prahy. Za sjezdem na Teplice na kilometru 61 stojí osobní vozidlo. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Už za chvíli pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Pěkný večer a příjemný poslech.
9: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Tady je Oskar Hess a mým dnešním hostem je divadelní, filmová a televizní herečka Ilona Svobodová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vítám vás ve studiu.
2: Děkuju.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Ilona Svobodová debutovala ve filmu Františka Vláčela Hadí jed. Absolvovala Pražskou konzervatoř, široká veřejnost jí miluje jako Jitku Farskou v seriálu Ulice, kde působí již od roku 2005. Ilonu Svobodovou ale nevidíte pouze v divadle a ve filmu, ale také ji určitě poznáte po hlase. Svůj hlas totiž propůjčuje v dabingu hvězdám, jako je Michelle Pfeiffer, Demi Moore nebo Sharon Stone. Její hvězda září téměř 5 dekád. Abychom ale měli komplexní obrázek o tom, kdo tady se mnou dneska sedí ve studiu, musíme se vrátit na začátek, do dětství. Váš tatínek byl inženýr a vaše maminka lékařka. Odkud přišel ten impuls vydat se na hereckou cestu?
2: To bylo docela jednoduchý, protože já jsem z takový špatný rodiny.
1: Špatný?
2: A vlastně, no špatný, protože vlastně jsem žila v dětství za komoušů, že jo? Takže dědeček byl kapitalista a tatínek sice byl inženýr, ale byl voják. A odsoudil vstup vojsk v 68. Takže my jsme byli taková rodina, která byla špatná pro ty komunisty a já jsem nesměla studovat. Takže já jsem dělala zkoušky na různý gymnázia 3x a se samýma jedničkama mě nikdy nikam nevzali, protože jsem měla špatný původ.
1: Špatný profil.
2: A teprve, když byla charta, to jste nebyl na světě ještě.
1: Ne.
2: Což byl rok 1977, tak jsem konečně jako si zvolila, co chci a dělala jsem zkoušky na Pražskou konzervatoř a tam jsem postupovala do 3. kola a pak nějaká soudružka řekla, že pokud soudruh Vala a soudruh Lukavský uznají, že mám talent, takže komunistická strana nemá nic proti tomu, abych studovala, takže jsem jim za to vděčná.
1: Vy o vašem dětství často mluvíte jako o šťastném. To dětství vám, jak si dopřáli vaši dědečkové, o kterých často mluvíte, byli to vaši prarodiče?
2: No, byli. Já teďka se pohrabávám jako vlastně v tom životě, protože mě nakladatelství Olympia nabídlo, jestli nechci to sepsat do nějaký knížky.
1: Takže to bylo zajímavé.
2: No, já to nechci dělat kvůli sobě. Ježíš, já se nechci takhle prezentovat, ale chci to dělat kvůli lidem, se kterýma jsem točila a už se na ně zapomíná, protože jsem zažila všechny ty Vláčely, Vávry, Krejčíky, Jireše, Bočana, Adamíru, Vinkláře, Horníčka, Sováka a to. Tak chci, a mám plno historek s nima, tak spíš chci jako to všechno namluvit a sepsat, aby se o nich věděli i ty dobrý věci, špatné věci a aby se na ně nezapomnělo, protože jsem třeba byla v divadle s Jiřinou Štěpničkovou,
1: ano,
2: pro kterou chtěli na Vinohradech trest smrti a já jsem s ní vlastně byla v realistickém divadle až do její smrti. A takže se v tom hrabu a tím pádem jsem narazila taky na to dětství a mě vychovali babička s dědečkem, protože rodiče si dělali kariéru a já jsem s nima vlastně byla asi od 3 měsíců a mám na ně hrozně krásné vzpomínky. Zažila jsem 2 dědečky, 2 pradědečky. Komunisti zapomněli na náš velký byt v Kladně, já jsem z Kladna. A tím pádem se tam dědečkové sjížděli na zimu a pili, kouřili, hráli karty.
1: A mariáš?
2: A mariáš.
1: To vás prý naučili, jste říkala.
2: Naučili mě mariáš a já si pamatuju, že v době, kdy jsem točila s Hinkem Bočanem slavné historky z Bojnické, tak se čekalo nějak na sluníčko nebo co. A já jsem vyhrála nad barandovskýma řidičema v mariáši na dupačky a botičky pro Adélku, se kterou jsem byla zrovna těhotná. A to je teda něco nad barandovskýma řidičema rád. Takže to dětství jsem měla moc milý, protože a hezký, protože jsem byla s babičkama a s dědečkama.
1: A nebylo vám to líto, že vlastně ti rodiče nebyli přítomní?
2: No, jak
1: že
2: se říká,
1: mám pocit,
2: jasně,
1: že...
2: no, tak líto mě to bylo vlastně až do konce života mý mámy, protože vlastně jsme si vůbec nevybudovali nějaký hezký, příjemný jako vztah, no. A hrozně mi bylo líto, že mě jako třeba neobjímala a že jsem vlastně si všechno musela vybudovat sama. Babička s dědou umřeli a proto jsem asi tak silná, no.
1: Možná ano, možná to je tím. Ale rodiče se pro vás představovali trošku jinou dráhu. Byla ta cesta k tomu herectví, řekla byste, trnitá nebo jako komplikovaná, nebo prostě ta touha byla tak obrovská, že jste necítila tu tíhu,
2: no,
1: nebo...
2: Já jsem vlastně moc nevěděla, do čeho jdu. Vzali mě na konzervatoř, já jsem začala studovat a vlastně od prváku jsem hned začala točit, protože na konzervatoři se mohlo, na rozdíl od DAMU. A vlastně ty mý profesoři byli rovnou mými kolegy, takže jsem do toho spadla rovnou a neměla jsem ani možnost se nějak rozhlížet, jestli to je dobře nebo špatně. A ono to všechno fungovalo jedno za druhým. Hned jsem dostala nabídku asi do 5 divadel pražských, takže vlastně ono to všechno šlo nějak...
1: Ráz na ráz.
2: Ráz na ráz a říkám si, že to nejhezčí už jsem zažila.
1: Spousta herců se rozhodne na té škole, že je to třeba nebaví, nebo že mají pocit potom ve druháku, ve třetíku, že chtějí dělat něco jiného. Vy jste to neměla, tady ty pochyby? Vy jste prostě si řekla celou dobu, miluju to, chci to dělat, je to moje cesta, jinudy se nechci vydávat prostě.
2: No já tyhle pochyby jsem měla až někdy kolem 50, kdy už jsem toho měla vlastně dost a odešla jsem z toho seriálu, odešla jsem z divadel, dala jsem výpověď ve stálém angažmá, zbalila jsem si batoh a odjela jsem do Francie se učit francouzsky a odmítla jsem i vlastně hrát v shakespearovských slavnostech, protože jsem nějak všeho měla dost a říkala jsem si, že už jsem si toho dost zahrála a natočila, že chci dělat něco jiného. Bylo to velmi těžký, protože když jedete do zahraničí, jako mý děti někdy v 16, 17 jsem je posílala do Anglie, tak je to něco jiného, než když tam jedete v 50.
1: Ano.
2: Bylo to hodně těžký. Já jsem teďka prodávala dům a našla jsem, jak jsem to vyklízela, tak jsem našla deníček, protože jsem si poprvé v životě psala deníček a mám na něm skvrny od slz. Protože jsem plakala. Já jsem tam odjela tak drze se učit francouzsky do Normandie, byla jsem v Rouenu a uměla jsem jeden přítomnej, asi těžko jeden minulej a čas a bydla jsem v rodině ještě, protože děti mi řekly, musíš bydlet v rodině, tam se nejvíc naučíš, no. Jenomže to je opravdu něco jiného v 18 a v 50, takže já jsem měla příšernou matku. Ze školy jsem pak po týdnu odešla, protože jsem si říkala, že tam nechci být se 6 puberťákama, který to měli za trest. Já jsem byla ve třídě se Španělem a Rusem, Ekvádorcem a tak jako fakt to bylo drsný. Ale nebyla jsem, nechtěla jsem se vrátit zpátky, jakože jsem srab, tak jsem tam zůstala v té Francii asi 3 měsíce a nejvíc jsem se naučila na ulici. A pak jsem se vrátila a už jsem měla nabídku z 2 nějakých firm, kde bych využila francouzštinu, ale... Zavolal mi pan překladatel Jirka Josek, jestli si nechci zahrát Kleopatru, že bude dělat v Řeznický Antonia a Kleopatru a tím pádem jsem byla zpátky.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Stále posloucháte pořad Osobnosti Česka s mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. Diváci už vás znají více jak 15-20 let.
2: Jako 20, no,
1: 20 let, jako Jitku Farskou z ulice. Co vám ta zkušenost v ulici vzala a proč si myslíte, že je důležité, nebo proč si myslíte, že je důležité pro herce, aby v takto dlouho běžícím seriálu byl? Co je to pro ně jako za zkušenost?
2: To je hrozně legrační, že když ten seriál začínal, tak se mě plno kolegů posmívalo, že jsem šla do nekonečného seriálu.
1: Ano.
2: A minulo pár let a všichni ty, co se posmívali, tam chtějí točit, nebo tam už točej. No, co mi to vzalo? Vzalo mi to soukromí naprosto. Dalo mi to plno zajímavých témat. Já tam mám vlastně docela fajn takovou smlouvu, že když mám hodně práce v divadlech, tak poprosím, abych tam nebyla nebo točila málo a tím pádem mám i trošku volnější ruce v životě. A měla jsem možnost se setkat s tématama, které jsou třeba zásadní pro naše lidi. On je to obtisk Coronation Street, teda jako z britského seriálu, který už běží 60 let, ale ty témata jsou samozřejmě český a mě teda nejvíc tam zaujalo a dotklo se mě nejvíc, když jsem točila 2 roky, možná i Ideal Stalking, protože to tenkrát nebylo nijak postihnutelný. Dneska už přece jenom je na to i upravený zákon a mě psalo neuvěřitelné množství žen z celé republiky, jakože to zažívají, nemají to komu sdělit a tak to sdělovali mě. No, já už jsem pak byla na hranici psychiatrie, protože když vám každý den na chatu a dopisy furt chodí a stěžují si ty paní, tak já jsem pak začala chvilku pracovat i pro Bílý kruh bezpečí a ty témata se otvíraly a já jsem jim v podstatě už byla jenom takovou infolinkou, kam se mají obrátit, protože to bylo obrovské množství žen, které mají problémy a styděli se nebo báli se to někomu říct, takže myslím si, že ta ulice třeba řeší dobrý témata. No, některý díl je lepší, některý je horší, samozřejmě některý je silnější. Kdo na to nadává, tak ať to vypne nebo přepne, mají doma knoflíky, ale ta ulice vlastně upozornila na různý témata, které jsou třeba důležitý a o kterých se nemluví. Pěstounská péče, kdy si se hodně polemizovala o státních maturitách a alkoholismus a teď se zrovna řeší, jak to třeba o tom víte vy víc, že se na různých párty hází něco do pití a potom ty slečny třeba...
1: O tom nic nevíte.
2: O tom nic nevíte. Usnou nebo jsou možný je někde poničit. Takže to jsou témata, které třeba se tolik neobjevují a nemluví se o nich a my je točíme. Takže v tom si myslím, že je ta ulice docela dobrá. Kdo se na to nechce dívat, ať to vypne.
1: Vedle herectví jste jednou z nejvýraznějších českých dabérek. K jaké z vašich nadabovaných postav máte nejbližší vztah? Je to Demi Moore, Sharon Stone nebo právě Michelle Pfeiffer?
2: Michelle Pfeiffer.
1: Michelle Pfeiffer.
2: Já ji miluju a taky tolik nešije. No, jakože se nenechává tolik upravovat jako Demi Moore.
1: Jo, takhle. Ano, takže ještě má nějakou mimiku.
2: Ještě
1: jí zbyla nějaká mimika.
2: Ano, ještě má mimiku. Já jsem teďka vlastně dělala takový 2 minisérie, které teďka moje holky točej. Jedna byla s Demi Moore, Landman, kdy ona už absolutně jako nehejbe vůbec obličejem. A druhá byla miniserie, myslím, že to jmenuje Madison, s Michelle Pfeiffer. Takže tu jsem hrozně ráda dabovala, protože hrála stárnoucí matku 2 dospělých dcer a normálně na to vypadala. Takže a já miluju tu Michelle Pfeiffer a hrozně ráda dabuju. A do studia jsem se vlastně dostala kdysi dávno po boku pana Adamíry a Vinkláře a skvostných dalších dabérů a řekl mi jednu hrozně důležitou věc. Člověk tu musí tu profesi zvládnout, musí být včas, musí cítit toho herce, který ho mluví, ale nesmí se snažit být lepší než ten na tom plátně. Nesmí ten hlas být silnější a snažit se hrát víc než ten, koho dabujete. Takže to je taky určitá pokora a myslím, že se to dost vyplácí, protože můj manžel, kdysi Petr zkoumal, který teda zemřel před 12 lety, tak měl absolutní sluch a hrozně byl citlivý na dubbing. A když mě za něco pochválil, tak jsem věřila, že to je dobrý, ale vypínal některé filmy, protože vlastně mu neseděl ten hlas k té postavě a hrozně mu vadil v uších. Takže to prolnutí toho člověka na plátně a ve studiu je hrozně důležitý. Nesmí se snažit být lepší.
1: Vy jste začínala v realistickém divadle Zdeňka Nejedlého. Já jsem teďka ve Švandově divadle, což je to...
2: Angažmá jste?
1: Ano, v dlouhodobém angažmá, ano. A chtěl jsem se zeptat, jestli ještě chodíte do divadla někdy jako divák. Máte to ráda, nemáte toho dost?
2: Jo, chodím ráda. Chodím ráda, ale chodím jako ráda na doporučené věci, protože nemám tolik času. Já jsem ve 4 nebo v 5 divadlech, takže divadla mám sice dost, ale ráda si sednu do hlediště. A právě do Švandiáku chodím strašně, strašně ráda. Tak tam jsem byla mnoho let v angažmá, takže mám k tomu takový nostalgický vztah.
1: Ve svém životě jste zažila mnoho krásných, ale velmi těžkých období, jak jste tady říkala. O ztrátě obou partnerů jste dlouho veřejně nemluvila. Co rozhodlo, že jste se nakonec otevřela veřejnosti? Co vám pomohlo?
2: Já jsem o tom hrozně dlouho přemýšlela, protože jsem kdysi natočila 13. komnatu. Ta měla docela velkou sledovanost, protože jsem tam propagovala taky určitou metodu, jak zlepšit mozek podle metody Feuersteina, což jsem dělala se svým synem. Pak minulo mnoho, mnoho let, já jsem zažila mnoho pádů a říkala jsem si, když mě znovu oslovili z České televize, jestli nechci natočit pokračování, tak jsem dlouho o tom přemýšlela a řekla jsem si, že to nechci udělat jako pro sebe, ale chci pomoct, třeba by to pomohlo pár ženám, že i když se spadne docela hluboko, tak stojí za to znovu vstát a prostě, ježiš, to je hrozná fráze, že jo?
1: Ale
2: se znovu nadechnout. Já jsem chodící optimismus, ale párkrát mě to dohnalo, že jsem jako spadla na dno a znovu jsem se zase zvedla, tak jsem si řekla, že třeba to někomu pomůže. A mělo to tak obrovskou odezvu, že mě třeba psali i volali jako mladší holky nebo paní, že jsem jim dodala nějaký elán, že stojí za to zase prostě vzít ten optimismus a vrhnout se do života. Já jsem nakonec všechno změnila teďka po 60, takže kolik mi je 66, takže jsem všechno změnila a dá se začít jako kdykoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: S mým milým hostem, kterým je Ilona Svobodová. My ještě u Petra Skoumala zůstaneme chviličku. Petr Skoumal, kdyby někdo nevěděl, byl významný český hudební skladatel, který napsal hudbu k desítkám filmů. Řadí se mezi ně například Jára Cimrman, Ležící, Spící nebo legendární večerníčky Pat a Mat, Bob a Bobek, Maxi Pes Fík, na kterých vyrostla celá generace. Jak na Petra Skoumala vzpomínáte vy?
2: Tak to bylo nejkrásnějších 25 let mého života.
1: A vzpomínáte na něj

0: Pak přines patamata.
1: Pak přines jako nějakou skladbu. Já si pamatuju, on ještě kdysi kouřil a různý nápady si psal třeba na krabičku cigaret nebo na sirky. A já, protože jsem takovej, nebo jsem byla uklízecí typ, tak jsem často prostě uklidila něco a pamatuju si, jak jedna z nejhezčích písniček Březen, kterou složil, jsem musela líst do popelnice, abych tam našla krabičku od cigaret, na kterou si poznamenal ten motiv. A byl geniální, ale musel mít vedle sebe někoho, jako jsem byla já, kdo se staral o kalendář, uklízel, staral se o zahradu, vařil, dělal vedle toho ještě svoji práci a on byl potom šťastný, že to všechno já zvládnu. A tak jasně, že mi pomáhal, ale nebyl moc praktický, takže já jsem dostávala k narozeninám různý pily, vrtačky, křovinořezy. A on i dobře vařil a skládal muziku.
0: Takže on byl ten bohem, abyste byla ta kotva.
1: A kotva, ano.
0: Ano. A já se ještě zeptám, co vám v tom náročném období s Petrem potom po jeho smrti pomohlo, kromě toho, že jste o tom vlastně začala mluvit, nejvíc? Byly to vaše děti? Byla to rodina? Byly to vaši nejbližší?
1: No, já jsem vlastně trošku od malička navykla na to, že si musím pomoct sama, takže jsem si pomohla sama. Samozřejmě, že mi pomohlo nejvíc divadlo a přátelé, ale ono to bylo tolik různých úskalí, co jsem měla za těch posledních 10 let, že jsem ani neměla moc čas se v tom babrat, protože šla jedna rána za druhou, takže ale co mi nejvíc pomohlo, je jeviště, no.
0: A vy jste ještě mluvila o tom cestování, to mě ještě zajímá, poněvadž já mám pocit, že to, že můžeme cestovat, my jako mladá generace a vlastně dost často to nevyužíváme, co vám to cestování jako nejvíc dalo, čím vám to třeba pomohlo, protože mám pocit, že když člověk vycestuje na delší dobu z České republiky, tak si potom zpětně uvědomí, když se vrátí, jak krásně se nám tady vlastně žije.
1: Ano, ano. A ty lidi, kteří pořád na něco nadávají, tak by měli vyjet někam za hranici, ale nemyslím s cestovkou, měli by tam jet sami.
0: Na vlastní
1: já většinou teda cestuju na vlastní pěst.
0: Na vlastní pěst,
1: jasně, musíte se tam nějak dostat, takže musím tam odletět, že jo, ale hrozně mám ráda tu svobodu a tu samostatnost. Samozřejmě, že to předpokládá, že se nějak domluvíte, ale mě ta Francie právě naučila se nebát mluvit jakýmkoliv jazykem špatně, ale mluvit. Což třeba v jiném jazyce nemám, protože jsem celý život se učila, dědeček mě nutil se učit německy a pokud to neřeknu dobře, tak já vlastně jako na lyžích se domluvím, ale bojím se to říct třeba, abych nebyla trapná, neřekla to špatně. Když to ta Francie mě naučila, jak jsem se tam prskla sama a žila jsem tam sama. Měla jsem teda batoh a auto, co jsem měla teda sebou. Ale musím říct, že mě to dalo prostě pocit sebedůvěry větší. Začala jsem si víc věřit a protože jsem se musela starat sama o sebe, tak se mi trošku zvětšilo, stouplo sebevědomí, ale ty začátky byly strašný. Já si pamatuju, jak jsem v tom Rouenu šla někam si koupit něco k jídlu a říkala jsem, alors bonjour, je voudrais des sans, nějakou paštiku nebo co, a ta černoška udělala, oh? A já jsem říkala, alors excuse-moi, encore une fois, je voudrais des, a když to udělala po třetí, tak jsem se rozplakala. Šla jsem domů a napsala jsem si, můj milý deníčku, nikdo mi tady nerozumí. Ale pak se to začalo lámat, já jsem přestala chodit do té školy, odstěhovala jsem se do nějaký pěti vesničky, do nějakého malinkatého penzionu a přestala jsem plakat. A místní lidi mě vždycky řekli, proč jsi smutná, proč brečí, já jsem tady sama, chci se naučit francouzsky, tak se jeď podívat tamhle, to není v Bedeklu. Takže já jsem tam byla samostatná, viděla jsem nádherné věci, které nejsou v knížkách, nejsou v Bedekrech, protože mě ty místní vždycky někam poslali a doporučili mi, co mám vidět a byla jsem na sebe pyšná, že jsem to nevzdala a nebyla jsem srab a nevrátila jsem se po týdnu domů.
0: A jak jste tam byla dlouho?
1: 3 měsíce.
0: 3 měsíce, tak to už je doba, kdy se člověk musí adaptovat, že?
1: No, musí a vlastně to bylo fajn, protože ty Francouzi, jako nežila bych tam. Nežila bych tam, protože to je ještě větší byrokratismus než u nás. A když se vrátím k tomu, na co jste se ptal, tak prostě ty lidi by měli vidět, jak žijou jinde, co to obnáší, jak je to někde.

0: i fakt jako krutý a měli by si vážit toho, co máme.
1: Kde vás diváci mohou v současné době vidět? Divadlo, film, televize?
0: Jo.
1: Kam byste diváka pozvala, poslala?
0: Poslala, tak já bych ho poslala do divadla. Tak já hraju ve studiu 2, 3 Grácie z Umakartu, to už hrajem, teďka jsme měli 150. reprízu se Zlatkou Adamovskou, s Anaškou Rusevovou, hraju v divadle v Celetný, hraju v Žižkovském divadle, které začíná být takový malinký, můžu říct jako studio 2, ale malinký vlastně divadýlko, kde jsou představení o 2, o 3 lidech, už to nejsou jenom cimrmani, a tam mám strašně krásnou roli v představení 3 ženy. Hraju babičku, která neustále chodí se skleničkou, prodala dům a stěhuje se za milencem do Itálie. A pak hraju v různých jako skupinách. S Nelou Boudovou hrajeme 12 let ženu, která uvařila svého manžela. Teďka nově představení Šplouch. A příští rok mě čeká zkoušení v Řeznický. Drahoušku to chce drink.
1: Drahoušku to chce drink.
0: Do toho hodně dabuju, pracuji pro různý nadace, pomáhám dvěma skupinám autistů a dělám v rádiu, v dabinku a tak dále.
1: Máte za sebou neuvěřitelný kus života a fenomenální kariéru. Jsou před vámi ještě nějaký cíle, který si chcete splnit? Je to ještě někam odcestovat nebo si zahrát nějakou další velkou shakespearovskou roli nebo si zahrát hlavní roli ve filmu? Máte nějaký takovýhle goal, cíl?
0: Já jsem si to všechno strašně moc užila. Pracovala jsem s těma nejlepšíma režisérama, který tady byli a který nedám dopustit. Jako byl Vláčil především teda a Jireš, Krejčík, nakonec i Vávra a tak dále. A v divadlech jsem měla nejlepší taky režiséry. Tak já to mám hrozně moc za sebou a jsem spokojená vždycky s tím, co mám. Nemohla bych sedět doma a okopávat rajčata. Takže jsem ráda, že mám pořád nabídky a mám hodně práce, ale fakt je, že když jsem měla ty těžké období, tak jsem se trošku zavalila prací a neměla jsem vlastně třeba 3 měsíce vůbec volný den a to už dělat nebudu. Takže přece jenom si chci malinko trošku užívat i život a nebrat další a další práce. Cíl mám, že chci občas někam vyjet a užít si dobré jídlo a dobré víno.
1: Dobré víno, říká Ilona Svobodová, herečka a dabérka. Já vám moc krát děkuju, že jste sem dorazila do studia, do Osobností Česka. Děkuji vám moc.
0: Děkuji za pozvání.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se těšte na setkání s hrabětem Františkem Kinským dal Borgo na jeho magickém zámku Karlova Koruna. A v neděli se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Rígrem.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Libuše Švormová slaví 90 let.
1: S velkou radostí vám představuji svoji novou knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
0: Je plná veselých příhod.
1: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
0: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas zprávy.
2: Ve Strážnici na Hodonínsku naměřili historický rekord pro Moravu a Slezsko. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje. A zítřejší počasí opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů, v Čechách první přehánky i bouřky. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Teplota ve Strážnici na Hodonínsku dnes odpoledne překonala historický rekord pro Moravu a Slezsko. Meteorologové tam naměřili 39,9 stupně. Teplotní rekord pro dnešní den pak padl zhruba na třetině stanic, které fungují minimálně 30 let. Velmi teplé až horké počasí má na jižní Moravě pokračovat do čtvrtka. Web Státního zdravotního ústavu po sobotním útoku hackerů opět funguje, informovala o tom dnes mluvčí ústavu Štěpánka Čechová. Podle ní výpadek nijak výrazně neovlivnil obsah webu ani neohrozil citlivá data nebo laboratorní údaje.
3: S ohledem na to, že webové stránky Státního zdravotního ústavu obsahují pouze veřejné informace a jsou provozovány odděleně od dalších systémů, nebyl nijak dotčen chod ústavu ani ohrožena jakákoliv laboratorní data. Celý incident jsme také nahlásili Národnímu úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Nadále probíhá technická a forenzní analýza.
2: Mezi Jabloným v Podještědí na Liberecku a Mimoní na Českolipsku ode dneška nejezdí vlaky. Začala tam totiž plánovaná zhruba měsíční údržba a oprava trati. Rychlíky a lokální spoje nahradily autobusy.
4: Od 23. do 27. srpna se výluka rozšíří až do České Lípy. Správce hromadné dopravy v Libereckém kraji společnost Idol k tomu uvedla, že vybrané spoje budou nahrazené autobusy už z Liberce. Výluka se týká i zvláštní prázdninové linky L24 mezi Libercem a Doxy. Do autobusu cestující přestoupí v Jablonem v Podještědí. Z Libereckého kraje Jiří Jelínek, Český rozhlas.
2: A z dopravy ještě jednou. Kvůli opravě vozovky je ode dneška v Otrokovicích na Zlínsku uzavřená ulice doktora Edvarda Beneše u nádraží. Spoje veřejné dopravy až do příštího týdne do středy pojedou podle výlukových jízdních řádů. Trolejbusové linky budou končit už u centra ve zlínské části Malenovice.
5: Týká se to linek X2 a X6, ze kterých lidé u centra přestoupí na linky X55, případně X57. Ty je zavezou k Otrokovickému nádraží a jezdit budou v obou směrech Havlíčkovou ulicí, kde vznikne pro jízdu od nádraží náhradní zastávka. David Jabůrek, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno až polojasno. Ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ujediněle kolem 14. K tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra bude horko, hlavně v Čechách je také možnost přeháněk a bouřek. Má být jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, a to zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima zítra mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne místy mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude vítr v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy. Za sjezdem na chodce rady na kilometru 26,5 blokuje pravý pruh osobní vozidlo. Připravuje se odtah, místem projíždějte opatrně. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Zlatá láska.
6: Dnešní příběh je jako vystřižený z pohádky, kde o lásce rozhodla tři přání.
7: Po dvakrát mladá dívka zahlédla svého prince. Ale až na třetím setkání se jejich oči a ústa setkaly a celý svět se s nimi zatočil.
6: Otoček a zvratů pak prožili ještě mnoho, ale nikdy neohrozili jejich lásku.
7: Věděli, že v moři lidí budou jejich oči vždy hledat toho druhého. Poslechněte si jejich příběh.
0: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: U dalšího dílu Zlaté lásky vás vítají Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Dnes budeme naslouchat manželům Vlastě a Ladislavovi Štalmachovým.
0: Jemu je dnes 80, jí 77 let. Do Suchých Lasců na Opavsku se za nimi vypravil naslouchající kolega Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Jdeme dobře ke Štalmachům.
4: Jste správně, jste na správném místě.
3: Vy budete pan Ladislav.
4: Já, ano, přesně tak.
3: Patrik Rozehnal, dobrý den.
4: Těší mě.
3: A kde máte manželku?
4: Manželka je vevnitř ještě.
3: Počkáme na ní.
4: Ne, ta, půjdete dovnitř, ne?
3: No to jo, jsme ji nepřepadli třeba, nebo tak, jako negliže, nebo že ještě je vevnitř.
4: Ne, ona na vás čeká. A už je tady.
5: Jo, dobrý. Moc vás pěkně vítám.
3: To jste hodní. Já mám pro vás Vlasto kytičku.
5: Ježíš, vy jste zlatý, to si nezasloužím vůbec. Juba.
4: Ale zaslouží si to.
3: Že jo?
4: Ta si zaslouží hodně věcí. Fakt.
3: Třeba i pusu.
5: To je krása
3: teda. Od vás teda.
4: Ode mě?
3: No, tím jsme nezačínali dlouho.
0: Poprvé se potkali před domem Vlasty, když Ladislav, co by 18-letý mladík, zastavil v Podvihově s partou cyklistů, aby opravili defekt na pneumatice.
1: Vlasta, které bylo teprve 15 let, jim se sestrami nabídla buchtu a něco k pití. Zakoukala se.
0: Po druhé, Ladislava tajně pozorovala s kamarádkami v lese, když přijel z kluky na čundr.
1: Ale až třetí setkání v roce 1965, to už měl Ladislav po vojně, rozhodlo. A to přitom chodil s jiným děvčetem z téže vesnice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: To bylo to nejlepší, co nás v životě potkalo. Já jsem tu sobotu měl dopolední směnu. Krásný den, slunko svítilo. A já nevím, z jakého důvodu, ale šel jsem do toho Podvihova za tou svojí přítelkyní pěšky. A s tím důvodem, že půjdem na zábavu. Jo? Čili já jsem tam přišel za ní a z nějakého důvodu, ne, ona na tu zábavu nepůjde a hotovo. Z nějakého důvodu nemohla jít. No. Tak já jsem se pěkně rozloučil a šel jsem znuděně na zastávku, že pojedu sám. A přicházím k té zastávce, to bylo v Podvihově, a vidím tam na zastávce stát nějakou holku. Přijdu blíž a podle vidění jsem viděl, že to je ta slečna, kterou jsme se párkrát potkali.
3: Vy jste si ji takhle pamatoval?
4: Jo, to jo, tak se zapamatujete, takové krásné kotě, to, co si člověk zapamatuje, jo.
3: No, jak vypadala tehdy?
4: No, obrázek, co vám budu říkat? Jo? No a tak jsem zjistil, že jde taky na tu zábavu. Jsme nastoupili do autobusu, jo, a ona mi dovolila si sednout k ní, i když ten autobus byl prázdný, jo, ale dovolila mi sednout si k ní.
3: No. Ladislav se ptal, nebo vy jste mu nabídla místo?
5: Ne, zeptal se mě, jestli si může přisednout. No, tak si přisednul, jeli jsme spolu na tu zábavu, no a na té zábavě už jsme spolu začínali hodně tančit, no pořád jako spolu, jo.
3: Vy jste neměla nějakého nápadníka nebo někoho, koho byste tam vzala dokola?
5: Neměla. No a tam na té zábavě, teda to už jsme byli spolu, jsme už jenom spolu tančili, pak jsme šli chvilku spolu na procházku, no pak mě doprovodil domů z té zábavy a? To, tím pádem to začalo tak.
3: No a jak vypadá takové vyprovázení domů ze zábavy?
4: Od půlnoci už samozřejmě nic nejelo, ale byl tam kamarád, který měl tu Felicii zrovna. Nás tam přibral do toho auta, zavezl nás na ty komorské chaloupky, ten kousek, potom ten kilometr už jsme došli pěšky.
3: A to už jste se drželi za ruce? Nebo
4: to už jsme se samozřejmě drželi za ruce, vykládali si pěkně, přijdeme k těm vrátkům, jo. A teď jsme si chtěli dát políbek na rozloučenou a v tom to skočilo. To byl ten skok. Ta jiskra obrovská, to zařmělo přímo, jo? Takže to bylo něco po půlnoci a věřte tomu, že my jsme v tom oběti zůstali, až začali kohouti kokrhat, tak jsme se teda zpamatovali, protože on hlavně ona, že musí potajno vletět do baráku, aby ji rodiče neviděli, že přišla pozdě nebo ráno. No takže to jsme si dali ten konečně ještě ten poslední políbek. To už jsme ani nemohli mluvit, protože jsme měli oteklé rty. A já jsem to fičel přes pole domů, no ona do postele.
3: Jak je to?
4: A s tím, že se jako večer sejdeme zase někde na poliviční cestě a pak to už pokračovalo dál.
3: Jaké to bylo? Taky se s vámi svět takzvaně zatočil toho večera?
5: Jo, bylo to hezké. Já jsem ho totiž vydávala, jak on kolem naší zahrady chodil s tou svojí bývalou partnerkou a byl za vojáka. No tak to byl pro mě obrázek krásný. On vypadal strašně pěkně.
3: Chlapovi ta uniforma sluší, co?
5: Maria. No, bylo to super. Tak jsem potají... jenom slzičky mi ukapli, že si našel jinou holku než mě. No a potom se to tak vytříbilo, že bohužel, že jsme zůstali my dva spolu. No.
3: Pro ní, pro vás štěstí.
5: Pro nás štěstí, no. Tak ona si to zavinila sama. Nechtěla na tu zabavu jít, nebo nemohla, to už nevím, ale tak to teda vyvrcholilo. No.
3: Když jste tedy začali spolu chodit, randit. Jak to tehdy vypadalo? Co to znamenalo? Kde jste se scházeli? Kam jste chodili? Co jste jeden k druhému cítili? Vlastičko, co se vám líbilo na takovém fešákovi, jakým byl Ladislav?
5: No, mi se líbilo to, že on byl, bych vám řekla, slušný a že si nikdy na mě nic nedovolil. Jo, to, co se mi třeba nelíbilo, dala jsem najevo, a opravdu všechno dodržoval. Nebyl nějaký hulvat nebo nějaký násilník nebo něco. Ne, fakt. Byl hodně takový slušný a to se mi na něm nejvíc líbilo. No.
3: Kdy jste si tedy vy dva dovolili trochu víc, že jste se třeba i fyzicky zblížili?
5: To bylo... No, víte co? To bylo opravdu někde na mezi. No, to opravdu, to jsme šli za naši školy tam u nás v Podbihově a tam jsme měli takovou dlouhou, takovou tichou, pěknou alej a na té mezi jsme poprvé se to asi začali milovat.
3: A kdo to začal? Vyplynulo to ze situace, tak nějak jste se prostě zblížili, nebo třeba Ladislav naléhal, nebo jak to bylo?
4: No, tak manželka nezačala nikdy. Vždycky jsem musel začát já. Víte, no, ona samozřejmě to nebyla proti nikdy, tak nikdy nebolila hlava nebo něco jiného, rozumíte? Tak, jo? Takže jsme se domů vždycky shodli. Jo? A když meze nebyly, jo? Dokonce jednou se nám podařilo si lehnout do trávy, která byla polita močůvkou, jo. No zkrátka, trošku jsme voněli, no, ale hlavně, že jsme se měli dobře, no.
3: Kdy jste oba začali cítit, že to chození, ta zamilovanost, kterou jste si prošli, se mění v něco silnějšího a začínáte třeba spolu plánovat i společný život? Kdy se to u koho objevilo? Řekli jste si to, nebo někdo z vás to poznal nějak a prozradil druhému? Jak to bylo? Kdy se to přerodilo?
5: No, víte, to začalo tak, že jsem já přišla do jiného stavu. No, řekla jsem to manželovi teda, no ještě nebyl manžel, ale nastávajícímu. Přijal to úplně perfektně.
4: No, já jsem byl šťastný.
5: Ale nejhorší to bylo, já jsem se bála říct doma, co bude. A když jsme se do toho pustili potom oba dva, pomohl mi našim to říct, tak už se nedalo nic dělat. Tak potom ani jsem nedostala vynadané, jenom mamka se chytala za hlavu, protože já jsem byla už v pořadí asi pátá nebo šestá, která se během 2 let vydávala nebo ženili bratři moji. To bylo hrozné. No. Moje mamka si dokonce na naši svatbu musela vzít půjčku.
3: A rodiče řekli tedy, že ano, povolují?
5: No, řekli, že nedá se nic dělat, bohužel.
4: No.
5: Nedá se nic dělat, budeš se vdávat, no. A je to.
3: Spadl vám trochu kámen ze srdce?
5: Ježíš, a jak, no. To strašné, já jsem byla šťastná, že to tak dopadlo a že nebudu muset zůstat sama.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnes nám svůj barvitý životní příběh vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Veselku měli 4. března 1967. Ženich přitom svatbu málem prošvihnul, protože napadl sníh a do Podvihova, kde měl vyzvednout nevěstu, dorazil s velkým zpožděním.
1: Ale vše dopadlo dobře. Sezdali je na městském národním výboru v Opavě a lásku si slíbili i před církevním oltářem v kostele svatého Ducha.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: Nejsem Bůh ví jak založena nějaká pambičkářka nebo něco, ale bylo to takové hodně slavnostní. Tatínek mě vedl.
4: Co se tak nevěstě honí hlavou, když kráčí tou uličkou k tomu oltáři, kde bude sezdána s tím svým milým nastávajícím manželem na celá ta léta. Co se vám tak odehrává v té hlavě? Pamatujete si to?
3: No, já jsem se nejvíc bála toho, že nebude hodný manžel a že bude z něho nějaký, jak by vám to řekla, víc pro kamarády, více pro ty kamarády, protože jich měl hodně, a že rodina bude taková upozaděna trošku, jo. No ale naštěstí úplně pravý opak. Pravý opak, no.
4: Když bylo po obřadu, tak co, jeli jste k fotografovi, jelo se na hostinu, co bylo?
3: No, hostinu jsme měli jenom doma. Mamka moje všechno připravovala s tetama a se sestrou starší, která byla 7 roku starší. Všechno se připravovalo doma.
4: Nějaký první tanec, pamatujete si?
5: Tanec my jsme netančili. Tam nebylo kde tančit.
4: Jste neměli muziku?
3: Domácí gramofon.
5: No.
4: No, takže se tančilo.
3: No, nebylo, to jo.
5: Ne, tak. Ale tak, no, tak na chodbě nebo někde to jo, ale jinak ta, v té místnosti nebylo místo už. To tam bylo plno lidí, takže za tančení nebyl čas. My jsme se hlavně těšili na ten večer a na tu noc. No, ta svatební noc, ta byla super, špica.
4: Jo.
5: To nemělo chybu.
3: Nemůžu
4: se tomu,
3: já už k tomu nic nedodávám radši.
4: A to byste měla svůj pohled.
3: A tak víte jak jo, co vám mám říct, svatební noc je svatební noc, no. Takže proběhlo všechno, co mělo asi, no.
4: To ráno, první probuzení, už co by manželé, jaké to bylo?
3: V prvé řadě jsme museli naklusat a dělat pořádek.
5: Že? Já si to nepamatuju.
3: Jo, a já jo, protože mamka už jenom tak zaklepala na dveře, jsme měli takový malinký pokojíček pro sebe, jdeme uklízet, no. Bylo to, tak jsem šla uklízet, no.
4: To je návrat do toho reálného života.
3: Přesně tak, no.
5: Pak pokračoval dál celý večer, celé odpoledne, druhý den, jo, to znamená, že se zase něco popilo, něco vysnědlo, než se hosté až potom večeru rozešli. To znamená, že to trvalo 2 dny. No, jak to má být.
2: Brzy po svatbě na začátku srpna 1967 se Vlastě a Ladislavovi narodil syn Vladislav. Radost to byla veliká. Žili šťastný a spokojený život, než přišel rok 1985.
1: Toho roku Ladislava potkali 3 vážné dopravní nehody, kdy jen o vlásek unikl vážnějším zraněním nebo dokonce smrti. A to ještě netušili, že to nejhorší potká jejich syna.
6: Thank you.
3: Tak on byl jeden měsíc na vojně. Měsíc. Byli na jakési cvičení v lesích a převáželi je zpátky už do kasáren na takovém tom vojenském autě, co je těma plachtama takové jen po boku, jo. To byl prosinec, to už bylo náledí, byl sněhu plno a jak přijeli do jedné vesnice, tak zrovna ze zastávky autobusové vyjížděl autobus a oni se spolu srazili s tím autobusem, jo, vojenské auto a smetl ty vojáky na té korbě, všechny smetl do vozovky a byli rozmasírovaní, co jenom. Tam byli tři kluci ze Slovenska, ti byli mrtví, jsme je viděli umírat na chodbě. No a Vláďu převezli z těch Mariánek do fakultní nemocnice do Plzně a ten byl 4,5 měsíce v tom Plzni bez vědomí.
4: A jak vy jste se o tom dozvěděli? A
3: dozvěděli jsme se to tak, že nám tu přijeli nějací vojenští vysocí důstojníci nebo někdo a přijeli nám to tu říct.
4: Co se v člověku odehrává, když slyšíte tuhle zprávu?
3: To se nedá popsat vůbec. To se nedá popsat. To si sednete na schody a křičíte. No a tak na druhý den jsme sedli do auta, že? A jeli jsme tam. No, tam jsme viděli akorát ležícího chlapa. Nic víc. No a na té chodbě jsme viděli právě toho kluka, toho Slovaka. No a pak lékaři, co vám řeknou? 1% ze 100 nám řekli tenkrát. No. Nevzdávali jsme se, jezdili jsme tam pořád. A vždycky v těch 8 hodin nám řekl jeho stav. A celých 4 měsíce se pořád nic neměnilo. Nic, stav se nemění, nic. Pořád říkal, že se z toho už asi nedostane, že to je beznadějné. No ale přišly Velikonoce, my jsme tam opět za ním jeli, vezli jsme také veliké malované vajíčka a teď jsme to před ty jeho oči, to vajíčko, ukázali jsme mu ho a on začal po něm jako šahat. No tak to byla úplně nádhera. Tak hned doktoři zpozornili jeho, že on z toho začínal trošku to a navrhli nám, že on nejvíc reagoval na ty rodiče, na ty hlasy. No a tak navrhli nám, jestli bychom chtěli třeba tam někdo z nás u něho na celý měsíc zůstat. No, tak já jsem dala, no nejprv ne výpověď, ale vyžadala jsem si neplacené volno na měsíc a celý měsíc jsem tam u něho byla. Doktoři mi tam zařídili ubytování, jídlo, všechno. Všechno jsem mohla udělat, s ním cvičit, vozit si ho ven na lehátku, všechno, jo. No a za ten měsíc udělala takové pokroky. Já jsem s ním strašně pořád cvičila. Potom měsíci ti lékaři navrhli, že když už je na tom trošičku líp, že by bylo lepší, kdybychom ho měli poblíž, tak zařídili to u vojáků vojenské správy, že ho letecky ho helikopterou převezli do Ostravy a v té Ostravě jsme byli za ním dennodenně. No a pak už to šlo trošku lepší, že už jsme ho tady učili a i jíst, protože předtím vůbec byl krmený sondou, že? Jsme ho učili jíst, jsem mu to lžičkou roztahovala ty zuby od sebe, nemluvil, jenom všechno psal. Jíst se nám podařilo No všechno, všechno znovu se učil, všechno znovu, učil se počítat, učil se jezdit na kole, učil se znovu plavat, učil se všechno úplně znovu. My jsme ho právě tím, že jsme ho nutili všechno udělat přes jeho vůli, tak jsme docílili toho, že on opravdu je tak, jak je. A opravdu doktoři si to uvědomili a dostali jsme dokonce pochvalu, že co se nám vlastně podařilo s ním udělat.
4: Víte co, ale já si myslím, že tohle je důkaz právě té rodičovské lásky, co všechno pro ty děti udělají. A právě síla té lásky vás dovedla k tomu, že jste tomu synovi takhle pomohli. Protože kdybyste ji vy dva v sobě neměli a i k sobě, tak by to možná takhle i dobře nedopadlo.
3: A víte co, my jsme se kolikrát tak strašně pohádali, protože já jsem byla trošku měkčí, mi to bylo strašně přes moji naturu, jo, nějak nutit něco nebo tak, jo. Ale on mě vždycky, no ne seřval, ale řekl, že jsem strašně měkká, že to musí udělat a hotovo, jo. Tak on byl takový, jak bych vám řekla, víc
5: ras.
3: Takový ras.
4: Vy říkáte ras, ale já vidím, že Ladislav i slzí, že i teď se mu všechny ty emoce a myšlenky vrací. Vy jste musel mít obrovskou sílu, Ladislave, jednak proto, abyste dokázal bojovat s tím, že váš syn má problém a že je mu třeba pomoct, ale zároveň do toho i vtáhnout tu vaši ženu, pomoct jí a být jí oporou.
5: Což proto, že já jo, tady nejsem schopen bez ní žít, jo. To je zkrátka moje polovička.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Manželé Vlasta a Ladislav Štalmachovi jsou svoji už 57 let. Za tu dobu poznali dobré i to špatné. Sílu a energii do života si dávají navzájem. A to je inspirující.
2: Obdivujeme je. A chceme je trochu potěšit, rozveselit a překvapit.
1: Proto jsme jim poslali dárek v podobě velkého automatického kávovaru.
2: Patrik rozehnal jim ho, tajně zapojil na stole v kuchyni a chystá se jim ho předat.
3: Ježíš!
4: Ježíš! Ty brko! Ty brdo, to snad není pravda, ne?
3: Pak?
4: Jo! Pak, to není pravda!
3: To je pravda,
5: jo? No, není to atrapa.
4: Ale ne! To ne, to nemůžeme přijat. Ne, neexistuje. Nemůžeme přijat vůbec.
3: Proč?
4: To je strašně závazné. Potom no, oni budou si myslet, že se jim nějak budeme chtít zavázat.
3: Jo.
4: Protože jo.
5: Ne.
4: Ne.
5: Oni vám tím chtěli poděkovat, že jste se otevřeli, vaše srdce, vaše city, vaši duši, popsali to, co jste v životě prožili a nebáli se to odhalit těm ostatním, abyste pro ně třeba byli silou, inspirací. Tak vám chtěli poděkovat.
4: Ježiš, to je strašně milé, strašně milé.
3: My máme Edušo.
5: Kávu.
3: Anušo. Naši papi.
4: Děkujeme. Díky moc, strašně.
5: Tak vy pijete, jak jsme se dozvěděli, kolem 15:00 kávu, no. Tak odteď z tohoto kávovaru dělá nejrůznější typy káv, italského typu, máte tu i zrnkovou kávu, můžeme si rovnou dát.
3: No dáme si, no všichni, jo.
4: Děkujeme.
3: To nevadí, že už je víc hodin. Aspoň dneska si to užijem, tu noc svatební v kotě.
4: Strašně moc děkujem, to je krása, teda fakt.
3: Akorát malej, to se mi líbí, že? Taky šikovný, že tu máme místo ještě pro něho.
4: Paráda.
1: Vlasta a Ladislav Štalmachovi toužili mít po Vladislavovi další děcko. Ale nedařilo se. Vlasta dokonce jezdila do lázní. Podstoupila nejrůznější typy léčby. Ale nešlo to.
2: Možná proto přilnuli k malé holčičce, Kateřině, o kterou se Vlasta s láskou starala v dětském domově, kde pracovala.
1: Obě k sobě našli cestu.
4: Začala jsem si ju jako s dovolením tady paní vedoucí nebo pana ředitele toho dětského brávat domů, ale to podmínka byla, že kdyby náhodou přišel někdo z rodiny, že okamžitě ju musím přivést zpátky, ale jednou tam byl tatínek a to bylo všechno, pak už se přestali oni zajímat a ta malá, ta se tak na mě zvykla, že jak já jsem odcházela vždycky z práce domů, tak ta řvala u té branky a řvala a řvala a řvala a já jsem brečela, že ju nemůžu vzít domů. Tak mi to bylo taky líto, jo. No tak jsem si říkala, že by to zkusila jako si ju adoptovat, jo. No a rozjeli jsme to všechno, tu adopci, co jsme museli projít. No, pěstounská péče. A mezi tím, zrovna mezi tím, jak

0: Jsme to měli rozjeté, se to stalo s ním, s klukem, jo. No a teď nám, jako každý říkal, už si ho neberte, protože to nezvládnete, nevíte, jak to dopadne s ním, budete mít doma mrzaka, bude se o něho starat a jak to zvládnete ještě s takým dětskem. No ale my jsme si říkali, a právě proto, jo, co kdyby to dopadlo blbě, tak aspoň máme ju. Tak jsme to začali vyřizovat všechno. Nakonec jsme byli strašně rádi, protože ona jemu taky pomáhala, strašně mu pomáhala. Pořád s ním cvičila, jo, nové cvíky a všechno. No ale abych nepřeskočila, jako od malinka, to bych vám musela říct, že jsme byli strašně rádi. Ona sněhu se bála, vody se bála, cizích lidí se bála. Ona byla strašně vystrašená, všeho se bála, jo. My jsme ji všechno museli taky učit, jo. Jak jsem ji chtěla ze sáňky sundat do sněhu, tak ty nožky tak vyzvedla a řvala jak tygr. Nechtěla se vůbec toho sněhu dotknout, jak ona se toho sněhu bála. No, vody to samé. Takže ona byla jak strašně taková jako placha, bych vám řekla.
1: Vaší láskou a přístupem to všechno povolilo.
0: Všechno, no, všechno. Bylo úplně nádhera potom, jak manžel s ní. Ježíš, oni se schovávali tady po skříních, dělali schovky a všelijaké srandičky. On ju měl možná radši než Vaďu. Já jsem mu to vyčítala, že on ju má fakt radši. Než... To byla hrůza. Všude s ním na klíně a všude po venku, všechno s ním, s dědou dělala, no, nádhera, fakt.
1: Povězte mi upřímně, opravdu, Ladislave, je tam rozdíl mezi tím, když je to dítě vlastní krve a když si vezmete někoho do pěstounské péče, nebo ta láska je pak stejná?
2: To je úplně stejné. Já mezi tím neberu žádný rozdíl, jo? Já ji mám tak rád, jak Vláďu. Hotovo. Tam není co řešit.
1: To, že jste si ji vzali vlastně do péče, bylo právě proto, že vy jste po druhé nemohla otěhotnět. Podporoval jste svou ženu v tomhle od začátku, když přišla s tímhle nápadem?
2: Tak ona s tím nepřišla, s tím jsem přišel já.
3: Dokonce?
2: No ano, to bylo můj nápad, protože my jsme... ona vždycky ubrala na sobotu a neděli, samozřejmě, že jo. V neděli musela zase vrátit. No a když jsme jeli třeba na výlet, tak ona na tom zadním sedadle ležela, spala. A já říkám v jednu dobu tady vlastně, tak si ji vezmem, ne? A je u nás. No tak ta byla šťastná, samozřejmě, jo.
0: Jsem se ho bála, co mi řekne, že? No, ale jo, byla jsem fakt spokojená a doteďka jsem strašně šťastná, vyvedla se nám, je hodná, chodí nám pomáhat na zahradu. Co jenom si vzpomenete, ona pro nás by udělala. A pro Vláďu to samé. No.
1: Není to taková ta odměna trochu za všechny ty útrapy předtím?
0: Možná, že jo, no. Možná, že jo, ale já si myslím, že ona ví, odkud ona pochází a co všechno si prožila taky, jako než přišla do toho dětského domova. A dokonce, jak se vdávala, tak si musela zajít ke svým vlastním rodičům pro nějaké dokumenty nebo pro něco. A no, zkrátka, jak přijela potom od těch svých rodičů, tak nám říkala, mami, tati, to nejsou moji rodiče, vy jste naši, vy jste moji rodiče. Tak to bylo strašně pěkné, no. A od ní.
1: Pomohlo vám tohle nějak víc se zblížit, ty zkušenosti, ať už to, co se stalo se synem, nebo to, že jste si vzali vlastně do péče dceru a přibyla vám do rodiny. Pro vás dva, co to znamenalo? Zesílila tím nějak láska, nebo to, že jeden druhého potřebujete, že i rodina potřebuje vás? Co mezi sebou jste cítili?
0: No, já si myslím, že jsem byla strašně ráda, že je pořád při mně, že mi pomáhá a že nesklamal, že se nevzdal nikdy tady této katastrofy, co nás potkala s ním, jo. A S tou Katkou to bylo ještě lepší právě. No, také veselější právě. No, ta nám dodávala chuť do života.
1: Cítíte vy, Ladislave, že jste se víc s Vlastou díky tomu semkli?
2: Já ji mám porazně rád.
1: Milujete ji?
2: No to vám říkám pořád. To nemá chybu, jako jo.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to opravdu silný příběh, který nám dnes vyprávějí Vlasta a Ladislav Štalmachovi.
2: Jak se oba znají? Co si pamatují ze společné historie? Patrik Rozehnal si to ověří několika otázkami.
1: Položil je každému zvlášť. A teprve my jsme dali jejich odpovědi dohromady.
3: Jaká byla ta první pusa?
4: No, boží, sladká, nekonečná. No, nic lepšího jsem nezažil.
5: Je, to bylo k nezapomnění, fakt, to bylo opravdu boží. Moc se mi to líbilo. No, nešlo přestat. Bylo to hezké, fakt.
3: Jaký jste měl tehdy účes?
4: Trošku delší vlasy, no.
5: Neměl nikdy dlouhé, ne, vždycky měl tak přiměřeně, akorát tak, jak by asi.
3: Mluvíte někdy ze spaní?
4: Ne.
3: Jste si jistý?
4: Jsem si jistý.
3: Mluví někdy ze spaní?
5: Nemluví. No, jenom takové skřeky vydává.
3: V čem je váš muž absolutně nejlepší? V čem je dobrý?
5: Je vynikající ve všem, opraví, na co šáhne, tak opraví. Opravdu. Cokoliv já pokazím tak rychle, letím za tatínkem, on mi to hned spraví.
4: No tak dobrý jsem autoelektrikář. Jo, ale jinak umím uvařit čaj, jo. Každou sobotu vstávám první a udělám vaječinu, jo, protože tam jsem špice.
3: Přiznejte se, kolik máte kabelek?
5: 4.
4: No, tak ze 3, možná 4, já nevím, moc jich nemá.
5: Nebo 5. Ne, víc ne, víc ne, fakt ne.
3: Kam byste si nejraději sedla v prázdném autobusu?
5: Hned za řidiče, já potřebuju vidět před sebou.
4: Já si myslím, že tak doprostřed. Bude spíš čekat, jestli se k ní někdo přisedne.
3: Jako ty.
4: A pokeca.
3: Jakou barvu rtěnky používá, víte to?
4: Vím 100%. Není to červená silná, je to slabou lince červená, jo?
3: Jakou barvu rtěnky používáte?
5: Matnou, takovou spíš růžově hnědou.
3: Co manželovi nejvíc vyčítáte?
5: Že kde sedne, tak spí.
4: Že se do ní pořád navážím.
3: Kdo vynáší odpadky?
5: Odpadky vynáší syn.
4: Ano, Vláďa a maminka.
3: Píšete si seznam na nákup?
4: 100%. Každou středu večer maminka zasedne, pozbírá reklamní noviny a píše seznam. Já nevím, co tam furt najde, já tam nenajdu nic, jo? Ale ona to má furt napsané.
5: Protože já mám asi tři obchody na vytyčené, kde jsou bezpečně dobré věci a už to tam všechno znám.
3: Kdy vás naposledy plásnul přes zadek?
5: On to dělá pořád.
4: Určitě dneska po obědě naposledy. Protože sáhnout se na ženské tělo, to je moje. Tak to já zbožňuju. To je, já nevím, já se možná uchyl, ale...
3: Jste manžel, vy si to můžete dovolit.
4: Ale já to nevydržím zkrátka. Ne?
3: Co vás při milování nejvíc štve?
4: No, při milování, já jsem se vším spokojen.
3: I s vaší paní?
4: 100%.
3: Co ho při milování štve?
5: Že jsem dřevo.
3: Kdo dřív usne po milování?
4: My dlouho neusnem. Dlouho. Ale potom asi já.
3: Kdo dřív usne po milování?
5: Manžel.
3: A kde jste zažili tu největší romantiku?
4: No tak to vám řeknu přesně. To bylo na jedné chatě v Litultovicích.
5: Za Svobodna, než jsme se vzali, to bylo nejkrásnější období asi.
0: Zlatá láska.
1: Jejich život je jako květina. Starají se o něj, pečují a občas zavlažují i slzami. Ale nikdy ho nenechají uschnout. A to díky lásce.
2: Jak napsal Viktor Hugo, život je květ, pro který je láska medem.
1: Jaké to je milovat po 57 letech společného manželství? A který zvláštní koníček je spojuje? To nám teď prozradí.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ladislav se věnuje veteránům a vy ho v tom, vlastičko, nenecháváte samotného? Jezdíte na nějaké spanilé jízdy nebo na závody?
5: Jo, jezdíme na spanilé jízdy, jezdíme na soutěže, všelijaké doprovodné akce a zatím mě to bavilo.
3: S čím tam jezdíte? Co máte za veterány?
4: Teď jezdím Trabantem, protože na motorky se nevlezem, to je zbytečné, takže máme jenom Trabanta a další Trabant tady je pod oknem.
3: A to mi řekněte, vlastičko, když jedete spanilou jízdu, jak vy si to užíváte? Jedete, co to okolí, co vy?
5: No, mysleli by strašně, jak lidi jsou nadšení, jak nám mávají a jak jsou taky rádi, že třeba taková akce se někde děje. A já si to taky užívám, já jim mávám všem, jo. Radujem se a víte co, já ještě navíc, škoda, že tam nemám fotku, já ještě navíc se vymodím, já si dám takovou mašli žlutou taky, jo. A lidi se tomu smějou, ale každému se to líbí, jo? No, tak co, no. Člověk si může ze sebe nechat udělat taky takového šaška, chci říct, no.
3: Člověk se musí umět stát dítětem i v tomhle věku.
5: No, přesně tak, no.
3: Ve svém věku, když jste říkali, jdete spát, máte ještě pořád společnou ložnici?
4: Ale to neexistuje, aby jsme odděleně spali. Když člověk by přišel jako z života.
3: Je něco třeba, čeho si na něm ceníte? Co byste vypíchla, proč ho máte ráda?
5: No, mám ho ráda, protože on dovede hodně věcí odpouštět a vždycky přijde jako první a začneme se domlouvat a řešit věci. Že se mnou zůstal, když jsme měli ty největší problémy se synem a že mi hodně pomáhal s ním. No, to bylo podstatné. Protože málo kdo to ustojí, takovou hruzu. Málo kdo. No.
3: Jak cítíte tu lásku ke své ženě? Jak byste ji popsal?
4: No, v prvé řadě je to tím, že ona je fakt živel. Zkrátka neskrotný živel. Neskrotný. Ona totiž má tolik energie, že může rozdávat, jo. A stále je žádoucí pro mě, jo. To znamená, že když stojí plotný, tak to znáte, jo. A díváte se tak daní, tak. To se nedá vydržet. I v miletech, jako jo. Jo. No a když ještě k tomu si sáhnu na to pěkné tělo, jo, tak to jsem hotový člověk.
3: To znamená, že i ta vášeň k tomu věku pořád patří?
4: Pořád. U mě jo. U mě jo. Já nepochopím, jak někdo může v 50 rokoch ležet v jiné místnosti. Já ani v tom hrobě bych nechtěl ležet sám. Rozumíte, musíme být spolu. Jo, a na sebe vidíme.
3: Tak moc ji milujete.
4: Tak moc. Tak.
5: Láska není jenom o tom, aby když je člověk krásný a líbí se vám, ale láska je i o tom, když je člověk ve srabu a dovedete si jeden druhému pomoct a víc vstříct. Tak si myslím, že to je hodně důležité. Tady toto.
3: Myslíte na ní často?
5: Pořád, no, pořád. Kdykoliv. Jedem na nákup, tak už mám myšlenky, jestli už tam doma nemá hlad. A jestli už na nás čeká, nebo... Jo, pořád. Fakt, že jo. No, když mu řeknete, dneska je mi špatně, jdu si lehnout, tak přijde, co ti je, donese čaj, donese cokoliv, co potřebujete, stará se o vás. Jo, a zase opačně já o něho to samé.
3: A to je ta láska?
4: To je ono. To bylo tím, že nás potkalo to obrovské štěstí kdysik. Kdysik před tolika lety.
5: Je pro mě poklad.
3: I vy určitě pro něj.
4: Holka zlatá, já tě mám tak rád, já bych tě spapal z tu ránu, jo. Bez tebe nemůžu být ani potom. Tak to je.
3: Milujete ho?
5: Miluju, no. Bez něho bych nechtěla být nikdy. Ne. Fakt ne.

0: Asta a Ladislav Štalmachovi už vědí, že každá strast je vyvážena štěstím a láskou. A to, jak velká bude, záleží na každém z nás.
1: Spisovatel John Ruskin napsal: až když jsme našli lásku, víme, co nám v životě chybělo.
0: S láskou překonáte snáze útrapy a na druhou stranu prožijete dvojnásobné štěstí. Proto spolu sdílejte každou chvíli niterní pocity, touhy a přání. Milujte. To vám mohou jen doporučit
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Opravy Rudné ulice v Ostravě působí problémy, jsou tam časté kolony. Řidiči na hlavním tahu u Českobudějovického letiště musí počítat s omezeními. A počasí zítra opět převážně slunečno a horko. Maxima hlavně na jižní Moravě kolem 38 stupňů a v Čechách postupně přehánky i bouřky. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Silničáři v Ostravě vyměňují asfalt na nejvíce vytížené silnici první třídy v kraji a důležitém průtahu Ostravou. Kvůli opravám Rudné ulice jsou teď kolony z dálnice D1 ve směru na Havířov a také v opačném směru na Opavu.
3: Finální vrstvy bude pokládat až 6 finisherů. Dělníci pracují i v noci.
4: V sobotu tady bylo nasazeno 12 silničních fréz. Během 20 dnů vlastně přemístíme 150 tisíc tun materiálu.
3: Popisuje technický vedoucí Jan Vavřík z firmy Štrabak, která na opravě pracuje společně s firmami Eurovia a POR. Vyměnit povrch v obou směrech 6-kilometrového úseku chtějí stavbaři stihnout do 20. srpna.
4: Máme podepsanou smlouvu s takto krátkým harmonogramem poté, co jsme samozřejmě prověřili reálnost.
3: Dodává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Práce vyjdou na 155 milionů korun. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Jihočeský kraj pokračuje ve výstavbě nového napojení letiště České Budějovice na silnici první třídy číslo 3. Kvůli další etapě prací čeká motoristy až do poloviny září omezení provozu na hlavním tahu mezi Českými Budějovicemi a Českým Krumlovem. U Plané se bude v místě stavby jezdit střídavě jedním pruhem, říká mluvčí kraje David Hoke.
5: Ve všedních dnech v dopravních špičkách budou dopravu řídit pracovníci zhotovitelské firmy. Mimo tyto časy a o víkendech bude provoz řízen světelnou signalizací. Nejvýraznější změna se týká řidičů, kteří přijíždějí od Českého Krumlova. Ty už nebudou moci odbočit vlevo do areálu letiště na stávající křižovatce. Nově musí odbočit na letiště zhruba o 50 metrů dříve.
2: O zápisu zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů rozhodnou až noví zastupitelé po letošních říjnových volbách. Dnes se na tom shodla rada města. Válcová věže zříceniny se má stát oficiálně nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbou na světě. Geodeti totiž před několika dny měřením potvrdili její rekordní náklon 7,315 tisícen stupně.
6: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů vyjde na asi 1 milion korun. I proto chce město nechat rozhodnutí o zápisu na nové zastupitele. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu, a to se sklonem 5,42 stupně. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: Počasí.
2: V noci čekáme jasno až polojasno, ranní minima většinou mezi 22 a 17 stupni, v údolích ojediněle kolem 14. Zítra přes den jasno až polojasno a horko. V Čechách se odpoledne a večer budou lokálně vytvářet přehánky nebo bouřky, zejména v severozápadní polovině Čech. Maxima mezi 34 a 39 stupni. Vítr slabý, na Moravě během dne mírný od jihu až jihovýchodu. V přehánkách a bouřkách bude v Čechách přechodně zesilovat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Brně, Židenicích, v Líšeňské ulici zasahují záchranáři u nehody motorkáře. U zastávky Juliánov je zavřený jeden pruh, počítejte se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Divadlo pro vaše uši je tu opět, aby oprášilo trochu zasuté zvukové vzpomínky z rozhlasového archivu. A i když ani tentokrát nepřijdete o zajímavé herecké tváře a hlasy, tak hlavní slovo bude mít někdo docela jiný. A víte vy co? Nechte se překvapit. Možná vám už ta první písnička trochu napoví.

0: Milování, směřování, láska. To všechno jsou témata nejenom pro písničku Hanky Zagorové, ale taky, no, přiznejme si, často pro psychiatra. A jestli se někdo věnoval lásce, milencům a manželství v rozhlase po léta, v mnoha pořadech a ještě navíc s notnou dávkou humoru, byl to doktor Miroslav Plzák. Jeho první zvukové stopy najdeme v 60. letech v magazínu Pojďme se mít rádi.
1: Voláme milence, dvojice, jednotlivce. Voláme nešťastně zamilované, ty, co chtějí milovat, váhavé, stydlivé, průbojné, brunety, blond i zrzavé. Voláme všechny, co si ještě chtějí mít rádi. Tento vysílací čas, tato vlna, toto ladění bude každých 14 dní patřit jen vám. Jednoho dne seděli redaktor a lékař u malého kulatého stolku a povídali si. A když byla láhvička s míňatou třikrát na půl prázdná, hovor se stočil k tomu, že snad na všechno na světě jsou návody, předpisy, recepty. Když chcete, dovíte se, jaký příbor k rybě, jak se chovat na recepci, na 5 o'clock tea, zda má dáma jít první se schodů, zda druhá. Jaké plavky se hodí na Riminy, jaké do Podolí, jak se dělá kachna po portugalsku, jak se otevírá kompotová sklenička 25. Ale o tom, jak se seznámit, jak pozvat dívku do garsoniéry podívat se na sbírku motýlů, zda kytičku sněženek nebo norka k jmeninám milované, o tom se nikde nedočtete. A tak vznikl náš pořad Pojďte se mít rádi. Budeme si povídat, budeme vám hrát. Tak nejdřív hrajeme a pak má slovo lékař, doktor, psychiatr, asistent, to všechno jeden pán.

0: Pozoroval jsem paní, tedy mě dobře známou paní, jak si vybírá boty. Vybírala si 20 minut a nevybrala. Tatáž paní si po dvakrát vybrala manžela během 10 vteřin. Říkala, já ho prostě cítím, jak stoupí do dveří, a to neomylně poznám, že to je ten, který musí být můj. Tato paní se tedy neomylně dvakrát rozvedla a nyní 20 minut vybírala boty doprovázena třetím mužem, opět neomylně poznaným během 10 vteřin. Tak, jak ovládala eleganci pohybu nohy před tím podivným zrcadlem, upevněným v obchodech s obuví u země, přesně tak neovládala mechanismus výběru svého manžela. 20 minut vybírat obuv a 10 vteřin manžela. No to je podle mého názoru školský případ žensky půvabného omylu, jemuž by se snad přece jen bylo možné vyhnout. Domnívám se aspoň. Jsou módní návrháři, kteří vám řeknou, co sluší línii vašeho těla, a jsou odborníci, kteří vám určí barvu vaší rtěnky. A my se pokusíme hledat cesty, jak nacházet patřičné manžele a manželky. Nejen poučováním, ale diskusí, střetnutím smělých hypotéz a všedních zkušeností. Prostě, pořád pojďte se mít rádi, bude jakousi dialektikou lásky. Bylo mi dopřáno cti, abych zval k mikrofonu své příznivce a také své odpůrce. Budeme se hádat a budeme si poklepávat po ramenou, lichotit i spílat. S tím prosím počítejte. Láska je ožehavým polem samého lidského jsoucna. Pro lásku lidé skáčou v zimě do studené vody pod vlak, jedí neuvěřitelné množství prášků. Snězte 20 tablet uspávadla a nechte si pak vypumpovat žaludek a uvidíte, jak zžíravý cit to musí být. Vezměte jen tak někdy v plné pohodě a radosti žiletku a řezejte se do zápěstí a pochopíte, kam se nám to zakutálel, lépe řečeno, kam se umí zakutálet citový prožitek, který má být zdrojem radosti především. Já budu s napětím čekat na vaše dopisy, které zodpovím, jak jen bude v mých silách.
1: Vážený pane doktore, se zájmem jsem přečetla vaši knížku a zjistila, že moje manželství je vlastně velký omyl. Pane doktore, ani nevíte, jak jste mi pomohl tím, že jste mě před týdnem vyhodil z vaší ordinace. Pochopila jsem naprostou nicotnost a bezvýznamnost svých starostí.
2: Doktore, jestli pak víš, že tě platí za naše peníze. Místo toho svýho věčného kecání uděláš líp, když budeš pomáhat zedníkům.
0: Otevřeme katedru lásky, jakousi školu tohoto mezilidského citu a v ní způsobem elementárním, ale v duchu tradic Jana Amose Komenského objasníme základní pojmy tak, aby naše debata a naše dorozumívání náležitě rostlo a mělo žádoucí úroveň. Pomáhat nám budou žáci této školy Jan Láska a Květa Toužící. Jedním z poznatků obecné psychologie jest, city, pocity a emoce jsou vůlí neovlivnitelné. Řekněte, slečno toužící, co z toho vyplývá pro naše téma, to jest pro lásku.
1: Že cokoliv provedu pod vlivem tohoto velkého a něžného citu, je předem omluveno.
0: Takže zamiluje-li se váš manžel do své sekretářky a opustí vás pro tento svůj nový a něžný cit, je omluven?
1: Ne, to ne.
0: Dávejte pozor. Mohu mít rád škubánky posypané mákem a mohu k smrti nenávidět špenát. Je možné, abych si nařídil, že od dnešního dne budu mít rád špenát a že budu k smrti nenávidět škubánky s mákem?
3: To jistě nemohu a bojím se, že tím chcete říci, že přestane-li mě mít moje manželka ráda, že jsem proti tomu bezmocný.
0: No vidíte, jak jste přemýšlivý. Pane lásko, bojíte se právem, ale já tím chci říci, že bezmocná je proti tomu především ona. Přestane-li vás vaše manželka mít ráda, tak ona za to nemůže a ona sama o sobě si nemůže rozkázat, aby vás znovu milovala.
1: To je ale hrozné.
0: A pomůžete něčemu, když o tom budete říkat, že je to hrozné? Je to prostě tak a táží se znovu. Co z toho vyplývá?
3: Vyplývá z toho, že je vrcholně problematické mít to své manželce za zlé.
0: A tak nějak bude vypadat naše katedra lásky, v níž citlivostí a ohleduplností nám všem vlastní se budeme dotýkat témat, jež naplňují obsah výzvy či snad rozkazu pojďte se mít rádi.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
5: Vedle mnoha jiných rozhlasových pořadů byl v 70. respektive 80. letech doktor Miroslav Plzák také hostem Chalupářů. Nepravidelného setkání skupiny, do které patřili třeba Adolf Born, Ilja Hurník, Zdeněk Podskalský nebo Ivan Vyskočil. Ale jednou chyběli skoro všichni a naopak zase Adolfa Borna a Miroslava Plzáka doplnil host jako na zavolanou Miloš Kopecký.

0: No, já si myslím, že když se sejde jeden doktor, jeden malíř a jeden herec, jo, s odpuštěním, že by v tom byl čert, aby si neměli co vyměnit. Myslím, jako zkušenosti, že ano. Ne?
1: No, no.
0: Já vám čtu na očích, že máte žhavý téma. Jak se nejíváte na mě, tak to bude o čem?
2: Ano, bude to o žárlivosti.
0: A to jsem expert.
2: Protože nikdo z vás byste možná neřekli, že ač jsem napsal o žárlivosti knížku, jsem prožárlil jeden rok svého života, kdy jsem se choval jako úplně a totální blbec.
0: Ano, já vám to věřím. Já vám to věřím. Nedovedu si vás představit jako totální blbce, to je fakt. Ale věřím vám to. Věřím, vy byste to neřekl. Já můžu potvrdit, že je to svá pravda. Co já všechno vím, jak je to nesmyslný, hloupý a dole ponižující, jak se člověk schazuje. Dokonce ještě vyhodnocujete svého soupeře, jo, když žárlíte. On je o to zajímavější.
2: Přehodnotí.
0: O to má přehodnotíte. Jo. Teď jim to ještě osladíte. Místo, abyste těm dvěma, na který žárlíte, abyste jim to podrazil tím, že neděláte nic a že na to kašlete. A oni se začnou smažit ve svým vlastním štěstí po nějaký době, jo. A musí se usmažit, to je zákonitý. Vy žárlíte a oni jsou na tom o to líp. Děsivý.
3: A mě by zajímalo, jestli žárlivost vyprovokuje k intenzivnější činnosti, eventuálně pracovní, sportovní, umělecký.
2: Jenom taková ta malá. Ono se to dá odstupňovat, jenom taková ta mírná.
3: Ano, takový já jim ukážu, že jo?
0: To netroufám si pronést úsudek o komkoliv jiný než o sobě. Jak je to u jiného? Já můžu říct, že když jsem žárlil, nebylo to moc krát v životě, ale párkrát jsem žárlil. To už dřív jako mladý kluk jsem třeba žárlil, že jo? A pak jsem hned na to zase zapomněl druhý den. Ale když jsem žárlil, tak naopak to bylo až psychopatický, že jo? Já jsem všechny schopnosti byly v útlumu. Roztěkaný, nemohl jsem se na něj soustředit. Stále zajatec jedné myšlenky. Zajatec jedné jediný utkvělý myšlenky. Fantazie vám pracuje, představ. Ono to nikdy není tak krásný, jak vy si to představujete, že?
3: To právě na tu fantazii, to bych chtěl navázat, že vlastně žárlivost je projev jaksi nespoutaný, to jsou prostě kaskády fantazie, že? Člověk s malou fantazií si asi to žárlení prostě zjednodušuje, že? Prostě ta jeho je někde s někým, že? A člověk, který má fantazii, ten si vymýšlí přesně to též, ale ještě k tomu něco navíc třeba, že?
2: Člověk vymýšlí totiž detaily, ale před tím nejzávažnějším se zarazí, jo? Tam si myslí, toho by
3: to
2: asi
3: ne.
2: Schopna, jo? Ale nejhorší je, že člověk žárlí, takže si říká, ale ona by možná ráda.
0: No jo, ano, ano.
2: Jo?
0: Mě to připomíná, vy to znáte, tu starou anekdotu, jak ten žárlivec sleduje svou ženu. A vidí, ona jde předu, jiný dům, kde nebydlej, k tam přijde nějaký muž, co se říká, pak jednou nahoru, on za nima, že jo, do bytu se dostane a oni jsou v ložnici, on se dívá klíčovou dírkou a tetelí se žárlivost, najednou z ní zhasnou a říká, Hergory, mi ta trapná nejistota.
2: No,
0: a to je starý.
2: No, ale poslyšte, já vám můžu říct skutečnost, neřekli byste, že žárlivci často tedy dopadnou svoji oběť in flagranti? A to se podívíte, když dopadne muž ženu in flagranti, co, jak se chová. On chce od toho milence vždycky občanský průkaz.
0: No jo, to znám taky tu nádhernou, jak manžel překvapí ženu s jiným mužem naloží, že jo. Říká, ven okamžitě, já mu říká, počte, moment, ten koberec, co víš, to je od něj, ten košík, co nosíš, to je od něj. On říká, tak ho přikrej, ať se nenastává.
3: Ale zajímavý je, že každý, kdo žárlí, jako vidí toho svého protivníka spíš takovým skeptickým pohledem, že říká, co ona, myslíte,
0: to
3: že...
0: To říká, to pane Borne to říká, ale v duchu se bojí, že je lepší.
2: Ano.
0: Jo, kdybyste měl zaručeno, že je horší, tak ji nám ještě pošlete.
2: Ano, aby se přesvědčil. Ano, aby to...
0: Samozřejmě, ano. Ale zase jsou lidi jako třeba režisér Roháč, který tvrdí, že není láska bez žárlivosti. Že to patří prostě, že to musí. Já řeknu, že to tak úplně není. Dovolíte má expoze?
3: Ano.
0: Já si říkám, že to není totiž láska, ale sebeláska. Jo? Lidi snadno řeknou, miluju tě, no proč by ne, ta huba se zavře stejně, nebo otevře stejně, no, to nic. Ale to není láska, protože lidi třeba říkají, já miluju švestkový knedlíky. Miluje někdo švestkový knedlíky? Ne. K švestkovým knedlíkům mu fuk, ale chutná mu, že jo? Milovat švestkový knedlík by znamenalo ptát se, jak je švestkovým knedlíku, když jde jít snem dolů. Rozumět, jak je jemu. Kdybych někoho miloval, tak to by znamenalo, že je mi dobře, když jemu je dobře. Ale žárlivě se právě na druhým pólu.
3: A z vás mluví moudrost, jak
0: staletí,
3: si určitý...
0: Staletí, já bych se chtěl říct, že jsem strašně starý.
2: Já vás musím doplnit. Vy jste se přiblížil jaksi k nejmodernější teorii lásky, která tvrdí, že miluje-li člověk v skutku, svoji ženu nad tou nejvyšší, takovým tím třetím stupněm horké krvavé lásky, tak jí dokonce nevěru přeje.
0: No ano! Ano, asi, ale já to nedokážu. Ano. Já to nedokážu. Já se přiznám, že taky vím, ne. Jak je to.
3: A to je moderní teorie.
2: Ano, no tak je to možná, že jenom módní. No, možná, že jenom módní. A ne moje tedy.
3: A ta se objevovala v literatuře.
0: No ne, ale něco na tom je. Něco na tom. Skutečně, když to domyslíte, to nemůže být jenom. Je to na tom něco. Přece nemůžete, víte, to je jako s tím ošidným slovem věrnost, že jo? Máte rád slovo věrnost? Já to považuji za strašně snadno to slovo používá, často se používá a je nedomyšlený, co zase znamená. Jestli se budu mít vymáčknout, někdo řekne, tak já jsem věrnej té a té myšlence, já jsem věrnej té a té ženě. Já si myslím, že není o co stát. Když jsem s nějakou ženskou, tak jsem s ní, protože se mi s ní chce bejt a tudíž jaká pak věrnost. Ano? Jestliže už s ní nechce se mi bejt, tak proč bych jí byl věrný? To znamená, že bych se z jakéhosi principu nutil k tomu s ní. Ale proč? Kde je ten příkaz, ten zákon, který praví, že s ní musím bejt? Kde to je?
2: V té ženě.
0: A lidi, kteří říkají, že jsou věrný myšlence, tak říkají, že ta myšlenka už je nepřitahuje? Že jsou jí pouze věrný? Rozumíte to? Myslím, jdu s touto myšlenkou, protože je pro mě stále živá, žhavá a drží mě. Ale co, já jsem jí věrnej?
3: Ano.
0: To je předsudek, to je příkaz, to je nějaká povinnost.
3: Vy popíráte vlastně to sloveso.
0: Ano.
3: Ne ten fakt, ale to
0: ano,
3: sloveso.
0: Ano, ano. Proti tomu slovu neproti. Ano, ano. Naopak. Ježišmarja.
3: To není sloveso vlastně.
0: Jít s nějakou věcí, ať už je to s člověkem, nebo s myšlenkou, co je krásnějšího. Ale to slovo věrnost je mi podezřelý. A všimněte si, že není náhodou, že nacisti tak milovali slovo věrnost. Že? No. Ano, no, jistě u SS-áku, odznak za věrnost, za věrnost vůdci, už měli medaily, že? Za věrnost, protože by nemusel být věrný, pak jsem směl myslet.
2: Vy jste mě úplně rozložil. Já jsem rozložený.
0: Já se vás složím.
3: Dáte mě
0: cigaretu.
2: Já vám dám cigaretu, ale ještě bych vám s tou věrností, dejte pozor. Když, co je to platné, když, teď prosím, soustředíte se tak, jak já jsem se soustředil, je v povaze muže, a to si jednou řekněme, z očí do očí, že jaksi kontakt s novou ženou má v sobě mnoho lákavého, čili ve své už vlastní vaší psychické podstatě může být zakomponována nevěra. Vy byste pak nemohl udržet žádný vztah jako trvalý.
3: Já bych to dodal, nevěra je taky někdy konvence. Víte, jak si prostě já znám, budu hovořit o přátelích, že jo, teďko. Ale nebudu je jmenovat, jako samozřejmě. Jako. Já mám několik dobrých známých, kteří vlastně jsou už vlastně nějak tak příliš pohodlní z různých důvodů na ten akt té nevěry, ale donutí se k ní, aby sami sobě dokázali, že jsou pořád mobilní.
0: Ano, to je velice špatný, ale to je skutečně
3: špatný. To je špatný, no.
0: Myslím si, že všechno, co člověk dělá z nějakých důvodů, které nejsou z té věci samé, jo, je to vždycky špatný. Aby si dokázal, že není starý, nebo aby jí jaksi dal ostruhy a vyprovokoval kláse, to je vždycky vedle. Nutně musí vedle. Jestliže to nedělá ten člověk, protože na to má strašnou chuť, tak to je přece vadný, ne?
2: A teď co uděláme s tím faktem, že v tuto chvíli jsme tady tři muži a nikdo z nás neví,
0: co dělají ženy.
2: Ano.
0: Je doma. A je-li doma, je doma sama.
2: Ano.
3: No, že bychom si šli za
0: to. Není sama, s kým je.
2: A dozvíme
0: a jestli, že s někým je, jaký je.
2: Ano.
0: A jestliže je takovej, co dělají?
2: A uvědomil jste se, že se nikdy do konce svého života nedozvíte, co teď v tuto chvíli vaše žena dělá.
0: Jistě, že
2: Jistě. Zatímco ona to ví, pokud není v bezvědomí.
0: Ano. Nikdy tak, se to velmi správně.
3: To je a naplně vás to
0: o některých
3: věcech
0: se nikdy nedozvíte.
2: Ano, to je nejistota nikdy. A věřte mi, že žárlivost je neschopnost vyrovnat se s nejistotou vztahu.
3: Člověk bez obrazotvornosti to má vlastně dobrý. Až nepřemýšlí o tom, co jeho žena dělá zrovna v momentu, kdy on je v rozhlase.
2: Jenže už lehký stupeň debility umožňuje malou obrazotvornost. Takže normální člověk, zvlášť muž, tvrdí se, že muž má více fantazie, než žena ten jí má. Proto taky muži jsou strašnější.
3: To se nejsem jist,
0: já si, Pardon, abych vám...
3: Jenom s tím nábojem té fantazie si nejsem zcela jist. Tvrdí se to skutečně? Vy to tvrdíte?
2: Pardon, to netvrdím já. To se všeobecně tvrdí,
0: co
2: že...
0: Co jste, já jsem neposlechal.
2: Já vám to řeknu ještě jednou. Cituji, schovávám se za autora Eysenck například. Tvrdí, že fantazie muže je větší, že ženy musí všechno prožít, kdežto mužům stačí, že si to představí.
3: Fantazie muže je morbidnější. Já myslím, to je ten základní fakt. No, oni, ženy jsou jaksi zdravější i v úvahách.
0: Vyjdeme-li z prastarých, skutečně prastarých, až faktů s odpuštěním, vyjdeme-li z toho, že žena je příroda, ale muž je duch, který má být, že? Duch. Tak je logický, že to, co říká doktor Plzák, asi tak je. To není o to, že by ženská inteligence je jiného druhu.
2: Ano, to není
0: nesrovnatelné. Ne, to není mencelnost, naopak. A je prostě jiná. Že, než mužské. A ženy jsou reálnější. Realističtější to
2: ano, ale jsou taky tím nákladnější, protože ano. Všechno musí prožít a pokud možno nákladně, ano, ano, ano. Když to my si to velice ano. Levně představíme.
0: Ano.

0: všechno, co se natočilo před lety, se nakonec taky odvysílalo. Cenzura byla bdělá, a to nejenom, prosím, z hlediska politiky, ale i morálky a mravů. Takhle se třeba do silvestrovského vysílání nedostaly některé lékařské historky. I když takzvaná medicína v županu, anekdoty z lékařského prostředí byly vždycky velmi žádané a oblíbené. No a Miroslav Plzák nemohl samozřejmě chybět.
1: Vážení přátelé doktoři, tak vás srdečně vítám na naší silvestrovské besedě. Jak vidíte, víno i káva jsou na stole a můžeme tedy začít. Poněvadž zřejmě půjde o vyzrazování lékařských tajemství, a sice ve velkém, nebudu nikoho z vás oslovovat jménem. Poprosím tedy jako prvního toho, kterého docela určitě nikdo z posluchačů nepozná. Nuže, pane doktore P., začněte, prosím.
2: Já vám mám jeden silvestrovský příběh, který se hodná vždycky může stát až po Silvestru. Mě psala jedna paní o tom, že jak strávila Silvestra s žárlivcem. On prostě nechtěl, on za žádnou cenu nechtěl do společnosti, tak byli spolu. A ona mě napsala, vypadalo to takhle. Chvíli se pokoušel o milování, chvíli o sebevraždu. Nedařilo se mu ani jedno, ani druhé. Tak se mu navrhla, že budeme hrát Člověče, nezlob se. A představte si, i v tom prohrává.
3: My ve své praxi potřebujeme ku správné diagnoze našich pacientů také zjistit informace z jejich prostředí domácího, ze zaměstnání, z bydliště a tak dále. A tak když jsem se snažil získat zprávu o jednom svém pacientovi, tak jsem trochu k svému úžasu četl v jeho zprávě z pracoviště. Opilý do práce nechodí, když se ožere, nepřijde vůbec.
2: Měl bych ho podotknout, že kolega je psychiatr.
1: Tak? Ano.
2: Já se vám ještě k těm dopisům, mě to pořád láká. Za ta léta člověk dostává všelicos, ale lidé, kteří mě píšou, jsou někdy taky rozrušení. Takže ten dopis jako začnou psát, ale nedopíšu. Já mám kuriozní dopis, kde je napsáno, pane doktore, buďte tak velice laskav, a pak děkuji vám.
4: No. O bodu jaksi interních velikánem byl samozřejmě také Thomayer, nestorem českého vnitřního lékařství spolu s Pelnářem. A byl někdy ale ke svým podřízeným trochu strohý, někdy lakonický, ostřejší. Takže ti mu také vyváděli různé drobné kousky. A potřeboval pro přednášku studentům nějaký zajímavý případ. Měli tam jaksi pacienta s rozsáhlou rozedmou plicní. Je celkem tato rozedma často typická pro foukače skla, pro profesionální trumpetisty, saxofonisty a podobně. No a mladý asistent Prusík vybral pro přednášku tohoto pacienta. Thomayer rozvinul všechny teorie o tomto pacientovi a říkal, vidíte, tak to vypadají plíce profesionálního hudebníka. A říká, na který nástroj hrajete? A pacient říká, já jsem prosím bubeník.
2: Jsou vám zajímavý způsoby, jak se dostane k nám žárlivec do léčení. To byl jednou přivedl vlastně sám sebe, pohádal se s manželkou, ona si nechtěla vzít kostým, který on chtěl, a najednou on říkal, no snad se oblékáš kvůli mně. On říká, kvůli tobě se oblékám, ale nepřeš si vědět, kvůli komu se slíká.
3: Noční služba je vždy pro lékaře vyčerpávající záležitost. Vzpomínám, jak jsem ještě kdysi v vojenské nemocnici v Plzni sloužíval noční službu nejenom na oddělení, ale zároveň i příslužbu na chirurgii. A jednou takhle kolem 3 hodiny z rána mě vzbudí imperativní řinčení telefonu. A do telefonu se ozve hlas jinak velice dobrého, vrátného. Pane doktore, spěte klidně. Na chirurgii přivezli děsně rozbitýho chlapíka, ale říkali, že vás k tomu vůbec nebudou potřebovat. Tak snad, abych vás ani nebudil. Naschledanou.

0: Já nejsem sice lékař, ale můžu vám říct, abych vás trošku rozveselil, no. Jeden lékařský vtip.
1: Samozřejmě.
0: No tak no, takový no. Venkovský lékař po těch 100 pacientech odpoledne, pozdním odpoledne v letě si vyjde do luk a hájů, aby se nadýchal trošku svěžího vzduchu a teď jde po takové pěšině a potká starou babičku a ta ho z dálky zdraví, křičí na něj dobrý odpoledne, pane doktor, a on říká dobrý odpoledne, Horáčková. Poslouchejte, dáváte starýmu ty teplý obklady, jak jsem vám ráno říkal, a ta se lekne a říká, ježíš, pane doktore, vždyť jste říkal, že mu mám dávat studený. A doktor se zamyslí, říká, no jo, ale od té doby medicína značně pokročila.
2: Pokročila.
3: Já si vzpomínám, co všechno dokáže chlap, když jako žena jde nesprávným způsobem. Jedna žena si přečtla knížku o hypnóze a dospěla k takovému závěru, že lze muži vyhypnotizovat, aby jí měl rád. Jo. Tak to byl rybář, tedy musím podotknout. Tak ona se na něj tak dlouze pořád koukala, snažila se mu tedy vyhypnotizovat lásku a on jí řekl, Heleno, si víš na mě jako chcíplá plotice, co to má znamenat.
4: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
5: Tak se nám to pěkně spojilo. Tahle rybářská hypnóza a další vyprávění doktora Plzáka o rybách a rybářích, které bude právě následovat. Nakonec, jestli se o rybářích traduje, že co rybář, to tichý blázen, tak proč ne? Ale já z toho setkání u řeky před lety vybírám víc než jen zamyšlení populárního psychiatra. Taky třeba povídky spisovatele Jiřího Mahena nebo rybářské historky herce Bohumila Bezoušky. Mimochodem to je ten, kterého jsme slyšeli před chvílí v tom neodvysílaném Silvestru.
6: Já myslím, že to víte právě tak dobře jako já, že rybářům se říká tichý blázni. Myslím, že nikomu se tak nekřiví jako tímto označením. My psychiatři nemáme rádi to slovo blázen, ale rybáři skutečně s tímto pojmem nemají vůbec nic společného. Já rád o rybářích mluvím, protože jsem kdysi jsem ryby chytal a do dneška si myslím, že to je jedna z nejlepších aktivních záhlyb. Rozumíte, jsou záhlyby pasivní a aktivní. Pasivní znamená, že vůbec nedáváte, nic neinvestujete do radosti, radost přichází sama tedy. Třeba otočíte-li knoflíkem televize, máte okamžitě nějakou radost. Myslím radost v tom našem odborném slova smyslu. Kdežto aktivní záliby, to jsou takové záliby, kde musíte investovat energii, nějaké prostředky, ale především nějakou energii, námahu, úsilí, abyste získal radost. Přičemž ta radost vyjádřena ekonomicky může být velice malá. A to se mi na rybařině hrozně líbí, že to je ryze aktivní záliba, protože musíme investovat obrovskou námahu a energii a výsledky jsou přeci tak chabé. A přece jedna jediná malinká rybička chycená za celý rok se vyplatí za tu obrovskou námahu, kterou to sebou nese. To jistě víte, co to znamená, já nevím, schánět ty žížaly a pruty a teď sedět u té řeky nebo chodit podél té řeky. Tak už jenom proto je rybařina svým způsobem ideální, nehledě k tomu, že cvičí trpělivost. Myslím, že mi dáte za pravdu, že cvičí nekonečnou, nekonečně velkou trpělivost, že člověk přitom je v přírodě a že si rybář může zvolit ten, který se třeba za dne hodně naběhá, že může sedět, a ten zase naopak, který za dne toho příliš nenaběhá, tak ten zase, že může chodit. A proto já vždycky na prvním místě, když mluvím o aktivních zálibách, vždycky cituji rybařinu. Je málo žen rybářů, je málo rybářek. Já tedy nevím proč, ale asi to ženské psychologii nějak nesedí sedět u řeky a chytat tu jednu jedinou rybičku za rok. Naproti tomu, já mám pocit, že každý muž by tak trochu chtěl být rybářem a ve své praxi jsem našel mnoho mužů, kteří mi říkali, já bych byl rád rybářem, ale ona manželka by to nerada viděla a tak dále. A to je ta poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, totiž, že chce-li být muž, ženatý muž rybářem, tak to musí prosadit. To je zajímavé, že musí svést o to boji. Jsou ženy, které nerady pouští muže chytat ryby. Ty, co se jim posmívají, tak s těm asi vědí radit, to nevadí. Ale nechtějí, a to já myslím, to není jako dobrý. Tedy rybář má právo si vybojovat doma, tedy má právo si vybojovat svůj čas na chytání ryb. Já nevím, nemám představu, kolik je u nás ryb, tedy, nebo kolik je toků, kde se tedy dají chytat ryby, ale jelich jenom zůstávají li ještě nějaká volná místa, tedy všem mužům doporučuji, aby chytali ryby. Každý pořádný mužský má rád hru, má trošinku rád riziko, rád něco vsadí, vyhraje nebo prohraje, a i v tom je trošku i toho je trochu v tom rybářství. Ženy mají rádi jistotu a právě já myslím, že na rybářství je hezká nejistota. Mně se dokonce líbí, uvažte, že opravdu já znám rybáře, který třeba 3 roky nic nechytil. A přesto tam každý den jde na tu řeku, který každý den tady v tu povolenou dobu, a je rád a je spokojený. Čím více rybářů, tím bude méně neuros a tím méně budeme mít my práce.

Kdo jednou okusí, jak krásné je sedět u vody a čekat na rybu nebo jít za rybou, lovit, což se pro nezasvěceného velice těžko dá popsat slovy, kdo to všechno jednou pozná, ten už se velice těžko odtrhuje od těch vodních pout. Jedním z těch, kterého tato záliba provázela životem, je Jiří Mahen. Napsal o tom i rybářskou knížku, ze které si, když dovolíte, dnes budeme trochu číst.

Ryba, která ze mne udělala rybáře, byl pstruh. Rád si vzpomínám na první doby začínající rybářské náruživosti, neboť v tom byly hory, horské louky a horský vzduch. A rád zase, kdykoliv vyjedu si ven na pár dní, jenom na ně. O pstruhu se říká, že je hloupá ryba, ale moje zkušenosti nevědí o tom pranic, stejně jako nevědí nic o pstruhu, jako o rybě příliš chytré. Pstruh je prostě ryba rozmarná a tak se musí také na ní chodit. S rozmarnou vášní, s jemným prutem, jemným háčkem a lehoučkou návnadou. A pak pustit se podél řeky a prošvihovat vodu. Chytíš dva a chytíš jich také třeba 20. A jsou revíry, kde za 2 hodiny nachytáš pstruhů celý baťoch. Zejména rád vzpomínám si na to, jak mě tyto rybky učili být rybářsky chytrým. Rád si vzpomínám na svou první rybářskou hůl, strašlivý bambusový klacek, kterým se mohl tahat candáty z Labe, co jsem se s ním nazrobil a natahal po všelijakém křoví a po skalách, co jsem se s ním namlátil o balvany, když celá hůl zduřela v mosazných kroužcích a nedala se rozložit. Až jsem konečně hůl zahodil a uřízl si pořádný ohebný lískový prut, s nímž to šlo pak zrovna hračkou. Rád si vzpomínám na svoje první parádní splávky, které jsem házel do vírků, co se jich pstruzy naočumovali z dálky. Až jsem jednou dopálen sebral praobyčejný husí brk, pěkně ho zařízl a měl jsem splávek, o jakém se mi ani nezdálo. A později i tenhle splávek jsem zahodil a házel do proudu jenom pevnou nit s jemným brokem. Rád si vzpomínám, jak jsem hledal pstruhy po celé říčce ve všelijakých hlubinách, jenom v obyčejných proudech nikoliv, až mě tam začali sami náhodou brát a já pak už jinam nechodil. Ryba si umí rybáře vychovávat, jak ví každý, zejména kdo vášnivě rád chodí na kapry, což je tak asi největší rozmara mezi rybami.

0: O rybě se říká, že je němý tvor. Kdyby mohla promluvit, kolik by toho napovídala o rybářích a zážitcích s nimi. O krásných dobrodružstvích kolem nalíčených udic, těch udic, za kterými je nutno vidět člověka. Ale bohužel nemluví a tak nám nezbývá, než se ptát rybářů.
1: Já už ani sám nevím, kdy jsem s tím začal. Určitě jako kluk s nití a špendlíkem a s nějakým klackem. A samozřejmě na černo. Jako blahé paměti každý, protože pytláctví v těchto letech se rozumí jaksi samo sebou. A pak já to mám v rodě, protože děda byl nimrod a táta rybařil. Po dětské pytlačině přišla léta sportu, která nepohyblivou rybařinou jaksi opovrhují, protože vítězství nejsou vyjádřitelná počtem gólů. A nejhezčí příroda v těchto letech je zelený trávník fotbalového hřiště a lesklá plocha ledu s dvěma brankami. Ale člověk zmužní a prý také zvážní, což se mně dosud nepovedlo, a začne vidět svět jinýma očima a uvidí najednou přírody a jevy v ní v novém světle. A tak jsem se vrátil do dětských let rybařiny před léty na Slovensku, kam jsem jezdil dlouhá léta k Baňské Šťávnici na Počuvadelské jezero. Celé okolí Baňské Šťávnice je dokonalým systémem vodních přehrad. Hodružská jezera, Klinger, Pijarkské, Kolpašské, Počůvadlo, Rozgruň, prostě rybářský ráj. Jezera se zelenou tyrkysovou vodou, položená ve značné nadmořské výšce Šťávnických vrchů, zaklíněná do nádherných lesů a mezi nimi jako klenot Počůvadlo položené přímo pod legendární sytno, opěvované Sládkovičem, s pověstí něco jako český Blaník. Je to nádherný kus země, líbí se mi tam daleko víc než v Tatrách, ať v nízkých či vysokých. Dnes je to státní přírodní rezervace, ale v dobách, kdy jsem tam začínal, se smělo tábořit ještě kolem jezera, přímo u vody. Jezero má několik zátok a poloostrůvků a abych už konečně mluvil odborně rybářsky, jsou tam nádherní kapři, nejvíc okolo 4 až 5 kil, občas štika a candáti, jak se na Slovensku říká zubáči, spousta výtečných okounů tak do půl kila, tloušti, čili jalci, a sem tam duhový pstruh. Já jsem byl vysazený na zubáče, kteří jdou nejlíp časně z rána a s nastalým večerem. Chytají se tam na mrtvou nebo živou rybku, karáska, na které jsme jezdili kousek dál k Šťávnici na jezero Klinger a chytali je na miniaturní háček s kuličkou chleba z vící makového zrníčka, jen co by se zakryl hrot háčku. Šli tam jeden za druhým a vozili jsme jich stovky v kbelících domů, pak do bedničky položené v potoce. Sedával jsem se dvěma pruty, rybičku nahozenou kus od břehu, s prutem ve vidličkách, rásoškách tedy slovensky, s uvolněným navijákem a trpělivě čekal. Když přišel jejich čas, nastal zvláštní vzrušující úkaz. Šňůra se pohnula, odvinuli se 2-3 metry a šňůra zůstala stát. To candát dole rybku vzal do tlamy, popojel s ní a zastavil se, aby jí zhltnul. A pak se šňůra rychle rozeběhla znova. Candát ujížděl pryč. A to byl onen moment. Prut se vyndal opatrně z vidliček, šňůra se nechala chvilku běžet a zaklapl se naviják. Šňůra se napíjala, pak se zasekávalo a ryba se rychle přitáhla. Candáti tam nebyli velcí, nejvíc tak okolo půl kila až do kila. Výborní byly jako lovná ryba tloušti, byly tam obrovské kusy, které za slunečních dnů plavaly v hejnech jako polena úplně na povrchu hladiny. Chytil jsem jednou obra, který měl přes 4 kila, ale tloušťům jsem jaksi příliš neholdoval, protože na jídlo dávám přednost rybě s tuším masem, dravcům. Bohužel rybařina chce čas, hodně času, který je zárukou trpělivosti, umění čekat a vyčkat správného času. A toho je, jak se mi zdá, pořád méně a méně.
0: Rybář, který nám tu tak trochu o sobě a tak trochu o rybách povídal, byl člen Národního divadla Bohumil Bezouška.

No tak vidíte, začali jsme u lásky a zamilovanosti a končíme na rybách. No, vlastně taky láska. A mimochodem tahle rybářská hodinka, ze které jsme citovali dnes na závěr, přinesla i jiné zajímavé postřehy rybářů, například Jaroslava Vojty nebo Jana Vericha. A my se k ním určitě zase někdy vrátíme. Do té doby všechno dobré přejí autor pořadu Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: 23. hodina právě odbyla, no a noční linka právě otevírá, právě začíná a krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. Moc vás zdravím na závěr pondělního dne. No a moc se na vás budu těšit, že společně přivítáme nový den úterní, ale to všechno po pořádku. A samozřejmě pro vás máme spoustu zajímavé muziky, spousty připravených písniček, které doufám, že vás potěší tak jako vždycky. A především nás v noční lince jako vždycky čeká povídání dnes na téma, na vaše posluchačská dopisová e-mailová přání, na téma Můj rodný dům, moje rodiště. Kde jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově a co nejvíc si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela či velký ořech na návsi, který byl zdoláván vaší partou? Toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zapálili první cigaretu? No a kde jste si dali nebo dostali první pusu? A vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství? Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme v této srpnové noční lince. Takže já ještě připomenu, jako vždycky kontakty sem k nám. Telefon 731 800 900, pak máme také web, tam už jste se mnozí rozepsali, rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu samozřejmě moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní pondělní večer a právě začínáme.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: To byla Věra Martinová a písnička Až na vrcholky hor. No a jako první se k nám dovolala Eliška z Olomouce. A Eliško, já vám přeju krásný pondělní večer stále ještě.
1: Já vám, Jitušku, taky a všem posluchačům, který poslouchají to vynikající téma.
0: Děkuju moc krát.
1: Protože je to náš domov a já si myslím, že to si každý rád vzpomene, kde se narodil a zapomíná. Já v mojím věku skutečně ráda vzpomínám a je mě to moc líto, že jsem si toho domova málo užila.
0: Jo.
1: Protože já jsem se tam narodila, když to naši dačí stavě z Brně a je to ta nahoře ta kamenná kolonie, říkají tomu teď kamenka, a tam naši postavili domek a to byl potom trojdům, protože tam ještě byli tatínku bratra a jeho rodiče, tatínko, takže to byli, ale ráda na to vzpomínám, protože pokud tak žila naše maminka, tak se na tomto domku strašně moc nadřela. A to právě vzpomínám, že když chodila se mnou, byla těhotná, tak držela na tom domku a chtěla, abych se tam narodila. Takže skutečně se to stalo a samozřejmě potom maminka zahynula v Brně při náletě. Sakramentská válka, to nemůžu ani vzpomínat, protože zahynuli ty moje dva sourozenci a maminka. Takže ten domov byl pro nás už nedosažitelný.
0: Ano, ano.
1: No, protože otec to potom se oženil po druhý, prodal to a odešel, ale já na to nemůžu zapomenout. Moje dcera ví, že já pořád na to vzpomínám a je mě to líto, tak ta nejmladší dcera mami, já tě tam zavezu. Tak mě tam zavezla, já byla šťastná, že jsem ten domek uviděla, ale nemohla jsem to vydržet, ten pláč, já jsem tam brečela jak malý dítě.
0: Věřím, že takže to na vás dolehlo.
1: A moje dcera říká, tak pojď se tam podívat, tam někdo bydlí, já tam nemůžu jít, ale můžeš, je to tvůj rodný dům.
0: Jo.
1: A šli jsme tam a měl tam takový mladík. A tak dcera mu řekla, že jsem se tam neamal, tak pojďte dál. Takže jsem si to prohlídla, byla jsem šťastná, ten pláč jsem trošičku udusila tím, že ho vidím.
0: Ano.
1: A on říká, že to chce prodat. Já kdybych bývala byla mladší, to už mě bylo 1,90. Kdybych byla mladší, já bych byla ochotná to koupit.
0: Koupit znova zpátky, že jo?
1: A zůstat doma, pak to byl doma. Takže Jitruško, já to nechci moc rozebírat, to by bylo na nohy. A maximálně chci se zmínit o jednom pánovi, který tam se nějak nastěhoval.
0: Ano.
1: A on zepsal knihu.
0: Ano.
1: O tom, to, jaký to tam krásně, pan, pod náma tykla svratka.
0: Aha.
1: Nad náma byly kopce, lesy, takový skaliska a tam bylo krásně od nás ze dvora vidět na to brněnské výstaviště. Takže to bylo nádherný
0: místo, ano.
1: A právě pro nás děti to bylo, přinoc jsme byli v Brně, ale bylo to skutečně takový, že jsme měli si kde hrát, měli jsme koupání, měli jsme hledat co. Takže málo kdo, takže ráda na to vzpomínám. A ptala bych míst tak vidět. Já jsem tam zůstala do 14 let. A pak ještě tam byli ti moji bratři, ale on to prodala odstěhovat. A věříte, že už je to tolik let a já na to nemůžu zapomenout a nemůžu mu to odpustit.
0: Že
1: nám prodal rodinný dům.
0: Jo.
1: Takže tak to je, Jitruško.
0: Ale máte ho ve své paměti, ve své mysli zkrátka. Mám. A tak
1: pokud
0: se
1: budu, tak pořád mám a děkuju tomu pánovi, který napsal tu knihu, protože mě on v Olomouci vyhledal.
0: Ano.
1: Takže já už jsem nejstarší občan, který ještě žije, takže jsem mu povyprávěla a napsal to do té knihy a tak teď tu byl můj pravnuk, tak jsem mu to dala číst a ona taková velká kniha, a to mám, však to je ono. to už mám pro svoje pravnuky, aby si nemysleli, že jsem žádné domov neměla.
0: Aby věděli, jak to tehdy bylo a co tam bylo a kde to bylo.
1: Tam je to perfektně napsané, to, co tam je, jako ty lesy, to všecko, jak se to stalo, jak se to začalo stavět. Mm-hmm. Takže perfektní kniha, kterou děkuji tomu pánovi.
0: No tak to je super, takováhle památka. No.
1: Přesně. A loni na Vánoce, den před 4 dny, mi to z toho Brna doveze. Tak jsem měla krásné dárky.
0: Tak to věřím, to věřím. Eliško, moc vám děkuju za to úvodní povídání, pěkný.
1: Mějte se moc a moc pěkně a hodně zdravíčka vám přeju a
0: nápodobně. Děkuju za návštěvu a budu se těšit zase brzo u nás naslyšenou v noční lince. Mějte se hezky, Eliško.
1: Děkuji, Tuško. Taky. Nasvědanou, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Vladimír Mešík a písnička Jednou, tak tolik muzika a na telefonu máme paní Ludmilu z Brna. Krásný večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, zdravím vás, Tituško.
0: Děkuju.
1: Všechny, kdo poslouchá.
0: Děkuju a nápodobně. No.
1: Tak já pocházím z vesnice, která se jmenovala Újezd u Brna. Je to tak 17 kilometrů od Brna a narodil se tam asi i můj otec a měl dvě sestry.
0: Aha.
1: A to bylo tak už ale postavený ten dům ve 20. letech, no možná i dřív. A já jsem ten dům milovala. A bylo to, my jsme bydleli na takovém kopečku a tam to sídlilo velký barák, kde bydleli tři rodiny a bylo to obehnané zdí, že tam nebylo vidět do toho. A potom byly dvě uličky a v prostředku těch uliček byl dům a v každé té uličce v jedné jsme bydleli my, že jsme nikam neviděli, jenom naproti dovolen. A z druhé strany zase taky tak byli lidi. A ještě za námi byl jeden a tam bydleli staří, ten jeden to, ten zabíjel pse teda, to bylo hrozně. A to mamka vždycky, když jsme byli nemocní, tak jim ušla prosadlo a bazala nám to, ale fuj. A já jsem teda to milovala jsem ten dům. Mm-hmm. A náš otec jezdil po světě jako montér. Mm-hmm. A všechno bylo na maminku. Ale ten barák, jak když si vzpomenu, že jsme, on byl na dvě strany. Na jednu stranu byly dvě velké okna. Uh-huh. A na druhou stranu byly ještě zase dvě okna a tam bydleli rodiče mýho tatínka.
0: Jo.
1: A oni měli jenom dvě místnosti a když, a my jsme měli obvák jenom, no, kuchyň a ložnici, já jsem spávala v začívací ložnici a my jsme měli ty trámy, jako nahoře, jako místo stropů, tak tam byly trámy.
0: Ano, ano.
1: Ještě. Takže to mě teda utkvělo a já vždycky, když jsem ležela v té posteli, tak jsem si ty trámy prohlížela, protože tam byly jako kdyby obrázky, vždycky je tam něco, jak to praskalo ty trámy, tak se to tam objevovalo, jsem si představovala, co to asi je. A v jedné místnosti my jsme měli hnědý a v jedné černý, dovedete si to představit.
0: Jo.
1: Takže mamka to normálně natřela na bílo, oboje dvoje.
0: Mm-hmm.
1: A potom teda taťkovi se moc nechcelo, protože vždycky, když přijel ze světa, tak se mu nechtělo moc dělat.
0: Tak chtěl odpočívat,
1: my ten barák prodáme. A mě bylo 15, když ona to o tom začala mluvit a já říkám, ne, neprodávajte to, já to tady chci mět, aby se to tady zachovalo.
0: Jasně.
1: No a nakonec teda to prodali, už já jsem se vdávala v 18, tak to tam ještě bylo, nemusela jsem se podutíkat.
0: Mm-hmm.
1: A no, byla jsem hloupá, že jsem tak brzo šla z domu.
0: Jo.
1: A potom jsem se tam ještě vrátila, protože jsem si vzala kluka 5 kilometrů od újezda a bylo to Mohyla míru. Každá procházka nedělní,
0: ano, ano,
1: byla procházkou po silnici s újezda za Mohyl míru, jak byl Napoleon. No a tak jsem si vzala kluka a on teda, jsem se tam přestěhovala k ním, ale tam dědek nás honil nožem, když jsem byla těhotná.
0: Mm-hmm.
1: Takže jsem se vrátila zpátky do toho rodného domu.
0: Mm-hmm.
1: No ale naši potom už, pak jsem se přestěhovala do Tišnova a naši potom už tam nechtěli teda být, to se snad konec tím souhlasilo, tak to prodali a přestěhovali se do Brna.
0: Jo.
1: Ale já, Jituško, já do dneška, mě se ve snu pořád objevuje ten dům a normálně se mně zdá, že ti naši se tam zpátky vrátili.
0: Že tam bydlíte pořád.
1: A říkají, A já říkám, co tady děláte? Teď vy jste to prodali, to tady nemůžete být. A oni mě říkají, ale oni tady stejně nebydli, jo? Pojď dom. A toto se mě vrací. Mm-hmm. Ale byla jsem přítele, ano, který zemřel před 15 rokama. Mm-hmm. A než zemřel, to bylo na podzim v září, mě říká, víš co, pojď, já vezmu auto a pojedem se tam podívat. Takže mě udělala radost, že mě tam vezl, takže to už je 15 roků.
0: Zkontrolovali jste to tam zkrátka.
1: Kontrolovali jsme to tam všechno. Barák je vůbec tím, oni nic neudělali za ty roce. To jsem se dost divila.
0: A aspoň jste to poznala hned. Že to ještě nepřestavili.
1: On tam byl bryzolit a okna byly na bílo. A takže okna mají hnědý a že dokonce přes té druhé strany měli aj krávu, ale my jsme tam neměli. To byla zahrádečka.
0: Jo.
1: Zahrádečka. Tak nevím, jak tam tu krávu mohli pěstovat. Mm-hmm. No a tak tam mě zavezlo a potom mě ještě zavezlo na tu mohylu míru.
0: Jo, tak jste tak si udělala takový vzpomínkový výlet. Dobře. Tak Ludmilko, musím poděkovat a moc děkuju za to, že jste takhle zaspomínala, kde jste vlastně prožila začátek svého života a kde máte vlastně takové ty kořeny a takovou tu kotvu ve vzpomínkách a v mysli.
1: Jo.
0: A jinak vám přeju hezké dny.
1: Já se vracím, když teďka, když máme srazí ze školy,
0: ano.
1: No, tak už je mě 74, ano, to ano. Bude. Každý říjen, první ano. Týden v říjnu.
0: Takže to tam
1: tak
0: vidíte.
1: Tak to mě tam vždycky někdo zaveze.
0: Tak to je super. Ludmilko, musím poděkovat, protože čas je neúprostný a děkuju moc krát. Hezké dny, jo? Mějte se pěkně. Taky krásný večer. Dobrou noc a zase příště. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak krásně nám přišla zaspívat Hana Zagorová, kdyby se vrátil čas, jinak máme asi za 3:30 a na telefonu Františka ze Židlochovic. Krásný večer, Františku, moc vás zdravím.
1: No, dobrý večer, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům noční linky.
0: Děkuju moc krát samozřejmě za všechny i za sebe. Tak Františku, vzpomínáte na svůj rodný dům nebo na to místo, kde jste prožil vlastně ten počátek svého života?
1: No, paní Tíško, samozřejmě, tak já jsem se narodil v Olbramovicích u Moravského Krumlova. To nejsou ty Olbramovice někde u Benešova, tak to jsou Olbramovice tady u Moravského Krumlova.
0: Ano.
1: Ale je to dům 103, jo?
0: Jo.
1: Ale to jsem nikdy moc nevěděl, až jak jsem prostě se dostal k nějakým dokladům tady, jak se teďka ženil s mamkou, kde se brali, tak tam jsem teda vyšel domek 103, když jedeme vždycky přes Olbramovice, když jedeme do Kuši, tak my vždycky jedeme přes ty Olbramovice, ale já tam ten domek omrknu vždycky a je to takový malý domek a tam asi naši bydleli nějak možná v nájmu nebo tak, jo. A tak tam mám místo narození Olbramovice. Pak jsme se naši přestěhovali do Kupšic, tam jsme bydleli v domku v Cihelně, to nevím, jaké to mělo číslo, jo, ale potom po odsunu Němců, jako jo,
0: ano.
1: Tak naši se přestěhovali na domek 25, Kupšice 25, jo, no tak tam jsem tam bydleli, protože až do smrti, no a tak potom si to koupil syn a opravil to a tak všechno, jo.
0: Mm-hmm.
1: Ale ty Olbramovice se skládají ze třech dědin, jako dědinek. Olbramovice, Babice, Zelovice, Litměřice, jo.
0: Mm-hmm.
1: Tak to je taková zajímavá dědina.
0: Ano.
1: A tam jsem chodil taky do Měšťanky, jo. Chodili jsme tam do Měšťanky a taky jsme tam chodili na zábavy. A i teď, když kolikrát jdeme s manželkou, tak se tam zastavíme na Hodech, jo?
0: Uh-huh.
1: A jsem tam, ještě tam potkám nějaký spolužáky, jo? Ale je jich teda málo. Ale máme tam kamaráda Františka Jaroša. Jeho maminka byla stejně Polka jako moja maminka. Takže oni byli kamarádky velký, jo? Ještě v tenkrát, ještě jsme, taky se mě vidíval, jo, někdy, ale málo, jako, ale vím, jak vypadala tatínka, maminka a tatínek, jako, jo.
0: Uh-huh.
1: No, takže takhle už teda rodiče ani naše, ani jeho Františkovi nežijou, jo. No, tak je potřeba sem tam na ně zaspomínat, jo, na ty naše rodiče. No, takže říkám, přes Kupšic, když jedeme do Kupšic, tak vždycky okolo těch Olbramic jedu, nebo přes ty Olbramice a vždycky se podívám na ten domek 103, je to takový malý domeček, jo, no je to opravený, nevím, kdo tam ani bydlí, ale prostě jedem okolo toho, no a tak.
0: Takže zavzpomínáte vždycky, když náhodou jedete kolem a přibrzdíte, no, zkrátka, tam, jak se říká, jo?
1: No, tam, když jsme se brali s manželkou, tak tam nás oddávali na Národní výboře, jo?
0: Uh-huh.
1: No, takže a v kostele zase u nás, takže jsme tu svatbu měli dvakrát, jo? Během jednoho dne, jako církevně a i obecno, tak, no, tak jinak...
0: Takže je to pro vás vlastně hodně zásadní místo a důležité místo celkově obecně v životě, že jo?
1: No, samozřejmě. Manželka ta se si narodila v Tulešicích a její rodiče potom, až byli Němci odsunutí, tak se taky přistěhovali do Kupšic, jo. Naši už tam byli za Německa, jako když, jo, tak ještě když tam jako přes tu dědinu procházela ta německá jednotka s jedním tankem, tak se zastavili u nás v té Cihelně, já jsem byl malý kluk, 3 roky mě byli, tak mi tam vysadili na tank ti Němci, jo. A tam u nás dědím nikdo nekladl odpor, protože to byla německá dědina, jo, takže tam to proběhlo všechno dobře, jako, jo, no. A tak ti Němci odjeli, ale jak asi za 2 dny, nebo co si tam měla ruská jednotka s tankem, jo, jestli pronásledovali, nebo jak to bylo, jo, no takže já tam z těch Košic mám prostě, mám z těch Košic spoustu zážitků.
0: To je dobře, že takhle hezky vzpomínáte. No.
1: Samozřejmě všechny ty zážitky vždycky komentuju do noční linky, jo.
0: Jo, takže, no to je dobře, aspoň se něco dovíme taky.
1: No jasný, jo.
0: Tak jo, tak Františku, taky moc krát díky za vzpomínky a za telefon a za návštěvu a vůbec hezký večer přeju. Hezký celý týden, protože jsme teprve na začátku a budu se těšit zase v noční lince příště. Mějte se hezky, děkuju.
1: Ano, prosím, dobrou noc.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Robert Křesťan a skupina Poutníci a jejich tanečnice, to vše v noční lince tady u nás na vlnách Českého rozhlasu. No a na telefonu teď pozdravíme paní Boženku do Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju i vám.
1: Já děkuji a i vám přeju a všem posluchačům pěkný večer.
0: Děkuji taky za všechny.
1: Já jsem se narodila ve vesnici mezi Novým Bydžovem a Jičínem. Na obě strany jsme měli tak 17 kilometrů. A narodila jsem se v takovým menším domku, který koupil děda za první světové války, kdy se vrátil z vojny jako válečný invalida. A jenže to koupil nějak na splátky a prostě dům byl v exekuci. A táta můj byl na vojně a akorát přišel z vojny, když mu jim hrozilo takový vystěhování. Aha. No a oni mu zatím nadružbovali tam nějakou dívku z chalupy s věnem, že jako ten domek vykoupěj. Jenže táta neustoupil, protože chodil s mamkou už před tou vojnou. Ano. A tak mamka měla nějaký peníze sirotčí, protože jí taky umřela maminka. Tak pro ně musela hned druhý den po svatbě jít až k Libání nějak tak se dostat, já vůbec nevím jak, to jsme nějak nedomluvili. No a tak ten domek jako vyplatili a všechno, všechny ty sourozence, děda se pak od dědovi zemřela první žena, to byla moje babička a to byly dvě děti a pak bylo ještě čtyři děti nevlastní. No a ty se toho domku všechny zřekli nároku na dědictví s tím, že ho děda přepíše na mýho taťku a prostě nemohli to tak nějak překousnout to příbuzenstvo, že si vzal chudou holku, že jo. Ale děda to nemohl tátovi odpustit snad celý život nebo co, protože ani žádný takový ty kontakty s mojí mamkou a s tátou, tam se něco stalo, protože jako děda mamku nějak honil nebo co a tačka si to s ním vyřídilo. No to já nevím, on jasně, o tom nikdy nemluvil. Ale měli jsme, ten domek byl v šikovném místě, vedle jsme měli koloniál, to dříve byl, sousedili jsme s pekařem, naproti byl hostinec a kousek asi 10 metrů byla autobusová zastávka. Takže to bylo tak nějak na ty návsi a tam rostly lípy a my jsme pak jako děti tam lezli. A to mě ještě říkala mamka, když byla mobilizace v 39. roce. Já jsem se narodila 36. a táta musel narukovat a já jsem prej seděla na záhrobci a děti mi říkali, proč jsi tak smutná? A já říkám, no jsem. A oni říkali, a kde máš tatínka? A já jsem říkala, na vojně.

0: a co tam dělá? Jsem říkala, střílí na Hitlera. No tak mě mamka vzala domů, ale jinak jsem dětství měla jako pěkný, prostě tak nějak se mě tam líbilo, jenže domek naši opravili, no a děda odešel v 45. jak se dosídlovalo pohraničí, tak můj strejda jeden byl jako zahraniční voják v Anglii, a když se vrátil, tak pak dostal poštu někde u Liberce, a tak se tam s ním děda a nejmladší bratr tačku odstěhovali. No a pak se, já jsem se vzala asi ve 54. roce a děda se vrátil asi v 57. A prostě v domku měl vejměnek, že jo, tak my jsme bydleli s našima, ale pak jsme si museli hledat jako byt, no. A tak manžel byl na vojenské správě, tak odešel a já se, odstěhovali jsme se do Cihelny, kde jezdil s nákladňákem.
1: A tam už jste pokračovali. No,
0: a takže, ale ten domek, dokud tam bydlela mamka, protože ho tam tuď nechtěla jít.
1: Rozumím.
0: Dokud měla kamarádky, že jo, ta jenže to všecko prostě odcházelo, tak asi v 91. roce jsme si ji vzali sem do Hradce. My jsme to tady koupili v 660. No a tak prostě, ale domek, no, jak bych vám to řekla, tam měli zájem o to Cikání.
1: A už prosím jenom velmi stručně, Boženko.
0: No, no jo, a starosta mě řekl, jestli nechcete asi zkazit tu dobrou pověst, co jste tady měli, tak jim to neprodávej. No tak to koupil Národní výbor a domek teda chátra a já už tam nemůžu se ani podívat. Tak to je tak všechno.
1: Boženko, taky moc děkuju za vypravování, za vzpomínky, jinak přeju krásný letní večer a krásné dny a zase příště v noční lince. Ano?
0: Taky děkuju a všem dobrou noc.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Byla skupina Miraj, která právě dohrává i přesto všechno. Tolik písnička. No a na telefonu teď máme Olina z Kopřivnice. Krásný večer, Oline, zdravím vás.
2: Dobrý večer z Kopřivnice.
1: Ano.
2: Města Tatrovek.
1: Ano, ano, ano, to je pravda. Mimochodem, muzeum stále otevřeno pro návštěvníky, kteří třeba...
2: Pořád, je to krásně, teď udělané, přestěvané na několik místech. Je tam ta slovenská strela, ten vlak, zrenovovaný úplně nádherně. Má svoji takovou velkou halu, kde teda jako parkuje, kde se to dá prohlídnout. Pořádají se s ním takzvané výlety nebo nějaké jízdy slavnostní, ale tak listek stojí skoro co letenka do Paříže a zpátky, bych řekl.
1: Jo.
2: Trošičku nadsázku, ale je to krásné. No, je
1: tak
2: to
1: jsme trošku odbočili, ale má to svůj smysl, protože jsou prázdniny a spousta lidí tam tudy bude třeba projíždět tak, aby se mohli dojít podívat nebo aby nezapomněli.
2: Takže opravdu do Kopřivnice zvu určitě.
1: Děkujeme moc krát samozřejmě. Stojí to za to, tak jste slyšeli. Tak a Oline, a co vaše vzpomínka na takové to první vaše místo na světě?
2: První místo moje na světě se jmenuje Žeravice, obec Žeravice.
1: Mm-hmm.
2: Je to moravské Slovácko, mikroregion Bzenec. Narodil jsem se v Kyjově.
1: Aha.
2: To je 10 kilometrů do Žeravic a ze Bzenec je to 8 kilometrů. První zmínka jako písemná o této obci je z roku 1235.
1: Pánečku,
2: no. Aha, opravdu, opravdu.
1: No, jo.
2: A v roce 1503 Vladislav Jagiellonský povýšil tuto obec na městečko s právem pořádat trhy.
1: Jo.
2: Takže to je taková trošku historie. No a já jsem bydlel, bydlel jsem vlastně, už to nebydlím. Bydlel jsem v dolní konci, by se dalo, protože to městečko tady, ještě tak budu říkat, tak je v takovém, to je taková pahorkatina před Uchlovskýma horama. Takže je tam rozdíl výškový opravdu třeba 50 metrů, 100 metrů, nevím přesně.
1: Mm-hmm.
2: No a bydlel jsem v domku, vím, že na dvoře měl tatínek vysazenou vinovrému.
1: Ano.
2: Měl takzvané takové to divoké víno, takové bago se tomu říkalo.
1: Uh-huh.
2: Měl to modré hrozny, drobné, ale krásně barvily. A chlapi to přidávali do červeného vína jako pro barvu.
1: Uh-huh.
2: Bylo to zarostený přes celý dvůr, jedna hlava, tomu se říká jako hlava.
1: Ano, ano.
2: Se které to vyrůstá. Přes celý dvůr to tam bylo krásně sněné. Na zahradě měl včelínek, kde měl 3 nebo 4 včelstva. Ale ten, kdyby mě viděl, jak já chodím do včel v trenýrkách a tričku s krátkýma rukávama, tak by řekl, že jsem se zbláznil, protože on když šel do včel, tak byl, vypadal jako kosmonaut, protože byl
1: zabalený vším možným, ano.
2: Úplně oblečený do všeho možného, a stejně se ta včela některá dostala s těma špírkama, dostala ty borance. A on když točil met, tak vyhlásil to vždycky několik dní dopředu, aby sousedé věděli, že se bude točit met, protože ty včely ty likvidovali všechno, co se tam mývalo kolem baráku. Takže to bylo ten dolní barák, kde jsme bydleli z rodiči od maminky, a maminka od tatínka bydlela na horním konci, a to byl jediný barák v tom městečku, který neměl, až ona vlastně, až zemřela, tak neměl elektriku ani vodu.
1: Mm-hmm.
2: To bylo zvláštní, ona bydlela taky na takovém kopečku, provodu chodila do studi, který měla před barákem, ale opravdu neměla elektriku.
1: Hmm.
2: A když se tam dělali zabíjačky, jakože vlastně v každé rodině se dělali zabíjačky, tak to bylo prostě kouzelné, to tam bylo všude petrolejky a no prostě to by se muselo vidět.
1: No vidíte, to šlo to i bez elektřiny, že jo?
2: Šlo to i bez
1: všechno
2: elektřiny.
1: Všechno šlo bez elektřiny.
2: Byl tam pan řezník, pan Hrkalík, ten byl úžasný, ten, když se trošičku ovínil, tak krásně zpíval a všechno tak dále, tak dále. No. Tak byl tam samozřejmě v Žeravici krásný barokní kostel z roku 1722 a tak dále, tak dále. Takže na ty Žeravice vzpomínám opravdu rád.
1: Měřem.
2: A ještě musím ale zmínit, že v těch Žeravicích byl zřízen kostel nebo sbor Jednoty bratrské, do které patřil i Jan Amos Komenský, to je všeobecně známo.
1: Ano.
2: A když cestoval ze svého rodiště přes Žeravice, tak byl spolu s dalšími 24 nebo 25 bratřími, tenkrát měl 24 roku, ordinován na kněze, tam v tom místním sboru, v roce 1616.
1: Uh-huh.
2: Potom odešel do Polneku, kde působil, myslím, na té farnosti nějakou dobu. Takže to je velice významná událost pro tady tu žeravice.
1: Tu oblast, ano.
2: Je tam takový samozřejmě památník Jana Amose Komenského. Takže je tam i malé muzeum, jehož součástí je vlastně zbytek toho původního sboru, neboli oni neříkali kostel, ale sbor, toho původního sboru je tam stěna ještě s klenbou od bývalého okna, takže to je taková pamětihodnost. A ještě jedna pamětihodnost, můj staříčkové, teda můj staříček od tatínka, ten měl 3 bratry a oni si buď to zdědili, nebo nevím, ale měli vinný sklep, který byl vykopaný v Pískovci.
1: Mm-hmm.
2: Stálá teplota tam byla celý rok 8 stupňů, tam se dobře sedělo v zimě i v létě.
1: Ano, ano.
2: A nad tím chodem do toho sklepa je v trámu vytesaný rok, buď 1782, nebo 1772, já to pletu tady toto. Ale jako je to opravdu dlouho a uvnitř byl, nebo je ještě lis, vyřezaný z jednoho kusu kmene.
1: Uh-huh.
2: Ten šnek je prostě z jednoho kmene, ten závit, ve kterém ten šnek cestuje nahoru a dolů, tak je z jednoho kmene.
1: Ano, ano.
2: A bylo to vyhlášeno jako památka, nějaká kulturní památka.
1: No, nevím, vidíte, to krása.
2: Určitě platí nebo neplatí.
1: Dobře
2: se tam sedělo prostě při tom vínečku, opravdu.
1: Tak Oline, moc taky děkuju za krásné vypravování a přímo otevření zkrátka kroniky s historickými údaji.
2: Ano, tím pádem zvu všechny.
1: Děkujeme.
2: Poslední sobota a neděle za srpnu jsou tam hody.
1: No, krásná pozvánka. Krásná pozvánka, kdo to nemá úplně z ruky, tak je zván na hody, kde bude spoustu dobrot, určitě muziky a toho všeho, co k tomu patří. A Oline, děkuju.
2: A
1: výborně, a Oline, moc děkuju. A krásné dny. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Mějte se moc krásně, děkuju vám za prostor.
1: Taky děkuju, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Jitka Zelenková, máme si co říct. No a protože půlnoc se blíží, tak pojďme se zase jako téměř pravidelně těsně před půlnocí podívat do pošty. Moc vám děkuju za všechny vaše písemné odkazy. Paní Michaela píše k tématu: dobrý večer, krásné téma. Můj rodný dům stojí v podhůří Českomoravské Vysočiny na náměstí městyse Doubravnika. Postavili jej před 300 lety moji pokrevní předci. Mám před sebou kroniku našeho domu a hned na úvodní stránce se uvádí: na paměť těch, kteří se v domě narodili, žili v něm a umírali. Já jsem ho opustila už před 50 lety, kdy jsem se odstěhovala do Brna. Až do smrti mojí maminky před 2 lety jsem se tam pravidelně vracela. Nyní je to už horší. Mám v důsledku péče o mého manžela už méně času a v domě však stále bydlí můj bratr a taky synovec. Doufám, že tam naše rodina ještě nějakou tu 100 let bude žít. Z Brna přeje dobrou noc Michaela. Michaelo, moc vám děkuju, přeju krásné dny a také hodně zdraví a děkuju i za pozdravy a přání. No a my se teď přehoupneme s písničkou od zpěvačky jménem Paula Abdul do nového dne, kterým bude úterý.

0: Noční linka.
1: Tak s písničkou od Poly Abdul Rašraš jsme se přehoupli do nového dne. Je tady úterý s datem už 4. srpna a na Prahu nového dne přeju nám všem, aby to byl vydařený úterní, krásný letní slunečný den, abyste si jej užili podle svých představ a zkrátka tam, kde to máte rádi. No a jinak, pokud budete výletovat prázdninově, tak ať je to skutečně vydařený den, pokud vás čekají nějaké pracovní povinnosti, tak ať to jde také dobře od ruky. A hlavně ve zdraví a s radostí. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny nás čeká povídání na téma Můj rodný dům. Kde pak jste se narodili a žili jste jako děti ve městě nebo na venkově? Co nejvíce si z místa svého rodiště pamatujete? Věžičku kostela nebo velký ořech na návsi? A toulali jste se jako děti rodným městem a vyhledávali zákoutí, kde jste si třeba zkusili zapálit první cigaretu, kde jste třeba dostali nebo dali první pusu? No a mimochodem, vracíte se jako dospělí do míst vašeho dětství anebo si raději chcete uchovat tu vzpomínku tak, jak zůstala v těch dětských hlavičkách právě od toho věku, kdy jste tam vyrůstali. Vzpomínkami na sladké dny dětství se projdeme a procházíme a stále ještě procházet budeme v této srpnové noční lince. Takže telefon i teď po půlnoci 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nočnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, moc vás zdravím a směle můžeme pokračovat dále.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Marcela Holanová a písnička Ráno. No, do rána ještě nějaký ten čas zbývá a my máme teď na telefonu Lubomíra z Hradce Králové. Krásnou noc, Lubomíre, zdravím vás moc.
1: Zdravíčko, hezký večer.
0: Děkuju. Tak prozraďte, jak zazpomínáte na svoje rodiště.
1: Jo, na své rodiště, to já strašně rád vzpomínám, protože my jsme bydleli ve Slavonicích, tam to bylo vždycky takové strašně, já za svoje dětství vzpomínám hrozně tak jako zvláštně, protože my jsme mývali takový kurník a já si pamatuju, že vždycky jsme večer chodili do toho kurníku a babička nám vyprávěla, že vždycky, když by černá slepička a z ní se vychlube vajíčko, tak potom, že se z něho vychlube čert. A my jsme se hrozně báli chodit do toho kurníku, protože jsme tam měli černý slepice.
0: Jo, tak jste čekali nějakou čertovinu, jo, jak babička říkala.
1: Strašnou čertovinu jsme tam vždycky čekali. No a vždycky dědeček, tak ten byl u vojáků. A jak byl u vojáků, tak on vždycky přišel domů a měl flintu. A my jsme s tou flintou vždycky potom běhali po louce a on naštěstí neměl nabitou, nebo teda aspoň o tom nevím.
0: Jo, takže to dobře dopadlo vždycky, jo, říkáte.
1: No většinou jo, jakože většinou jo. A jednou nám nechal vystřelit a my jsme byli za vojáky. To bylo tak kouzelný. No a ještě jsme si taky sami hrávali na vojáky. Víte, ona právě babička, ona měla právě na půdě. Tam, jak oni se jmenovali, to bylo takovej, babička byla v odboji nějaký šiša deko. Šišo deko, já si pánu, já si nespomenu. A my jsme vždycky právě si o nich brali, oni měli takový cvičební jakový pušky a my jsme s nima potom chodili a hráli jsme si a dělali jsme bojáky. To bylo strašně krásný. No a teďka si ještě vzpomínám, my jsme měli tady takovýho starýho kamaráda, se kterým jsme si právě takhle hrávali na poli a tam jsme vždycky byli naproti sobě a my jsme mu říkali hadí muž, protože on byl jediný z nás, který právě dokázal chytit užovku a potom si strašil všechny holky a strašil se jim strčit pod sukničku, tak jsme mu říkali, on kamarád udělal trošku angličky, tak jsme mu říkali jakoby snake, že jsme jakoby žebral ty hady a strašil s těma holky na vesnici.
0: Jo.
1: To je naše dětství takový úplně.
0: No a jak vzpomínáte na ten rodný dům, jak se říká doslova do písmene?
1: Rodný, no tak ten rodný dům, on měl, to byl zvláštní dům, právě že já moc měl takové, jak babička vždycky vyprávěla o těch čertech.
0: No.
1: Ono na tom něco pravdy bylo, protože tam seděly čertoviny. Tam normálně, a já nevím, jestli to bylo tím, že prostě dědeček, jak chodil k vojákům a ta flinta někoho skolila nebo něco, tak prostě tam seděly čertoviny. Tam to byl takový malý baráček. To byla taková malá, taková kuchyňka. A my jsme v ní vždycky seděli. Třeba tam děda popíl pivečko a normálně se nám stalo, že třeba začal se vznášet talíř. Normálně se nám stalo, že se vznesl se talíř a normálně se mu práskl vozem, jak ty poltergeisti, jak jsou. Tak to jsme tam normálně zažili několikrát, protože to byla normálně husí kůže.
0: No to jsou teda, jestli to vám řeknu.
1: A to bylo, a my jsme si vždycky mysleli, že je to starý flinty. Ono to normálně, já nevím, jestli to bylo teda, já nevím, jestli to takhle tak budu říkat, já to nejsem tak pyšný, on jako by děda byl na té špatné straně, on byl u těch nacistů.
0: Takže
1: možná díky tomu tam potom strašilo.
0: No, možná, že to bylo takový.
1: No a teďka ještě tak zazpomínal, že jak jsme byli se domluvám, mě to taky to připomnělo, jak jste se bavili o tom kamarádovi, co lovil ty hady, jak on je bral.
0: Mm-hmm.
1: Tak mě zase říkali, že jsem ještě řekla, protože jak on byl schopný chytit hada,
0: mm-hmm.
1: tak já jsem byl schopný vzít ještěrku, aniž by upadl ocásek.
0: Jo.
1: A pak jsme společně takhle tak chodili, on dělal hada, já jsem dělal ještěrku
0: mm-hmm.
1: a chodili jsme za místní tancovačky a plašili jsme s tím děvčata.
0: Takže máte bohaté vzpomínky na to své rodiště a na své kamarády.
1: Ale mě tam fakt děsili.
0: Jo,
1: to bylo
0: věřím. Tak Lubomíre, moc vám děkuju za návštěvu, za povídání. Mějte se hezky.
1: Mějte se krásně, všichni se mějte krásně.
0: Krásné léto.
1: Já vám užívám a vinčuju vám krásné léto a ať se vám všem daří a ať máte bohaté psychedelické sny.
0: Dobře, tak nápodobně, mějte se krásně a zase příště v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a okno mé lásky. A 16 minut po půlnoci se k nám dovolala paní Zdena od Brna. Krásnou noc, Zdeno.
1: Dobrý večer, já ještě mám večer, pro mě noční hrinka každý den, takže já usínám až tak ve 2 hodiny.
0: Jo, tak máte výdrž, to je dobře.
1: Já mám, ano, to je moje. Já, když jsou v lázních, jsou v nemocnici, já poslouchám všude noční linku.
0: Tak, to děkujeme za přízeň samozřejmě.
1: No. Mm-hmm. Ale tentokrát jsem se nedovolala po 2 večery, mm-hmm. vůbec jsem se nedovolala, tak jsem ráda, že jste mi to vzala, že teď jsem se dovolala. Mm-hmm. Protože i když to u mě nebude nic zajímavého, protože já jsem se tady narodila v mým domě rodným a žijí tady pořád.
0: No, tokole to je zajímavost, protože ne každému to takhle vydrží, každý většinou někam vyletí z hnízda.
1: No, a on právě tady ten přední dům, ten původní, tady bydlí dcera, veď a vnučka, oni se to opravili a my, já jsem se teda vdala, manžel se přestěhoval ke mně a my jsme tady jako přestěhovali, si tady udělali takové výměnek, tak dozadu na dvůr. Takže tady bydlím a oni jsou vpředu. Takže a já tady vlastně v té moje rodná vesnice, protože já jednak jsem tady byla zaměstnána nejprve, když jsem byla teda, jeli jsme školu v Brně, myslím, že kousek od Brna to máme, doprava výborná, všechno, takže hodně lidí u nás pracují v Brně.
0: Jasně,
1: a já jsem pracovala na obecním úřadě účetní. A jsem tady zapojená i do dnešní, už je to 8. Mm-hmm. Takže jsem tady už tak dlouho a pracuji pořád ještě na obci, co se týká zahrádkářů, takové spolku.
0: Jo, tak co vás pracuji. Baví takhle, no tak
1: děláme,
0: to je krásné.
1: Ano, výstavu vína, to, takže no, je to takový, já jsem tady teda spokojená, nevyměnila bych to moji obec. A máme tady všechno. Všechno tady máme, jo.
0: Tak to je dobře. Takže
1: říkám, je to kousek od Brna.
0: No a mrzí vás, že jste v životě nevyletěla z toho rodného domu?
1: Vůbec mě to nemrzí. Nemrzí jste ráda. Ne. Já jsem ráda, že jsem tady. Manžel potom zemřel, byl na vozíku, jsem se o něho starala.
0: Jo.
1: Takže jsme tady, to je moje tady vzpomínkový a mám to tady sama.
0: A nehla byste se tam
1: tady
0: odsud, protože je to vaše místo.
1: Nechtěla bych, ale nevíme, co se může stát, že? Ale říkala mě, mám 2 dcery a ta jedna mě říká, mami, kdyby se něco s tebou stalo, tak já zůstanu doma.
0: Jo.
1: A budu se starat. Protože já sám nepřivolávej mě to, já chci být pořád ještě sobě stačná.
0: No je, kdo by nechtěl, hlavě, samozřejmě.
1: Sice ty nemoci jsou, že? A byla jsem teďka celý květen po Děbradech u lázní. A to právě byl to téma, co měl pan Jan, pan Honza to měl, cukrárny a ještě mě připomněl Poděbrady, jaký tam jsou kavárny a jaký si dávali zmrzliny.
0: Tak jste si to užila ze všem.
1: Tak to mě to úplně, no, tak jsem chtěla zavolat, že já jsem do štěstí taky, ale nedovolala jsem.
0: No,
1: včera
0: tak
1: mě pan
0: taky.
1: Kapitán či taky ne. Tak povedám, tak aspoň dneska, jestli to zkusím.
0: Tak super, podařilo se.
1: Takže jsem moc spokojená a noční linka je moje. A já mi dobře se mě usíná, jinak poslouchám noční linku a pak se mě lepší usíná. A ještě když se dovolám a můžu s váma mluvit, tak to je ještě lepší.
0: No tak to je krása, tak to děkujeme mnohokrát za tuhletu, za tuhletu přízeň a za věrnost.
1: Já to poslouchám od začátku, mám říct od začátku to noční linku. A že my s manželem, protože jak byl na vozíku, tak on vždycky si šel lehnout tak a po půlnoci jsme, nebo v těch 11 hodin jsme si pustili noční linku.
0: Ano, ano.
1: A poslouchali jsme to oba dva. A když byl v nemocnici, mě i pomohli. To bylo z Olomouce Věra Votařová. Ona mě tak pomohla, že já říkám, manžel je v nemocnici, bylo mě smutno a ona říká, on poslouchá, říkám, už asi ne, tam asi je klid, ale je to takový. No, a byla jsem i v Olomouci v Českém rozhlasu, byla jsem v Lázních Luhačovicích a ona mě pozvala, tak jsem tam taky se byla podívat.
0: No tak, tak.
1: A Brno, to je moje teda, že? Tady tam chodím na den otevřený dveří. Protože já zase letos jsem nebyla.
0: Tak to doženete.
1: Protože jsem byla blázník, já jsem byla blázník. No a pan kapitán si říká, no jo, já říkám, všechno mě nemůžu, no proto nemůžete mě všechno.
0: To
1: no,
0: je pravda.
1: Máste lázně.
0: To tak. Je pravda. Tak paní Zdeno, taky je. Děkuju moc krát. No. Krásnou noc přeju. Mm-hmm. Budu se těšit zase na slyšenou a ať se
1: ano,
0: vám daří a hodně
1: taky,
0: zdraví.
1: Mějte, a vám taky.
0: Mějte se hezky.
1: Zdraví,
0: dobrou noc.
1: Mm-hmm. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Té, co snídá. Tak my tady máme samé ráno a Té, co snídá, jako kdyby ráno bylo za dveřmi. Není, ještě jsme mnozí nešli spát a na telefonu teď máme Hinka z Vysočiny. Krásnou noc, Hinku.
1: Krásnou, i hodně teplou noc vám přeji.
0: Děkuju.
1: Ještě
0: nešli spát, že jo?
1: No. To je právě to kouzlo té noční linky, že člověk, když nemůže usnout, tak si pustí noční linku a už je to. Mně se to taky stalo. Ale já jsem se probudil, tak jsem vzal telefon, dovolal jsem se, i když to bylo pozdě.
0: No, vidíte to, tak to je dobře, že jste se dovolal. Tak Jinku, co vy a váš rodný dům, vaše rodiště, jak vzpomínáte? Nebo už zkrátka neexistuje tam, kde jste se narodil, nebo kde jste žil jako malý? Jak to vypadá u vás?
1: Existuje, protože můj táta a maminka si postavili dům v rodném městě na Lučanech, což je malá vesnička na Vysočině. A na to vzpomínám jako na můj rodný dům, protože já jsem tam zůstal vlastně celé moje mládí a včera jsem na to vzpomínal s Borkem, co jsme si hrávali v tom rodném domě. A z hodou okolností jsem tam včera byl na pouti, takže i když tam už dneska nebydlí intervale, tak tam se vracím zpátky, protože je to pořád vzpomínka a ten rodný dům si tam dneska bydlí moje neteř.
0: Ano.
1: Která to zdědila vlastně. Já jsem ten dům dostal od rodičů, ale protože jsem si postavil dům jinde a tamto jsem vlastně předal rodině, protože jezdit z vesnice na vesnici.
0: Já vím, na dovolenou, to je zbytočný. Jo, na dovolenou.
1: tak jsem si ten domek prostě odpustil a
0: ano.
1: Má to taky někdo z rodiny. Takže to bylo to hezké, protože vlastně já jsem vzpomínal na to, že když si to můj táta a s mámou postavili, tak vlastně já jsem byl až už někdo hodně pozdě, protože já jsem byl, on se tomu říkal valový škrabek.
0: Aha.
1: Protože já jsem byl prostě takový poslední a vlastně měli mě už dost vysokém věku. Takže takhle jsem přišel na svět já. No a ta vesnička mě přirostla k srdci, protože ten rodný dům, jak se říká, ten nikdy není nahraditelný ničím jiným. Protože
0: to je pravda,
1: když tam jedu, tak prostě když uvidím tu vesničku takhle, ty naloučené uvidím z dálky, když tam přijím, tak prostě i dneska, když už je mě dneska 270 let, tak jak říká, oko za slzí.
0: Jo, a máte hned vzpomínky zkrátka v mysli, že jo, takové to, co jste tam prožila.
1: A vzpomínám na to, tak jak jsme včera vzpomínali s těma kamarádama, s kterýma jsme se tam potkali, protože na tu pouči tam sjíždíme ještě pořád i s těma dalšíma lidma. A bylo to nádherné setkání, protože jsme vzpomínali už odpoledne na to, co jsme kde vyváděli, co jsme dělali. Takže to se prostě se nedá ničím nahradit. No.
0: Ano, rozumím. Dobře, tak jo.
1: Můj táta, když to postavil, tak bohužel potom byl udaný, byl zavřený na gestapu a takhle perzekovaný, takže to, na to se vzpomíná dost blbě, ale i to patří k životu a prostě je to tak, no. A přežil to naštěstí se vrátil za minutu 12. Takže to vlastně způsobilo to, že já jsem se narodil. Že kdyby býval táta nepřežil, tak jsem ani já nevznikl.
0: A bylo. Bylo vyřešeno. Dobře, Hinku, moc vám taky děkuju za vaše vzpomínání a přeju vám krásné letní dny, moc si je užívejte a ať se vám třeba i hezky výletuje po těch oblastech, kde jste mnohé zažil a mnohé prožil, a já děkuju za návštěvu. Krásnou noc.
1: Já vám taky děkuji za to, že jste mě přijala mezi tu nočně hlídku, mezi tu, já nechtěl jsem říct bebeš, ale to ne, to je blbý. Ale mezi ty účastníky, kteří prostě čekají na to, jestli ten telefon zazvoní.
0: Jestli se dozvoní zrovna oni, přesně tak. Není vůbec zatěnku, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Ano, ano, ano. A já jsem taky jako chodívala jako za Mikuláše, no a sestra dělala zase čerta a další, aha, takže to jsem zůstávala věrna tomu. No ale samozřejmě moje rodiště bylo Brno, Černá Pole, no a to jsme byli na kopečku, tak samozřejmě krásné zahrady a nejkrásnější třešně, co existovaly u sousedů, co byly. Mě nezajímalo, co bylo na naší zahradě, ale u sousedů byli vždycky nejlepší. Tak tam jsme chodili, jak se říká, pajtovat. Samozřejmě na dvorku a venku se nebyly takový provozy, takže se hrávalo stabilně, vybíjeno a všechno možný. Jo. Ale nejkrásnější, když jsou taková horka, tak vzpomínám ráda na zimu. Tam bylo tak něco úžasného, protože samozřejmě se nestačilo uklízet sněh, jako běžně tak vždycky vyhlásili brigádu, že se odhrnoval sníh z ulice, silnice, aby mohlo být další zásobování do obchodu a pošta a všechno, že? Tak to krásné, ty kopce kolem chodníku a že museli dělat na lopatu cestu, aby nebylo zase voda, aby potom otíkala, jak to ta je, že? Takže my jsme tak ochotně hned pomáhali, co bunkry si tam stavěli, že toho sněhu bylo, to bylo něco úžasného. Mm-hmm. A když to zavřela silnic, no tak samozřejmě jezdilo auto a z toho vrchu to posypávali, tak vždycky takové velké prout písku, ale mezi tím, než on popojil, tak bylo místo. No a my jsme vždycky ten písek přeskočili a zase jsme bruslili a furt se skakovali. Tak jsme byli krásnou ještě takovou dráhu, že to se nedá prostě zapomenout. Ale ty zimy, tady toto, my jsme chtěli vrátit tady v tom dnešním horku. Moc jsme si to přáli.
1: Mm-hmm. Ale každopádně vzpomínáte na ta místa, kde jste prožila dětství, tak vzpomínáte velmi ráda. Změnila se ta místa k nepoznání pro vás od té doby?
0: Ne, vůbec ne. To byl tříposchodový dům, takže nás tam bylo víc nájemníků a my jsme měli ještě nahoře v podkroví ohromnou domovnici, kde měla taky holku. No a oni měli doma loutkový divadlo, ale ne nějaký pimprlátka malý, co jsme už dodatečně potom kupovali našim dětskám. Krásné loutky, tak oni byli skoro 20 cm oblečeny, jako ta čarodejnica, ta teda si hýbala ze všem možným, jo. A měli ještě moře k tomu kašpárek a škrhola a všechno, vždycky ty pohádky. No tak to se zkázelo u nich. No já jsem samozřejmě jako nejstarší, tak vždycky jsem to musela vést. No a oni nám opravdu před to divadli dali plachtu a světílko z boku, takže to bylo tak nádherné. Já jsem se sama vždycky šla podívat, jak to kouzelný, když ty děcka se tam nasedali, takže to se zkázelo i z jiných baráků. Takže my jsme nestačili hrát divadlo, protože televize nebyla. Takže to se jedině tady tím bavilo.
1: Jasně.
0: A samozřejmě mě už to pak drželo i všude, i když jsme byli na táborech a kdekoliv, jo, takže všude kašpárek a škrhola, ten způsobil, že teda opravdu jsem ráda to divadlo kdekoliv, cokoliv.
1: A bylo.
0: Takže, no. Ano, nejkrásnější vzpomínky. Ale ten sníh nám tady teďka hodně chybí, ta voda.
1: Jo.
0: Tak ujíždím, je do Brna nad koupaliště, to prostě a i babka, no a 83, já se tomu klidně pochlubím, ale denně chodím plavat.
1: No tak to je krása, dobře děláte, že se takhle pěkně udržujete v kondici a pracujete na tom. Každopádně přeju hezké letní dny, milá Jitko, užijte si je moc a budu se těšit zase na setkání v Noční Lince. Ano, a děkuji za návštěvu. Naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Skupina Opět a Radeček a tentokrát i s Moravskou filharmonií. Doufám, že vás potěšili takhle v tom velkém koncertním sále nebo z toho velkého koncertního sálu. A na telefonu máme Pepu z Kyjova. Krásnou noc, Pepo.
1: Ano. Zdravím vás ještě jednou přednostně a pak všechny nespavte.
0: Děkuju za všechny samozřejmě.
1: A jestli jsem dobře pochopil, tak je tam něco o rodné.
0: Rodný, nebo... můj rodný dům, jak zpívá Pavel Bobek, jak
1: dům,
0: vzpomínáte.
1: Ano, mám, měl jsem ho rád, tady mám Gramolecký. Mm-hmm. Tak já jsem se narodil od Kyjova 7 kilometrů v Mirotici, je tam krásný zámek, pěkný rybník, kde to bývalo v létě obležené aj Kyjoviáka, protože tady neměli koupaliště.
0: Jasně.
1: A jinak do 25 roku jsem žil v Mirotici a v 25 jsem se oženil do Kyjova, tak jsou 56 roků už v Kyjovi, ale v Miloticích, já říkám, já jsem milocký Kyjoviák.
0: Jo.
1: Protože jsem tam, mě sestřenice mě dala do užívání vinný sklípek s vinohradem, protože neměla děti, tak jsem tam jezdil do vinohradu, pak jsem po listopadu, jsme se zažádali o pole, co měli maminčiny rodiče, tak jsem tam jezdil na políčko, zapatí záda z motiků.
0: Ano.
1: Takže v Miloticích jsem stejně byl víc, jak v Kyjově.
0: Ano,
1: pak jsem tam trénoval žáky, dorostence a Ačko, takže zase byl v Miloticích a pak tam si nahrál 20 roků za Milotice, tak jsem jezdil na fotbal do Milotic každou nedělu, takže jsem většinu trávil v Miloticích a rád se tam vracím do dneška.
0: Zůstalo vám to v srdci po celý život tohle místo.
1: Zažili jsme tam krásné věci jako děcka, rád na to vzpomínám od mlácení z mlatičku, kde jsme sbírali ty motouze, jak to bylo svázané, ty snopy, snopy obilí a bylo to kousek lesa, v lesi jsme si stavili bunkry, hajdy nás vždycky honil, buď nám to zbořil, nebo nám to nechal, tak jsme to šli dodělávat a na rybníku se v zimě brušlívalo, tam byly odrnutý sníh, jak paní mluvila o tým sníhu, pamatuju zimy, kdy byly metrové mantinely okolo sídní.
0: No jo, některé zimy se dařilo, no.
1: A tak jsme měli vždycky odrnutý sníh na tým rybníku, tam byl led lepší, jak na stadioně přírodní. Takže tam bývaly aj tři hokejové hřiště, tak už ani jsme neviděli, už se rozsvěcovali v dědině světla, my jsme ještě furt čutali hokej, my jsme nevěděli ani, kde je puk, ale furt jsme tam křičeli na lidi. Máchaní jsme došli dom, tak rád na to vzpomínám a rád se do Milotic vrací, říkám, je tam krásný zámek v Milotici a je tam takový vinný sklepy jsou tam, říká se temu šidlení, kde je tam několik sklepů, takže tam bývají slavnosti ty folklorní a je to tam pěkný, no. Bývají tam vždycky ty otevřené sklepy a teď bude burčákový pochod.
0: No jo, blíží se burčákové období, to máte pravdu, ono to tak uniká hrozně všechno.
1: Já mám rád burčák. Jo. Když jsem dělával hrozný, dneska už jsou roky tady, tak už prostě to nezvládám, tak jsem to všechno.
0: Tak si dojdete na burčák k sousedům nebo k někomu z vašich
1: přátel. Já mám kamarádů, že dělám ve výboru zahrádkařů, kamož má 20 000 hlav vinohradu.
0: No, tak to už je teda.
1: Vždycky, no já jsem mu chodíval i na vinobrní sbírat hrozně.
0: To už je vinohrad, to vám řeknu, no, to je ano.
1: Tam nedohlídnete na konec.
0: Věřím, ani si to neumím představit, tohle tu cifru, když řeknete.
1: Tak jo.
0: Takže jste rád tam, kde jste a neměnil byste za nic, jak
1: ano,
0: to tak
1: říkám,
0: poslouchám.
1: Mám to blízko do Milotic, tak říkám, pohybuju se tak mezi Miloticama a Kyjovem, takže tam žiju furt jako
0: ano.
1: Událostma, chodím tam, protože člověk si pamatuje lidi, tak tam chodívám skoro na každý pohřeb známým. Tam možná říká, co tam furt chodíš, pan, já ty lidi všechny znám. Tak
0: rozumím. Tak Pepo, ať se vám stále krásně žije tam, kde žijete a tam, odkud pocházíte, protože je vidět, že tu oblast máte zkrátka velmi v srdci, velmi
1: pod
0: rád a pod kůží, no. Přesně tak. A moc děkuju za návštěvu a přeju vám krásné.
1: Jinak ještě bych chtěl říct, ještě maličko, jenom letos bude nětky o 900 let od vzniku,
0: panečku.
1: Takže budem tady mít slávu velkou, 14-15, myslím,
0: září.
1: Takže tady bude velká slava, příští rok slovácký rok, jestli vám to něco
0: No říká. Krásné pozvánky, tak to děkujeme moc krát.
1: Jo.
0: Dobře.
1: Tak, mějte se hezky. Také. Šťastnou cestu domů, ty dojíždíte.
0: Děkuji, no jo, trošku musím, ano, po nocích takhle.
1: Těším se zase někdy naslyšenou.
0: Budu se taky těšit, mějte se krásně, zdravím do Kyjova. Tak tolik pan Pepa a my popojedeme a půjdeme do finále.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

skupina Poetika a jejich písnička Půlnoc. No a protože písnička končí a protože jsme ve finále naší pondělně úterní noční linky, tak se pojďme podívat před rozloučením ještě do pošty. A pan Mojmír Kříž také píše ze Svitav, tentokrát do e-mailové schránky. Dobrý večer všem, narodil jsem se ve Svitavách, projezdil jsem ku světa a všude se mi líbilo, i na ty vrcholky hor jsem vylezl. Teď žiju v domově důchodců a sloužím v kostele svatého Jiří. Občas mě kolega veze jinou cestou a já žasnu, že spoustu míst jsem nikdy neviděl, ale není vyloučeno, že tady po smrti budu muset strašit. Přeji všem krásný večer, Mojmír Kříž ze Svitav. Tak pane Mojmíre, přeju všechno dobré, pevné zdraví, ať se daří. Taky děkuju za příspěvek, to platí samozřejmě i pro vás, pro všechny. Děkuju za všechny písemné příspěvky i za vaše návštěvy. Patří se také poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová, přeju krásnou noc, hezké sny. Pokud se vám stále ještě nechce spát, tak hezký poslech našich dalších nočních pořadů. No a já se budu těšit zase velmi brzy naslyšenou. Děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tuláci světem archivu mluveného slova. No a vidíte, tuláci, to je to výstižné slovo. S divadlem pro vaše uši totiž dnes vyrážíme na výlet. Vážně, během následující hodinky nás čeká zvukové putování Českou republikou od Jizerských hor přes Krkonoše až na Šumavu. Pěkný poslech.

jako dřív. Láska je papírová loďka na moři.

ale ona.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Skautský vedoucí přezdívaný náčelník Miloslav Nevrlý, to už je dnes doslova legenda mezi milovníky Jizerských hor. Stovky čtenářů se už vydali v jeho stopách, často mimo značené cesty, kde Miloslav Nevrlý objevuje takrát staré jizersko-horské pomníčky jako připomenutí někdejších leckdy dramatických událostí a příběhů. A kdo ví, možná některým poutníkům pomáhají i zvukové nahrávky z Nevrlého knihy o Jizerských horách, jak je v rozhlase přečetl herec Václav Helšus.
2: Kropzefův kříž. Mezi všemi pomníčky, které dodnes stojí po lesích a visí na skalách Jizerských hor, jako svérázná zvláštnost tohoto kraje a označují stará dřevorubecká neštěstí, zbloudění, vraždy, zmrznutí a kdo ví co všechno, jsou králem pomničky pytlácké, které připomínají přestřelky lesníků s pytláky, jejich mrtvé a raněné. A jak by také ne? Vždyť jizerské lesy se táhnou od obzoru k obzoru, jejich rašeliniště rozdupávají řijící jeleni a z okrajů tokají tetřevy. Pomničky dodnes leží v houštinách stranou cest a čas jakoby k většině z nich nedorazil. Na blízku vedla od Kristiánova jen bědná lesní cesta. Stáčela se ze západu k Bílé bučině s prastarými buky. Bývalo to nejkrásnější místo Bedřichovského revíru. Až tam, k zetlelé lovecké chatě pod Holubníkem, nad kterou za předjarních nocí houkávají síci rousní, nebylo nutno jít. Když jsem před 15 lety poprvé hledal Kropzefův pomníček, odbočil jsem z cesty již v místech, kde pod uvolněnými povaly stály tůně vody a mezi prohnilými dřevy rostla sítina. Přešel jsem přítok Kamenice. Ploudil jsem v moři smrků a vyhlížel jediný světlý buk, který je dodnes šetřen na památku starého květnového příběhu. Smrkům však nebylo konce. Byl nevlídný květnový den a smrkové haluze pokrývaly zbytky tvrdého sněhu. Květnový den pod Holubníkem se jen pramálo podobá tomu májovému v nížině. Náhle jsem stanul před nízkým balvanem, který jakoby vyrostl ze země. Byl do něho zasazen zrezivělý kříž a zvedal se nad ním starý dvojitý buk. Jeho pupeny dosud spaly a ukrývaly hebkou zeleň mladých listů. Nebylo pochyb, stál jsem u Kropzefova kříže.

Nedělního podvečera 5. května roku 1878 tudy procházel i syn majitele frýdlantského panství a velké části Jizerských hor, hrabě František Klam Galas s doprovodem lesníků. Vyšli si z loveckého zámečku na Nové Louce, na příslech tetřeva, který tehdy tokával v Bílé bučině. Bylo kolem 7:30 a mladý hrabě kráčel s lesníkem Kluchem. Náhle se v lesní samotě objevil pes a v zápěti za ním neznámý muž s puškou připravenou k výstřelu. Kluch se vzpamatoval. Pytláci, pan hrabě, nechť se kryje. Tak skutečně zněla ta věta. Hrabě uskočil za mladý dvojitý buk, strom jej nekryl úplně a pobuda, co si volal a přitom na hraběte stále mířil. Odmítl složit zbraň a Kluchovi nezbývalo, než do pytláka vypálit obě hlavně tetřevými broky naládované pušky. Pytlák se bez hlesu zhroutil, společnost se seběhla. A přestože jej křísili, nepromluvil ani slovo. Jeden z pánů se vrátil na Novou Louku. Bylo nutno přivést pomoc a dopravit raněného do libereckého špitálu. Pokračovala-li společnost v cestě za tetřevem, není známo. Jisté je jen, že lidé, kteří přispěchali z Nové Louky, pytláka již nenašli. Nahory se snesla noc a po muži jakoby se zem slehla. Vše nasvědčovalo tomu, že jej odtáhli jeho pomocníci ukrytí v lesích. A tak byl opovážlivý případ předán četnictvu. Tomu nedalo velkou práci vypátrat v jizersko-horských vesnicích a samotách, kde se všichni lidé navzájem znali postřeleného pytláka. Byl jim Josef Perner z Desné. Vedl tehdy 5členou pytláckou bandu a liberecký soud jej odsoudil k 15 měsícům těžké káznice. O 10 roků později se na Pernera prozradila další, mnohem nepěknější věc, ale o té si povíme jindy. Pernera už z prozrazení hlava bolet nemusela. Zemřel krátce předtím a unikl tak světskému trestu.

pod tím dvojitým bukem, za kterým hledal onoho květnového večera ochranu, nechal hrabě Klamgalas postavit kříž, který jsem o 80 let později tak dlouho hledal. Dnes již není tak těžké najít ten v lesích ztracený kříž. Lesní silnice, postavená před několika lety mezi Kristiánovem a Ptačími kupami, vede jen několik desítek metrů nad oním místem. Díváte-li se pozorně, spatříte dokonce z cesty i buk, který se v každé roční době odlišuje barvou od okolních smrků. Kříž u jeho paty připomíná souboj pytláka Pernera se samotným hrabětem. A odkud se vzal jeho zvláštní název? Pytlák Perner byl znám v Jizerských horách široko daleko pod přezdívkou Volatej Pepek, čili ve zdejším německém nářečí Kropzev. Proto místu, kde pytlák tehdy krvácel, se říká téměř již 100 let u Kropzefova kříže. K tomu květnovému příběhu se váže ještě několik nešťastných historek. Všechny se přihodily lidem, kteří vyšli se zbraní v ruce do hor za zvěří. Z pomníčků, které po těchto příhodách v lesích zůstaly, je nejkrásnější Schmidgustův kříž na severním úbočí Směravské hory. Je to nádherný kout Jizerských hor a dokud patřily lesy do 30. let Frýdlanskému panství, nepovoloval hrabě Klamgala studi ani průchod. Hora se strmně svažuje a po jejím kamenitém těle padají do údolí vody Bílého potoka a další bezejmenné prameny se do něj zařezávají mechovými koryty. Tudy vede dolní Smědavský okružní průsek, který začíná jako pěkná lesní cesta, bůh ví proč lesníky zvaná Čínská. Ta brzy pokračuje k západu jen jako pouhá stezka. Prochází zprvu smrčinou, pak přibývá kamenů a skal a za Šolcovými skalami se z ní otevře pohled na severní bučiny poledních kamenů. Sem svítí slunce jen za letních večerů a pak ozařuje červenavým světlem svět skal a statisíců obrovských buků. Několik desítek metrů za místem, kde průsek překračuje strmou richtrovou cestu ze zadní studánky, stojí vlevo na omšelém balvanu železný Schmidgustův kříž. Odtud se zřítil z nevelké výšky hajný z Bílého potoka, obecně lidmi zvaný Schmidgustl. Při pádu spustila jeho nabitá puška a smrtelně ho zranila. Tou dobou byly již buky na směravských stráních dávno holé. Schmidgustl vykonal poslední obchůzku svými lesy 20. prosince roku 1907. Průsek, ve kterém stojí Schmidgustlův kříž, pokračuje dál k západu a končí až na hřebeni dolních poledních kamenů. Na hajní kostel, obrovskou žilovou skálu, která činí nad údolím Smědé, je odtud pár kroků. Pod tou skálou skončil svůj život pytlák Willem Neisser z Bílého potoka číslo 312, kterému lidé přezdívali Pelzschmidt. 19. října roku 1879. jej nalezli lidé pod hajním kostelem s hlavou k nepoznání roztříštěnou výstřelem z pušky. Znalecký posudek ukázal, že se nejednalo o vraždu, ale o nešťastnou náhodu. Neisser opřel pušku, kterou nesl rozloženou na řemeni kolem krku, o kámen. Výstřel, který vyšel, Pelzschmidta zabil. Nenašel se nikdo, kdo by na místě jeho smrti nechal postavit pomníček, a tak dávnou pytláckou tragédii připomínají již jen staré zprávy a les, který podnes šumí pod hajním kostelem.

v neděli vrabci mlčeli a bylo to fajn. Mraky na poli někam letěly a bylo to fajn. A tam na poli blízko neděli sil jsem oblí na černé posteli, srnci se divili tomu, co viděli, a tvé oči mluvili.

Dnesko pondělí vrabci křičeli, a to není fajn. Mraky se vrátili, hořce plakali, a to není fajn. A tam na poli blízko pondělí bylo zase to všechno obilí, srnci pekali, že to čekali, a tvé oči mlčeli.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ale co vás nemá? Jaká spisovatelka? Já jsem jenom babka kořenářka, která občas uplete nějakou tu poudačku. Smála se Marie Kubátová, když jsem jí kdysi dávno navštívil ve Vrchlavské lékárně v Krkonoších poprvé. I když těch knížek, které napsala a které vonily bylinkami, byla pěkná řádka, asi nejznámější jsou právě její pohádky. V rozhlase i díky hercům, kterým se to kérkonožský nářečí tak pěkně na jazyk dostálo. Však si jenem poslechněte aspoň lokýtek z toho, jak pán Strautenberka ozvěnu kupoval.
2: To jsem rád, že mě slyšíte. Přicházím k vám s pohádkou z pradávného času. Tenkrát pod horami panoval pán Strautenberka a na horách krakonošoval krakonoš. Ale nebylo mezi dvěma panovníky mnoho dobré vůle.
3: Písaři, přiřízni brko pěkně na ostro. Napíšeme vynadací list. Piš. My, urozený pán Strautenberka, vzkazujeme vaší excelenci úctivé poručení a jak se porád máte. Naše hraběcí milost se má dobře. Jen to nás zlobí a hněte, že nám větrné spřežení vaší excelence schodilo na hradě Trautenberku cimbuří a taky našim poddaným zajíci vaší excelence okousali veškeré zelí. Hamba vám, s úctou, pán Strautenberka.
4: Hej, Meluzino, zahvízdej odpověď ve všech komínech hradu Trautenberka. Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Taky vzkazujeme uctivé poručení a jak se porád máte. My se máme dobře. Jen to nás dopálilo, že myslivci vaší hraběcí milosti skolili jelena z našeho stáda, na kterém se vozívala nejpěknější lesní pana. A taky nám hraběcí hajný lomozí po lese a plaší ptáky z hnízd. Hanba vám, krakonoš.
3: Jeho excelenci krakonošovi. Vzkazujeme uctivé poručení, ale hraběcího hajného zrušit nemůžeme, protože jinak by naší milosti roznesli pytláci háj.
4: Jeho hraběcí milosti pánu Strautenberka. Pytláci neroznášejí váš háj, ale náš háj, protože vaše milost si medí na hradě zapecí, zatímco naše excelence seje semínka a napájí mechy deštěm, opatruje houbám podhoubí a vůbec. Má s tím jen štrafáci. A hajnej nemá v našem háji co lomozit. A své pytláky si spořádáme sami.
2: Na pomezí obou panství měl chalupu chudý korálkář. Navlékal korále a nosil je prodávat panstvu na Trautenberg. Do Krakonošova háje chodil na dříví, na houby a na maliny a tak to živobytí pletl. Sám nevěděl, před kterou z obou vrchností se poklonit hlouběji a smeknout úctivěji.
5: Hej! Kampak, strejče!
6: Pánbu, dobrý odpoledne, jemnost, pane krakonoši. Byl jsem odvádět práci na Trautenberg.
5: Když na Trautenberg, tak marš z mýho háje.
6: Oh, jemnost, pane, vždyť já tam nechodím pro svou libost. Jdu tam za živobytím. A celý hekám. Cesta je trním lemovaná a kamením dlážděná. Co chvíli se noha zvrtne na kameň.
5: Můj kámen je pevný a dobrý zboží. To spíš tvoje nohy nestojí za mnoho.
6: Au, morcetele menci písek.
5: Cože poudáš?
6: Líbě jí odpustit, louplo mě v koleně. Co já se našlapal nahoru, dolů, pro korale a s hotovým dílem. Stará noha jako starý škerbál. V oboje se prošlape a jednou doslouží.
5: Co tady krakonošuju, taky jsem se něco našlapal nahoru, dolů a nic mě nebolí. To jen lidi pořád na něco morcetelementujou a cipískujou.
6: Když je tý práce tuze mnoho...
5: I nemať, korálkáři.
6: Tráva na louce a hříbky v háji vám rostou sami od sebe. Jen já s tím mám starání a zalejvání.
5: Od kohoutího kekerhání dnes natřásám a chytám mraky, aby vám nepršelo do bandor. A Trautenberskej si chrůní. Řekni. Nestarám se. Neposílám vašim polím vláhu a nepřikrývám je v zimě sněhovou peřinou.
6: Inu toť jo. Sněhem a vodou jemnost pán nešetří. Voda nám odnáší hlínu z polí a sněhem se musíme prohrabávat jak hraboši.
5: Plemeno nevděčný. A co ten druhý pro vás dělá?
6: Ono, víme, líbě jí odpustit. Ve vrchnostech si jeden nevybere. Jemnost pan Krakonoš na nás posílá sněhy, věje a fukéře a Trautenberská hraběcí milost výběrčího daní. Kdyby si chudej těmahle rukama neporadil...
5: No. Jestli máš ruce taky tak daremný jako nohy, pec tady neporazíš.
6: Neříkám, že by mě ruce taky mnohdy neboleli, ale to je tak. Když se rukám síly nedostává, musí na pomoc hlava. Pokavac by navlíkali korale na jednu jehlu, šlo to pomalu, jako kapka ke kapce. Teď jsme začali navlíkat na kolik jehel najednou a jsme s úkolem hotoví dřív. Ruce si dřív odpočinou. Ach, kdyby tak moje hlava mohla hospodařit nad počasím, neschnilo by seno v kůpách a nezaschly by v zemi bandory.
5: Brach plemeno dvounohý vybíravý. Počasí prej jim nerychtuju akorát. Ale počkej. Spustím na tě bouřku a poženu tě až k Trautenberku.
6: Počkají s bouřkou, jemnost pane. Škoda zalejvat kavátiště a klobučiště. A pospíchat těmahle nohama nemůžu. Au! Morcet element prach koleno zasměl uplo.
5: Jen pospěš, dvounoháči. A půjde mi to od ruky, slyšíš? Nakřesal jsem si do foroty hraničku blesků a hromovej buben jsem vykulil na paseku. To je co?

0: Ty starej, spíš? No, poreď bys mohl spát. To je rachocení po háji. Až se mi plaší koza v chlívku. Štucla mě rohem a přeurátila do jánek mlíka. Činí jako pojevená.
1: Máš pravdu, stará? No co tady sloužím za hajnýho na hraběcím zboží? Les bejval tichej, jako chrám? Když někde verzla pila nebo těla sekira, hned jsem slyšel až v hájouně, kde kdo jeho hraběcí milosti pytlačí dříví. Ale dnes? Čert, aby poznal v tom rámusu, z který strany pila verzá.
0: A kdyby jen pila, to máš snad v háji pytláku kolikero. Mlátěj palicema a na pařezi vzali střelnej prach. No, to jsou rány.
1: Banda nenechavá, však já na ně krůcnu. Jen co, nazuju botišťata. Tak, stará, podej klobučiště, kabátiště a flintu. Prach a broky, morcet, chlapi pytlácky, já vám dám takhle rozkrádat Trautenberskej háj. Stůj, nebo střelím!
2: Střelím!
1: Je, ještě vyhrožuju. Podívejme, taky chtějí střílet, no mordy jánský chlapi.
2: O, je mi nejezle. Tohle snad nenadává jeden hajnej, ale regiment myslivců. Slitování, páni hajní a páni myslivci, já jenom porazil na zátop stromeček, takovou souš.
1: Takovou souš, kolipakrát to řekli. Každé jednu souš a bude těch souší pelná fůra. No vidá, že pelná fůra, do očí mi to opakujou, banda pytlácká, mordy dudy! Je, schovali se, no jo, za skály a pokřikujou na mě, ještě se hraběcímu hajnýmu vyšklebujou!
2: Jemnost, páni myslivci, vždyť já jen ufik tu soušku na zátop, aby nám při tom sezení u koral nepřemerzli hnáty. Vždyť já jsem chudák!

0: poslušně melduji vaší urozenosti hraběcí milosti.
1: Staň a nehuhlej.
2: No pořádně. Takhle se podává hlášení? Pěkně po vojensku. Srazit paty?
0: Jak pak já mám srazit paty, když se mi klepou kolena? A jak by se neklepali, když má hraběcí milost na jednoho hajnýho pytláku pelnej les?
2: Co?
0: Pelnej les. Za každým stromem pytlák.
2: Cože?
0: Prosím, pytlák takovýho rachocení a mlácení pohájí, verzání pilou. To snad poráželi půlku háje a odvážejí to na fůrách.
2: Na fůrách?
0: Prosím, na fůrách schovali se za skály a spustili na mě nadávky. Volají mordidudy.
2: Mordidudy?
0: Ano, mordidudy a střílejí jako diví.
2: Co střílejí?
0: Ano, pálili za mnou, to bylo rán, hraběcí milosti. Tohle je pytlácká rebelie.
2: Rebelie?
0: Ano.
2: Však my těm pytlákům ukážeme. Nařizujeme vyslat bubeníky po vsích a osadách panství a zbubnovat do zbraně vojáky.
0: Právně vojáky.
2: Myslivci a hajní, zbrojní pacholci a chlapi. Pozor!
0: Správně pozor!
2: Vyrazíte k lesu a kdo uvidí špitláka, pal!

0: Pane bože, bubeníci do vsi. No to nebude nic kalýho. Měla jsem radši nechat Hajnýho spát a schovat mu boty. Už se dává vojsko dohromady. Jinak by se mimo nestalo nic v té patálii. To je pořád nějaký oddunění po háji. Musí být v těch lesích síla chlapů. A taky mašírujou. A kde pak? Já tátu svých dětí zastřelit nenechám, i kdybych měla před Trautenberským pánem padnout na kolena. Milost pane, slyšejí od lesa, co se jich ozejvá? Nejinak, než že se pytláci taky zbuntovali. Bude to přeukrutná řežba.
1: Z cesty, Hajná, táhneme na pytláky, na tu rebelii.
0: A jestli pán dopustí, aby pytláci pobili sedláky, kdo potom bude dělat na Trautenberských polích? Ha? A když zastřelejí Hajnýho, kdo bude hlídat v panském lese? Slyšejí, co jich kráčí.
1: Skutku. Zdá se, že tak mocné houfy nezmůžeme. Nařizujeme zatroubit retiré. Zpátky.
2: Vida.
1: Tamti taky troubějí k ústupu. No, zdá se to rozumné. Budeme vyjednávat. Vojáci a zbrojní lidé zpátky k Trautenberku. Hajný ke mně.
3: K službám, milosti.
1: Hajný, vyvěsíš na flintu bílý prapor a marš do lesa.
3: Do lesa? Přímo jako marš?
1: Přímo marš. Půjdeš jim vyřídit, že je naše milost ochotna vyjednávat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak co, ještě vás batoh na zádech netlačí? To je výprava, co? Od severu na východ a teď vás ještě poženu až docela dolů na jih, na Šumavu. A jestliže snad každé velké hory mají svého spisovatele nebo opěvovatele, znalce tamnějšího života a horských cest, tak na Šumavě nemůžeme pominout jméno Karla Klostermana. S jeho povídkou Na cestě k domovu o vánočním putování z Písku do Kašperských hor se dnes loučíme, totiž ze studia Robert Tamchina a za technickým pultem v režii Tomáš Rypan. Tak dobré dny ve zdraví, na cestách a brzy zase naslyšenou.
2: Bylo to v den před Štědrým večerem 1863. Studoval jsem tehda na Píseckém gymnáziu a mívali jsme kratší vánoční prázdniny než nyní. Mnohem kratší. Sotva 4 dny. Já pak měl daleko k rodičům do Kašperských hor plných 13 hodin cesty a za celý svět bych byl v Písku nezůstal. Sebral jsem se tedy ve 4 hodiny odpoledne, když bylo po škole, a ven z města. Umínil jsem si, že celou noc půjdu, abych ráno na Štědrý večer byl doma. Do Strakonic bylo nás snad 30, ze Strakonic do Katovic už jen 3. Bylo už asi 10 hodin večer, když jsme tam dorazili. U Varousů v hospodě bylo teplo a veselo. Syn byl mým kolegou. Hostinský i s manželkou svou byli tak hodní, starostliví lidé, že dodnes, když dávno pomřeli, zapomenout jich nemohu. Bylo domlouvání a zrazování, když jsem projevil úmysl, že dále půjdu. A věru nebylo divu, že měli o mne strach. Všude spousty sněhu, drobného, čerstvě napadeného a od hor šumavských burácel západní vítr, že v komínech meluzína skučela, až mrazovým květem potažená okna řinčela. Marné bylo domlouvání. Nedal jsem se zdržet. Ti se podiví doma, až na nejdéle o 8 raní vstoupím do dveří, budou snad právě snídat. Jak je překvapím. Přešel jsem most přes řeku Otavu, tmavý kol, žádný měsíc, žádná hvězdička na nebi. Trhané, šedé mraky plné sněhu po nebi se valily, tu v husté kupy se sbírajíce, tam opět se rozplývajíce ve tvary fantastických příšer. Rychlým krokem beru se vpřed, vítr proti mně, drobný sníh jemným, pichlavým práškem ve tvář mi šlehl a všechen oděv hustou, bílou vrstvou mi pokryl. Než co já toho dbal. V 17letém srdci plesaly Vánoce a tak pevná, dětiná byla víra má v ochranu boží, že strachu a hrůzy jsem neznal. A šel jsem, v myšlenkách svých a luzných vánočních snech se kochaje, po zaváté cestě, kde každým krokem nohy se bořily. Necítil jsem ni únavy, ni zimy, ni šlehajících sněžných jehel, ba teplo mi bylo, až pot s čelami hrčel. Hlubokými lesy brala se cesta, širými drahami, pokrutých svazích, skrze spící vesnice, kde jedině psi štěkali vyrušení nočním chodcem. Ubíhala cesta, než čím více jsem se blížil šumavským horám, tím více nepohody přibývalo. Bylo kolem 3 hodin v noci, když jsem došel do Mačic. Z Mačic k nám se počítá něco málo přes 3 hodiny cesty, ale cesta zlá, stoupá neustále, nejvíce za Nezdicemi, poslední vsí, kde nutno překročit i hřbet Žďánovský hor. Viděl jsem v duchu kapličku na nejvyšším hřbetu.

Pomyslel jsem si, jak tam as vichřice zuří, co tam as nového sněhu. Bude snad záhodno po odpočinouti posilnit se, než se vydám na poslední kus namáhavé pouti. Znám hospodu dobře. Býval jsem tu často. Je tu hezky v létě. Pěkný zámek, rybník u něho, po němž plavou labutě, snad jediné v celém Podlesí. A což teprve v Bukovnice, kam mačice jsou přiřazeny. Tam sic není tak hezky, jen samá pole a velké košaté lípy, ale za to tehdy ještě meškal mezi živými pan farář Veselský, učiněná dobrota. Já vím, že by v noci mi byl otevřel a mne pohostil, kdybych u něho byl zaklepal. Ten mýval včeliček, že tekla celá fara medem jako zaslíbená země. Medovou pomazánku jsem v hospodě u žida nedostal, ale ochotně mi klepajícímu otevřeli a na mou otázku, mají-li něco k jídlu, přinesli mi osminku pečené husy, ovšem studené. Už jsem bral nůž a vidličku, hlad mi žaludek svíral, tu najednou hospodská, a budou jíst, mladý pane? Už je štědrý den, přísný půst. Na mou duši, pomyslím si, je hodnější ta židovka, než ty ani s nepomyslil. Máte pravdu, dím, uvařila byste mi kávu? Přisvědčila, šla uvařit, když husu zase odnesla. A hospodský sednul ke mně, dal se do řeči a divil se mé odvaze. Byl to bodrý člověk, starověrec. Vidějí, mladý pane, povídal. Každý ať drží na své náboženství. Mají pravdu, že husu nejedli. Já se svého také držím a šábes světím, jak náleží. Třeba jsem chudák, nelituji toho. Člověk řezničí, po vsích chodí, s rozličným lidem se setkává. Není vám zima? Přeruším ho vida, že se chvěje. Šel si pro starý kožich, do něhož se zahalil. Nebylo divu, velká síň úplně vymrzlá v pozdní noční době. Na stole hořel jediný kahanec. Po síni chodila žena napolo svlečená, rozcuchaná, hlučné křápy za sebou vlekouc.

Pojedl jsem teplé kávy a vydal se na další cestu, ač mi domlouvali, abych do rána zůstal, že bude hrůza za Soběšicemi a dokonce za Nezdicemi. Do Soběšic nebylo zle. Šel jsem ovšem k jihu a Metelice si mne podala jen ze strany. Krom toho chránili dosti vysoké hory po pravé straně. Za to, jak jsem přišel do Soběšic, dostal jsem vítr zase do očí a přede mnou jedna bílá pláň, po cestě ani stopy. Vítr jako by mne tlačil nalevo, ani odolat jsem nemohl. K tomu bezedné závěje, do nichž jsem neustále zapadal až po pás. Zdaleka šuměl les, vidět jsem ho nemohl. Zdálo se, že celý vzduch se proměnil v bílou syčící vřavu, která i ten obmezený rozhled, jejíž skýtá prosincová noc bez měsíce a hvězdného třpitu, dočista brala. Žádný zvuk, krom starých hlasů noční meluzíny, nedorážel k uchu. Sám jsem byl v té tmě a poušti, sám se svými vánočními sny a myšlenkami. Čím to jen bylo, že pořád jsem šel z kopce? Dostrašení přece cesta tu stoupala, tu málo padala. A vánice zase šla z pravé strany tak prudce, že maně stáhnul jsem kosmatou astrachaňku hodně z čela a přes pravé ucho, abych je chránil. Najednou světelka tmou, jedno, dvě, tři, více jich. Trochu nalevo se kmitala. To přeci není strašení, to nemůže být. Také je strašení dále, aspoň o půl hodiny. Kde jsem? Před sebou rozeznávám širou rovinu bez kopce, bez kroviska. Takové strašení není. Dám se přímo přes rovinu směrem k světlům. Hluboký sníh, který se práší, jako by se z něho kouřilo. Brodím se tím těkavým sněhem, půda pode mnou rovná, žádných prohlubin, ni drsných hrud. Už se blížím, už vidím, jak tetelí se v malém okénku nizoučké chaty blikavý plamínek bukové loučky. Zavil psík táhle pronikavě. Vítr mi vál dozad, silně mě popoháněl. Ještě 20 kroků a jsem na vysokém náspu, za nímž se černalo průčelíčko. Slyším mluvit mužský hlas a ženský. Malý černý psík jako vzteklý štěkal, ale nechtěl dolů ke mně z vyvýšeného místa, na němž pobíhal. Krista pána, co tu děláte? Což nevíte, že tu vážíme vodu? Vyšplhal jsem na jakou zhráz. Prosím vás, lidičky, kde to jsem? Podívali se na mě celý udivení, viděli, že jsem pansky oděn. A Ježíš Maria, a vejdou, usušejí se. Stál jsem v malé, černé, chudičké jizbě, polovici ji zabírala ohromná pec. Stará žena se kolem mne otáčela, přizutí mi pomáhala. Ještě vidím ty dobré oči plné soucitu. A můj zlatý panáčku, daleko zabloudili. Ano, daleko. Tu se to jmenuje Panské mlýny. Je to taková samota, sem jakživ nikdo nepřichází. Co by tu páni dělali? A muž na to, to je k čestí, že se sem dostali. Napravo samý les, nalevo draha, houštiny, pole. Byli by tam zmrzli pro Krista, to mají k čestí. Oheň rozdělali, velký sušili, hřáli, jak o vlastního syna se starali. Teplé mléko, černý chléb mi přinesli, to mi chutnalo. Já o panských mlýnech už slýchával, prý nejskrytější obydlí z celého Podlesí. Kdo by byl řekl, že je uvidím časně z rána na Štědrý den. A zas ta dobrá stařenka hladíc mi líce s materskou něžností. Máme také synáčka, dopoví, jak je mu v cizím kraji. Na vojnu ho vzali k těm konským. Nepíše ničeho chudák, jak by psal, vždyť neumí. Kdo pak u nás chodí do školy? Taková dálka. A teď je na té vojně, co povedou se Švejdou, nebo s Dánem, nebo jak mu říkají tomu potentátovi v Honštajně. To prý bude zle. Bylo mi pomýšleti na další cestu. Muž se oblékl, že mě dostrašeně dovede. Rozumí se, že jsem nabídnutí s radostí přijal. A věru...
sám bych byl cestu nenašel. Šla hlubokými hvozdy. Vítr ustál v řádění a černé bory tiše se rozkládaly vpravo vlevo. Šeřilo jitřní svítání nad tou liduprázdnou pouští, kterou žádná ušlapaná pěšinka nevedla. Ze stromů padal sníh a drobné jíní. Tu tenkým hláskem zašveholil zlatohlávek, tam zvučně zahvízdla křivonoska, která o Vánocích na hnízdě sedí, kdy celá příroda mře a spí. Ač únavu a nevyspání mnohy bolely, oči se zavíraly, bylo mi volno. Volno. A muž podle mne, nespějí, mladý pane, kdo tu usne, navěky se neprobudí, tu smrtné ženy obcházejí. Šel jsem jako stroj automatický. Běleji vystupoval den, šedé mlhy po nebi se honily. Rozstoupily se lesy, za námi vyvstala rudá zář a první paprsky sluneční padly na strašenský kostelíček. Až do vsi mne doprovodil průvočí můj. Dal jsem mu zlatý, celé své jmění. Snad se nenadál, že tolik dostane, byl radostí všecek pomaten, stokrát mi žehnal. Zastavil jsem se ve strašení u známých a vypravoval jsem, co se mi přihodilo. To je přece pěkná zběř v panských mlýnech, samý zloděj, pytlák a pobuda, pravili a hlavami potřásali. O 10. hodině překročil jsem práh domu otcovského, únavou a spaním sotva stoje na nohou. Do 5 hodin večer jsem spal, ale potom ta radost. Vždyť byly Vánoce a já na štědrý večer doma.